Karton na odvorek a taký porcelán. Som modrýma cibulkama, tapety parmazán.

0: coraje. Sí.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Pochoutkový rok.
1: Dnes pro vás budu mít jednu velkou novinku. Něco velkého a pěkného, co vám určitě udělá radost. Ale nechám si to až na konec našeho pořadu. V něm uslyšíte povídání taky o droždí, o chování u stolu, čeká nás setkání s houslistou Pavlem Šporclem a taky vaření s šéfkuchařem a naším poradcem Romanem Paulusem. Díky němu si připomeneme nejlepší recept roku 2020, který může být samostatným jídlem i skvělou přílohou. Půjde o zelné šlíšky se slaninou a cibulkou, se kterými před 6 lety vyhrála Iveta Podlucká. Je to jeden z 36 výherních receptů z předchozích let, který se letos utká s těmi ostatními o titul Recept desetiletí. Tak ať je vám dobře na duši i v žaludku, přeje Patrik Rozehnal a slavte s námi!
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte narozeninový pochoutkový rok a já už jsem se během té písničky od začátku přesunul teď znovu už po čase za naším kolegou, porotcem, šéfkuchařem, michelinským šéfkuchařem, má ty zkušenosti. Roman Paulus, jsme u něj doma a jenom připomínám, že jsme tu proto, že letos je to 10. rok, co se dělá podle vašich receptů a my ty recepty z předchozích 9 let jsme dali zpátky do oběhu a budeme mezi nimi spolu s vámi posluchači hledat recept desetiletí. Abychom si recepty připomněli, poprosili jsme třeba takové kolegy, jako je Naděja Konvalinková, Jaroslav Sapík, Josef Maršálek, Vojtěch Vrtiška, Ivan Vodochodský, ale i Roman Paulus, aby udělali recepty podle svého. Romane, na tebe padl tentokrát recept na to, co vyhrálo, to, co bylo na prvním místě, to je docela, řekl bych, závazek, jinak tě vítám.
1: Patriku, já taky děkuju za uvítání a já tě vítám tady u nás doma. No a jako tak všechno je závazek, jako my ty recepty, my tam máme přidat něco navíc, jako tak já jsem se snažil, aby to tak dopadlo, aby to nebyla žádná parodie nebo nějaký schazování toho receptu, protože si myslím, že to si to určitě nezaslouží.
0: Dělal jsi někdy něco takhle podle někoho, že by zároveň si tušil, že ten, podle koho to je, to třeba bedlivě sleduje?
1: To si úplně nepamatuju, to si myslím, že spíš ne. A jako já vždycky, i když jsme na porotě, tak říkám, že to je opravdu velká inspirace, těch receptů je mnoho a jsou opravdu až jako na výjimky, úplně jako promile procent, tak jsou strašně zajímavý a inspirativní, takže já to beru jako vážně a doufám, že ty jídla, které společně vaříme, tak že se mi povedou a že nikoho neurazím.
0: Budeme dělat zelné šlíšky, recept Ivety Podlucké z Veselí nad Moravou. Je to takový hodně jednoduchý recept, svým způsobem ale i zvláštní a moc chutný. Jakou nejjednodušší věc z takového toho obyčejného domácího vaření, co dům dá, máš rád ty, nebo i zbytková jídla, to taky je svým způsobem styl jídel?
1: Asi francouzskou omeletu ze tří vajec.
0: To je tvoje snídaně?
1: To se dovedu představit jako moji oblíbenou snídaní třeba s kozím sýrem. A vlastně je to minimum surovin, ale pouze pokud se opravdu dobře připraví, tak si na tom člověk pochutná.
0: Co u tebe nesmí doma chybět z lednici?
1: No tak ty vajíčka, jak jsem říkal, sýr, máslo, to je takový asi základ, jako řekl bych. No,
0: když začne mizet, tak řekneš, musíme nakoupit?
1: Je plno věcí, které u nás ale musí být, ale nemusí být v ledničce. Jo. Olivový olej třeba, čerstvá zelenina, bylinky, takže jako toho je opravdu hodně, ale jako věci, co musí být úplně v lednici, tak jsou asi ty, co jsem vyjmenoval.
0: Něco z toho si připravíme i na to dnešní vaření, bude dělat Roman Paulus už za malou chvíli a já jsem sám zvědav, jak to dopadne.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Dobře, už víte, že jsme v kuchyni u Romana Pauluse, muže, který má bohaté kuchařské zkušenosti a nejen ty, i ty porodcovské. Nicméně recept, kvůli kterému se dnes scházíme u něj v kuchyni, abychom ho předělali, je to recept vítězný. Tak se tu scházíme kvůli Ivetě Podlucké, ta ve Veselí nad Moravou v roce 2020 udělala zelné šlíšky, takový regionální recept, a byl tak dobrý, že zvítězil, ocitl se na prvním místě. Romane, něco, čím se hodně změnil, překopal z toho, nebo to nechal v původní verzi?
2: Mně se ten recept moc líbil a já jsem ho nechtěl hlavně překopat, ale spíš jsem si říkal, že bych ho jako zkusil tak trošičku ke svému obrazu přetvořit. Já mám hrozně rád bramborové šišky, mám hrozně rád chlupatý knedlíky, tak jsem se rozhodl tady v tom receptu to spojit a budou to takové zelné bramborové šišky, které opeču na pánvi společně se slaninou, cibulí a zakysanou smetanou.
1: Takže ze šlíšků budou šišky. Tak co si máme připravit a kolik čeho?
2: Takže my tady máme zhruba čtvrtku nastrouhaného zelí. Není jako nastrouhan na nudličky, ale vyloženě najemno na jemném struhadle. A to zelí se prosolí, nechá se asi hodinku odpočívat a vyždíme mezi něj potom vodu. A potom tam máme brambory, já tady mám teda ty vařený brambory, těch je zhruba půl kila.
1: Opět nastrouhané najemno.
2: Taky nastrouhané najemno, potom bude hrubá mouka, to bude zhruba takových 350 gramů, ale může být i trošku víc, zhruba dvě cibule, 50 gramů sádla, máme zhruba čtvrt kilo slaniny a já do toho těsta přidám také trošku soli a jedno vejce.
0: Pochoutkový rok.
1: Co nás čeká? Co budeme dělat?
2: Takže já jako první to zelí vyždímu z něj vodu. Takže teď tady vlastně mám to zelí, který nám v těch šiškách udělají ty chlupy, který v chlupatých knedlíkách dělají syrový brambory.
1: Navíc, ale to obohatí o takovou další chuťovou dimenzi, že to nebude jenom taková ta bramborová.
2: Do misky si dáme nastrouhan brambory.
1: Trochu soli k bramborám. Trochu
2: soli, přidáme vejce, jedno nebo dvě, podle velikosti.
1: A promícháme to vařečkou, spojíme to dohromady do kašičky.
2: Ano, ano, ano, přidáme zelí. Já myslím, že už teď to vypadá dobře. Už teď to vypadá dobře, hle.
1: Jak má Roman radost úplně.
2: Já mám takové zkušenosti, že když to jídlo jako voní a vypadá dobře, když se připravuje, tak už potom určitě bude i chutnat dobře.
3: A přidáme mouku.
1: Kolik? Postupně? Najednou?
2: No, můžeme dát skoro všechno najednou a v případě, že těsto bude moc řídký, tak ještě trochu přidáme.
1: Jak bys poradil posluchačům, kteří nás jenom slyší, jak to těsto má vypadat, jak má být scelené, jak se má lepit nebo nelepit?
2: V podstatě ta konzistence by měla být tak, jako když děláme bramborové těsto na knedlíky.
1: Takže zmísi teď navál. A budeme vyvalovat háďata?
2: Budeme dělat češky. Udělám si takovej váleček, z něho si nakrájem porce. A tady už vidíme, jak pěkně se nám dělají ty zelný vlasy. Uděláme si takovýhle češky.
1: To znamená, vyválíme váleček, nakrájíme ho na kousky a z každého toho kousku jen tak jako lehkým stiskem ruky, jako když někomu máváš jenom na vále, tak pod tím vlastně takhle jako povaluješ ten kousek.
2: Ano, je to tak, ano, ano. A vlastně, když dobře zpracujeme ten váleček na začátku, tak je to jenom takový dohlazení v podstatě té šišky. Je dobrý nedělat je až moc tenký, protože potom při vaření se můžou rozpadat. Já si myslím, že tady to teďko, co jsme tady připravili, tak bude chutnat opravdu dobře, ale zároveň si myslím, že by to mohla být skvělá příloha třeba k nějaký vepřový pečení k moravskému vrabci. Jako to já si říkám jako často, že když se díváme na recepty nebo ty, který posluchači posílají, takže to jsou opravdu poklady.
1: Jak dlouho se vaří?
2: To stačí takový 4-5 minut maximálně.
1: Vytáhnout, nechat to kapat a pak jdou do pekáče rovnou.
2: Jdeme do pánvičky.
1: Do pánvičky v našem případě. Paní byla v pekáčku.
2: Jdeme do pánvičky.
1: Teď si uděláme něco, čím pak posypeme ty šišky.
2: Nakrájíme si cibuli a budeme ji krájet na nudličky. Povlákně. Jako kdybychom si připravovali cibuli na francouzskou cibulačku. Nakrájíme si najemno jarní cibulku.
1: Nachystal si pánev, co do ní přijde?
2: Ano, dáme sádlo a na sádle budeme postupně opékat.

0: Já to trošku opepřím. Ale Honce osolím, ale tam opatrně, protože za prvé jsme šišky vařili v osolené vodě a za druhý samozřejmě slaněné slaná. Patriku, dobrou chuť.
1: Se na to tak těším.
0: Tě je milosrdný v kritice.
1: Je to jemnější, trošičku kompaktnější oproti té původní verzi, ale dokonale vláčný a ježíš, tuhle přílohu já bych mohl k čemukoliv, nějakému masu, i samotný. Já mám rád i třeba jenom bramborový knedlík s cibulkou, takže pro mě to jídlo úplně ideál. Jo?
0: A kdyby tady byl Jarda Sapík s náma, tak bych tomu dal ještě opečenou krekovičku.
1: Fakt je to moc dobrý. Já to zkusím ještě s tou zakysankou. Trošku, to jsme tam myslím neměli. Jo, ta tomu dá tu kyselost a to je takový to, co tě nutí ještě si dá další sousto.
0: Já myslím, že hezký. Je to možná ne jídlo na každodenní stravování, ale jednou za čas, když máme chuť si dát něco trošku sytějšího, tak úplně ideální strava.
1: Já ti za to moc děkuju. Jaký máš ty dojem po tom, co si udělal jídlo paní Ivety Podlucké, vlastně výherní recept z toho roku 2020?
0: No tak trošku jsem se bál, abych to nepokazil, ale tak já doufám, že paní Podlucká se na mě zlobit nebude, já ji tímto zdravím a snad si ten recept třeba podle té mý verze taky někdy vyzkouší.
1: Teď už v téhle chvíli je ten tvůj recept na našem webu pochoutkovýrok.cz. Je tam i ten původní. Navíc vedle sebe dvě fotografie původního receptu a toho současného pro srovnání. Video, všechno, co potřebujete. A je to jeden z těch 630 výherních receptů za posledních 9 let. Tímhle jsme se vrátili a uzavřeli rok 2020 společně s Romanem Paulusem u něj doma v kuchyni. A příště další recept, ten posluchačský vítězný z roku 2021 od paní Evy Mlčochové ze Seloutek bude dělat Naďa Konvalinková a půjde o název, který už Naďu rozesmál, jenom už to viděla, když se zase zamyslela, co se kdysi dělalo. Kozičkový desert.
0: Tak na to se těším.
1: My taky, takže příští týden už víme, co budeme dělat. Dnes se loučíme s Romanem. Ať se ti daří a bylo to příjemné setkání, jako vždycky s tebou.
0: Děkujeme a já doufám, že to není poslední recept, který spolu letos uvaříme.
1: Daleka ne.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Narozeninový pochoutkový rok, 10. ročník, pokračuje v tomto díle opět dalším zajímavým povídáním. Starší z nás si určitě vzpomenou, že takové droždí neboli kvasnice se dodávalo do obchodů ve velkých kostkách. Tam se potom ukrojil požadovaný kousek a ten jste si nesli domů. Kvůli přísným hygienickým pravidlům dnes kupujete droždí už balené a menší. Za historií i současností droždí se vypravila Alena Vykydalová do olomouckého sídla jedné francouzské společnosti, která v Česku droždí vyrábí. Za generálním ředitelem Tomášem Podivínským a marketingovou manažerkou Marcelou Jankovou.
1: Věděli jste, že proces kynutí těsta objevili už staří Egypťané? Jako mnoho jiných užitečných věcí byl i tento objev náhodný. Když nechali lidé těsto na slunci delší dobu, zjistili, že se jeho objem zvětšil.
2: Oni tenkrát ještě netušili, jaké chemické reakce tam probíhají.
3: A tehdy jenom si z toho poučili, takže opakovali stejné podmínky. My už dneska víme, že to těsto jim kynulo proto, protože v mouce jsou přirozeně zastoupeny takzvané divoké kvasinky. Když prostě vezmete mouku a smícháte ji s vodou, tím vytvoříte prostředí, ve kterém ty kvasinky se začnou rozvíjet. Takže strašně dlouhou dobu se vlastně droždí nevyrábělo, ale používalo se tak nějak nevědomky, díky tomu, že bylo přirozeně zastoupeno v té mouce.
1: Průmyslově se droždí začalo vyrábět teprve v druhé polovině 19. století, kdy francouzský biolog, chemik a lékař Louis Pasteur zjistil, že kvašení způsobují živé organismy kvasinky.
3: Droždí neboli kvasnice, to je pekařská surovina, která je složená z jednoho druhu hub z kvasinek. Kvasinka, to je jednobuněčná houba. Co je třeba vědět, je, že je to živý organismus. Takže ta kvasinka žije celou dobu, kdy ji takzvaně vyrábíme a celou dobu, kdy ji skladujeme a žije ještě dlouho během používání v pekárně, dokud ji nezahubí vysoká teplota v peci. My sice říkáme, že droždí vyrábíme, ale není to pravda. My droždí neumíme vyrobit, my ho jenom množíme.
1: Pro domácí potřebu si na trhu můžeme vybírat ze dvou možností. Zvolit můžeme buď čerstvé droždí, anebo sušené.
2: Čerstvé droždí je slisované do tvaru kostičky a jeho používání je v České republice si myslím tradičnější než používání toho sušeného droždí. To čerstvé droždí je potřeba skladovat v lednici. Většina hospodyněk z něj je zvyklá vyrábět si kvásek, který potom přidává do mouky. A druhým je pak droždí sušené, balené do sáčku a není potřeba ho skladovat v lednici, stačí mu pouze pokojová teplota.
3: Trvanlivost toho droždí sušeného je rok až dva. Ta oficiální, my jsme tady jednou našli nějaký vzorek, který měl 10 let a furt to ještě fungovalo.
1: Kromě toho, že je droždí potřeba k vykynutí těsta, dodává mu také vůni a chuť.
2: Droždí přirozeně obsahuje vitamíny skupiny B a pak různé biologické prvky, jako jsou aminokyseliny, minerály nebo enzymy. A je už historicky známé z dob našich babiček, že dělali třeba droždivou pomazánku, která působí blahodárně na pleť. To je jako rarita.
3: Kolegové ze zahraničí, když slyší o droždivé pomazánce, tak se chytají za hlavu a říkají: Ježíš Maria, co to děláte? A když to ochutnají, tak říkají: a tím dáme recept.
0: Droždí určitě znají všichni ti, co pečou a vytváří třeba i kynuté věci. Inspirovat se můžete i na stránkách pochoutkovýrok.cz a to povídání o droždí tam najdete také. Za malou chvíli už nás čeká setkání s houslistou Pavlem Šporclem a mluvit budeme o jídle a vaření.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutky a my máme příležitost si teď chvíli popovídat i s houslistou Pavlem Šporclem za účasti i Nadi Konvalinkové. Jaké bonbony jste dostávali jako odměnu?
1: Tenkrát byly asi jenom bombary, ne? Tak předpokládám, že bombary ty se dlouho cucaly. A moc jsem se na to těšil, protože jsem se vždycky snažil, abych zahrál dobře, abych si ty bonbony zasloužil.
0: Dostáváte i dnes jídlo jako odměnu za to, že hrajete? Nebo možná doma na to, že za chvilku přestanete hrát třeba?
1: Ne, já opravdu dostávám dokonce i jídlo, co by odměnu. Jednou jsem dokonce dělal i pořad pro televizi, kdy mě převlékli za žebráka a já jsem si musel vydělávat na ulici. A nejenom, že jsem si vydělal spoustu peněz a dokonce v jiném pořadu byl Petr Janda z Olympiku a ten nevydělal toho tolik, já jsem vydělal daleko, daleko víc.
2: Na housle než na on housle, na kytaru.
1: Na housle než on na kytaru, protože celkem logické vysvětlení to má, my jsme stáli na pěší zóně plné turistů a on když hrál hity Olympiku, které my všichni známe, tak ty turisté je samozřejmě neznají. A já jsem chytře hrál malou noční hudbu a takové ty hity, tak mě tam házeli. A mimo peněz mi tam hodili i rohlík se sýrem. takže to byla velká odměna, ale opravdu na těch koncertech občas dostanu nějaké ty dorty, nějaké bonbony mi tam nosínou. Jako myslím, že bych neumřel, kdybych hrál jenom na housle bez peněžní odměny.
0: To tak poslouchám, vy máte docela zkušenost s hraním na ulici. Co to metro v tom New Yorku? K tomu došlo jak?
1: No, ano. Já jsem byl, myslím, v New Yorku jeden z nejchudších studentů, i když samozřejmě v úvozovkách, protože měl jsem kde bydlet a prostě to zázemí jsem měl, i když jsem měl nejlevnější podnájem, kde bylo asi 15 koček a opravdu to nebylo nic krásného. A to proto jsem se vlastně rozhodl tenkrát, že se stanu vegetariánem, protože jsem měl na výběr, buď si budu kupovat maso a už nebudu mít na tu zeleninu, anebo opačně. Tak já jsem se rozhodl, že si budu kupovat tu zeleninu a že maso opravdu vynechám. A občas jsem si tady i vydělával v tom metru, což byla úžasná zkušenost, protože já jsem vcelku stydlivý člověk a už jenom vyndat si ten nástroj, ty housle z toho futralu, když mě lidi okukujou, pro mě není úplně to pravý ořechový.
0: Jak se vybírá místo v metru? To jste si tady nesměle řekl, tady by to šlo, nebo tady je závětří, nebo tady nikdo není dneska?
1: Já jsem hrál na 54. ulici v metru teda, tak se to jmenuje, že v New Yorku, ty stanice a nevím, proč jsem si vybral zrovna. Tak bylo to takový, že to nebyla úplně ta nejfrekventovanější, ale zároveň ne ta nejmenší stanice. Takže se to tam docela se to tak střídalo. Bylo to v centru Manhattanu, takže samozřejmě tam bylo dost lidí. No a když už jsem ty housle teda vyndal a překonal jsem ten první stud, tak jsem opravdu tenkrát vydělal asi $60 za hodinu, což bylo jednou tolik, co průměrná americká mzda tenkrát. Tak si myslím, že jsem byl docela úspěšný. A hrál jsem tam několikrát. Byl to poměrně velký přivýdělek na tu tehdejší moji situaci a dobu. A dokonce jsem jednou si vydělával, a to byla moje poslední zkušenost, na hlavním nádraží New Yorkském, kde jsem si tady stoupnul, začal jsem hrát a přišel za mnou takový obrovský, velikánský černoch a řekl, že tam hrát nesmím. A já jsem se zeptal, proč tam nesmím hrát a on řekl, že to je jeho místo. A já jsem říkal, tak si stoupni vedle, ne, teď je to jedno. A když se mi pořád nechtělo, tak se mě zeptal, jestli mám povolení.
2: Aha.
1: A to jsem nevěděl, to samozřejmě jsem neměl povolení a nevěděl jsem, že nějaké potřebuji. A on říkal, že si musím dojít na ředitelství tam a že mi to musí jako povolit, abych tam mohl hrát. Tak já jsem se šel zeptat na to ředitelství a tam mi řekli, že bych musel hrát před nějakou komisí, aby mi povolili jako... Vyslovně to vyznělo tak, jako abych nedělal ostudu v tom metru. Aspoň jsem z toho to pochopil. A já jakožto student nejprestižnější školy hudební Juilliard School v New Yorku, mě to trošku urazilo, musím říct, moji ješitnost. A tak už jsem vlastně od té doby tam nehrál, protože samozřejmě žádný zkoušky před nějakou komisí jsem nechtěl dělat.
0: Tak vypnout si k nám na chvíli přišel tady Pavel Šporc, to a my moc děkujeme za tu návštěvu.
1: Děkuju moc za pozvání a všem spoustu krásné hudby a mnoho dobrého jídla.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Rada z etikety i dnes nechybí v našem vysílání narozeninového pochoutkového roku, který slaví 10 let. A Ladislava Špačka se chci zeptat, jak je to s překládáním jídla z talířů u stolu, když nám přinesou něco a my si to máme přeložit od obsluhy k sobě na talíř. Jak tento způsob servírování vlastně vznikl?
1: Ve středověku existovali takzvaní kráječi. To byli specialisté, kteří dranžírovali, to znamená vykosťovali a krájili to maso na plátky hostům, takže ti hosté si vlastně už brali ty nakrájené kousky a nemuseli zápasit s půlkou berana, který stál, ležel na stole. Jestliže budeme si mísu podávat, tak jsme v trochu jiné situaci. Je to běžné třeba, dejme tomu, při stolování v Americe. Byl jsem na několika obrovských banketech, při kterých v sále sedělo 1000 lidí. Bylo tam 100 stolů, u každého sedělo 10 strávníků, 10 hostů. 1000 pokrmů nevyexpeduje žádná kuchyně na světě v nějakém reálném čase. A proto ke každému stolu přišel číšník, který měl velké plato, velkou mísu a na ní měl 10 plátků masa, 10 kousků brokolice a 10 brambůrků. Hosté si překládali ty pokrmy sami na svůj talíř, protože on držel ten obrovský tác v obou rukou. Vždycky musel přijít z levé strany, protože kdyby přišel z pravé strany, tak si vykloubíme tu pravou ruku. Jestliže přijde zleva, tak levou rukou si nabereme pohodlně ten plátek a položíme na svůj talíř. Z toho vycházíme i při domácím stolování, anebo při stolování, při kterém si mísu budeme podávat. Jestliže hostitelka nabídne prvnímu hostovi, tomu nejčestnějšímu, nabídne mísu s pokrmem, který by si měl přeložit, tak mu ji přidrží, host si přeloží a potom už host posílá tu mísu dál, jeden za druhým kolem toho stolu. Takto vám to radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla.

0: A teď ta velká novinka. To překvapení, které jsme si schovávali na tento měsíc, aby vy jste měli, doufám, radost a taky spousta inspirace. Můžu oznámit, že v tuhletu chvíli se na trh dostala naše největší sladká kuchařka všech dob. Sestavili jsme kuchařku se 170 sladkými recepty. A protože je tak velká a obsahuje recepty z celé naší země, nazvali jsme jednoduše Sladké Česko. Najdete v nich všechny sladké pochoutky, dorty, buchty a koláče, které jsme jako recepty odvysílali za těch posledních skoro už 10 let. Jsou tam úplně všechny recepty od úplného začátku naší soutěže až do současnosti. A své přidali i naši porotci. A jeden bonus i já. Dohromady 170 krásných receptů. Ty, které už znáte, a ty, které ještě nikdy v kuchařce nevyšly. Je to vůbec největší a jedinečná kuchařka, kterou jsme kdy sestavili. Tak pozor, právě teď slavnostně uvádíme i s vámi na trh a do vysílání, a to díky radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu. Pořídit si ji můžete už v téhle chvíli přes stránky pochoutkovýrok.cz anebo si její doručení můžete objednat přes telefonní číslo. Pište si 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko si díky radioservisu tedy můžete objednat, ještě jednou pro jistotu opakuji to telefonní číslo 724 819 319. A pozor, volejte jen ve všední dny a v pracovní době, abyste se dovolali. Tu kuchařku jsme nazvali Sladké Česko, protože jsou tam recepty napříč celou naší zemí, ze všech možných rodin a ve všech možných úpravách. Z českých surovin, všechno, co zvládnete sami a to, co jste si oblíbili. A když už tuhle kuchařku máme, tak si oni taky zasoutěžíme, co říkáte? Nejprve ale vyhodnotíme soutěž z minulého kola, kdy jsme soutěžili o kuchařky. A já jsem se vás ptal, co použil Vojta Vrtiška do receptu místo marmelády. Byl to gel, ovocný gel. Z těch správných odpovědí jsme vylosovali tři výherce, kterým pošleme naše knižní kuchařky. Stali se jimi Zdenka Kristková z Plzně Bolevce, Ladislav Mík ze Slavkova u Brna a Alena Macků z Pardubic. Moc gratuluju. A teď už mám přichystané tři úplně nové kuchařky Sladké Česko jako výhru pro tři soutěžící. Pro ty, kteří správně odpoví na soutěžní otázku. Tu novou. Ptám se tentokrát, co přidal Roman Paulus dnes do těsta na zelené šlíšky. Byla to jablka nebo brambory? Co přidal Roman Paulus do těsta k zelným šlíškům, k tomu zelí? Pokud si myslíte, že to byla jablka, budete posílat soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno a příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že zelené šlíšky byly obohaceny o brambory, budete posílat soutěžní SMS pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 01 04. Čas máte až do půlnoci z úterý na středu, vyhodnotíme to v příštím vydání pochoutkového roku a připomenout si to všechno můžete i na webu pochoutkovýrok.cz. Tak do toho, držím vám palce. A jinak děkuju za přízeň, za pozornost a připomínám, nezapomeňte na tu naši velkou novinku. Sladké Česko, nová kuchařka, kterou si můžete pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz. Tak ať se jí daří a vám s recepty podle ní. Mějte se krásně.
1: Ještě jsem nespal, milá, a už asi nezaberu. Ne prášky nechci.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Srdečné pozdravy do všech koutů naší země, milí posluchači. Dnes se spolu opět vydáme za poklady jednotlivých regionů, které jsou natolik cenné, že nás dostali na seznam světového kulturního dědictví. Dnes ovšem nebudou ony poklady ani tak utajené, jako spíš méně viditelné, protože jsou trochu skryty ve stínu svých proslulejších sourozenců. Budeme cestovat napříč republikou a vydáme se nejen do blízkosti Prahy, ale i na Vysočinu a do středních a jižních Čech. A doufám, že po dnešní ochutnávce sami pocítíte touhu se na daná místa vypravit. Takže vzhůru na cestu.

0: Když se řekne památka UNESCO, každému okamžitě vytane na mysli historické centrum Prahy. A není divu. Na seznam světového kulturního dědictví bylo zapsáno už v roce 1992, co by unikátní soubor architektury od románského stylu po baroko a secesi. Jenže málo kdo ví, že na seznamu světového kulturního dědictví je i zámecký park v blízkých Průhonicích. Tento park by měli navštívit všichni milovníci zahrad a zahrádek. Vypadá totiž jako úchvatný obraz starého krajinářského mistra. A může za to jeden muž šlechtic, jehož jméno budeme s mým průvodcem často skloňovat.
1: My se nacházíme s generálním ředitelem Národního zemědělského muzea a také s historikem zahradního umění Zdeňkem Novákem.
2: Dobrý den.
1: Dole pod Průhonickým zámkem. Tak tady na tom místě, kde bychom se ocitli, pane řediteli, v roce 1881, tak by tady byl asi hustý les, neviděli bychom skrze stromy a možná nějaký malý rybníček, že ano?
2: Tak byl by tady rybník pod zámkem a jak vypadala obora, která se tady rozkládala, to skutečně nemám zdání. Ale to, co tady dneska vidíme, je výsledkem dlouholeté práce Arnošta Hraběte Silva Tarouka, který vytvořil úplně nový obraz krajiny kousíček od Prahy a krásně tady vidíme, jak pracoval. Hrany údolí pod

0: To kabotiče jsou poměrně nízké a proto, aby dosáhl jejich zvýšení, vysadil na ně obyčejné naše lesní smrky, americké douglasky a sázel je hustě a pak je postupně probíral, aby se neustále dotýkali korunami a aby nikdy nedošlo k takovému tomu vyholení, co posluchači znáte z lesu, že tam je bydlo a nahoře nějaká korunka. Tak to se průhonicí nikdy nestalo díky tomu, že promyšleně probíral ty okrajové porosty. Pak před tu temnou masu vysadil, ta je třeba vidíme s paní Markétou, vrbu, která už se probouzí pěkně na jaře do toho krásného zlatozeleného hávu. No a ta vrba se jasně kontrastně odráží od toho temného pozadí a díky tomu, že si všiml triku, které používají krajináští malíři, tak tu vrbu vysadil tak, aby se odrážela proti tomu tmavému pozadí a díky tomu máme pocit, že tmavé pozadí je dál, než ve skutečnosti je.
1: Takže opticky zvětšuje i velikost.
0: Opticky zvětšuje velikost z parku. Vrbu vysadil u rybníka, na jehož hladině se zrcadlí a protože smuteční vrba, to jsou samé čárky takhle dolů, vertikální, tak se zase zvyšuje pocit vertikality tady toho obrazu, který máme před sebou. Tady kousíček od nás napravo vyhloubil nový rybníček, upravil údolí potoka Botiče, který slyšíme, jak tamhle dole šumí. No a ten rybníček je tady vyloženě k tomu, aby získal další efekt zrcadlení, jak pro scenérie, které vidíme při pohledu od zámku, nebo když se naopak budeme k zámku blížit, tak ho tady uvidíme úplně symetricky zobrazený na té hladině toho malého jezírka. A zase celý ten prostor je limitovaný výsadbami jehličnatých stromů konifer a vidíme tady třeba takovou díru, které my zahradní archivy říkáme průhled. Průhled další části parku, takže nás láká Silva Tarouka, abychom tam šli a vede nás po cestách, které místy zapouští do terénu, tak aby právě tyhle ty průhledy cesty nerušily, aby to bylo jednolitá travnatá plocha a pocit velikosti, rozsáhlosti, ohromnosti toho parku, aby se tím rozdrobením na malé částečky nezničil.

0: No a tady je i fůra takových různých prostředí, protože já si vzpomínám, že když jsem tady byla minule, že jsem byla okouzlena tím, že jdete část parku v jednom prostředí, který teda opravdu nepřipomíná středočeskou krajinu původní, ačkoliv pohledem Sylvie Tarouky asi ano, ale potom se najednou člověk ocitne v takovém jako intimním sevření tam na té jedné straně, kterou vidíme odsud, jsou vlastně skalky obrovské a vypadá to tam zase úplně jinak.
1: Asi proto, že to je prostě dílo génia a on se řídil pravidlem, které popsal jeho veliký předchůdce, německý zahradní architekt kníže Hermann Pickler Muskau, který napsal, že zahrada má být jako galerie, že procházíte díky cestám, o kterých už Goethe řekl, že jsou to vaši němí průvodci zahradou, tak procházíte po cestách a před vámi se odvíjí obraz za obrazem. No a abyste se nenudili, tak ty obrazy musí být přiměřeně různé, ale zase nesmí být divoké, aby vás nějak zneklidnili, znervóznili, protože zahrada vás má nabít pozitivně, nemá vás nějak rozčilovat. Takže ten průhonický park je přesně takhle stavěn a střídají se tady světlé prvky, plochy, světlo, to je obloha samozřejmě nejsvětlejší, vodní hladina, louky a trávníky jsou světlé prvky a stromy, terénní útvary jsou temné prvky a ta geniální kombinace světlých a temných prvků vytváří právě to, co se vám tak strašně líbí.

0: opouštíme našeho průvodce, generálního ředitele Národního zemědělského muzea a odborníka na zahradní umění Zdeňka Nováka a míříme do středních Čech, konkrétně do Kutné Hory. Její historické jádro s chrámem svaté Barbory je pokladem UNESCO od roku 95, ovšem zároveň s nimi i blízký Sedlec s katedrálou Nanebevzetí Panny Marie a proslulou kostnicí, neboli osáriem. Největší evropská kostnice je v Paříži, ovšem ta nejpůsobivější je u nás a právě v Sedlci. Lidské ostatky jsou v ní totiž uspořádány do dekorativních objektů a obrazců.
1: Tak, milí posluchači, my už se nacházíme v dalším obrovsky cenném kusu historie kutnohorské části Sedlec, protože jsme v proslulé kostnici a jsme tady samozřejmě s průvodcem, vikářem Pavlem Topkem. Dobrý den.
2: Dobrý den, vítám vás.
1: Děkujeme, je to neuvěřitelně zvláštní místo. Jak vlastně vznikla tady ta unikátní kostnice a možná, že bychom měli říct, že je součástí chrámu Páně?
2: Kostnice vznikla původně jako stavba hřbitovního kostelíka. Sedlecký hřbitov měl významnou pověst. Podle ní tady opat Heidenreich zházel prst ze svaté země. Tím z hřbitova udělal takzvané svaté pole a byl velký zájem o to být tady pohřben. V dobách největší slávy měl hřbitov asi 3,5 hektarů a když se zmenšoval, tak se vykopala celá řada kostí. A byla otázka, co s ním. Postupným vývojem se došlo k tomu, že ty kosti se umístí do spodní kaple kostela a aby se neumístily jen tak, tak se z nich vyrovnalo 6 pyramid. Velkou změnu, velkou stavební úpravu tady začátkem 18. století provádí Jan Blažej Santini Eichel. Pravděpodobně to byla součást jeho snahy revitalizovat, jak bychom dnes řekli, celý sedlecký klášter. A odhaduje se, že on také navrhl podobu kostních pyramid tak, jak je známe dnes.
1: Tušíme, otče, kolik části těch lidských ostatků tady vlastně je. Tady zůstaly ostatky po nějakých morových ranách, takže kolik a z jakých období tady máme těch odpočívajících ostatků?
2: Odhaduje se, že tady v kostnici jsou umístěny ostatky možná až 60 tisíc lidí, pocházejí ze středověku a v převážné většině jsou to oběti epidemií, ať už morové, ať už hladomorů, v menší míře jsou to také oběti husitských bouří a nepokojů.
1: Já jenom pro posluchače, kteří tady nikdy nebyli, ty ostatky jsou uspořádány do neuvěřitelně krásných, pietních a velmi dekorativních obrazců, útvarů, lustru, svícnu a také do těch kosterních pyramid byly použity vlastně na ty dekorace, jak kosti dlouhé, tak lebky a je to se skládáno do nejrůznějších opravdu až ornamentálních výzdob, takových závěsů, lustru a podobně. Vy jste říkal, že uspořádal Jan Blažej Santini Eichel?
2: Ano, odhaduje se, že ten tvar pyramidy navrhnul Jan Blažej Santini Eichel. A ta pyramida vlastně má své duchovní poselství. Je to hora. Na hoře se Bůh zjevuje člověku. Pyramida je zjednodušený tvar hory. Navíc ty pyramidy tady jsou korunovány, takže naznačují slávu, moc, vítězství. To ale není vítězství smrti, ale je to vítězství nad smrtí. To je skutečně místo, kde se setkáváme s pro nás možná trochu cizím způsobem zbožnosti našich předků, kteří dennodenně byli se smrtí v kontaktu. Oni věděli, že lidský život směřuje ke smrti a doufali a věřili, že po té smrti bude něco následovat. A to všechno se snažili vyjádřit různým způsobem. Jedním z nich je třeba právě způsob, který vidíme tady v sedlecké kostnici.

0: Na Vysočinu se zpravidla jezdívá kvůli malebné krajině. Ovšem na jih Vysočiny většinou každý míří kvůli dalšímu pokladu, který je ve městě Třebíč hned dvojitý.
1: Tak milí posluchači, a my se skutečně nacházíme v Třebíči, stojíme před vstupem do baziliky svatého Prokopa s mužem, který vlastně může za to, že se třebíčské památky na seznam světového kulturního dědictví dostaly. Je to někdejší městský architekt, pan Lubor Herzán, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane Lubore, než si řekneme, jak to vlastně celé začalo, tak si napřed krátce musíme vysvětlit něco málo tady o té úžasné stavbě, u níž stojíme. Bazilika je samozřejmě křesťanská, katolická, židovská čtvrť je z podstaty židovská, takže ten zápis byl motivován také něčím, co bychom mohli nazvat soužití vzájemné, sousedské, či jak to označit.
2: Ano, myslím, že se označila velice přesně. Tam ty důvody k zápisu byly v podstatě tři. Jednak jedinečnost a unikátnost židovské čtvrtě.

0: totéž vlastně platilo o bazilice, zase doklad křesťanské architektury středověké. A třetí bylo právě to relativně mírumilovné soužití těch dvou komunit, kde dokonce si křesťané a židé třeba ručili majetkem. Ta bazilika byla někdy ve 13. století postavená. A potom vlastně 1468 tady byl docela velký problém, protože Třebíč napadl uherský král Matyáš Korvín, který Třebíč vyplenil, včetně baziliky, a 200 let potom tady byla pustina, ve vlastní bazilice byla konírna, dole v kryptě byl sklad piva a podobně. A o 200 let později potom Matyáš Kaňka v duchu barokní gotiky nebo gotizujícího baroka dostavěl tu baziliku. A poslední takový významný počin byl na přelomu 20. a 30. let 20. století, kdy Kamil Hilbert se svým synem dostali tu baziliku víceméně do současné podoby. I ostatní věci už jsou jako drobnosti.
1: My se teď přesuneme do židovské čtvrti, abych jenom doplnila vaše slova o to, že Matyáš Kaňka byl významným spolupracovníkem Jana Blažeje Santýnyho Eichla, takže ho znají i ti, kdož byli třeba na Zelené hoře, u Žďáru nad Sázavou, a zase Kamila Hilberta a jeho syna znají všichni, kdož chodí do chrámu svatého Víta, protože ta závěrečná dostavba byla právě jeho dílem. No, ale vy jste říkal, že to nejkrásnější, co tady v Třebíči vlastně, nebo to nejzásadnější, co rozhodlo o tom společném zápisu, je židovská čtvrť, tak se tam teď půjdeme podívat.

0: My už jsme v úplném srdci Třebíčské židovské čtvrti. Stojíme teď u takzvané zadní synagogy. Když tou čtvrtí, milí posluchači, projdete, tak sami si musíte všimnout, že je to neuvěřitelně kompaktní urbanistický celek. Ale Třebíč je zase relativně malé město. Jak tehdy, pane Lubore, vlastně došlo k tomu, že byla vybrána právě ona a právě její židovská čtvrť jako reprezentant těch nejdochovalejších židovských čtvrtí z celé Evropy a vlastně z celého světa?
1: Principem zápisu do seznamu UNESCO je to, že by to měly věci ojedinělé a reprezentant nějakého typu. Středověký hrad, románské náměstí, renesanční zámek a tak dále. A tady těchto prvků už bylo vlastně v tom seznamu UNESCO poměrně dost, ale chyběla tam nějaká výrazná židovská památka. Tak jsme byli jedním z čekatelů. A právě v tom nominačním procesu se muselo to porovnat s dalšími významnými židovskými lokalitami ve světě a vysvětlit, proč je ta Třebíč nejvýznamnější.
0: Jak je možné, že nepodlehla tato židovská čtvrť žádné asanaci ani žádnému bourání ještě před rokem 89 za bývalého režimu, kdy se to běžně dělalo, že tady ty staré, malé, kompaktní uličky a domky se většinou zbořily a postavilo se tam něco nového, tak jak je možné, že v Třebíči ne?
1: No, Třebíč vydělala na své chudobě. Tady samozřejmě už od roku 1976 byl nastolen asanační plán, který počítal s tím, že vlastně celá tato čtvrť by měla být sehnuta buldozery z povrchu zemského a postaveno tady typické panelákové sídliště. Tím, že tady je to údolí řeky Jihlavky vlastně a jsou tady tekuté písky, čili bylo by poměrně náročné tady zakládat nové sídliště a nebyly na to peníze pořád. No a v tom perestrojkovém období tam už dokonce se začalo uvažovat o tom, že by se třeba ty některé reprezentanty židovské architektury zachovaly, včetně této synagogy. Ovšem představa, že tu synagogu budou obklopovat paneláky, byla velice tristní.
0: V 90. letech po revoluci byla celá ta židovská čtvrť revitalizována, proto vypadá tak, jak vypadá dneska. Vy jste mi ale říkal, že tehdy Třebíč porazila mnohem slavnější evropská města.
1: No, to nebylo to poražení, ale to porovnání vlastně, z kterého vyplynulo, že Třebíč je nejzachovalejší ghetto v Evropě a de facto na světě. Tak jen tak na Benátky, Toledo, Worms, Wroclaw a další.
0: Vy jste tady už řekl, že je to vlastně nejzachovalejší židovské ghetto na světě, tak v čem spočívá ta jeho největší hodnota? V tom, že je tady těch domů tolik, nebo že jsou ty uličky tak zachovalé a neporušené žádnými přístavbami, nebo z architektonického a urbanistického hlediska, v čem je ta největší vzácnost?
1: No, tady se musí vrátit trošku do historie. Mezi lety 1723 až 1848 tady bylo židovské ghetto, to znamená jasně oddělené území, kde směli žít jenom židé a ti měli různá pravidla. Byl tady familiánský zákon, že se směl žít jenom nejstarší syn a podobné věci. A to území bylo omezeno na jedné straně řekou Jihlavkou, na druhé straně Hrádeckým kopcem a tak dále. A ten rozvoj židovského města probíhal tak, že se musela zastavit kdejaká mezerka a tím vlastně vznikla taková velice bizarní srostlice, která dneska je to, co tady vidíme. Jo? To je stav 118. století.
0: Takže oni se snažili vždycky do jakékoliv průrvy a mezery vmáčknout další domeček.
1: A nejen do průrvy, ale třeba zastavovali i ty uličky. Tam byla ulička mezi

dvěma domy a potom se vlastně zastřešila a nad ní se udělal další patro. Jo? A takových bizarních věcí tady spousta, to se těžko popisuje, to je zapotřebí prožít a projít si to tady a těch věcí tady velice mnoho.

0: A z jihu Vysočiny teď zamíříme na jih Čech, do obce ležící 16 kilometrů západně od českých Budějovic. Právě tam jsou totiž Holešovice, které jsou na seznamu UNESCO jako jediná naše vesnice, a to kvůli unikátnímu stylu, jemuž se říká selské baroko.
1: Tak milí posluchači, my už se nacházíme v samém srdci Holešovic a usedli jsme tady pod překrásnou starou lípou s panem starostou a také rychtářem, protože to má vyšito na zádech na své kamizole, Janem Jílkem. Dobrý den.
2: Dobrý den všem a i vám.
1: Napřed musíme naše posluchače z jiných částí republiky trochu uvést do této krajiny. Jak byste představil Holešovice někomu, kdo tady nikdy v životě nebyl? Jaká je tady oblast, kde se vlastně nacházíme a čím je typický?
2: Jsme nad podhůří Blanského lesa, to znamená na předhůří Šumavy. Jsme velmi blízko k letě. Holešovice jsou zhruba 500 metrů nad mořem. Je to podhorská oblast. Její doménou byl chov dobytka a zemědělství. Velmi drsná a tvrdá oblast, která se vyznačovala pěstění plodin, které nebyly náročné na živnou půdu, protože tady máme skalistou oblast, velmi neúrodnou oblast. Nicméně Holešovice díky těm drsným podmínkám se staly, jako řeknu, kořenem obcí, která si zachovala to tvrdé jádro, to svébytné, to zemědělství, tady zůstalo po staletí doménou s tím, že ty sedláci potřebovali půdu k tomu, aby ty statky dokázali zvelebovat a dokázali je zachovat pro tu generaci tak, aby byly součástí světové kulturního dědictví.
1: Byla ta obec vždycky v minulosti bohatá, nebo my už teď vidíme takový ten relikt těch dávných časů? Vy jste říkal, že to tady bylo poměrně tvrdé, což asi generovalo i tvrdé lidi, ale ta stavení vypadají překrásně, tak vypadalo to tady třeba v 19. století stejně?
2: Se narazila přesně na tu dobu, kdy se ty stavení začaly měnit v tuhle to krásný to selský baroko, které je jakýmsi hybridem toho měšťanství, ty kultury přenesený z města sem na venkov. Myslím si, že to zdobný, nebo to, proč si sedláci začali ty své domy zdobit s ohledem na to, jak si to zdobili měšťané, protože jezdili na ty trhy nebo jezdili do těch měst, tak si to přinesli sem na tu vesnici. To, co to dneska vidíme, tak je mezidobí 1840 až 1920. V tom se Holešovice strašně změnily a dostali tuhle podobu. A ty statky dneska, které vidíte, že jsou kamenné nebo zděné, tak dříve byly dřevěné a jsou nejcennější z hlediska toho UNESCO.

0: Ono asi si každý klade otázku, kdo sem přijede, jak je možné, že se povedlo udržet takový unikátní architektonický komplex. Vy jste teď popisoval, jak se ti sedláci zvelebovali ta sídla, protože bohatli, protože chtěli je trošku napodobit šlechtu. Ale vysvětlete mi to kouzlo, jak je možné, že to přežilo všechny osudové a dějinné nástrahy minulého století, včetně normalizace, ale ještě předtím kolektivizace a ještě předtím války. Jak se to stalo, že ty Holašovice zůstaly úplně nedotčené?
1: Ta cesta sem není úplně jednoduchá. Prostě je to taková delta, kterou musíte oběc, a ta delta byla dlouho zapomenutá a právě Holašovice byly odříznuty.
0: A to je vlastně zachránilo.
1: A to je samozřejmě zachránilo, protože Holašovice byly i součástí Sudet, kdy došlo v roce 1946 k vysídlení původního německého obyvatelstva. Tím se přetrhaly ty kořeny, což je na jednu stranu škoda, na druhou stranu ty lidi sem přišli, dostali to jakoby do vínku a teď mnohdy nevěděli, co s tím. Pak přišla kolektivizace, ale přesto všechno se v roce 1960 ty statky staly národní kulturní památkou. V roce 1998 měli tu čest právě být zapsáno jako jedinečná památka na seznam UNESCO, a to z důvodu, že to není skanzen a že to je živá vesnice, že ty lidi tady žijí, že ty lidi si o ty statky pečují, že to rozvíjíme, že jsme obec jako samospráva, to znamená, snažíme se tu nastavit podmínky, aby se nám tu společně dobře žilo, ale zároveň jsme to kulturní dědictví pro ty další generace uchránili a zvelebovali.

0: dnešní pátrání po utajených pokladech uzavřeme v Praze a s překvapivým hostem. Je jím profesor Pavel Calda, jedna z největších kapacit tuzemského porodnictví a genetiky, ale ve volném čase také skvělý fotograf a milovník památek a Prahy. O památkách UNESCO jsme spolu několikrát diskutovali a pan profesor při naší nedávné rozmluvě upozornil i na jedno nebezpečí.
1: Já se trošičku obávám, že to prohlášení památkou UNESCO je polibek smrti pro tu dotyčnou lokaci. Není to jenom osud Prahy, můžeme se podívat do Benátek a můžeme se podívat do Florencie, můžeme se podívat do řady dalších míst. Ten takzvaný overturismus si myslím, že je katastrofa. Já ho asi nezastavím, ani to není mým posláním, ale je mi to líto. Já říkám, že kdyby se u soutoku Vltavy a Sázavy postavila náhradní Praha jako kulisy Barrandovský a tam se ty turisti z toho letiště lifrovali rovnou, aby si tam mohli nakoupit ty typický český trdelníky v uvozovkách a ještě jim tam někdo chodil na chůdách a předváděl jim tam nějaký žonglérský kousky, že by byli úplně stejně spokojení, když si to všecko vyfotějí na ty mobily. A že by to dopadlo úplně stejně, jako když je odvezete do skutečné Prahy a je mi tý skutečný Prahy opravdu líto.
0: Co si myslíte úplně na závěr, že je na Praze nejvíc okouzlující? Co na tom městě fascinuje vás ještě pořád?
1: To město je naprosto unikátní. Prahu nejde srovnat s žádným jiným světovým velkoměstem. Já jsem měl hrozně rád Malou Stranu a Podhradí a oblast Královské cesty, ale teď se jim významně vyhýbám. Ale je to nádherné město a samozřejmě jakožto pražský patriot na ně nedám dopustit.
0: A to je pro dnešek z našeho putování za vzácnými a ne vždy na první pohled viditelnými poklady našich regionů vše, milí posluchači. Pokud se do nich vydáte, mějte na paměti, že je s nimi nutno zacházet jako s drahokamy, protože když je dokázali uchovat a opečovávat ti, kdož tu byli před námi, měli bychom to dokázat též. Krásné dny plné překvapivých objevů vám přeje a naslyšenou případně setkání se těší Markéta Ševčíková.
2: Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, milí posluchači Cesty k uzdravení. Pořadu, který představuje možnosti léčby u různých onemocnění, od mikrofonu Českého rozhlasu, regionálního vysílání, vás zdraví Kateřina Dvořáková a z režie Martina Coufalová a Lenka Čurdová. Říká se, že oko je okno do duše, ale pro architekta je to především nejdůležitější nástroj k pochopení světa, prostoru a světla. Co se však stane, když se toto okno začne pomalu zatahovat neprostupným závojem, když bílá barva betonu zežloutne a ostré rysy mrakodrapu se rozpí v šedé mlze? Dnes vás vezmeme do fascinujícího světa moderní oftalmologie, kde se potkává technika přesná na mikrony s uměním vidět krásu. Budeme si povídat o diagnóze, která dříve znamenala nezvratné šero, ale dnes představuje jeden z nejbezpečnějších a nejúžasnějších návratů ke světlu. Řeč je o šedém zákalu. Naše pozvání přijali dva muži, pro které je precizní vidění profesní nutností i vášní. Přivítám pana doktora Pavla Němce, očního lékaře, ředitele sítě očních klinik Lexum, muže, který vrací zrak tisícům lidí. A mým druhým hostem je jeden z nejvýznamnějších českých architektů, muž, jehož stavby definují náš veřejný prostor, ale který se sám musel postavit výzvě slábnoucího zraku, pan inženýr architekt Josef Pleskot. Těším se na ně.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Katarakta neboli šedý zákal je onemocnění oční čočky, které se projevuje jejím postupným zakalením. Víc k tomu už řekne oční lékař, pan doktor Pavel Němec, oční kliniky Lexum. Jak se šedý zákal projevuje a zda bránil v práci architektovi Josefovi Pleskotovi, na to všechno se začnu ptát právě teď. Pánové, vítejte.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Pane doktore, s čím konkrétně za vámi přišel pan Pleskot?
3: Pan architekt za námi přišel s v podstatě takovou jednoduchou věcí, kterou každý očař hned jakoby od toho stolu řekne, tohle je jednoduchý a je to situace, v které zřejmě dokážeme velmi dobře pomoci a bude to vlastně vyhraná situace. Ale jediný, co nás vždycky zarazí, bývá profese toho pacienta, když přichází se šedým zákalem. A pokud je ta profese náročná na detaily, vnímání barev, celky, tak začneme být i my trošku nervóznější v hledání toho optimálního řešení pro takového pacienta. Takže ten výsledek, který je na konci operace, je dialogem od začátku o tom, jaké je očekávání pacienta, co mu můžeme nabídnout, co mu doporučujeme vzhledem k celkovému zdraví těch očí a jak se může potom ta zvolená optika, kterou mu voperujeme do oka, jak se může používat. Na ty detaily toho, s čím vlastně konkrétně přišel, se možná zeptejte pana architekta, protože pro nás je to vždycky stejné. Rozmazané vidění, slábnoucí zrak, zvyšování dioptrií, vždycky takhle to nějak zní ten šedý zákal, ale ty konkrétní nuance bývají u každého pacienta trošku rozdílné.
1: Jak to u vás začalo, pane inženýre? Víte, já bych se s vámi ráda bavila o architektuře veřejného prostoru a vůbec o tom, co jste v životě dokázal. Ale my jsme v pořadu Cesta k uzdravení. Čili jak se u vás projevil šedý zákal a možná, kdy vás to vyloženě zaskočilo?
2: No já nemůžu říct, že by mě to zaskočilo nějak úplně a že by mě to položilo na lopatky, jo? Ale protože přece jenom jsem člověk, který si myslí, že přes to zrakové vnímání se nějakým způsobem svět může samozřejmě jevit, ale taky vykládat, tak v okamžiku, kdy jsem zjistil, že se mi do mého vidění dostává nějaký stín, tak jsem si říkal, přece já tenhle ten stín nepřijmu do své duše, tak jsem začal zjišťovat, odkud ten stín teda je, samozřejmě tu fyzikální podstatu jsem záhy pochopil a u své oční lékařky, paní doktorky Hajkové, jsem o tom mluvil a ona říkala, no, je to na hranici, není to úplně, kdyby vaše profese nebyla taková, jaká je, tak bychom to možná ještě odložili, ale já jsem říkal, paní doktorko, mě moc času nezbývá, já potřebuju, abych viděl zase jako dřív. Tak jsme se takhle začali radit, rozprostřela přede mnou možnosti, samozřejmě mě upozornila i na nějaké rizika, ty rizika jsem si spíš jakoby upozadil. Vybral jsem si společnost, která mě to udělá dobře. Už v okamžiku, kdy jsem přišel do společnosti Lexum, tak už jenom to základní vyšetření, které jsem absolvoval, bylo velice k mé spokojenosti, protože analyzovali můj problém a řekli mě na konci, my bychom pro vás měli takovéto řešení, ale na základě mých požadavků, protože já jsem říkal, chci vidět výborně na střední vzdálenost a relativně výborně na dálku. Ta střední vzdálenost je pro mě úplně nejdůležitější. Vnímání prostoru, interiéru, ulice a tak dále. A pak samozřejmě miluju horizonty, miluju volnou krajinu a i to vidění do té dálky je pro mě důležité. Nablízko si vezmu brýle. Dostal jsem vlastně doporučení, bylo mě řečeno, jste vhodný pacient pro to a to. A pak jsem přišel teda na operaci prvního oka, druhého oka, pan doktor Němec to asi posoudil ještě daleko pečlivěji, vyhodnotil to i ve vztahu k mé profesi a doporučil mi něco, čemu jsem vůbec nerozuměl, ale já jsem mu říkal, pane doktore, já chci vidět hodně do široka, chci vidět hodně jasně, chci vidět, aby se mi barvy neskreslovaly, protože taky vím, jaká je vzájemná korelace mezi barvou a tvarem. Takže jsem chtěl, abych měl přirozený vidění barev a tím pádem, co je pro mě důležité, i tvaru a prostoru.

0: Cesta k uzdravení.
1: Dnes na téma šedý zákal s očním lékařem Pavlem Němcem a také s architektem Josefem Pleskotem, který po zákroku vidí přesně tak, jak si zadal.
2: Přesný popis toho, co pacient očekává od té operace, jaké je jeho přání, ve spojitosti s jeho profesí, vás samozřejmě vystaví do mírného presu, protože tam je obrovská odpovědnost za výběr toho řešení, to je první věc, musíte věřit tomu výběru toho řešení. Většinou takovéhle stavy, kdy přemýšlíme o těchto nadstandardních čočkách, si probíráme na vizitě celé refrakční, která rozhoduje o tom, jaký implantát je vhodný právě z hlediska těch požadavků. A za druhé je tam velký nárok na to provedení, musí to být precizně provedeno, aby ten výsledek, který slibujeme před tím zákrokem a který technologicky dodává ta čočka, to znamená, ona je tak vyrobená a měla by tak fungovat, tak aby jsme jí dokázali tu technologii dodat. A to záleží i na tom, jak se udělá ta operace, jak proběhne. Já se tady vrátím k tomu popisu, který říkal pan architekt. On velmi dobře zmiňoval ten začátek těch zrakových problémů, které bývají u šedého zákalu, a já už jsem je na začátku také zmínil. Tady je potřeba k tomu dodat ještě jednu věc. Nejenom, že se pacientům začne trošinku měnit barevné vnímání, anebo se objevují právě ty stíny související s periferními zákaly čočky, ale změní se částečně i trochu dioptrie. Vlastně první věc, pro kterou si pacienti přichází v takové situaci, kdy nastupuje šedý zákal, je, že velmi pravděpodobně potřebují nové brýle. Proto si vlastně přichází. Pan architekt už brýle měl a zkoušel multifokální korekci, tedy takové ty brýle, které vám umožní koukat do různých vzdáleností.
1: Které ne každému ale sednou.
2: Přesně tak. A právě to byla důležitá poznámka i v jeho popisu toho, co by chtěl. Chtěl by se těch brýlí zbavit, protože ne úplně přesně odpovídali tomu, co očekává od brýlové korekce a co mu nabízela. Z podstaty věci ty multifokální brýle polovina lidí nesnáší a nemá je ráda a dá je do šuplíku. A druhá polovina je adoruje a velebí až do nebe, protože si na ně zvykne dobře.
1: Pane architekte, vy jste dal docela náročné zadání panu doktorovi Němcovi. Povedlo se? Vidíte přesně tak, jak jste vyžadoval a chtěl a potřeboval?
3: Ano, pokud si dobře vzpomínám, tak vidím tak, jak jsem viděl předtím, než jsem začal mít problémy s viděním. Jediné, co mě pořád teda provází, je nějaké přespřílišné slzení těch očí a tak dále, ale to doufám, že je nějaká záležitost, která se asi buď usadí, anebo už to mám jednou provždy. Ale to je jediná věc, která mě trápí, jinak vidím skvěle, skvěle.
1: Souvisí šedý zákal s věkem?
2: Určitě, tak jako nám šednou vlasy, jako se nám dělají vrásky, tak se mění stavba a průsvitnost čočky. To je

0: čistě věková záležitost. Jinými slovy, každý z nás, pokud se dožijeme určitého věku, dospějeme k šedému zákalu. A někdo trošinku dřív, protože bude mít úraz, předchozí operaci nebo případně cukrovku, o které jsme tady mluvili v jednom z předchozích pořadů, tam ta čočka se může skalit trochu dřív, ale normálně u většiny populace to bude někde mezi 65. a 75. rokem, kdy se začnou projevovat ty známky šednutí čočky nebo změny její transparence, abych byl přesný, to znamená průsvitnosti.
1: Co všechno ještě vlastně pacient, klient vidí, když přichází šedý zákal? Vy jste říkal, pane architekte, že se vám rozostřil obraz, přišel stín a je tam ještě něco, na co bychom si měli dát pozor?
2: Já si neuvědomil. Skutečně u mě to byl jenom ten stín z té levé strany. Dokonce jsem taky diskutoval, jestli neprovést tu operaci jenom na jednom oku. To mě bylo rozmluveno a já jsem to pochopil. Takže přijal jsem tu možnost operaci obou očí, protože samozřejmě to pravé oko by bylo postiženo tím šedým zákalem asi co by dup.
1: Nechtěl jste, jak jste tady řekl, aby se vám svět deformoval a to se povedlo. Jakým zákrokem prošel pan architekt a vůbec, jak se vlastně odstraní šedý zákal, pane doktore?
0: Možná se malinko vrátím ještě k tomu spektru těch problémů, které pacienti mají, protože pan architekt přišel v poměrně rané fázi zákalu a to víceméně ještě k tomu asymetrické fázi, to znamená levé oko bylo víc postiženo než to pravé.
1: Ale pokud, a to je běžné?
0: Ano, stává se to. A pokud byste ale nechala tu čočku kalit dál, to znamená, čekali jsme s operací, tak ta čočka bude procházet postupně fázemi snižování průsvitnosti, takže to projde fází dalších barevných změn vnímání, dalšího rozmazání obrazu, velmi pravděpodobně takzvaným nárůstem mínusových dioptrií, tedy takzvaná myopizace. Ale když to spěje ještě dále, tak ta čočka se skalí až do takové perleťové barvy, jako perleťový knoflík, který míváme u košile, to znamená, stane se velmi netransparentní, neprůsvitnou. V tu chvíli se pacient dívá přes něco, co vypadá jako mléčné sklo v ordinaci. Sice obrysy stíny vidí, ale vlastně už to nemá žádnou ostrost. Tak to už jsou velmi pokročilé fáze a ty nemáme rádi. Špatně se to operuje, má to svá rizika, není to úplně příjemná situace. Takže radši opereme ty časnější fáze.
3: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Cesta k uzdravení.
1: Otázka, jak se dá léčit šedý zákal, si myslím, že není úplně přesná. Asi bychom se měli zaměřit na moderní postupy a moderní technologie odstranění šedého zákalu. Protože asi léky na to žádné nejsou.
2: Přesně to říkáte. Ono se sice neustále o nějakých kapkách spekuluje, které by zpomalily kalení té čočky nebo dokonce zvrátily, ale nic takového zatím není. Jediným řešením šedého zákalu je v určité fázi rozvoje té nemoci operace. To znamená, odstraníme tu skalenou čočku a místo ní do oka dáme novou umělou čočku. Je to elegantní, jednoduchý výkon, který dnes trvá poměrně krátce. V dobách, kdy jsem já začínal s medicínou, tak se ještě pacienti hospitalizovali, leželi kvůli němu na lůžku u několik dní. Bylo to daleko složitější. Dnes ten přístup je naprosto moderní a troufnu si říct, abyste to na začátku už zmiňovala. Tohle je jeden z nejelegantnějších a nejúspěšnějších operačních výkonů v medicíně. Vemte si jenom to číslo, které se v České republice provádí těch výkonů, je někde mezi 150 až 180 tisíci operacemi za rok. A všechny v podstatě končí v pásmu 95% a vyšší úspěšnosti. To je vlastně s jinými obory a segmenty medicíny naprosto nesrovnatelná úspěšnost.
1: Říká oční lékař z kliniky Lexum, pan doktor Pavel Němec. Pane architekte, vzpomenete si na ten zákrok, jak jste ho prožíval?
3: Já jsem strašně odevzdaný člověk. Věřím odborníkům, věřím vědě, věřím medicíně. Prostě já v tomhle tom nemám vůbec žádný problém. Jednou jsem se rozhodl, chtěl jsem zvýšit svoje schopnosti vidět a ono to vidění souvisí nejenom s tím ostrým viděním, ale když vidíte špatně, i vnímáte špatně, žijete špatně, prostě chtěl jsem si tenhle ten hlubší prožitek vidění až do vnitřku někam opravdu vylepšit a prodloužit a proto jsem šel naprosto s vírou.
1: Pane doktore, jak se diagnostikuje šedý zákal? Jakým vyšetřením pacient u vás projde? A potom samozřejmě mě zajímá následné ošetření, po případě chirurgický zákal. Mm-hmm.
2: To vyšetření vlastně vždycky začíná rozhovorem s pacientem a už když začne mluvit, tak my máme stopu nějakou. To znamená, jdeme samozřejmě po té takzvané refrakci, to znamená po těch dioptriích a díváme se na to, jestli dioptrie jsou správně nebo ne, protože velká část pacientů může mít jenom špatné dioptrie, my je dokorigujeme a vidí zase dobře. No a potom podstoupí velmi jednoduché vyšetření, což je úplně základní výrobní prostředek každého oftalmologa, vyšetření na takzvané štěrbinové lampě, tedy na mikroskopu binokulárním, kterým si zvětšíme to oko. A ten název štěrbinová lampa znamená, že si zúžíme paprsek světla a on nám krásně prořezává jednotlivé struktury oka, tak jak svítí do něj a my krásně vidíme zákaly té čočky. Tím jednoduchým vyšetřením víme hned, že máme co dočinit se šedým zákalem. To pacientovi sdělíme, ale pak nastává ta důležitější fáze, protože toto je diagnóza, kdy určíme tu nemoc. Zbývají nám další oftalmologická vyšetření, kterými vyloučíme jiné patologie oka. To je velmi důležité, protože musíme vědět, že zrakový nerv, centrální sítnice i nakonec ta periferní část jsou v pořádku, že na rohovce nemáme žádnou patologii, že fungují víčka a spojivkový vak je v pořádku. Takže vyšetříme dalších x struktur pro to, abychom věděli, jaký zákrok můžeme nabídnout pacientovi, tedy operace je skoro vždycky stejná, ale jaký implantát, jakou čočku mu můžeme doporučit. Ale po tomto diagnostickém setu vyšetření nastane velmi důležitá fáze, protože po rozhovoru s pacientem a po sdělení jeho přání si začneme vypočítávat ten implantát, který přijde do oka. To vypočítání toho implantátu je nesmírně náročné. Ona sice to za nás dělá dneska jedna mašinka, kde si pacient opře bradu a čelo, my zmáčkneme čudlík a vyleze nám nějaký výsledek. Ale ten výsledek pak musíme zkontrolovat, korigovat, případně přepočítávat ten výsledek dioptrií různými formulemi, rovnicemi.
1: Jenom dotaz, jestli tato šikovná mašinka je na všech očních klinikách, anebo jde o nějaké tadle speciální.
2: Musí být na všech očních klinikách, které chtějí operovat šedý zákal. Mm-hmm. Oni musí mít schopnost skalkulovat tu čočku, která přijde do oka. My vezmeme 20 dioptrií, což je přibližná síla čočky lidské, 20 dioptrií dáme z oka pryč a nějakých 20 dioptrií v průměru musíme dát dovnitř, ale každý z pacientů má jinou hodnotu, kterou mu budeme implantovat podle parametrů, které na tom oku změříme, udělá to za nás tedy ten přístroj. A potom tedy je náročné to, že si položíme před sebe ty papíry, které vyrazly z mašinky, jak jsme si teď řekli, z toho přístroje, který měří a kalkuluje dioptrie, a říkáme si, jestli nám to sedí nebo nesedí, odpovídá, konfrontujeme si délku oka, zakřivení, úhly přední komory, hloubku přední komory. Je tam x parametrů v tom oku, které zohledňujeme, a to vše vůči implantátu, který jsme si na začátku už s pacientem domluvili, že by byl ten pravý implantát pro něj, tedy ta pravá čočka. A říkáme si, jestli to bude fungovat nebo nebude. Pak teprve nastává ta chirurgická fáze, tedy ta vlastní operace. Je to fakt krásný, elegantní výkon, který 2 mm otvorem se dostaneme k vlastní lidské čočce, otevřeme obal té čočky, vysejeme ten skalený vnitřek a do toho obalu, který tam jediný zůstane po té čočce, vložíme jako do nějakého igelitového sáčku ten nový implantát, který jsme si předtím spočítali, změřili a připravili. Během té operace, tak jak už tisíckrát jsem mluvil s pacienty, tak si většinou stěžují na 3 věci. Někteří z nich na to, když se nandá takzvaný rozvěrač na oko, protože musíme mít víčka držené nějakým mechanismem, aby bylo oko otevřené. Někteří z nich si stěžují na to, že první světelný impuls toho mikroskopu, kterým já se dívám do toho oka, tak je příliš silný a že je to oslňuje. A potom poslední fázi, kdy tam tlačíme tím malým 2 mm otvorem čočku, která má vlastně 12 mm v průměru, je srolovaná do takové ruličky, tak tam někdy cítí tlak na to oko v té poslední fázi. Tak teď si rád poslechnu, jak to vnímal pan architekt.
1: Jak jste to vnímal, pane architekte?
3: Tak to je skvělý, protože já jsem vnímal, myslím, při druhé operaci, to znamená, když proběhla operace pravého oka, tak jsem vnímal jenom tu poslední fázi. Předtím to roztahování, příliš velký světelný tok, to mě všechno připadalo úplně normální, na co si dokážu ne že zvyknout, ale přijmout. A u toho levého oka jsem ani to vkládání nebo to rozvírání, to rozbalování té čočky vůbec nevnímal jako problém. U toho pravého jsem to cítil.
1: Důležité poselství. Není se čeho bát v případě, že nám diagnostikují šedý zákal. Máme tady navíc příběh moderní medicíny pana architekta Pleskota, kterému se vrátil zrak přesně dle jeho zadání. Pane architekte, na čem právě teď pracujete? Co vám dělá radost?
3: Celkově ta práce, vůbec všechny složitý úkoly, které můžu řešit, ty nejsložitější mě nejvíc baví. Pořád chodím do práce rád a samozřejmě udržování zdraví, aby to sloužilo, je pro mě hrozně důležitý. Tak konkrétně jsme u medicíny, dělali jsme nedávno projekt Centrum experimentální medicíny na Albertově v Praze. A to Centrum experimentální medicíny se začne stavět. Takže to je jeden z projektů, který mi dělá velikánskou radost.
1: Gratuluju. A jsem ráda, pane doktore, že jste panu architektovi vrátil a zachoval zraka, že se budeme moci těšit na spoustu ještě vašich velkých architektonických počinů, protože přišla velká energie, odchází velká energie a ještě ostrovit.
3: Ještě klouby bych potřeboval.
1: To mi povídejte. Tak já vám moc děkuju za návštěvu u nás ve studiu a hodně štěstí a zdraví.
2: Děkuji za pozvání.
3: Moc děkuji za pozvání taky.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.
4: Řekni, kde ty kytky jsou? Co se tady mohlo stát? Řekni.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Nová příručka radí pacientům s používáním umělé inteligence. Radniční věž v Kroměříži čeká rekonstrukce. Každý třetí kontrolovaný prodejce pyrotechniky loni v prosinci porušil zákon a bude převážně oblačno až zataženo s teplotami do 16 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Na rizika spojená s používáním umělé inteligence upozorňuje pacienty nová příručka. Lékaři se podle ní stále častěji setkávají s tím, že lidé po chatbotech chtějí určit diagnózu nebo léčbu. To by ale dělat neměli, protože umělá inteligence nezná celkový zdravotní stav. Může si ale také vymýšlet, pokračuje praktický lékař Pavel Sova.
2: Otázky, které kladou na tyto systémy, jsou akutní nebo i chronické povahy. Například, když pacient není dostatečně spokojený léčbou nebo má chronické problémy, které se mu opakovaně vrací, tak to jsou přesně ty případy, které právě někdy pacienti takhle konzultují.
0: Příručka je dostupná na webu České asociace umělé inteligence. My se ji budeme v našem vysílání věnovat v průběhu dnešního rána. Věž kroměřížské radnice na Velkém náměstí čeká kompletní rekonstrukce. Historická budova je zapsána na seznamu kulturních památek a oprava její věže vyjde město na 10,5 milionu korun. Podle Šárky Kučerové z tiskového odboru radnice začnou stavební práce letos v červnu a potrvají rok.
3: Součástí rekonstrukce bude oprava omítek věže, ochozu a obnova kamenných i truhlářských prvků. Restaurátorské práce se zaměří na kamennou balustrádu. Vrcholová 5metrová část věže bude spuštěná na zem a teprve pak odborníci posoudí její stav a vyhodnotí, jestli dojde k opravě nebo nahrazení kopií.
0: Česká obchodní inspekce zjistila porušení zákona u zhruba třetiny prodejců zábavní pyrotechniky. Při téměř 200 kontrol na konci loňského roku inspektoři nejčastěji odhalili prodej pyrotechniky nezletilým. Od prosince přitom platí přísnější pravidla pro ověřování věku zákazníků i pro internetový prodej. Inspekce kvůli zjištěním některých prodejců zakázala další prodej nebo uzavřela provozovny. Sport. Čeští hokejisté poprvé v historii na mistrovství světa prohráli se Slovinskem. Ve druhém utkání letošního šampionátu mu podlehli 2-3 v prodloužení. Co porážka s outsiderem s národním týmem udělá, říká reprezentační útočník Jakub Flek.
4: Věřím, že jsme dost silný tým na to, že to s náma neudělá nic a nesmí to s náma udělat nic. Určitě si k tomu něco řekneme, je to špatně, ale furt to máme ve svých rukou, my se z tohohle musíme oklepat, poučit se z toho hlavně, poučit se a být lepší v příštích zápasech.
0: Ten nejbližší čeká Čechy v pondělí, kde nastoupí proti Švédsku. Počasí. Dneškem bude na jihu Moravy provázet velká oblačnost, na východě se může vyskytovat déšť. K večeru čekejte od západu ubývání oblačnosti na skoro jasno nebo i jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 13 až 16 stupňů. Vítr by měl foukat mírný severních směrů. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré, večer postupně dobré a biozátěž zůstává mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Opatrně projíždějte na 218. kilometru dálnice D1 ve směru na Vyškov, tam zůstává auto s poruchou. Jen cesty se šťastným koncem přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Dobré ráno, máme 4 minuty po 5 hodině, začíná nedělní ráno s Českým rozhlasem Brno, kterým vás až do 9 hodiny provede Alena Přikrylová. Před námi je ráno plné písniček, které nestárnou, ale také zajímavých informací. Už jste někdy s umělou inteligencí rozebírali své zdraví? I když to někdy pomůže, má to i svá rizika. Více vám nabídneme v reportáži. Čeká nás jazyková dílnička s Jiřím Trachtulcem a než se s novým ránem protáhnete a začnete plánovat nedělní zábavu, podíváme se na počasí a významné

0: události i výročí spojené s dnešním datem 17. května, kdy má svůj svátek Aneta. Nejprve si ale dáme třeba malou rozcvičku s hudbou nebo alespoň příjemné protažení ještě v posteli. Přeji vám pohodovou neděli. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno.

Karel Zich na vlnách Českého rozhlasu Brno s nedělním východem slunce krátce po 5. hodině. Dnes máme 17. května roku 2026. Dnešek je Mezinárodním dnem proti homofobii a transfobii. Jeho smyslem je respektování lidí s jinou než heterosexuální orientací. Připomíná rozhodnutí Světové zdravotnické organizace z roku 1992 vyjmout homosexualitu z mezinárodní klasifikace nemocí. V roce 1363 bylo Moravské Ostravě uděleno právo konání 16-denního trhu. Právo městu udělil císař římský a král český Karel IV. Jde o nejstarší listinu uloženou v ostravském městském archivu. Před 277 lety se narodil lékař Edward Jenner, který zbavil svět neštovic. Vypozoroval, že lidé, kteří se nakazili kravskými neštovicemi, pravými neštovicemi nikdy neonemocněli. Z toho Jenner vyvodil, že ten, kdo prodělá kravské neštovice, je proti pravým už imunní. Svou hypotézu úspěšně ověřil, když synovi svého zahradníka nejprve záměrně naočkoval látku z puchýře ženy, která se nakazila při dojení. Za několik týdnů ho pak Jenner infikoval neštovicemi pravými. Chlapec ale zůstal zdrav. V roce 1896 založil Josef Sodomka ve Vysokém Mýtě továrnu značky Karosa na výrobu kočárů. Pokračování firmy zajistil jeho syn. Pod jeho vedením pak firma vyrobila i první autobus. V roce 1948 byl ale podnik znárodněn a syn jejího zakladatele byl na několik let poslán do vězení. Před 122 lety se narodil jeden z nejvýznamnějších francouzských herců Jean Gabin. Zazářil v mnoha filmech, jako byly například Bídníci, Dva muži ve městě nebo Svatý rok. A k jeho nezapomenutelným rolím patřil i komisař Maigret. 77. narozeniny dnes oslaví zpěvák Jiří Korn. Proslul jako baskytarista Rebels nebo Olympiku, tanečník i herec. Účinkoval v muzikálech a získal i několik titulů mistra republiky v biliardu. K jeho hitům patří například písničky Žal se odkládá, Zpívat jako déšť, Té, co snídá nebo Iveta. Před 63 lety byl zřízen Krkonošský národní park. A v roce 1991 právě 17. května horolezec Leopold Sulovský jako první Čech vystoupil na Mount Everest. Dobré ráno.

0: počasí.
1: Dobré ráno, po ránu pro vás sledujeme, jak se nám vyvíjí teploty. Ty se pohybují mezi 8 až 11 stupně Celsia. Nejchladněji je ve Znojmě Kuchařovicích a naopak nejtepleji v Lednici nebo Pohořelicích. V centru Brna je 10 stupňů a zataženo. Dnes očekávejte počasí s nižší pocitovou teplotou a ve východní části ještě se srážkami. Nejvyšší teploty dosáhnou 13 až 16 stupňů Celsia, nejnižší teploty na východě, případně severu kraje. Mírný severozápadní až severní vítr v rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Ten bude během odpoledne zvolna slábnout a bude se měnit na severovýchodní. Rozptylové podmínky velmi dobré, večer postupně dobré, v noci až mírně nepříznivé. Biozátěž je na jedničce, tedy mírná zátěž. A slunce nám dnes vyšlo 8 minut po 5. hodině a zapadá ve 20 hodin a 33 minut. Krásnou neděli!
0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší.

0: potulný hráč Václav Neckář na vlnách Českého rozhlasu Brno 7 minut před 17:30. Dobré ráno. Amatérský jazykospytec Jiří Ktrachťa se v dnešní jazykové dílničce zaměří na slova, která nám v současném jazyce zůstala ze staré češtiny.
1: Dnes se zastavíme u slov typu nestoudný, nekalý, nejapný či nehorázný. Začínají předponou ne, která zpravidla označuje něco opačného či nepříznivého. Dostal jsem totiž otázku, jak je to s tvary stoudný, kalý, japný či horázný. A tak jsem zapátral a zjistil jsem toto. Kalý, stoudný, japný a řada podobných slov existovala ve starší češtině, ale postupně se přestala používat. Občas se vyskytnou v krásné literatuře, v nářečí nebo v jazykové komice. Například, dívka stoudně klopila oči. Tento muž měl japnou povahu, tedy byl vtipný a pohotový. Krkonošský poustevník neuměl kale promluvit. Myslí se tím kloudně či hezky. A to, co jsem řekl před chvílí, platí i pro slova necita, necuda, nekňuba, nelida, nemotora, nemrava, nenasita, neposlucha, neruda, nestyda, nešika, nešvara, netýkavka či nezbeda. Všechny posluchače rozhlasu naší Moravy zdraví Jiří Ktrachťa.
0: Další díl jazykové dílničky s Jiřím Trachtulcem alias Jiříkem Trachťou zazní opět v sobotu v tomto čase.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Venkovské prodejny s potravinami mají letos opět šanci získat dotace na provoz nebo třeba na platy zaměstnanců. Konkrétně Jihomoravský kraj mezi zájemce rozdělí 3 miliony 800 tisíc korun z programu Ministerstva průmyslu a obchodu. Odsouhlasili to radní na posledním jednání. Peníze mají pomoci zachovat jednu ze základních služeb v obcích. Žádosti začne hejtmanství přijímat v polovině června. Třebíčská průmyslová škola se kvůli přístavbě dvou bloků Dukovanské jaderné elektrárny rozšíří. Kraj plánuje přístavbu nových tříd. Počítá s tím, že vzroste poptávka po kvalifikovaných odbornících a ty si chce vychovávat. Silničáři začali v Blansku s lokálními výspravkami cest po zimě. Do poloviny prázdnin chtějí asfaltem zalepit desítky výtluků napříč městem. Město na to vyčlenilo 6 milionů korun. Lidé v Brně mohou o tomto víkendu zavítat do běžně nepřístupných objektů. Festival Open House Brno jich letos přístupnil 132, z nich 28 nově. Pořadatelé očekávají obdobně jako loni přes 10 000 návštěvníků. Fotbalisté Artisu Brno v předposledním kole druhé ligy porazili na domácím hřišti Viktorii Žižkov 5-1. Definitivně si tím zajistili účast v baráži o postup do nejvyšší soutěže. Už jistým druholigovým šampion Zbrojovka Brno remizovala v Kroměříži 1-1. A dneškem bude na jihu Moravy provázet velká oblačnost, na východě se může vyskytovat déšť. K večeru čekejte od západu ubývání oblačnosti na skoro jasno nebo i jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 13 až 16 stupňů. Vítr by měl foukat mírný severních směrů, biozátěž je také mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Provoz na silnicích regionu je slabý, bez hlášených nehod. Na odstavené auto pozor na 218. kilometru dálnice D1 ve směru na Vyškov. Klidné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Něžný hlas Zdeny Lorencové se jako žluťásek proletěl po vlnách Českého rozhlasu Brno. Máme 8 minut po půl šesté. Možná to znáte i vy. Něco vás bolí a tak se jdete zeptat umělé inteligence, co vám je. Jenže to má i svá rizika, a ne malá. A právě na ně upozorňuje nová příručka pro pacienty. Spolupracovali na ní Česká lékařská společnost, Česká asociace umělé inteligence a Ministerstvo zdravotnictví. A lidem taky radí s tím, na co by se umělé inteligence ptát neměli a k čemu naopak může být dobrá.
1: Dostali jsme lékařskou zprávu s výsledkem toho vyšetření a v lékařské zprávě vlastně byly termíny, které jsme neznali.
2: 28-letý Matěj z Prahy si lékařskou zprávu vyfotil a nahrál ji do chatbota. Ten mu latinské názvy přeložil a onemocnění srozumitelně popsal. A právě třeba k lepšímu pochopení problému je umělá inteligence podle příručky vhodná. Vyšetření ale nenahradí, proto by lidé neměli používat ke stanovení diagnózy nebo léčby. A i s takovými případy se už setkal praktický lékař Pavel Sova ze střední Čech.
3: Otázky, které kladou na tyto systémy, jsou akutní nebo i chronické povahy. Například, když pacient není dostatečně spokojený léčbou nebo má chronické problémy, které se mu opakovaně vrací, tak to jsou přesně ty případy, které právě někdy pacienti takhle konzultují.
2: Umělá inteligence nezná celkový zdravotní stav pacienta, rodinnou anamnézu ani užívané léky. Občas taky říká to, co si přejeme slyšet. Je totiž nastavená tak, aby s uživatelem komunikovala příjemně. Pokračuje Matěj Misař z České asociace umělé inteligence.
4: Někdy si vymýšlejí zdroje a vymýšlejí si různé články. A toto je všechno velmi nebezpečné, zvlášť když vlastně posoudíme, že toto není umělá inteligence, která vám radí, jestli si máte koupit modrou nebo červenou sedačku, ale je to umělá inteligence, do které zadáváte svůj zdravotní stav a radíte se o tom, co s váma je.
2: Misař taky upozorňuje na to, že žádný jazykový model zatím nezískal povolení pro zdravotnickou pomůcku, na rozdíl od systému umělé inteligence, které jsou v nemocnicích. V Česku je používá více než 60% nemocnic, a to třeba v radiologii.
4: Identifikuje různé nozokomiální infekce v nemocnicích. No a tam, kde se to nabízí, tak je nepochybně promluva s pacientem, kde vás nahrávají váš hovor, samozřejmě po předchozím schválení, no a následně je to nějaké zrychlené rozřazení toho textu, tak abyste se nemusela cítit trapně, když čekáte u toho lékaře, než to tam do toho notebooku naťuká.
2: Příručka je dostupná na webu České asociace umělé inteligence. Michaela Bacílková, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Máme 5:44, je tu aktuální předpověď počasí a také pro vás sledujeme, jak se nám po ránu vyvíjí teploty na jižní Moravě. Ty se pohybují mezi 8 až 11 stupni Celsia, nejchladněji je ve Znojmě Kuchařovicích a naopak nejtepleji v Lednici nebo Pohořelicích. V centru Brna máme 10 stupňů a zataženo. Dnes očekávejte velkou oblačnost, ve východní části ještě se srážkami a počasí s nižší pocitovou teplotou. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 13 až 16 stupně Celsia. Nižší teploty na východě, případně severu kraje. Vát bude mírný, severozápadní až severní vítr v rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Ten se bude během odpoledne měnit a zvolna slábnout. Bude se měnit na severovýchodní. Rozptylové podmínky velmi dobré, večer postupně dobré, v noci až mírně nepříznivé. Biozátěž je na jedničce, tedy mírná zátěž a slunce dnes vycházelo v 8 minut po 5. hodině a zapadá ve 20:33. Pohodovou neděli s Českým rozhlasem Brno.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

kapelou Smoky se probouzíte do nedělního rána s datem 17. května. A pokud ještě nejsou vaše dnešní plány úplné, mám pro vás pár tipů. V Břeclavi se dnes můžete vypravit na slavnostní zahájení sezóny v židovské obřadní síni. Při té příležitosti vám pořadatelé představí od 14 hodin židovskou kuchyni, a to formou přednášky s ochutnávkou židovských zákusků. Ve 14.30 bude následovat komentovaná prohlídka židovské obřadní síně a hřbitovního areálu s historičkou Alenou Káňovou a v 15.15 vám zvednou náladu židovské písně střední a východní Evropy. A ještě jedna důležitá informace. Vstup na akci je volný. Život dnes bude také v památníku bratří Mrštíků v Divákách na Hustopečsku. Koná se tam od 14 do 19 hodin akce s názvem Příběh památníků v Divákách, jak se Mrštíci stali součástí regionálního muzea v Mikulově. Na programu je například vernisáž výstavy, která prostřednictvím dobových fotografií a archivních dokumentů představí proces, jak se domov Mrštíků stal muzeem. Připojit se také můžete ke komentované prohlídce památníku a pro děti je připravená pátrací hra s názvem Ztracený dokument. Máme 5 hodin a 50 minut, posloucháte Český rozhlas Brno a já vám posílám teď po ránu ještě na takové malé dokolébání u kolébavku Pro mou lásku zpívá Věra Špinarová. Krásné ráno.

0: Oblačno aj zataženo s teplotami do 16 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Silničáři chystají další etapu úprav průtahu loděnicemi na Pohořelicku. Rada Jihomoravského kraje odsouhlasila vypsání zakázky za téměř 50 milionů korun. Práce začnou ještě letos, říká mluvčí Jihomoravské správy a údržby silnic Monika Švehlová.
1: Dojde také k výstavbě dešťové kanalizace, rekonstrukci mostu, zpevněných ploch a sadovým úpravám. Pokud bude soutěž probíhat dle předpokladů, mohli bychom stavbu začít ve třetím čtvrtletí tohoto roku a hotovo by mohlo být v druhé polovině roku 2027.
0: Některé vysoké školy v Česku přišly o část peněz od ministerstva školství. Nesplnili totiž plán na navýšení počtu studentů, hlavně v pedagogických, zdravotnických a lékařských oborech. Některým univerzitám se navíc nepodařilo udržet ani celkový počet studujících. Podle ministerstva ale nejde o zásadní škrty. Školy dostanou tyto peníze navíc právě za účelem rozšíření kapacit. Rybáři vypustili v Blansku do řeky Svitavy lipany podhorní. Chtějí tak zamezit jejich vyhynutí. Vysazování ryb plánují opakovat minimálně po dobu 5 let a pak vyhodnotí výsledky. Lipan podhorní je na Blanensku původní druh lososovité ryby. Jeho úbytek způsobilo také dlouhodobé sucho a vyšší teplota vody, říká předseda blanenských rybářů Martin Sklář.
2: On žije v hejnu a především v zimních měsících obývá hlubší tůně, kde se sice cítí bezpečněji, ale bohužel pro predátory je to významná kořist a tudíž jeho stavy jsou velmi decimovány, ať už kormoránem, anebo především vydrou.
0: Sport. Fotbalisté Slovácka v předposledním utkání nadstavbové skupiny o záchranu v Šancelize prohráli doma s Mladou Boleslaví 0-3. Díky ostatním výsledkům přesto mají jistotu, že v tabulce zůstanou po sezóně na 14. příčce, která zaručuje výhodnější nasazení do baráže s druholigovým soupeřem a odvetu v domácím prostředí. O této výhodě mluví záložník Patrik Blahut.
3: Myslím si, že určite nás tu doma poženú skvelí fanúšikovia, celú sezónu nám fandia, aj keď nám to drvivú časť tej sezóny nešlo, takže za nich, za celý región, za nás, za celé Slovensko, tam musíme proste zomrieť. Počasí.
0: Dneškem bude na jihu Moravy provázet velká oblačnost, na východě se může vyskytovat déšť. K večeru čekejte od západu ubývání oblačnosti na skoro jasno nebo i jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 13 až 16 stupňů. Za chvíli to probereme s brněnskými meteorology.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Opatrně projíždějte na 218. kilometru dálnice D1 ve směru na Vyškov, tam zůstává auto s poruchou a totéž platí i na 235. a půltém kilometru, tedy ta opatrnost ve směru na Brno, tam řidiči hlásí bahno na vozovce. Čisté cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásné nedělní ráno ve společnosti Českého rozhlasu Brno. Máme 4 minuty po 6. hodině a ranním vysíláním vás provází Alena Přikrylová. V tradičním čase před 7. hodinou se budeme věnovat sportu. Dnes ovšem prostoru, který se pro sportovní utkání nově buduje na brněnském výstavišti, stavbě nové arény. S brněnskými meteorology se podíváme na počasí, ale ještě předtím zalistujeme kalendářem s datem 17. května. Tak zůstaňte s námi. Dobré ráno a pohodové nedělní vstávání.
4: Český rozhlas Brno.

Lásku zažehnul Miroslav Žbirka 10 minut po 6. hodině. Posloucháte Český rozhlas Brno v neděli s datem 17. května roku 2026. Před 102 lety se v Brně narodila Liběna Skálová, spisovatelka, autorka knih pro mládež a také překladatelka. Mezi její tituly patří například Tereska a dvojčata nebo My s Hankou. 96. narozeniny by dnes oslavila prozaička, sběratelka a zpracovatelka lidových písní Eva Kiliánová. Narodila se v Brně, debutovala knihou Na veveří 9 věží a napsala ji se svým spolupracovníkem Oldřichem Syrovátkou, stejně jako několik dalších pověstí. 84. narozeniny by dnes oslavil kreslíř a vědec Pavel Kantorek. Pocházel z Olomouce. V Brně vystudoval přírodní vědy a už tehdy kreslil vtipy. Jeho vědeckou i výtvarnou kariéru přerušila sovětská okupace Československa. Následně emigroval a po sametové revoluci se do Česka rád vracel. Přednášel na univerzitě v kanadském Torontu a podílel se například i na vývoji optických vláken. 75. narozeniny dnes oslaví zpěvák lidových písní a hudebník Václav Kovářík. Pochází z Kyjova a kromě jiného hraje například také na ojedinělý nástroj grumle. Patří mezi nejvýraznější představitele brněnského folklorního regionu a spolupracuje s řadou orchestrů. Před 18 lety byla zprovozněna prodloužená tramvajová trať v Brně k nové konečné stanici Technologický park. Začíná u bývalé smyčky Technické muzeum. Už za chvíli tu je počasí s brněnskými meteorology. A právě teď nám zpívá Eňa. Dobré ráno.

0: počasí.
1: Dobré ráno, máme 15 minut po 6. hodině a v tuhle chvíli jsem už ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem a zdravím brněnskou meteorologku Báru Kučerovou. Dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
1: Jaké počasí nás čeká v neděli?
2: Neděle by měla být často s velkou oblačností, také se mohou objevit přehánky a ve východní části kraje myšleno spíše opravdu na Strážnicku v oblasti Bílých Karpat, tam se přes den opět mohou objevit, nebo může objevit déšť a ten by se opět k večeru potom měl začít přesouvat zpátky dále na východ a obecně bude k večeru ubývat oblačnost a potom čekáme vlastně spíše jasnou nebo skoro jasnou oblohu a ten východ ještě zůstane s větší oblačností.
1: A jak se nám bude vyvíjet dál počasí během noci a začátkem nového týdne?
2: Poté, co dnes teploty vyšplhají mezi 13 až 16 stupňů Celsia, tak by zítra měly klesnout poměrně nízko, konkrétně mezi 5 až 2 stupně Celsia a potom s větší pravděpodobností v západní polovině kraje očekáváme i přízemní mrazíky. Noc bude s oblačností proměnlivou, ale k ránu bude oblačnost ubývat a také se mohou objevit mlhy a zítřek potom bude většinou ráno nebo po ránu ještě jasný, skoro jasný. A během dopoledne se postupně začne tvořit kupovitá oblačnost a přes den čekáme většinou oblačno, ojedinělé, ale to spíše v severovýchodní části kraje se mohou vyskytnout přehánky a k večeru bude od jihozápadu přibývat další oblačnost, aby ale měla být průsvitná, takže sluníčko by částečně svítit mělo a zítřejší maximální teploty by se měly dostat mezi 17 až 20 stupňů Celsia.
1: A krátce nahlédneme na úterní a středeční počasí. Vypadá to, že se malinko otepluje?
2: Ano, otepluje se, v úterý a ve středu by se ta maxima měla dostat mezi 18 až 22 stupňů Celsia. Ráno už by měla být teplejší, zhruba mezi 8 a 4 stupni Celsia. I tak by ale mělo počasí převládat spíše oblačnější. V úterý přes den s možností přeháněk, výjimečně i s bouřkami a ve středu také oblačnější počasí s možností přeháněk nebo bouřek.
1: Dnes máme neděli s datem 17. května. Jaké jsou teplotní rekordy k dnešnímu dni?
2: A maximum pochází z roku 1953 z Pohořelic na Břeclavsku, tam teploměr ukázal 32 stupňů a 4 desetiny. Naopak minimum pochází z roku 1941 a to hned ze dvou stanic, obě jsou na Blanensku a byly to Křtiny a Žďárna a tam teploměr ukázal minus 4 stupně a 5 desetin.
1: Za aktuální předpověď počasí i za výhled do dalších dnů děkuji Báře Kučerové z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně a těším se zase někdy naslyšenou. Přeji vám krásnou neděli.
2: Naslyšenou.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: René, Rudolf a Jiří Schillinger chodívají na golf. Máme neděli s datem 17. května. Posloucháte Český rozhlas Brno a je 6 hodin a 21 minut. A jaké plány na neděli jsou ty vaše? Už víme, jaké bude počasí, takže si v klidu můžete naplánovat třeba nějakou cestu, výlet, anebo jen pobyt doma a poslech Českého rozhlasu Brno. Ano, můžete zůstat i v naší společnosti a poslouchat třeba temné letopisy moravské s Michalem Isteníkem. Ty se rozrostly o další díl, který pro Český rozhlas Brno napsal Miloš Šenkýř a nese opět velmi smutný název. Moravská havárie v Chorvatsku. Čistě geograficky by tato událost do temných letopisů spadat neměla. Jenomže Moravu zasáhla velice citelně. Je to jedna z nejtragičtějších havárií autobusů z České republiky v zahraničí, který zaplnila brněnská cestovní kancelář z velké části právě lidmi z Brna a Moravy. Při nehodě autobusu v roce 2012 zemřeli lidé jedoucí na dovolenou. Poslouchejte temné letopisy moravské každý pátek ve vysílání Českého rozhlasu Brno a také online na webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. No a možná jste včera byli i svědky křtu nové knihy Temné letopisy moravské a možná jste také byli jedním z mnoha návštěvníků, kteří si povídali se Zdeňkem Truhlářem a Michalem Isteníkem právě na dnu otevřených dveří u nás dole ve studiu číslo 7. Za chvíli má pro nás už Pavel Chaloupka krátké zprávy, je 6 hodin a 23 minut. No a krátce po půl s mikrofonem navštívíme ústřední dílny dopravního podniku města Brna, kde technici opravují historické tramvaje z Prahy. Tak zůstaňte s námi.
1: Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým.

jako síť a paže jako mramor šedavý. Proč stála tam na kolejích, tak sama v černý.

nepoznaj, pane, zda je to mílka nebo krutej žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtuď, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud je jezera, kde cestu kříží železniční trať.

0: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Znojmo spustilo registraci do služby Senior Taxi. Vyřídit si zájemci můžou na městském úřadě nebo na Senior Pointu. Služba je určená pro občany starší 65 let nebo držitele průkazu ZTP. Každý registrovaný bude moci využít až 6 jednosměrných jízd měsíčně. Za jízdu zaplatí 20 korun v hotovosti přímo řidiči. Vedení Blanska plánuje zrekonstruovat dětské oddělení městské knihovny. Prostor se nově bude členit na sekce podle věku. Čtenáři se do knihovny nepodívají od poloviny června do konce prázdnin. K lidem z Brna Starého Lískovce nebo Líšně od zítřka pojedou častěji tramvaje. Dopravní podnik města Brna posiluje provoz linky 8. Ve špičkách pojedou každé 3 na místo dosavadních 5 minut. Druhý interval se zkrátí ze 7 minut na 5. Důvodem je rostoucí zájem o přepravu v obou směrech. Firma kvůli tomu omezí provoz některých autobusů. Část centra Prostějova dnes ráno zaplní historická auta a motocykly. K vidění budou na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Součástí akce je také soutěž elegance a spanilá jízda městem. Čeští hokejisté ve druhém zápase na mistrovství světa ve Švýcarsku poprvé ztratili body. Po vítězství nad Dánskem překvapivě podlehli ve skupině Slovinsku 2-3 v prodloužení. A dneškem bude na jihu Moravy provázet velká oblačnost, objevit se mohou i přeháňky, na východě déšť. K večeru čekejte od západu ubývání oblačnosti na skoro jasno nebo i jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 13 až 16 stupňů. Vítr by měl foukat mírný severních směrů a biozátěž je také mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na 235. kilometru dálnice D1 blokuje levý pruh ve směru na Brno kamion u svodidel. Dobré cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Lenka Filipová na vlnách Českého rozhlasu Brno. Je 6 hodin a 37 minut, máme neděli s datem 17. května. Historické tramvaje pražského dopravního podniku opravují technici v Brně. Celkem jich má rukama projít 6 z 60. až 80. let. 5 typu T3 a 1 typu T4. První dvě opravené tramvaje se do Prahy mají vrátit na konci května. Jedna z nich si už odjezdila v brněnském centru téměř 100 kilometrů ve zkušebním provozu.
1: Tady je ta krasavice, ta rozdělaná.
2: Tramvaj typu T3 je druhou z celkem 6 historických tramvají, které brněnští technici pro Prahu opravují.
3: Brno je v tomto zkušené a samozřejmě nebojíme se výzev. Tyto tramvaje v Brně jezdili, takže naše zkušenosti a dovednosti v tom hrály velký prim a samozřejmě je to zajímavý projekt a navíc je to pro kolegy z Prahy. A je tam taková trošku rivalita.
2: Vedoucímu dílen Tomáši Kadlecovi a jeho kolegům trvá oprava jedné tramvaje v průměru 6 až 8 měsíců. Nejnáročnější částí procesu jsou karosářské práce. Zvláštní pozornost řemeslníci věnují historickým detailům.
3: Třeba u toho jednoho vozidla jsme obnovovali i interiérové polepy kolem okenních sloupků, jsou opravdu v kožence. Vyráběli jsme zde i atypické sedačky, vlastně koženkové, které dřív na těch vozidlech byly. Detailů, které jsme museli řešit, bylo opravdu velké a velké množství.
2: Opravené tramvaje budou v Praze jezdit na historických linkách. Ještě předtím ale musí každá z nich ujet alespoň 100 kilometrů testovacích jízd v brněnském provozu. V roli řidiče se do nich zapojuje i elektromechanik Pavel Beránek.
4: Teď jdeme dělat brzdovou zkoušku. Rozjedete se na 40 km v hodině a prudce zabrzdit.
5: Já si koukám, že musíte mít docela vysoko nohy, když to řídíte.
4: To si zvyknete, akorát je to trošku víc namáhavý, ale to si zvyknete.
2: Pražské tramvaje mají jiný systém přehazování výhybek. V brněnském provozu nefunguje. Jede s námi i technik Evžen Blažek.
6: Jako musím vyrost tady ven výhybce, protože tohle neháže výhybky, tady je úplně jiný systém. To musíme házet určitě. Brněnské šalení to mají.
2: Zatím v brněnském dopravním podniku podle jeho mluvčí Hany Tomaštíkové opravili první dvě tramvaje.
7: Předpokládáme, že na konci května bychom obě dvě převezli do Prahy s tím, že nám pražský dopravní podnik dodá další dvě k renovaci.
2: Technici všechny tramvaje opraví do přelomu roku 2027 a 2028. Z Brna Magdalena Králová, Český rozhlas.

0: vydržela. Ale pan praskla, z čehož plyne, že mužný boj má stránky stinné a že i dva jsou příliš mnoho, tam je místo pro jednoho. Čemu se ještě často pěje, dva se tu perlou přední směje. Čemu se ještě často pěje, dva se tu perlou přední směje. Čemu se ještě často pěje.
1: Počasí.
2: Máme 6 hodin a 43 minut, je tu aktuální předpověď počasí a také pro vás sledujeme, jak se nám vyvíjí po ránu teploty na jižní Moravě. Ty se pohybují v tuhle chvíli mezi 7 až 11 stupně Celsia. Nejchladněji je ve Znojmě Kuchařovicích a naopak nejtepleji v Lednici. V centru Brna je 10 stupňů a skoro zataženo. Dnes očekávejte velkou oblačnost ve východní části, ještě se srážkami a počasí s nižší pocitovou teplotou. Očekáváme velkou oblačnost, také se mohou objevit přeháňky. Ve východní části kraje se přes den opět mohou vyskytnout dešťové, který déšť by se měl k večeru přesouvat dále na východ a také by se postupně od západu oblačnost měla vytrácet. Večer pak čekáme, kromě krajního východu, polojasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty dosáhnou 13 až 16 stupňů Celsia, nižší teploty budou na východě, případně severu kraje. A vád bude mírný severozápadní až severní vítr v rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky velmi dobré, večer postupně dobré a biozátěž je na jedničce, tedy mírná zátěž. A pokud se podíváme na teplotní rekordy, nejvíce naměřili v roce 1953 v Pohořelicích, a to 32,4 stupně Celsia, a naopak nejméně ve Křtinách a ve Žďárné v roce 1941, kdy teplota klesla pod bod mrazu na minus 4,5 stupně Celsia. Krásné ráno.
1: Český rozhlas Brno.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Brno posloucháte bratislavskou hudební skupinu Modus. Dobré ráno. Nová aréna na brněnském výstavišti měla v druhé polovině roku hostit dva evropské šampionáty v míčových sportech. Jeden se ale už posunutím dokončení stavby přesunul a organizátoři druhého s touto možností stále taky pro jistotu počítají. Čeští házenkáři se tento týden utkali v hale Rondo s Francií o postup na mistrovství světa. Hlavní házenkářská událost roku však čeká Brno až v prosinci. Část evropského šampionátu žen má být první velkou sportovní akcí, kterou přivítá nová aréna na výstavišti, ve které pak od nového roku mají hrát hokejisté brněnské Komety. Stále je ale nutné počítat i s možností, že hala včas dokončená nebude.
1: Předseda Českého házenkářského svazu Ondřej Zdráhala takto mluví o tom, jestli prosincové mistrovství Evropy žen už skutečně přivítá nová aréna na brněnském výstavišti.
2: My to tak bereme, že se bude hrát v nové aréně, všichni z města a celkově z vedení arény nám potvrzují, že se to stihne. I kdyby to nemělo být třeba ze 100%, to znamená tak, ať je to pro diváka a pro ten šampionát připravené. Jsou určitě věci v aréně, které pro ten šampionát potřebné nejsou, takže priorita i takhle to máme potvrzené. Od města a od vedení arény, že udělají všechno pro to, aby šampionát se odehrál.
1: Stavbu nové arény nedávno Zdráhala navštívil se zástupci Evropské házenkářské federace. Zatímco zvenku už je prakticky hotovo, vevnitř ještě zůstává hodně práce.
2: Na olympijské hry, hokej, stadion, že v Miláně taky byl možná v horší fázi rozpracovanosti 14 dní před olympijskýma hrama, než je teď arena. Takže pevně v to věříme, je to určitě důležitá součást, protože nová arena přiláká nejenom toho házenkářského fanouška, ale i fanouška sportu a fanouška, který se chce podívat do té nové haly, a musím říct, že vypadá velice, velice dobře.
1: Organizátoři turnaje ale pro jistotu stále počítají s variantou B, kterou je odehrání zápasů mistrovství Evropy v hale Rondo. Zdráhala nechce říct přesný termín, kdy musí zaznít úplně definitivní rozhodnutí.
2: Asi nebudu říkat přesné termíny, my nějaký harmonogram ZHF máme. Určitě nebudeme prodávat víc vstupenek, než má kapacitu Rondo, než budeme na 110% vědět, že nová arena bude postavená.
1: Zatímco házenkářky se tedy stále můžou těšit na otevření nové arény, jiná velká akce plánovaná na toto místo musela být už před časem přesunutá. Řeči o mistrovství Evropy volejbalistek, které nakonec na přelomu srpna a září přivítá pavilon P brněnského výstaviště. I když rozhodnutí padlo už loni v listopadu, místopředsedu Českého volejbalového svazu Martina Geržu to stále mrzí.
3: Strašně moc, protože pokud může to být první akce v nové aréně, tak vám to zajistí samozřejmě veliký příliv fanoušků. A z tohohle pohledu nás to mrzí, mrzí strašně. Na druhou stranu, když jsme do toho šli, tak u takto velkých projektů, jako je výstavba arény, se prostě s prodloužením dodací lhůt musí počítat.
1: Říká Gerža a popisuje stav příprav na volejbalový šampionát zhruba čtvrt roku před jeho začátkem.
3: Já myslím, že teď se zabýváme právě propagací, řeší se věci, mediální věci, které jsou v požadavcích Evropské volejbalové federace, a ten tým lidí, který se podílí na přípravě mistrovství Evropy, tak ty lidi vědí, co mají dělat, a všechno běží, jak má.
1: V době Evropského šampionátu volejbalistek Brno na konci prázdnin přivítá taky mezinárodní beach volejbalový turnaj u přehrady. David Nekvinda, Český rozhlas.

0: přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 7 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Venkovské prodejny na Jižní Moravě si rozdělí krajskou dotaci téměř 4 miliony korun. Cyklostezka mezi Kozojítkami a Veselým nad Moravou je po opravách znovu otevřená. Muže obviněného z krádeže lebky svaté Zdislavy bude policie vyšetřovat na svobodě. A dnes má být převážně oblačno až za

0: služeb v obcích. Žádosti začne hejtmanství přijímat v polovině června, říká mluvčí krajského úřadu Martina Žítková.
1: O dotaci mohou žádat podnikající fyzické i právnické osoby nebo samotné obce. Prodejna musí být v obci jediná svého druhu, musí mít otevřeno minimálně 5 dnů v týdnu celoročně. V obcích do 350 obyvatel stačí 3 dny v týdnu.
0: Stavaři ve Veselí nad Moravou dokončili opravu cyklostezky směrem na Kozojítky. Na frekventované trase opravili úsek dlouhý 370 metrů. Práce vyšly na více než 3 miliony korun, doplňuje mluvčí veselské radnice Olga Svoják.
2: Opravovaný úsek patří mezi nejstarší cyklostezky v okolí Veselí nad Moravou a po téměř 20 letech intenzivního provozu již vyžadoval kompletní opravu. Součástí stavebních prací byla obnova povrchu komunikace i sanace krajnic, která by měla zabránit vzniku podélných trhlin.
0: Veselí s Jihomoravským krajem chystají také projekt nové cyklostezky podél řeky Veličky, která by měla vést ze Strážnice až na Horňácko. Muže obviněného z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí bude policie vyšetřovat na svobodě, rozhodl o tom okresní soud v České Lípě. Při rozhodování zohlednil, že obviněný nebyl nikdy předtím trestaný ani neměl žádný přestupek. Za krádež mu teď hrozí až 8 let vězení. Lebka je aktuálně v péči restaurátorů, obviněný ji zalil do betonu. Jestli se podaří vzácnou relikvii dostat ven nepoškozenou, zatím není jasné. Sport. Fotbalisté Artisu Brno v předposledním kole druhé ligy porazili na domácím hřišti Viktorii Žižkov 5-1. Definitivně si tím zajistili účast v baráži o postup do nejvyšší soutěže. Jméno soupeře se Artis dozví až po závěrečném kole. Stále může skončit v tabulce na aktuálním třetím místě nebo se posunout na druhou příčku. Už jistý druholigový šampion Zbrojovka Brno ve 29. kole remizovala v Kroměříži 1-1. Počasí. Dneškem bude na jihu Moravy provázet velká oblačnost, objevit se mohou i přehánky, na východě déšť. K večeru čekejte od západu ubývání oblačnosti na skoro jasno nebo i jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 13 až 16 stupňů. Vítr by měl foukat mírný severních směrů. Biozátěž na jedničce, tedy také mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 počítejte s omezením na 235. kilometru. V levém pruhu tam na cestě do Brna zůstává kamion u svodidel. Jen cesty se šťastným koncem přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dobré nedělní ráno s Českým rozhlasem Brno. Od mikrofonu vás zdraví Alena Přikrylová. Máme krátce po 7. hodině, dnes je 17. května. Před námi je neděle, ideální čas vyrazit někam na výlet. Třeba na kole. Krátce před 8. nás pozve Roman Volek z Bučovického klubu českých turistů na cyklovýlet kolem Odry. A pokud se na kolo necítíte, nebo se zkrátka necítíte fit a máte potřebu svůj zdravotní stav s někým rozebrat a sáhnete po možnosti konzultace s umělou inteligencí, buďte obezřetní. Nevždy je tato volba vhodná. Má i svá rizika, která rozebereme v reportáži krátce po půl. O vosku svíček budou dnešní babské rady a už za chvíli přidáme pár dobrých rad od veterináře Miroslava Martince. Tak zůstaňte s námi, krásné ráno.
3: Český rozhlas Brno.

0: Nezaměnitelně zastřený hlas Jany Kratochvílové nás doprovodil ke 12. minutě po 7. hodině. Dobré rady, pozoruhodní lidé a zprostředkování nevšedních zážitků. To všechno se objevuje v našem pořadu Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno. Každý všední den po 11. hodině. Tento pátek byl naším hostem veterinář Miloslav Martinec s tématem nemocí králíků, drůbeže a způsobů, jak jim předcházet. Otázky mu kladl moderátor Zdeněk Truhlář.
1: Která onemocnění aktuálně ohrožují naše chovy?
2: V posledních měsících myxomatóza u zajíců, která by potenciálně opravdu vážně mohla ohrozit chovy králíků. A u drůbeže je to poměrně nedávný výskyt pseudomoru v domácích chovech tady v bezprostředním okolí Brna. Ostatně ta myxomatóza také byla v podstatě okolo Brna. Takže to jsou ty dvě nejvážnější hrozby. Ale těch hrozeb infekčních onemocnění permanentních je vlastně pořád docela dost.
1: Když se přidržíme té myxomatózy, jakým způsobem se tato nemoc přenáší a opravdu se může přenést z těch divokých zajíců až do toho chovu?
2: V těch našich podmínkách je nejvážnějším nebezpečím výskyt komárů, kteří vlastně ten virus myxomatózy přenáší do našich chovů. Ty ostatní způsoby přenosu nejsou až tak moc aktuální, ale opravdu ti komáři jsou téměř na 100% příčinou v těch chovech domácích králíků. Takže zpravidla opravdu je myxomatóza vázaná na ta teplá roční období. Souvisí to často i třeba se stavem vláhy, kolik kde je nádrží, kolik se vylíhne komáru. Takže zrovna, když teďka naprší, budou plné sudy, oteplí se, komáři se namnoží, vylíhnou a zasáhnou chovy. A v některých oblastech to záleží na mokřadech, na tůních a podobně, zejména na jižní Moravě, Hodonínsko a podobně. Takže teď je klid relativně, co se týče myxomatózy u domácích králíků, ale v podstatě během 14 dnů to může být úplně naopak.
0: Veterinář Miloslav Martinec také radil, jaká očkování jsou vhodná, kdy k ním přistoupit a jaká další opatření mohou chovatelé učinit v prevenci proti nemocem. Zajímavé vyprávění a dobré rady si můžete zpětně poslechnout na našem webu a také v aplikaci a na webu Můj rozhlas. .cz. I příští týden nás čekají zajímavá témata. Například v pondělí se vám ozve dvouhodinový speciál o růžích a jejich pěstování. Vysílat budeme přímo z Rozária střední odborné školy zahradnické v Rajhradě, kde můžete obdivovat genofondovou kolekci 220 odrůd růží českých a moravských šlechtitelů. A neméně lákavé jsou i nabídky Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Brno i v dalších dnech. Tak nám zachovejte svou přízeň. A pro pohodové vstávání nám zaspívá Petr Muk.

0: počasí.
1: Na jižní Moravě po ránu sledujeme aktuální počasí. Také pro vás sledujeme, jak se nám vyvíjí teploty. Ty se pohybují mezi 8 až 11 stupně Celsia. Nejchladněji je po ránu stále ve Znojmě Kuchařovicích, ale 11 stupňů Celsia je krátce po 7 hodině na více místech jižní Moravy, a to v Brně Tuřané, Chlednici, Kobylí nebo v Ivanovicích na Hané. V centru Brna máme 10 stupňů a je skoro zataženo. Dnes očekávejte velkou oblačnost ve východní části, ještě se srážkami, a počasí s nižší pocitovou teplotou. Během dne očekáváme velkou oblačnost, také se mohou objevit přeháňky. Ve východní části kraje se přes den opět může vyskytovat déšť, který by se měl k večeru přesouvat dále na východ. A k večeru bude postupně od západu také ubývat oblačnost a večer čekáme kromě krajního východu polojasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty dosáhnou 13 až 16 stupňů Celsia, nejnižší teploty na východě, případně severu kraje zůstávají. Vád bude mírný severozápadní až severní vítr v rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu a vítr bude během odpoledne zvolna slábnout a měnit se převážně na severovýchodní. Rozptylové podmínky velmi dobré, večer postupně dobré a biozátěž je na jedničce. Slunce nám vyšlo 8 minut po 5. hodině a zapadá 3 minuty po 8:30. Krásný den.
2: Pondělí 18. května se těšte na mimořádné dobré rady, ve kterých se budeme starat o růže. Vysílat se chystáme přímo z Rozália, kde můžete obdivovat genofondovou kolekci 220 odrůd růží českých a moravských šlechtitelů. Mezi 10. a 12. hodinou se potkáme přímo v areálu Střední odborné školy zahradnické a Středního odborného učiliště v Rajhradu u Brna. Přijďte se podívat na vysílání zblízka a nechte si od odborníků poradit, jak na to, aby vaše růže byly ty nejkrásnější. Srdečně zve a na setkání se těší Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
3: Byla krásná, byla milá, byla chytrá, zkrátka fajn, na zahrádce

0: Jiří Suchý, posloucháte Český rozhlas Brno, máme 24 minut po 7 hodině. Dny se nám prodlužují a doba, kdy nám zpříjemňovaly večery například romantické svíčky, ustupují do pozadí. Babské rady s Jarkou Vykoupilovou tentokrát nabídnou tipy, jak zužitkovat zbytky svíček, anebo jak se zbavit vosku, který ukápne na oblečení.
1: Babské rady.
2: Svíčky nekapou a také pomaleji hoří, když je asi na hodinu před použitím ponoříte do studené osolené vody. Skleněné, porcelánové i kovové svícny vyčistíte od zbytků vosku vložením do studené vody a jejím zahřátím na bodvaru. Nebo vyzkoušejte to, že obal od svíčky se zbytkem vosku vložíte na noc do mrazničky. Ráno vosk ze dna snadno vyloupnete. Rozpuštěný vosk v horké vodě však nikdy nevylévejte do výlevky, mohl by se ucpat odpad. Když se vosk dostane na oblečení, je pomoc snadná. Na skvrnu přiložte savý nebo pečící papír a místo několikrát přejeďte horkou žehličkou nebo použijte šetrnější fén s horkým vzduchem. A co se zbytky vosku? Nahřejte je a můžete je využít jako náhradu za tmel. Dobře utěsní drobné škvíry.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Silničáři chystají další etapu oprav průtahu loděnicemi na Pohořelicku. Rada Jihomoravského kraje odsouhlasila vypsání zakázky za téměř 50 milionů korun. Na rozvoj sociálních služeb letos město Uherské Hradiště společně s dalšími obcemi správního obvodu věnuje téměř 10,5 milionů korun. Dohromady podpoří 21 organizací, zahrnujících 65 konkrétních služeb. Finanční prostředky poskytne Fond sociálních služeb, který obce založily před 2 lety. Otrokovice pořídili pro hasiče nové kapacitní čerpadlo. Město tak reaguje na problémy s vysokou hladinou vody a místními záplavami v některých lokalitách u řeky Dřevnice. Brňané se od letošního léta budou moci osvěžit v takzvaném mlhovišti na Halasově náměstí. Bývalé dětské brouzdaliště přestaví soukromá firma, která poblíž postaví i občerstvení. Fotbalisté Slovácka prohráli s Mladou Boleslaví 0-3 a po předposledním kole nadstavbové skupiny o záchranu v šancelize mají jisté, že soutěž zakončí na 14. místě. Zlín pak prohrál na hřišti Baníku Ostrava 0-2. A dneškem bude na jihu Moravy provázet velká oblačnost, objevit se mohou i přehánky, na východě déšť. K večeru čekejte od západu ubývání oblačnosti na skoro jasno nebo i jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 13 až 16 stupňů. Vítr by měl foukat mírný severní směru, biozátěž zůstává také mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Po silnicích na jihu Moravy se jezdí bez nehod. S omezením tak počítejte hlavně kvůli práci silničářů, jako třeba na dálnici D46. Tam se mezi 6. a 11. kilometrem projíždí v obou směrech jedním pruhem. Klidné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno. S Českým rozhlasem Brno.

0: Kristina na vlnách Českého rozhlasu Brno, je 7:38. Možná to znáte i vy, něco vás bolí a tak se jdete zeptat umělé inteligence, co vám je. Jenže to má svá rizika a ne malá a právě na ně upozorňuje nová příručka pro pacienty. Spolupracovali na ní Česká lékařská společnost, Česká asociace umělé inteligence a Ministerstvo zdravotnictví. A lidem taky radí s tím, na co by se umělé inteligence ptát neměli a k čemu naopak může být dobrá.
1: Dostali jsme lékařskou zprávu s výsledkem toho vyšetření a v lékařské zprávě vlastně byly termíny, které jsme neznali.
2: 28-letý Matěj z Prahy si lékařskou zprávu vyfotil a nahrál ji do chatbota. Ten mu latinské názvy přeložil a onemocnění srozumitelně popsal. A právě třeba k lepšímu pochopení problému je umělá inteligence podle příručky vhodná. Vyšetření ale nenahradí, proto by lidé neměli používat ke stanovení diagnózy nebo léčby. A i s takovými případy se už setkal praktický lékař Pavel Sova ze středních Čech.
3: Otázky, které kladou na tyto systémy, jsou akutní nebo i chronické povahy. Například, když pacient není dostatečně spokojený léčbou nebo má chronické problémy, které se mu opakovaně vrací, tak to jsou přesně ty případy, které právě někdy pacienti takhle konzultují.
2: Umělá inteligence nezná celkový zdravotní stav pacienta, rodinnou anamnézu ani užívané léky. Občas taky říká to, co si přejeme slyšet. Je totiž nastavená tak, aby s uživatelem komunikovala příjemně. Pokračuje Matěj Misař z České asociace umělé inteligence.
4: Někdy si vymýšlejí zdroje a vymýšlejí si různé články. A toto je všechno velmi nebezpečné, zvlášť když vlastně posoudíme, že toto není umělá inteligence, která vám radí, jestli si máte koupit modrou nebo červenou sedačku, ale je to umělá inteligence, do které zadáváte svůj zdravotní stav a radíte se o tom, co s váma je.
2: Misař taky upozorňuje na to, že žádný jazykový model zatím nezískal povolení pro zdravotnickou pomůcku, na rozdíl od systému umělé inteligence, které jsou v nemocnicích. V Česku je používá více než 60% nemocnic, a to třeba v radiologii.
4: Identifikuje různé nozokomiální infekce v nemocnicích. No a tam, kde se to nabízí, tak je nepochybně promluva s pacientem, kdy vás nahrávají váš hovor, samozřejmě po předchozím schválení, no a následně je to nějaké zrychlené rozřazení toho textu, tak, aby jste se nemusela cítit trapně, když čekáte u toho lékaře, než to tam do toho notebooku naťuká.
2: Příručka je dostupná na webu České asociace umělé inteligence. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
5: Měsíc je jak zlatá bula sicilská. Storcuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: počasí.
1: Máme 7:45, je tu aktuální předpověď počasí a také sledujeme, jak se nám po ránu vyvíjí teploty na jižní Moravě. Ty se pohybují mezi 8 až 11 stupně Celsia. Nejchladněji je ve Znojmě Kuchařovicích a nejtepleji máme 11 stupňů, a to v Lednici, Kobylí, v Brně Tuřanech nebo v Ivanovicích na Hané. Centru Brna máme 10 stupňů a skoro zataženo. Dnes očekávejte velkou oblačnost ve východní části, ještě se srážkami, a počasí s nižší pocitovou teplotou. Očekáváme velkou oblačnost, také se mohou objevit přehánky. Ve východní části kraje se přes den opět může vyskytovat déšť, který by se měl k večeru přesouvat dále na východ. Nejvyšší teploty je 13 až 16 stupňů Celsia a nejnižší teploty na východě v případu severu kraje. Mírný severozápadní až severní vítr v rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu bude doprovázet dnešní den a během odpoledne bude zvolna slábnout a měnit se převážně na severovýchodní. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré, večer postupně dobré a biozátěž je na jedničce. Už za chvíli nám Roman Volek z Bučovického klubu českých turistů pozve na cyklový let, tak zůstaňte s námi.
2: Lodě dopravního podniku brázdí vody Brněnské přehrady už 80 let. Hostem úterního dopoledního vysílání 19. května po 11. hodině bude provozní vedoucí lodní dopravy Martin Etzler. Připomene historii elektrických lodí od počátku až do současnosti, popíše, jak se proměnila flotila na Brněnské přehradě a nabídne i zkušenosti a zážitky z pohledu kapitána. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
3: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
4: V cyklu Fanšmekři v sedmičce se bude ve studiu Českého rozhlasu Brno slavit. 30 let má literární magazín Zelný ring. Jeho autorka Alena Blažejovská si na 26. května od 18 hodin pozvala hosty, spolupracovníky a současně spisovatele Jiřího Kratochvila, Ludvíka Němce a Radka Štěpánka. Kromě povídání s hosty přečte herec Michal Bumbálek vybrané fejetony z pořadu. Přijďte 30. Zelného rinku oslavit i vy 26. května od 18 hodin. Lístky jako vždy pořídíte na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na fanšmekry.
5: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Věra Martinová na vlnách Českého rozhlasu Brno 10 minut před 8 hodinou. Dobré ráno. A v tuhle chvíli vyrazíme na cyklový let s Romanem Volkem z Bučovického klubu českých turistů. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Kam to dnes bude?
1: No, podíváme se trošku za hranice našeho kraje. Já pozdravím posluchače trošku metanečním termínu, který způsobila moje nepřítomnost. Předevčírem jsem se totiž vrátil z dvoutýdenního putování, na kterém jsem sice získal mnoho inspirací, ale v rámci této relace si bohužel budu muset hodně z ní nechat pro sebe. Ale o ty ostatní se rád podělím a o jednu hnedka dnes. Navíc ohledem to počasí těch posledních dní, byť teda zrovna teďka tady v Bučovici svítí sluníčko, se to bude jevit jako provokace a já mám rád, když totiž venku tak pěkně pršelo, vypravíme se za vodou. A protože bude výlet, jak už se značilo trošku delší, vezeme si na pomoc bicykl. Ten si necháme vlakem dovést do města Odry a stejnojmenou řekou, která pramení v nedalekém vojenském újezdu Libavá, se necháme vést. Zejména však cyklotrasou číslo 503. Protože už se nacházíme pár kilometrů za hranicemi Moravskoslezského kraje, doporučuji za Jeseníkem nad Odrou, byť k tomu cesta láká, moc nešlapat do pedálu a spíš držet rukce na brzdách. Přímo na cyklostezce se tu totiž nachází obrázkový slovník Moravskoslezského nářečí, což se hodí při následném případném kontaktu s místními obyvateli. Hlavně ale při studiu pozor na ostatní, ať nedojde ke kolizi a nepříjemným situacím. Před obcí Hůrka, stejně jako potom v Bernardicích, zahneme doleva. Za Bernardicemi se přiblížíme meandrům Odry a kousek za vsí dojedeme k lesnímu mlýnu. Vodní mlýn pochází z přelomu 17. a 18. století a fungoval až do 50. let minulého století. Dodnes se dochovala původní budova s mlýnským zařízením, ale vodní kolo už pohání turbínu malé vodní elektrárny.
0: A jde o jedinou technickou památku na trase?
1: To určitě ne. Stejně jako třeba v jihozápadně od Brna na říčce Bobravě, tak i zde na Odře najdeme mlýnů více, neboť sílu vodního živlu využívali lidé v hojné míře, pokud to bylo jen možné. Dalšímu mlýnu si můžeme zajet u Partošovic. První zmínka o mlýnu pochází z roku 1678 a také on neslouží jako malá vodní elektrárna. Do mlýna je možné si objednat prohlídku, a to nejen mlýna samotného, ale třeba i přilehlé sušárny ovoce. Vrátíme se zpět do obce, ve které se nachází zámek z 16. století. Dnes slouží pro pořádání různých kulturních akcí, kdy je možné do něj nahlédnout. Zachovaly se v něm zejména dřevěná schodiště a další dřevěné stavební prvky, kazetové stropy či obložení stěn. V barokní faře se pak nachází dům přírody v Odří, kde se můžeme dozvědět další informace o přírodě okolní Oderské nivy. Ale než dorazíme do cíle, mám tu ještě jednu technickou perličku. U obce Nová Horka zdočíme doleva na cyklotrasu Radegastovo-Slezsko a za mostem přes Odru sjedeme ze silničky do Hájku. Modrá značka nás pak zavede ke křížení vodních cest zvané Zhýbka. Nejde ovšem o klasické křížení například umělého kanálu a původního toku přes koryto. Mlýnka tu potéká Butovický potok, a to i přesto, že má vyšší hladinu. Děje se tak díky efektu spojených nádob. Toliko malé opakování fyziky na závěr výletu. Vrátíme se zpět na silnici a dojedeme do Studénky na vlakové nádraží, kde po necelých 40 kilometrech výlet zakončíme. No a protože jsme jeli po proudu, nějaký kopeček na trase potkáme, ale celkově určitě víc metrů sjedeme dolů. Já jsem si tuto část projela začátkem května a musím říct, že jarní příroda tu opravdu stála za to, tak si výlež uložte do šuplíku a až to počasí dovolí, hurá do pedálu.
0: Opravdu edukativní cyklový let kolem řeky Odry. To byl Roman Volek z Bučovického klubu českých turistů. Děkujeme a budu se těšit zase na nějaký další pěkný tip na výlet. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A krásnou neděli přeji. A za chvíli máme zprávy s Pavlem Chaloupkou. V tuhle chvíli máme 7 hodin a 54 minut. Dobré ráno.

0: co na ní
1: nevím. Dnes večer v České televizi.
2: ČT 1. Horácova mladá sousedka je nalezena mrtvá. Byla to sebevražda nebo vražda? Případ pro malíře. ČT 2. Všichni jsou hráči, ale jen jeden může být pokrový král. Steve McQueen v premiérovém filmu Cincinnati Kid. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubila legendární herečky Ivy Janžurové film podle románu Jaroslava Havlíčka Petrolejové lampy. Nedělní večer s Českou televizí.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Bylo 8 hodin.
5: Český rozhlas Brno. Zprávy.
4: Lidé ve Znojmě se můžou registrovat do služby Senior Taxi. Zlínské hejtmanství podpoří ekologické aktivity v regionu. V Blansku opravují silničáři výtluky po zimě a bude převážně oblačno až zataženo s teplotami do 16 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Znojmo spustilo registraci do služby Senior Taxi. Vyřídit si ji zájemci můžou na městském úřadě nebo na Senior Pointu. Služba je určená pro všechny občany starší 65 let nebo držitele průkazu ZTP. Každý registrovaný bude moci využít až 6 jednosměrných jízd měsíčně. Za jízdu zaplatí 20 korun v hotovosti přímo řidiči, doplňuje starosta Znojma František Koudela z ODS.
6: Cílem toho projektu je usnadnit třeba návštěvu lékaře seniorům, protože třeba jsou omezení v pohybu, ale

0: Pořadatelů. Jde především o organizace zabývající se ochranou přírody, ale i střediska volného času či školy. Mluvčí kraje Soňa Ličková uvedla, že podpory se tak například dočká projekt základní a mateřské školy Želechovice nad Dřevnicí s názvem Živá zahrada, živá škola. Silničáři začali v Blansku s lokálními výspravkami cest po zimě. Do poloviny prázdnin chtějí asfaltem zalepit desítky výtluků napříč městem. Město na to vyčlenilo 6 milionů korun. Postup prací přibližuje mluvčí Blanska Pavla Komárková.
1: Začínalo se na sídlišti Zborovce a postupují po levém břehu Svitavy vlastně až na sídliště Písečná. Poté se přesunou na pravý břeh Svitavy, to znamená záplatovat se bude na Starém Blansku a následovat budou místní části města, ve kterých se také vlastně vyspravuje. Sport.
0: Čeští hokejisté ve druhém zápase na mistrovství světa ve Švýcarsku poprvé ztratili body. Po vítězství na Dánském překvapivě podlehli ve skupině Slovinsku 2-3 v prodloužení. Důvody porážky vyjmenoval reprezentační útočník Martin Kaut.
2: Nebyli jsme efektivní, přehrávali jsme situace a sice jsme měli 35 střel na bránu, ale gólman většinu všechno viděl, neměli jsme nikoho před bránu. Měli jsme se tam tlačit víc a ten zápas rozhodnul ve třetí třetině, ale přehrávali jsme to a musíme dát hlavy nahoru a připravit se na další zápas.
0: A v něm Češi vyzvou v pondělí Švédsko. Počasí. Dneškem bude na jihu Moravy provázet velká oblačnost, objevit se mohou i přeháňky, na východě déšť. K večeru čekejte od západu ubývání oblačnosti na skoro jasno nebo i jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 13 až 16 stupňů. Více už za chvíli s brněnskými meteorology.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na 235. kilometru dálnice D1 blokuje levý pruh ve směru na Brno kamion u svodidel. Mezi 6. a 11. kilometrem D46 se v obou směrech projíždí kvůli práci silničářů jedním pruhem. A na silnici 43 pozor mezi Brnem a Lipůvkou, i tam pracují silničáři. Volné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Pohodové nedělní ráno s Českým rozhlasem Brno máme 4 minuty po 8 hodině. Dnes je 17. května, svátek má Aneta, jméno hebrejského původu s významem milá, milostivá nebo líbezná. Vychutnáváme si víkend plný kulturních akcí a otevřených dveří. I do Českého rozhlasu Brno zavítalo spousta návštěvníků a krátce po půlce k dění kolem uložení časové schránky v budově ještě vrátíme. Také tu probíhaly prohlídky, fonotéky nebo křtění nové knihy a ke všemu se vrátíme právě v reportáži po půl. V Brně se zaměříme na senior pointy, které starším občanům pomáhají s právními nebo technickými potížemi, ale ještě předtím probereme počasí s brněnskými meteorology, tak zůstaňte s námi. Dobré ráno.
3: Český rozhlas Brno.

práci lála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám,

osy, lanka, ojnice, prysky. Přerušovač to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dát. Protože sednout za volant, jen pořádnej chlap si smí.

0: tmavé brýle městem chodit a radši pěšky odbrzdit. Před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Když nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat po jiný vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při spěchu, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa a vůbec.
1: Počasí.
2: Máme 10 minut po 8 hodině a pokud právě řídíte, přeji vám šťastnou cestu. My jsme ale v tuhle chvíli už ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem a já v tuhle chvíli zdravím Andreu Kvapilovou, brněnskou metrolušku. Dobré ráno.
3: Hezké ráno.
2: Nad Brnem se ukázalo sluníčko, vydrží nám během neděle?
3: Tak i stále dneska musíme počítat s takovou velkou oblačností, i lokálně se mohou vyskytnout přehánky, naopak v té východní části kraje se přes den opět může vrátit trošinku ten déšť, ale ten by se měl večer začít už potom přesouvat na východ a k večeru nám začne od západu postupně oblačnosti ubývat a večer, teda kromě toho krajního východu, očekáváme polojasno nebo skoro jasno, ty nejvyšší teploty od 13 do 16 stupňů, s tím, že ty nejnižší hodnoty teplot čekáme na východě, případně i severu kraje. Vád nám k tomu bude vítr mírný, severozápadní až severní do 25 km za hodinu a ten nám potom během odpoledne začne zvolna slábnout a měnit se nám na převážně směr severovýchodní.
2: Jaké počasí bude večer během noci a zítřejšího rána?
3: Tak ta oblačnost bude taková hodně proměnlivá, k ránu potom čekáme, že nám oblačnosti začne ubývat, ale mohou se tam potom začít vyskytovat mlhy, ty nejnižší teploty od 5 do 2 stupňů, takže pozor na přízemní mrazíky, pravděpodobnější to vypadá v té západní polovině kraje, kde ta oblačnost je, očekáváme, že bude menší. Vítr nám k tomu bude vát slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu nebo bez větří. Ráno zahájíme malou oblačností, tam jenom na východě kraje ještě může zůstávat ta oblačnost velká. Během dopoledne se nám potom začne vytvářet kupovitá oblačnost a ten den očekáváme s většinou takovou oblačnou oblohou a ojedinělé, spíš to vypadá, že by se to mělo týkat té severovýchodní části kraje, se nám mohou vyskytnout přehánky a k večeru potom od jihozápadu by nám měla přibývat další oblačnost, ale ta by měla zůstat průsvitná. Ty nejvyšší teploty očekáváme od 17 do 20 stupňů a vád nám tomu bude vítr slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu.
2: A počasí v úterý a ve středu bude stejné jako v pondělí, nebo se nám změní, dá se říct, zvýší se nám teploty, nebo naopak se nám ochladí?
3: Tak čekáme ty nejvyšší denní teploty o trošku vyšší, úterý 18 až 22, ve středu také 18 do 22 stupňů a po oba dva dny by měla převládat spíš taková větší oblačnost, hlavně v noci a ráno i zmenšená oblačnost a ze začátku jenom ojedinělé, během potom odpoledne se místy mohou vyskytnout přehánky, výjimečně i bouřky a na večer by potom zase měly ty srážky začít ustávat i oblačnosti ubývat.
2: To byla Andrea Kvapilová z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně. Děkuji vám za předpověď počasí. Mějte se krásně, pěknou neděli a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
3: Děkuji, hezky den naslyšenou.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy. She's crazy like a fool.

0: Karel Gott na vlnách Českého rozhlasu Brno, je 8 hodin a 20 minut. O Senior Pointy je zájem. V Jihomoravském kraji dnes funguje 16 Senior Pointů, které poskytují poradenství a organizují vzdělávací i společenské aktivity. Pomáhají například s orientací v sociálním systému nebo s používáním moderních technologií. Další pobočky postupně zaměstnanci připravují i v jiných částech republiky. S právními nebo technickými potížemi pomáhají například v Brně starším spoluobčanům už na 7 kontaktních místech. A na jedno z nich se podíváme v reportáži.
1: Vyráběli jsme kukátko se zrcátkem a teď se díváme na krásný barevný červený tulipány.
2: Drobné kukátko mi ukazuje klientka Senior Pointu Alena Rouchanovská. Vyrobila si ho na kreativní dílně brněnského Senior Pointu, který navštěvuje pravidelně.
1: Já jsem například vdova a když byl manžel, tak to nebylo potřeba a teď, jak jsem zůstala sama, tak je potřeba s někým komunikovat.
2: Pracovnice brněnského Senior Pointu Kateřina Dvořáková tvrdí, že právě setkávání je pro seniory klíčové.
3: Pořádáme takový mírně edukační akce, nějaký to tvoření, nějaký to setkávání, občas nějaký výlety z exkurzí.
2: Podle socioložky z Masarykovy univerzity Lucie Vidovičové může podobná podpora pomáhat předcházet sociální izolaci ve stáří. Je k ní ale důležité přistupovat citlivě.
4: Trpělivě těm lidem jako nabízet ty možnosti a respektovat teda to, že i když to není ideální stav, cítit se osamělý, ale ty lidé nemají nějakou kapacitu to řešit, tak vlastně jim dát ten prostor v tom jako setrvat.
2: V Senior Pointech mohou zaměstnanci pomoci například s vyřízením Senior Pasu nebo poradit s technikou, vysvětluje ředitel projektu Petr Vitouch.
5: Vnímáme jako důležité, aby seniori ty základní informace o tom, na co mají nárok, nebo o bezpečnosti s policií, nebo o některých právních otázkách, tak aby se k těm informacím dostali.
2: V Jihomoravském kraji aktuálně funguje 16 poboček Senior Pointů, z toho 7 v Brně. Další pobočky podle ředitele Petra Vitoucha připravují organizátoři i v jiných částech republiky. Emma Sušovská, Český rozhlas.
0: Uložení časové schránky, prohlídky fonotéky nebo křest nové knihy. Tak vypadal den otevřených dveří v budově Českého rozhlasu na Beethovenově ulici v Brně. Vrátíme se k tomu krátce po půl. Po krátkých zprávách s Pavlem Chaloupkou, ale ještě předtím nám zaspívá Helena Vondráčková a Karel Zich. Dobré ráno.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Venkovské prodejny s potravinami mají letos opět šanci získat dotace na provoz nebo třeba na platy zaměstnanců. Konkrétně Jihomoravský kraj mezi zájemce rozdělí 3 miliony 800 tisíc korun z programu Ministerstva průmyslu a obchodu. Odsouhlasili to radní. Peníze mají pomoci zachovat jednu ze základních služeb v obcích. Žádosti začne hejtmanství přijímat v polovině června. Na brněnské letiště od zítřka přestanou z centra města jezdit expresní autobusy. Dopravní podnik změnil linku E76 na trolejbusovou číslo 21, kterou obslouží vozy s bateriovým pohonem. V trolejbusech nebudou vyhrazena místa pro kufry jako v autobusech. Třebícká průmyslová škola se kvůli přístavbě dvou bloků Dukovanské jaderné elektrárny rozšíří. Kraj plánuje přístavbu nových tříd. Počítá s tím, že vzroste poptávka po kvalifikovaných odbornících a ty si chce vychovat. Vedení Blanska plánuje zrekonstruovat dětské oddělení městské knihovny. Prostor se nově bude členit na sekce podle věku. Čtenáři se do knihovny nepodívají od poloviny června do konce prázdnin. Fotbalisté Artisu Brno v předposledním kole druhé ligy porazili na domácím hřišti Viktorii Žižkov 5-1. Definitivně si tím zajistili účast v baráži o postup do nejvyšší soutěže. Už jistý druholigový šampion Zbrojovka Brno remizovala v Kroměříži 1-1. A dneškem bude na jihu Moravy provázet velká oblačnost, objevit se mohou i přeháňky, na východě déšť. K večeru čekejte od západu ubývání oblačnosti na skoro jasno nebo i jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 13 až 16 stupňů. Vítr by měl foukat mírný severních směrů, biozátěž na jedničce tedy také mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Mezi 207. a 219. kilometrem dálnice D1 pracují v levém pruhu ve směru na Vyškov silničáři. Podobně je tomu také na D46 mezi 6. a 11. kilometrem. Tam omezení platí v obou směrech. Dobré cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, máme 7 minut po 8:30. Studia Českého rozhlasu se včera otevřela pro návštěvníky. Program a prohlídky nabídly stanice ve všech regionech. Pokud jste se byli podívat třeba u nás v Brně, možná jste se dostali do bývalého bankovního trezoru nebo k živému vysílání. Dopoledne zástupci stanice v přízemí funkcionalistické budovy uložili také časovou schránku se vzkazy budoucím generacím.
1: Máme tam kartičky, na které současní zaměstnanci rozhlasu napsali svůj vzkaz budoucím generacím. Je tady speciální kulička z brněnského orloje, která připomínala 100 let rozhlasu v Brně.
2: Editor brněnské stanice Českého rozhlasu Miloš Šenkýř právě urovnal všechny předměty a železnou skříňku zamkl. Uvnitř jsou i vzkazy posluchačů na různých nosičích.
3: Ahojte světe, přejeme brněnskému rádiu, aby vysílalo stále tak dobré pořady jako doteď.
4: Ráno vstávám s rozhlasem, večer usínám s rozhlasem. Přeji hodně, hodně úspěchu a strašně moc posluchačů vděčných.
5: Poslouchám pravidelně veřejnoprávní stanice. Jsem celkem spokojený s programem, který se vysílá.
2: Schránka se má otevřít za 50 let, dodává ředitel rozhlasového studia Josef Podstata.
6: Jeden ze vzkazů, který tam za rozhlas dáváme, je důvěra v to, že to lidi otevřou v mírové době. A já bych tomu možná přidal, aby to bylo ve svobodné době, tak jak vlastně svobodné jsou naše vlny, kterými oslovujeme naše posluchače.
2: Pro návštěvníky se otevřela i fonotéka, tedy archiv zvukových nosičů, kde pracuje Jitka Severová. Lidé si můžou poslechnout i záznamy.
7: Třeba královnu Alžbětu, která nás navštívila v roce 96, nebo pana Absolona, pana Skácela. Přidala. Tak je to paměť národa, je to naše historie, tu by měl každý znát. V tuto chvíli se snažíme zdigitalizovat nejstarší pásy, které už podléhají zkáze a je pěkné objevovat staré herce, staré pohádky, staré osobnosti, objevují poklady.
2: Budova Českého rozhlasu v Brně bude otevřená i v neděli při prohlídkách na festivalu Open House Brno. Hana Novotná, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Je 15 minut před 9 hodinou. Dobré ráno, je to aktuální předpověď počasí. Po ránu také sledujeme, jak se nám v regionu vyvíjí teploty a ty se pohybují mezi 9 až 13 stupni Celsia. Nejchladněji je ve Znojmě Kuchařovicích, nejtepleji v Kobylí. V centru Brna je 11 stupňů a mezi mraky se nám ukazuje i sluníčko. Dnes očekávejte velkou oblačnost ve východní části, ještě se srážkami a počasí s nižší pocitovou teplotou. Ve východní části kraje se přes den může opět vyskytovat déšť, který by se měl k večeru přesouvat dále na východ a nejvyšší teploty dosáhnou 13 až 16 stupňů Celsia. Vát bude mírný severozápadní až severní vítr v rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky velmi dobré, večer postupně dobré a biozátěž je na jedničce. Podíváme se na teplotní rekordy, které patří datu 17. května. Nejvíce bylo naměřeno v roce 1953 v Pohořelicích a to 32,4 desetiny stupně Celsia a naopak nejméně ve Křtinách a ve Žďárné v roce 1941, kde teplota nám klesla pod nulu, pod bod mrazu k minus 4,5 desetinám stupňů Celsia. Sluníčko nám dnes vyšlo 8 minut po 5. hodině a zapadá nám ve 20 hodin a 33 minut. Krásnou neděli.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Lékořice v podání Václava Neckáře provonila vysílání Českého rozhlasu Brno. Blíží se nám 9. hodina a zprávy s Pavlem Chaloupkou. Po 9. zůstaňte s námi a pojďte se po našich vlnách toulat s Josefem Veselým. Dnes po železnici s průkopníkem dráhy, u nás Janem Pernerem. V soutěži Kdo to byl budeme pátrat v dějinách a toulky českou minulosti v závěru hodinky nabídnou díl nazvaný Jiříkova cesta k moci a povídat se v něm bude o Jiřím z Poděbrad. Po 10. vás pořadu Pochoutkový rok naladíme k dobré chuti podle vašich receptů. Po 11. hodině nám své hudební lásky přiblíží Jan Dalecký a po 12. se můžete těšit na blahopřání s písničkou, které dnes moderuje Karel Hegner. Nedělním ránem vás na vlnách Českého rozhlasu Brno provázela Alena Přikrylová. Krásný den vám všem.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Průtah loděnicemi na Pohořelicku nechají silničáři opravit skoro za 50 milionů korun. Pacientům má s používáním umělé inteligence pomoci nová příručka. Bývalé dětské brouzdaliště na Halasově náměstí v Brně dostane novou podobu a bude převážně oblačno až zataženo s teplotami do 16 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Silničáři chystají další etapu oprav průtahu loděnicemi na Pohořelicku. Rada Jihomoravského kraje odsouhlasila vypsání zakázky za téměř 50 milionů korun. Práce začnou ještě letos, uvádí mluvčí Jihomoravské správy a údržby silnic Monika Švehlová.
2: Dojde také k výstavbě dešťové kanalizace, rekonstrukci mostu, zpevněných ploch a sadovým úpravám. Pokud bude soutěž probíhat dle předpokladů, mohli bychom stavbu začít ve třetím čtvrtletí tohoto roku a hotovo by mohlo být v druhé polovině roku 2027.
0: Nová příručka upozorňuje pacienty na rizika používání umělé inteligence ve zdravotnictví. Lékaři se podle ní stále častěji setkávají s tím, že lidé chtějí po chatbotech určit diagnózu nebo doporučit léčbu. Odborníci ale varují, že umělá inteligence nezná zdravotní historii člověka a může poskytovat nepřesné nebo smyšlené informace. Příručka je dostupná na webu České asociace umělé inteligence.

0: Fotbalisté kromě Říže budou i v příští sezóně hrát druhou ligu. Jistotu záchrany mají poté, co v předposledním kole aktuálního ročníku remizovali doma s brněnskou Zbrojovkou 1-1. Zimní pauzu přitom strávila hanácká Slavia na posledním místě tabulky. Podle trenéra Lukáše Kříže ke zlepšení výrazně pomohla právě zimní přestávka.
1: Jsem nebyl spokojený s některýma hráčama, se kterými jsme se rozloučili v zimní přestávce. Vzali jsme senka hráče, o kterých jsme byli přesvědčeni, že nám tady v tom můžou pomoct. Děkuju celému kroměřížskému vedení, klukům, celému realizáku za to, že jsme tady tu káru táhli a že jsme ho dotáhli do konce a ta pohádka má šťastný konec.
2: Počasí.
0: Dneškem bude na jihu Moravy provázet velká oblačnost. Objevit se mohou i přehánky, na východě déšť. K večeru čekejte od západu ubývání oblačnosti na skoro jasno nebo i jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 13 až 16 stupňů. Vítr by měl foukat mírný severních směrů. Rozptylové podmínky velmi dobré, večer postupně dobré a biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Po silnicích na jihu Moravy se jezdí bez nehod. S omezením počítejte hlavně kvůli práci silničářů, jako třeba na dálnici D46. Tam se mezi 6. a 11. kilometrem projíždí v obou směrech jedním pruhem. Pohodu na cestách přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Dobrý den, milí moji. Vítáme vás při poslechu hodinky věnované našim toulkám. No, v případě, když s námi se trváte ve spojení, tak to budou i vaše toulky. Kolektiv ve složení redaktor Marek Zouhar, mistr zvuku Michal Zelinka a autor Josef Veselý pro vás nachystali nejprve výpravu do rozhlasové historie, do níž jsme pozvali svého času i významnou postavu technického pokroku, inženýra Jana Pernera. Taky si můžete zasoutěžit a pak se vrátíme v toulkách do hlouby české historie ke králi Jiřímu z Poděbrad. Jinak doufáme, že jste na úplném začátku tohoto měsíce políbili svou drahou polovičku pod kvetoucím stromem, nejlépe pod třešní. No, pakliže jste na to zapomněli, prosím vás, nevadí. Líbat se můžete v kterýkoliv roční čas.

0: A už můžeme začít s takovým poohlédnutím v čase nazpátek spolu s Markem Zouharem. Ahoj Marku.
1: Ahoj, zdravím nejenom tebe, ale i všechny posluchače.
0: Ano, když ty jezdíš do Prahy, tak nejspíš volíš D1 v autě, že jo?
1: Dříve většinou ano, to jsem si pokaždé vybíral zásobu pevných nervů.
0: No to věřím, dálnice, že jo. Já když jsem jezdil do naší metropole do školy, tak jsem volil železniční dráhu, protože tenkrát měla republika mnoho kilometrů silnic a dál nic.
1: Což se nedá srovnávat s dneškem.
0: Ano.
1: I když se nám na kolejích neprohánějí TGV ani šikanzeny, tak třeba pendolinem se dá dopravit celkem slušně. Pokud mu nezamrznou CD-romy.
0: Jasně. Já jsem pamětník a tak mám vzpomínky na cesty vlakem s parní lokomotivou ještě. Když se jelo v noci, tak kolem vzduchem poletovalo plno jiskar z komínů.
1: Když dnes vyjede parní lokomotiva, tak pro mladou generaci je to pohled, jako by spatřili dinosaura.
0: Kdo ví, jak reagovali naši předkové v předminulém století, když se na kolejích objevili ocelovi oři.
1: Tak nejprve to zkusili s koňskou silou a postavili koně z Přešku, z Českých Budějovic do Lince.
0: Ano, tahle ta dráha a pak ještě koňka z Prahy do Lán. To byly první železnice na evropské pevnině. Předstihla je jenom Anglie, ovšem tam taky museli tahat nejprve koně.
1: Jan Perner začal studovat na technice,
0: kde byl jeho učitelem právě budovatel koňské dráhy do Lince a do Lán. Pan profesor František Antonín Gerstner svého studenta vyznamenal za pečlivé výkresy a za překvapující referát o železné dráze pražsko-lánské.
1: Takovou investici hodlali utratit i v carském Rusku, kde plánovali postavit koňskou dráhu spojující Petrohrad s okolím.
0: A pozvali si na to Gerstnera. Perner vyvinul náramné úsilí, aby si ho vzal sebou. Dokonce on se, dopustil takové malé lži.
1: Jaké?
0: Tvrdil, že je mu 27 a přitom měl teprve 21 let.
1: Kde ale nabrat pro takovou akci zkušenosti?
0: No, v Anglii samozřejmě. Profesor Gerstner si přál, aby Perner dřív, než převezme úkol inženýra v Rusku, poznal železniční zařízení v západních zemích. Kromě Anglie taky měl zavítat do Belgie.
1: Cestovat do Ruska přes Belgii a Anglii není pro našince zrovna nejkratší cesta.
0: Tam se také brzy s panem profesorem rozešel. Ono s ním údajně nebylo snadné vyjít.
1: Doma se ale dostal k opravdové železnici.
0: Byl jmenován vrchním inženýrem a dostal hned neprávě jednoduchý úkol. Vedení dráhy na saské hranice.
1: V pověřovacím dekretu bylo přitom zřejmě nevyslovené přání, aby tuto dráhu nevedl ani přes Liberec a Žitavu, ani přes Teplice.
0: Ale že nejpřirozenější je přiklonit dráhu k labské vodní cestě a položit ji do údolí a soutěse Labe.
1: A osvědčil se Perner?
0: Naprosto, nejenom jako inženýr, ale vlastně i jako ekolog. Už tehdy navrhl, aby nebyly odbourány pískovcové skály mezi Kralupy nad Vltavou a Nela Hozevsí, ale prosadil, že byl proražen tunel téměř 230 metrů dlouhý.

0: roku 1844 začala podle jeho projektu stavba posledního úseku u Pardubic.
1: A já, když jezdil vlakem přes Českou Třebovou a když jsme se blížili k Chocni, tak jsem si po výjezdu z předhůří Vysočiny vždycky vzpomněl na Jana Pernera.
0: Proč zrovna tam?
1: No, to je smutná část této historie. 9. září 1845 cestoval inženýr Jan Perner v prvním voze vlaku z Olomouce do Prahy a po výjezdu z Choseňského tunelu vystoupil na poslední schůdek a vyklonil se, aby se ohlédl po portálu tunelu.
0: A tento pohyb se mu stal, jak známo, osudným.
1: Narazil hlavou na sloup a když vystoupil v Pardubicích, po několika krocích se zhroutil.
0: Janu Pernerovi bylo 30 let, když zemřel. A my se teď k jeho příběhu můžeme vrátit.
2: Jene, na co jste myslel, když jste vyjížděl na ověnčeném parostroji do Prahy?
3: Na co jsem myslel?
2: Ano.
3: Na maminku. Jak jsem s ní chodíval pěšky od nás z Bratčic až do Prahy.
2: Neměl jste slavnostní pocit? Jako ostatní?
3: Já znám Karolínu na téhle trati každý Pražec. Každý svorník. Vím, co potřeboval každý sáh země, abychom na něj mohli položit koleje. Mám úplně jiné pocity než diváci. Ale napjatý jsem byl, to ano. Záleželo mi na tom, aby bylo všechno v pořádku. Aby nějaká hloupá maličkost neohrozila důvěru lidí v bezpečnost železnice.
2: A co v Olomouci? To vám uchystali také takové krásné uvítání.
3: Hotovou národní slavnost. Byla to opravdu krásná jízda. Vědět, že jedu na stroji, který poprvé spojuje po železných kolejích naši vlast. Jel se mnou topič Kašpar, taky Čech. I naše lokomotiva se jmenuje Čechy. Pravda, ještě po německu, Böhmen.
2: Když ráno pršelo, div jsem se nerozplakala. Ale pak se udělalo krásně, byla jsem tak pyšná.
3: Pyšná? Nač?
2: Že jsem Češka. A na vás.
3: Karolíno.
2: No, Praha je tak šťastná, že má železnici. O ničem jiném nemluví, jenom o ní.
3: Jsem rád, že to slyším právě od vás, Karolíno.
2: A prý jste takový morous.
3: Jsem přísný, to je pravda. Na sebe, ale to neznamená, že nemám rád život.
2: Jenom, jestli si najdete čas.
3: Čas. Pravda, letí to. Ani jsem si to neuvědomil. Příští měsíc mám narozeniny. Už 30.
2: No, podle toho, jak vypadáte, by lidé hádali o 10 míň.
3: Oh.
2: Podle toho, co jste dokázali, zase o 10 víc, nejmíň.
3: Musím už jít. Zítra mě čeká přijetí na Hradě. Je prý pozváno na 2000 hostů. Přijeli Angličané, Rusové, Francouzové, Italové.
2: Těšíte se?
3: Co pak mě neznáte? Raději bych šel na Tylovu Mariánku, matku pluku, kdybyste chtěla se mnou.
2: Ráda. A pak, co budete dělat pak? Když je stavba trati u konce?
3: Čeká už nová práce. Karolino.
2: Ano.
3: Těšil by vás takový život?
2: Ano. Jen.
3: Na začátku září se vrátím už natrvalo do Prahy. A potom... Potom si promluvíme o nás, jestli chcete.

A teď už imaginárně tedy pozvu do studia jednu z historických osobností a já budu velice zvědav, zda ji poznáte.

0: Narodil jsem se v úterý 4. října roku 1892 v selské rodině v Texingu v Dolním Rakousku.
1: Jeho život poznamenal fakt, že byl nemanželským dítětem.
0: Vystudoval jsem práva a za první světové války jsem sloužil jako dobrovolník.
1: Dotáhl to na nadporučíka a později se ve vojenské uniformě rád ukazoval, ačkoliv do ní jaksi nedorostl.
0: Moje míra byla 153 centimetr.
1: Dokázal z toho však udělat svoji přednost.
0: Vyhrával jsem tím, že jsem se pořád tvářil jako hloupý žáček. Vystupoval jsem skromně, plaše a nejistě. Když však bylo zapotřebí, dokázal jsem být cílevědomý a důsledný.
1: Prostě takový David, který musí bojovat s Goliášem, jak o něm napsal státník a politik John Gunter ve své slavné knize Evropa taková, jaká je.
0: Kdyby byl větší, bylo možno se s ním hádat, ale ministerský předseda, velký jako on, byl prostě neodolatelný.
1: Ještě předtím, než se stal rakouským kancléřem, byl ministrem zemědělství, později i ministrem zahraničí.
0: Významné posty jsem zastával v křesťansko-sociální straně.
1: Na počátku 30. let vrcholila v Rakousku krize, která tou zemí zmítala už od jejího vzniku.
0: Parlament byl nefunkční. Vzájemně se v něm oslabovaly znepřátelené hlavní politické strany. V zemi docházelo k mohutnému nástupu národního socialismu, který byl inspirovaný příkladem sousedního Německa.
1: Za faktického bezvládí byl náš neznámý požádán, zda by nevzal funkci ministerského předsedy. Bylo mu tehdy 40 let.
0: Vláda měla v parlamentu většinu jediného hlasu a tak funkci jejího předsedy nikdo nechtěl.
1: Náš neznámý to riskl a tu funkci přijal. Tehdy nikdo nečekal, že se v úřadě udrží delší dobu.
0: Stálo mě to však velké úsilí. Své poslance jsem musel jednou k hlasování přihnat přímo z nemocnice, abych vyhrál s převahou onoho jednoho hlasu.
1: Konflikt se železničáři byl ostřejší, ti hrozili stávkou.
0: Nasadil jsem proti nim vojsko, nechal obsadit nádraží a zatknout odborové předáky. Slíbil jsem rozsáhlé propouštění a snížení platů.
1: Usiloval o nastolení korporativního státu, což v praxi znamenalo podle vzoru Mussoliniho Itálie.
0: Roku 1933 jsem rozpustil parlament, omezil občanské svobody, zakázal jsem komunistickou stranu a současně i stranu nacistickou, která usilovala o spojení Rakouska s Německem.
1: V únoru 1934 potlačil povstání, vedené odborovými předáky a socialisty.
0: Jenomže v červenci vypukl v Rakousku nacistický puč.
1: Pučisté, kteří byli oblečeni do vojenských a policejních uniform, pronikli kolem poledne 25. července do budovy kancléřství a rakouského rozhlasu. Povstalci odvysílali v rozhlase zprávu, že kancléř odstoupil, ale k tomu nedošlo.
0: Toto předem připravené hlášení bylo signálem k povstání v celém Rakousku.
1: Náš neznámý byl při pokusu o útěk před pučisty postřelen a svému zranění v odpoledních hodinách podlehl. Policie mezitím přemohla nacisty v budově rozhlasu a po delším vyjednávání bylo ještě před večerem vyklizeno také kancléřství. V následujících dnech potlačila vláda také povstání v jednotlivých spolkových zemích.
2: A teď už to záleží jenom na vás. Jestli se vám podařilo vypátrat jméno dnešního neznámého, tak je pošlete na adresu, kdo to byl, směrovací číslo 602 Brno Český rozhlas, anebo taky můžete použít internet, kdo to byl, @rozhlas.cz. A pokud byste si odpověď na tuto, nebo třeba i na jinou soutěžní otázku, chtěli v klidu promyslet, tak si najděte naše webové stránky, kde se o této soutěži dočtete.
3: Kup mi den.

0: českou minulostí.
1: A teď už se budeme věnovat slíbenému setkání s panem Jiřím z Kunštátu a na Poděbradech. Jehož cesta k moci až na český královský trůn byla taková nenápadná, ale cílevědomá. Musel však překonat četné překážky. Jednou z nich byla smrt jeho nejbližšího spojence a rádce, pana Spirkštejna.
2: Náhlé skonání náčelníka Hince Ptáčka Spirkštejna bylo by způsobilo větší žel v národě, kdyby ztráta jim povstala, byla hned nedala se nahradit i vůdcem ještě ráznějším a šťastnějším, který uměl netoliko pokračovat i na dráze počaté, nýbrž i připoutat i prospěch k pokroku svému. Byl to pan Jiří z Kunštátu a na Poděbradech, jeden z nejpamátnějších mužů věku a národa svého. Přední jeho jednotníci sjeli se v Kutné hoře v měsíci září roku 1444 a přikazovali se mu bez rozpaků co nejstaršímu svému, ačkoliv věkem byl mezi nimi zdá se nejmladším. Počítal teprve 400 let.
3: Pan Palacký tímto starobylým tvarem číslovky říká, že Jiříkovi bylo kolem 24.
2: A již byl proslul v bitvách u Lipan i u Tábora a stal se hejtmanem kraje Boleslavského, ke kterémuž Poděbrady tehdá náležely. Důkaz to, že od mládí vynikal duchem a chováním svým a tak získal sobě vážnost a důvěru mezi krajany a spoluvěrci. Roku 1441. spojil se manželsky s ušlechtilou Kunhutou, dcerou pana Smila Holického ze Štenberka, vynikajícího mezi sirotky věrností a stálostí. Obé to prospělo, zdá se nemálo, že i Táboři přidružili se nyní k jednotě páni Jiříkově, kteráž od té doby slula Poděbradskou.
4: V okamžiku smrti pana Ptáčka Spirkštejna byla už autorita mladého a schopného Jiříka Poděbradského natolik mocná, že skoro automaticky a samozřejmě převzal roli svého mrtvého učitele.
3: Nikdo jiný k dispozici nebyl?
4: Nebyl.
5: A nebo byl, jenomže vedle Jiříka neměl šanci obstát.
4: Hned v září roku 1444. byl zvolen vrchním hejtmanem východočeského spolku.
3: Ještě jednou připomínáme, bylo mu 24.
4: Tomu svazku pěti krajů se začalo říkat, jak už víme, Poděbradská jednota.
5: S jeho vzrůstající mocí musel počítat nejenom Tábor, ale i Oldřich z Rožmberka.
3: Vadilo Jiřímu, že je někdo katolík?
4: Ani ne. Nebylo to pro něj rozhodující vodítko, ale běda...
3: Běda komu?
4: Běda každému, kdo by se pokoušel zvrátit závaznost kompaktát.
5: Podle okolností nadržoval Jiří nejprve krumlovskému magnátovi...
3: Jako Oldřichovi z Rožmberka...
5: Proti Táboru... A pak zase klidně naopak.
4: Uzavíral dočasné nebo trvalé spojenectví s katolíky, například s pány z Lobkovic, ze Šternberka, z Michalovic.
5: Některé vymanil z rožmberského vlivu.
4: Neváhal podat ruku ani Jakoubkovi z Vřesovic a jiným zastáncům strany nejvyššího půlkrabího Menharta z Hradce.
3: Zkrátka politik velkého formátu.
5: Dokázal to i svou sňatkovou politikou. Svatba s Kunhutou ze Šternberka mu přinesla oporu hned tří významných pánů tohoto starobylého rodu.
4: Když se vdávala, mohlo jí být tak 18, ženichovi asi 20.
5: Svou povahou byla Kunhuta spíš taková, no, domácí puťka. Dobrá a mírná hospodyně a pečovatelka o čile se rozrůstající rodinu.
2: Byla vše chudých máti a milovala vše dobré.
3: Říká o ní nápis na jejím poděbradském hrobě.
4: Jiřík byl tělnatý, ale temperamentu měl na rozdávání.
5: Když Kunhuta po 9 letech manželství s Jiříkem zemřela, bylo na světě 7 dětí, z toho dvojčata, která asi způsobila matčinu náhlou smrt.
4: Rok po pohřbu se 30-letý vdovec Jiří ženil znovu.
2: Sněm valný, který byl uložen do Prahy ke dni svatého Martina roku 1446. a trval až do poloviny měsíce prosince, stal se památným nad jiné sněmy věku tohoto. Byli na něm netoliko stavové čeští u velikém počtu, ale také vyslanci z Moravy, z knížectví Slezských, z Lužice a z Meziměstí a české stavy spatřujeme na něm poprvé zřetelně rozdělené ve tři kurie, neboli komory, stavu totiž panského, zemanského a městského. Obě strany vlastenčily v řečech svých o závod, vychvalujíce nejen každá svou píli k obecnému dobrému, ale také náchylnost k pokoji, svornosti a jednotě.
3: Jako bych četl dnešní noviny, až na malé rozdíly ve stylistice tentýž obsah a zhusta tentýž výsledek.
4: Podstatné je, že za všech těch hádanic a táhanic a přenic vynesla poděbradská strana trumf.
3: Jaké barvy?
4: Přišla mimo jiné s návrhem na volbu prozatímního zemského správce.
3: Uspěla?
4: Moment. Ještě tu byla strana rožmberská.
5: Ta se vytasila se slavnostním poselstvem k papežskému stolci. Oldřich se jim pokoušel podepřít svoji vlastní pozice.
4: Jakože račte si všimnout, tím nejvhodnějším kandidátem bych byl přece já.
3: Jak pak dopadlo to skřížení obou návrhů?
4: Oba soupeři se museli smířit s polovičním úspěchem. O potřebě zemského správce bylo sice dosaženo rámcové dohody,
5: ale volba byla odsunuta až na pozdější dobu.
4: Zmařil ji Oldřich s nepřímou podporou královských měst, která se zdráhala uznat pravomoci nového úřadu za zády svých obcí.
3: A cože to české pány tak zčista jasna napadlo, že potřebují svého správce?
5: Zčista jasna to nebylo.
2: Zdá se, že příklad stavů uherských, kteří toho léta dne 5. června volili sobě Jánoše Hunádyho za gubernátora s mocí královskou, posloužil Čechům za pobídku, aby pokusili se o skutek podobný. Stav panský dal první hlas svůj, aby v Čechách také byl správcem jeden na králově místě, kterému by celá země slíbila poslušenství a on všechny úřady zemské, dvorské i obecné osazoval a spravoval, práva komory královské a berně vybíral, s němi pokládal a vše, co na krále sluší, působil, však tak, aby přitom zavázán byl nic nečiniti bezvědomí a svolení rady, která jemu z pánů, zemanů i měst měla být i přidána. Moci pak sobě svěřené, aby nepožíval, nežili do 2 let.
3: Ještě než se dostaneme k těm správcovským volbám, nějak se nám do vyprávění připletli Uhři.
4: Uhři se sem nepřipletli, Uhři sem patří.
5: Jeden z nich si léta nechával říkat kromě titulu král Uher i český král.
3: Jak dlouho?
5: 21 let.
3: Byl to Hunády.
4: Hunády, ale Matyáš, což byl uherského gubernátora Jánoše Hunádyho syn.
5: Hunádyové byli sice aristokratický rod, ale to až díky Jánošovi.
4: Ten sice neuměl vůbec číst ani psát, měl však jiné přednosti.
3: Jaké? Chápu. Uměl to dobře s mečem, nebo šavlí, nebo co to zrovna svištělo vzduchem?
4: Nejenom to. Nepostrádal jisté schopnosti vojevůdce.
5: A ty mu v době postupujícího tureckého nebezpečí zajistili vzestup.
4: Byl povýšen mezi uherské magnáty, to znamená mezi elitu uherského království.
5: Přesto jeho druhorozený syn Matyáš se narodil v roce 1440 ještě v městském domě v Kluži.
3: Což byla pro ambiciózního muže závažná překážka.
2: Nízký rodový původ ve století, kdy se tak vysoko vyzdvihovala urozenost, byl tíživým handicapem Jánoše Hunádyho a i obou jeho synů.
3: Napsal historik Josef Macek.
4: Ale na Jiříkova zetě ještě dojde řada.
5: Matyáš Hunády, zvaný Korvin, si totiž vezme, samozřejmě až trošku doroste, jeho dceru za ženu.
4: My se musíme teprve dostat k událostem, po kterých se stal Jiří prvním mužem ve státě.
2: Jeho milost srozuměla, že chcete jeti do Vídně s takovým úmyslem a žádostí, aby jeho milost vám krále Ladislava, strýce svého, do vaší země vydatěráčil za krále a pána. Pokud by takový úmysl váš byl a vy byste s takovou žádostí k jeho milosti jeti mínili, praví jeho milost, že by tehdy náklady i ta práce vaše nadarmo byla. Neb králová Alžběta, slavné paměti máti krále Ladislavova, jdoucí na onen svět, poručila jist i svěřila krále Ladislava syna svého jeho milosti jakožto strýci a poručníku, tak, aby jeho nevydával nižádnému do jeho let rozumných. Víte také, že král Ladislav má více zemí a Úhři též jeho žádají. Jim jeho milost odpověděla tak, jako vám. Až když král Ladislav doroste a svých let rozumných dojde, kam se pak bude chtíti obrátiti, to bude moci učiniti.
5: Takovou odpověď římského krále zprostředkovali doma čeští poslové, kteří se vrátili z Vídně, do níž jeli s otázkou, jestli jim Fridrich toho jejich českého krále dá nebo ne.
6: Nedá a nedá.
4: Nedal.
5: Leda až doroste rozumných let.
6: Což bude kdy?
5: Až král Fridrich uzná za vhodné.
6: Což může být za hodně dlouho.
5: To Čechům došlo taky.
2: Netřeba tuším vykládati.
6: Svěřuje se František Palacký.
2: S kolikorým hněvem, křikem, smíchem a hrozbami nenadálá odpověď tato přijata byla. Po tak dlouhém namáhání, po tolikerých obětech a zmařených nadějích, soudce konečně u cíle žádostí svých poznali stavové najednou, že jsou od něj vzdálenější nežli kdy jindy. Nejen obnovené tím nehody vlasti, ale i potupa a posměch, které sobě brali z toho, že se s nimi tak hráti mohlo, dojímali jich živě a budili vášně pomsty.
6: Já bych se taky dojal, kdyby mi nechtěli z Vídně dát mého krále.
4: Jiří z Poděbrad se vyslovil pro Ladislava už na Nymburském sjezdu své strany. To bylo v říjnu roku 1444.
5: Prohlásil tam, že se zasadí o zabezpečení zemské správy bez ohledu na krále, že uklidní spory a zároveň, že dá české koruně lesk míru.
4: Zároveň však vyhlásil...
2: Nemám námitek proti tomu dítěti.
5: V Nymburce se dohodlo, že Ladislav musí vydán být do Čech i hned.
4: Vůdce katolíků jihočeský král Oldřich z Rožmberka s tím na oko souhlasil.
5: Na druhé straně varoval římského krále Fridricha, aby to královské děcko do rukou českých buřičů nevydával.
2: Jen proto Čechové o mladého pána stojí,
6: mlel svou pořád dokola Fridrich,
2: aby nad jeho mladostí svou vůli měli a s ním si činili, což by chtěli.
4: Mezitím se do Prahy vypravil italský kardinál španělského původu Jan Carvajal.
6: Co tu chtěl?
4: Vyslal ho papež Evžen IV., aby se nějak s těmi husickými Čechy dohodl.
2: Ale nemohlo být nešťastnější volby nad volbu tohoto muže.
6: Tvrdí historik doktor Jaroslav Kosina.
2: Carvajal horlil pro nejužší sjednocení všeho křesťanstva pod papežovým poslušenstvím. Jemu se zdálo i to být přílišné, co povolovala kompaktáta smluvená v Jihlavě. Zatímco strana poděbradská domáhala se rozšíření svých náboženských svobod, Carvajal přicházel omezit i to málo, co jí podle kompaktát ještě zbývalo.
4: Carvajal si v Praze počínal suverénně.
5: Což je slabé slovo. On si počínal spupně, ba přímo arogantně.
4: Svým pohrdáním kompaktáty se netajil.
5: A zvlášť posměšná slova měl o přijímání podobojí.
6: A jelikož se v Praze nic neutají...
4: Byly toho za chvilku plné ulice.
5: Mezi lidem nastalo vření, které se projevovalo manifestacemi a pouličními nepokoji.
4: Zatímco 1. května Carvajal do Prahy výjížděl s nádherným komonstvem a vpravdě vítězoslavně...
5: Už 23. května z ní utíkal tajně pod ochranou vojenské rožmberské jednotky.
2: Chátra pražská.
6: V dnešní češtině má slůvko chátra jednoznačně hanlivý charakter. Za časů pana Palackého však mohlo znamenat i chudinu.
2: Tak tedy chátra pražská po ulicích stíhala její rouháním a kaceřováním. A když oděnci Rožmberkovi od sebe ji plašili, kamenovala je a řezníci novoměstští z jatek svých se sekirami na ně vyřídili. Průvod se ocitnul ve stavu skutečně povážlivém, když přihnali se za ním jízdní stavovští, neboť mistr Příbram, uslyšev, co se děje, učinil okřik po městě, že legát unáší prý sebou nejdražší poklad národa, kompaktáta.
5: Brzy po Karvachalově odjezdu,
6: který se k nerozeznání podobal chaotickému útěku,
5: byla o něm sepsána a ve starých letopisech českých uchována i tato píseň.
2: A tak pro tuto ohavnost musel z Čech odejet ten host. Aby dovršil své zločiny, chtěl Čechům ukrást vzácné listiny a potupit tak boží pravdu. Však dobří lidé nedopustí, aby odnesl ty listy. Kdyby za ním nejeli do Benešova, uletěl by tiše jako sova ten papežský legát. Brzy a rychle zapomněl, jak se v Čechách dobře měl, jak ho pěkně přivítali, prokazovali mu pocty jako králi. A tak táhl s ostudou. Jen se v Římě dobře měj a k nám se už nevracej do té naší české země. Měli bychom to kněžské plémě celé vyhnat za tebou, protože nebude jednota a klid, dokud je tu budem mít, dokud nevyženem od nás i ten nešťastný ocas z tvé meskyně. Bože, velký stvořiteli a pravdy rozmnožiteli, shlédni na nás milostivě v budoucnu i této chvíle. Stůj při nás. Amen.
4: No, každému je snad jasné, že takto to dlouho trvat nemohlo.
5: Jenomže ono se navenek celkem nic nedělo.
4: V pozadí blížícího se střetnutí stály Jiří z Poděbrad a Oldřich z Rožmberka.
5: Ale ti dva soupeři o sobě rozsévali jen dobrá slova a ladili tvář k úsměvu.
4: Ujišťovali se navzájem o dobré vůli k smíru, psali o touze po blahu země a po míru.
6: To je osvědčená metoda, lec který současný politik ovládá líp než malou násobilku.
4: Zvlášť hlava Poděbradské jednoty se ukázala být rozeným diplomatem.
6: Opravdu? Už v 26?
4: Věk nehrál vůbec žádnou roli. Jiří neustále opakoval a ujišťoval a zaručoval se dobrou vůlí ke smíření. A to všechno tu rožmberskou lišku všemi mastmi mazanou ukolébalo.
6: Není možná.
4: Ale to se ví, že je.
5: Pan Oldřich prostě dospěl k závěru, že Jiří není sto zvrátit násilím stav věcí v Čechách a že tudíž je nutno udržovat jej v dosavadních přátelských šrancích.
4: Jihočeský král vůbec netušil, co se připravuje.
5: Že se potají a nepozorovaně chystá vojenský úder a ještě do svých listů Jiříkovi přiléval medu.
2: Věřím v dobrou vůli, kteráž mezi mnou a tebou jest.
5: V době, kdy už Jiří verboval vojsko, jednal pan Oldřich pokojně s Karvachalem a s králem Fridrichem.
4: V jednání s nimi viděl rozhodující sílu budoucnosti. Nad zprávami špehů o vojenských opatřeních jednoty Poděbradské mávl rukou.
6: Nevěřil jim?
4: Nastavil přátelskou tvář panu Jiřímu a otcovsky mu radil.
6: Otcovsky byl totiž o 17 let starší.
2: A také, milí příteli, měj se opatrně ve svých jízdách, neboť nevím, komu v této míře člověk věřiti má.
6: Zlatá slova.
4: Věru zlatá. Pan Oldřich pochybil, udělal osudovou chybu, když soudil, že Jiřímu z Poděbrad může důvěřovat.
6: I pod tou nejchytřejší liškou někdy sklapnou železa.
4: Pod Oldřichem teda cvakla silně.
5: Ve chvíli, kdy vyjadřoval zájem o Jiřího bezpečnost, byli už v proudu přípravy vojenského zákroku, který svrhl Oldřicha z čela země z panství v Praze.
2: Tohoto roku 14.48. na svatého Jana Křtitele 24. června svolal pan Jiří z Poděbrad s něm do Kutné hory, na který se sjeli všichni, kdo se drží zákona božího, a tam se utvrdili v pravdách božích a slíbili si vzájemně pomoc a radu. Zvolili pana Jiřího hejtmanem a slíbili mu, že za ním budou stát svými životy a svými statky.
4: Jiříkova moc po tomto kutnohorském sněmu vzrostla.
6: Chybělo už jenom málo a on mohl sáhnout po celém českém království.
5: Jenže to stále ještě neudělal. Tvářil se, jako by vůbec nešlo o vnitřní české záležitosti, ale jenom a jenom o jisté české žoldnéře, kteří nedostali od Sasů zaplaceno. Za chvilku se k tomu dostaneme.
4: Proto svolával Jiří Dál hotovost.
5: A zároveň uzavíral s jednotlivými členy Rožmberské jednoty smlouvy o přátelství a příměří.
2: Chci táhnout za hranice a tak potřebuji mít krytá záda.
6: Vysvětloval Jiří nedůvěřivcům.
5: A katoličtí páni jeden po druhém nabídky příměří přijímali.
4: V době, kdy se dohody o míru a přátelství podepisovali, stála už u Kačiny a u Kutné hory několikatisícová armáda.
2: V měsíci srpnu 1448. roku všechny čtyři kraje, Hradecký, Čáslavský, Chrudimský a Kouřimský, pod hejtmany svými, mnozí i z Boleslavska a Litoměřicka, polem se v počtu 9000 lidí branných položili nejprve u Kutné hory, na Kačině a Kolmarku. Kdo tam vše byl? Vedle Jiřího z Poděbrad jeho strýc Jan Zajímač z Kunštátu, Jindřich z Dubé a z Lipého, Zdeněk Konopišský ze Štenberka, dále nejznamenitější mezi rytíři Mikuláš Trčka z Lípy, mocí a bohatstvím nad jiné vynikající, Beneš Mokrovouský a Jan Pardus z Vratkova, zběhlý ve věcech válečných, Jan Hertvík z Rušínova, Bohuš Kostka z Postupic. Jim ku pomoci sbíralo se ještě vojsko jiné v Zápraží, to jest v západní straně Čech, pod pány Alešem Holickým ze Štenberka, Burianem z Gutštejna, Vilémem z Ilburka. Ti všichni a ještě mnozí jiní se ke konci srpna položili u města Loun a hleděli, kudy se nejlépe s vojskem Jiříkovým spojiti.
6: Takové válečné srocení, že nebylo panu Rožmberkovi nápadné?
4: Bylo, nebylo.
6: Tak věděl o tom Oldřich?
4: Ale to se ví, že se mu lecos doneslo.
6: No a?
4: No, Jiří se ani nepokoušel něco zatajovat. Nestálo mu to za to.
6: Jak to?
4: Předstíral, že všecko toto vojsko musí táhnout za hranice, aby pomstilo křivdy, kterých se českým hejtmanům a žoldnéřům dostalo nedávno od vévody Saského.
6: Oč tam šlo?
5: Ale rok předtím,
6: tedy v roce 1447,
5: zverboval saský vévoda v Čechách víc než 5000 žoldnéřů a táhl s nimi proti městu Sestu ve Vestfálsku.
6: No a?
5: Celé to vojenské tažení bylo přímo spackáno. Stroskotalo a sasští vévodové pak odmítli vyplatit českým vojákům žold.
6: Což se pochopitelně nedělá, i když se prohraje.
5: Vznikla z toho v Čechách převeliká nespokojenost a říkalo se, že saský Vilém
2: zradil Čechy, opustiv je u veliké chudobě a úzkosti.
6: Byla to pravda?
5: No, v podstatě byla.
4: Jiří z Poděbrad vyhlásil s ošizenými žoldnéři solidaritu. Tohle si přece líbit nenecháme. A ujal se jich.
5: Přesvědčoval přátele i nepřátele, že je nutno sebrat vojsko a potrestat zrádné saské vévody.
6: Zvlášť, když se neznají k dluhům.
5: I Oldřich z Rožmberka uvěřil slovům Jiříkovým. Uvěřil předstíranému rozhořčení zastánce ukřivděných.
6: Což dělat neměl.
5: Jindy třeba měl, ale v tomto případě snad ani ne.
4: V létě, když se šikovali první oddíly poděbradské jednoty, odjel jihočeský král z Krumlova za kardinálem Karvachalem do Vídně.
6: Což taky neměl dělat.
5: Jindy snad ano, ale teď ne.
4: Zdá se, že jenom několik nejdůvěrnějších přátel vědělo o pravých úmyslech Jiřího z Poděbrad. Na sněmu v Kutné hoře v červnu roku 1448. se pořád jenom hovořilo o těch proradných sasících.
5: Nikde nezaznělo ani slůvko o tom, co bylo skutečným cílem útoku svolávaného vojska.
6: A tím byla
5: Praha.
1: Ještě pořád Jiří z Poděbrad neusedl na českém královském trůně. Čekalo ho takové, no, mezihra, významná, řekl bych, kdy byl stanoven takzvaným zemským správcem. Ale k tomu my se dostaneme až v příštích týdnech. Dnes už se s vámi rozloučíme, tedy redaktor Marek Zouhar, mistr zvuku Michal Zelinka a autor Josef Veselý. Dobrý den, milí moji.

0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Přešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
3: Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Venkovské prodejny si rozdělí krajskou dotaci téměř 4 miliony korun. Většina firem a podnikatelů čeká od znovu zavedení EET více byrokracie. Rybáři chtějí zamezit vyhnutí Lipana Podhorního na Jižní Moravě a bude převážně oblačno až zataženo s teplotami do 16 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Venkovské prodejny s potravinami mají letos opět šanci získat dotace na provoz nebo třeba na platy zaměstnanců. Konkrétně Jihomoravský kraj mezi zájemce rozdělí 3 miliony 800 tisíc korun z programu Ministerstva průmyslu a obchodu. Odsouhlasili to radní na posledním jednání. Peníze mají pomoct zachovat jednu ze základních služeb v obcích. Žádosti začne hejtmanství přijímat v polovině června, říká mluvčí krajského úřadu Martina Žítková.
4: O dotaci mohou žádat podnikající fyzické i právnické osoby nebo samotné obce. Prodejna musí být v obci jediná svého druhu, musí mít otevřeno minimálně 5 dnů v týdnu celoročně, v obcích do 350 obyvatel stačí 3 dny v týdnu.
3: Více než polovina malých a středních firm a podnikatelů, konkrétně 52%, očekává od znovu zavedení elektronické evidence tržeb více byrokracie. Takřka 4 z 10 podniků a živnostníků míní, že novinka přinese více digitalizace a bezhotovostních plateb a omezení šedé ekonomiky a více bezhotovostních plateb. Vyplývá to z dubnového průzkumu ČSOB Index očekávání firem mezi 400 subjekty. Vláda očekává, že případné zavedení EET zřejmě od ledna 2027 přinese do veřejných rozpočtů 14 miliard a 400 milionů korun. Rybáři vypustili v Blansku do řeky Svitavy lipany podhorní, chtějí tak zamezit jejich vyhynutí. Vysazování ryb plánují opakovat minimálně po dobu 5 let a pak vyhodnotí výsledky. Lipan podhorní je na Blanensku původní druh lososového.

Milí posluchači, jsou zde třetí květnové hudební lásky Jana Daleckého a jejich náplň tvoří dvakrát tři písně, s jejichž výběrem mi pomohl čerstvý jubilant, od včerejška osmdesátník Petr Směja. Jako zakladateli skupiny Synkopy 61 mu patří našich 20 minut vysílání a její příběh připomene nejdříve vůbec první písní, nahranou v rozhlasovém studiu, kterou celou napsal a jak přiznává, stala se první a poslední, v níž také sólově zpíval. Má název Moje tajemství.

Nahrávka písně Moje tajemství, jejímž autorem i solistou byl Petr Směja, kapelník skupiny Synkopy 61, vznikla v listopadu 1966. Jediným převzatým songem dnešního miniprogramu teď bude I Can Hear Music z repertoáru The Beach Boys, převedený do češtiny Petrem Smějou jako Já slyším můzy. Tentokrát bude solistou Pavel Pokorný, mířící mezi osmdesátníky jen o půl roku později. A my si ho pak také připomeneme.

Na závěr prvního poločasu dnešní hudební aktuality zpátky k původní tvorbě skupiny Synkopy 61. Zazní titulní píseň z desetipalcového alba Xantipa, vydaného na značce Panton roku 1973. Hudbu složil Petr Směja, text napsal Milan Hanák. Osvědčeným vykonavatelem písně se stal opět Pavel Pokorný. V rychlosti ještě řeknu, že roku 1990, po 30 letech bohaté existence a řadě personálních změn, skupina přestala vystupovat, avšak její členové to bez hraní vydrželi jen 5 roků a začali psát novou kapitolu své historie. My však i ve druhé části medailonu zůstaneme u velmi produktivních 60. a 70. let minulého století. Vydržte prosím na příjmu.

Milí posluchači, dnes podruhé je zde chvilka pro legendární brněnskou skupinu Synkopy 61, existující už 65 let a především pro jejího zakladatele a vedoucího Petra Směju, jenž včera dovršil 80. rok věku svého. Stále čilý a aktivní hudebník doporučil k této příležitosti připomenout další dvě úspěšné písně ze šťastného období kapely z let 1967 a 1969. Jsou to Válka je vůl s melodií Oldřicha Veselého a Stálo to za to, jejíž hudební stránku obstaral právě Petr Směja. Obě otextoval František Jemelka. Kuriozitou je, že u Války je vůl byl napsán nejprve text, pak teprve hudba. Válku je vůl naspívali unisono Pavel Váně a Michal Polák, Stálo to za to sólově Michal Polák. Dobrý poslech a příjemné vzpomínání pamětníkům té éry.

K pěti písním z repertoáru skupiny Synkopy 61, vybraným do vysílání Petrem Smějou, jsem si dovolil přidat šestou. Jednak proto, že synkopy, rozšířený o sekce žesťových nástrojů, znějí podstatně jinak, ale hlavně proto, že dechaře poskytl legendární kapelník Gustav Brom, slavící své narozeniny jen 6 dnů po Petru Smějovi, 22. května. Letos by to byly už 105. Takže příští neděli nám jeho velký orchestr zahraje mimo jiné také Jaroslava Ježka. Dnes ovšem patří závěr písni Petra Smějí a Milana Hanáka Brouk z malého alba Xantipa v aranžmá Rudy Hájka. Já už jen závěrem popřeju za hudební redakci Českého rozhlasu Brno ještě hodně naplněných let osmdesátníkovi Petru Smějovi a za týden se těším s kompletním orchestrem Gustava Broma naslyšenou.

0: Lodě dopravního podniku brázdí vody Brněnské přehrady už 80 let. Hostem úterního dopoledního vysílání 19. května po 11. hodině bude provozní vedoucí lodní dopravy Martin Etzler. Připomene historii elektrických lodí od počátku až do současnosti, popíše, jak se proměnila flotila na Brněnské přehradě a nabídne i zkušenosti a zážitky z pohledu kapitána. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.

cyklu Fanšmekři v sedmičce se bude ve studiu Českého rozhlasu Brno slavit. 30 let má literární magazín Zelný ring. Jeho autorka Alena Blažejovská si na 26. května od 18 hodin pozvala hosty, spolupracovníky a současně spisovatele Jiřího Kratochvila, Ludvíka Němce a Radka Štěpánka. Kromě povídání s hosty přečte herec Michal Bumbálek vybrané fejetony z pořadu. Přijďte 30. Zelného rinku oslavit i vy 26. května od 18 hodin. Lístky jako vždy pořídíte na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fanšmekry.

Blíží se poledne a to je čas, který si my na těchto rozhlasových vlnách ozvláštňujeme svátečním nedělním vyzváněním. Bude tentokrát s obce jménem Kuchařovice na Znojemsku. A první zmínka o nich ta pochází z roku 1220, ale zdejší kostel svatého Floriána se takovou historií pochlubit nemůže. Hlas jeho zvonů se povedlo zachytit našemu spolupracovníkovi Štěpánovi Pánu Radkovičovi, víceméně náhodou, když se svou rodinou obcí projížděl, no a bylo právě nedělní poledne. Kuchařovický svatostánek byl postaven na místě původní zvonice, a to začátkem 30. let minulého století. Ku podivu, že mohl být vybudován, protože naše země i celý svět tehdy decimovala velká hospodářská krize. Do jeho věže byly pověšeny dva zvony, které však byly za druhé světové války rekvírovány. Nový zvon byl do kostela zakoupen až v roce 1993 a my si jej můžeme nyní poslechnout. Dobrý den.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Místo expresních autobusů pojedou od zítra na brněnské letiště trolejbusy. Lebka svaté Zdislavy je venku z betonu. Dětské oddělení Blanenské městské knihovny získá novou podobu. Dnes bude většinou oblačno a teploty do 16 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré poledne. Na brněnské letiště od zítřka přestanou z centra města jezdit expresní autobusy. Dopravní podnik změnil linku E76 na trolejbusovou linku číslo 21. Vozy díky bateriovému pohonu překonají celou trasu od hlavního vlakového nádraží k letišti, přestože v celé její délce není natažené trolejové vedení. V trolejbusech nebudou vyhrazená místa pro kufry jako v autobusech, doplňuje mluvčí firmy Hana Tomaštíková.
2: Na hlavním nádraží cestující budou nastupovat v trolejbusové smyčce na nástupišti 11 a nikoli u Grandu. Linka nebude jezdit v 30-minutovém intervalu jako doposud, ale bude jezdit po 20 minutách, zastavovat bude na více zastávkách, proto pojede o 4 minuty déle.
0: Expertům se podařilo vyjmout lebku svaté Zdislavy z betonu. Uvedla to policie na sociální síti X. Podle nich je v zachovalém stavu a dál na ní budou pracovat restaurátoři. Do betonu lebku zalil muž, který ji v úterý večer ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí. Muž byl věřící a vadilo mu vystavování relikvie. Chtěl ji proto soukromně pohřbít. Teď je vyšetřovaný na svobodě, hrozí mu až 8 let vězení. Podle jeho právníka rozhodnutí lituje. Bazilika do budoucna plánuje zvýšit zabezpečení lebky pomocí tvrzeného skla. Blansko připravuje rekonstrukci dětského oddělení městské knihovny. Prostor se bude nově členit na sekce podle věku. Místo pro nejmenší děti bude vybavené kobercem a nízkými poličkami. Knihy pro mladistvé budou v oddělené části s odpočinkovým posezením. Kvůli pracím se čtenáři do knihovny nedostanou od poloviny června do konce prázdnin. Podle ředitele knihovny Lukáše Dlapy si ale lidé budou moci knížky půjčovat i nadále.
3: Máme vlastně od loňského roku pořízený výdejní box, tak když budou mít čtenáři zájem, tak si můžou cokoliv půjčit přes svoje čtenářské konto a přes katalog a my jim to nachystáme na odložení do toho výdejního boxu, takže si to tam budou moct kdykoliv vyzvednout. Sport.
0: Fotbalisté Artisu Brno v předposledním kole druhé ligy v sobotu porazili na domácím hřišti Viktorii Žižkov 5-1. Definitivně si tím zajistili účast v baráži o postup do nejvyšší soutěže. Jméno soupeře se Artis dozví až po závěrečném kole. Stále může skončit v tabulce na aktuálním třetím místě nebo se posunout na druhou příčku. Už jistý druholigový šampion Zbrojovka Brno v 29. kole remizovala v Kroměříži 1-1.
1: Počasí.
0: Na jižní Moravě dnes bude velká oblačnost, přehánky, na východě déšť, k večeru většinou polojasno nebo skoro jasno. Teploty vystoupí na 13 až 16 stupňů, nižší teploty budou na východě, případně na severu kraje. Mírný vítr během odpoledne zvolna zeslábne, biozátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na toho Brno Svitavy dejte pozor u Černé hory. Je tam odstavené osobní auto, má defekt na kole a řidič mění kolo. Objíždí se to protisměrem, kratší kolona je ve směru na Brno. Šťastnou cestu bez nehod do vašich cílů vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

Krásné nedělní poledne přeji z brněnského studia Českého rozhlasu vám, naši milí posluchači, kteří jste se právě nyní rozhodli poslouchat pořad Blahopřání s písničkou. Pokud obědváte nebo se chystáte právě, jistí přeji dobrou chuť, k tomu budeme hrát a předávat milá přání. Dnes těch písemných gratulací je opět povícero, tak snad to vše stihnu předat v pořádku, ale samozřejmě volat můžete na naše číslo 726 46 5200 a svátek dnes slaví Anety. A hned tady mám první písemné gratulace. V pondělí 18. května oslaví naše babička, vaše dlouholetá posluchačka, Božena Kovářová z Novosedel, krásné jubileum. Milá babičko Boženko, k tvým krásným 70. narozeninám ti přejeme hlavně pevné zdraví, spoustu radosti a pohody. Děkujeme ti za tvou nekonečnou lásku, péči, trpělivost a moudrost. Každý společný okamžik s tebou je vzácný. Ať jsou tvé další kroky naplněné štěstím, pohodou, úsměvy a krásnými chvílemi, strávené s rodinou a přáteli. Všechno nejlepší do dalších let přejí Dana, David, Jirka, Jana s rodinami. Prosíme o písničku pro paní Ludmilu Haldovou z Kunovic u příležitosti jejich 80. narozenin, kterých se dožívá právě dnes. Přejeme jí všechno nejlepší, hodně zdraví, spokojenosti a osobní pohody. To přejí Vaculíkovi a k přání se připojuje i ženský sbor Tetičky. Děkuje paní Vaculíková. A ještě jedna gratulace pro paní Marii Horákovou z Pivína, která dnes slaví 78. narozeniny. Vše nejlepší k narozeninám, hodně štěstíčka, zdravíčka a domácí pohody přeje sestřenice Jaroslava Ulmanová z Lhoty s rodinou. A naše písnička Palavanka, Lukáš Prajka, Marek Prajka, Marné hubování.

0: Marek Prajka, Lukáš Prajka nám zaspívali s Palavankou a teď se dovolala Liduška z Kobylí jako první o této dnešní neděli. Liduško, začínáte, startujete.
1: Ano, dobrý den. Krásnou neděli. Chtěli bychom poslat přání do radosti k Vaškovi Kováříkovi, který v těchto dnech slaví své životní jubileum. Takže mu přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody. Ať mu to zpívá, tak jak mu to zpívá, tomu přeji přátelé, kamarádi, Lanžočtí a Petrlovi. Děkuji, pane hejtmane.
0: Ano, Liduško, já mám na večer potom Vaškovi popřeju. Už si tam chystám právě z Gajdoši, jak oni krásně hráli, víte? Takže jsme na něho nezapomněli. Nebojte. Mějte se krásně a děkujeme, Liduško, jo?
1: Jo, děkuji, taky.
0: Taky, naschledanou.
1: Naschledanou.
0: A mistřině na nás čeká Naďa. Dobrý den, Nadi.
2: Dobrý den. Já bych chtěla popřát vnukovi Michálkovi Škromákovi do Rohatce jeho narozeninám, které bude mít ve čtvrtek 19.
0: Ano.
2: Tak hodně štěstíčka. Zdravíčka a úspěchu, hraje krásně na harmoniku.
0: Tak to je fajn.
2: A ve škole bude dělat maturu, tak ať mu to vyjde.
0: Ano.
2: Tak mu přeju hodně štěstí, zdraví mu to přeji rodiče, sestra Katuška s přítelem Markem, a babička, děda z Mistřína a teta Renatka a Slováčkovi Jerovničtí a Mokrášová rodina.
0: Dobře.
2: Tak hraje krásně na harmoniku.
0: Tak ať mu to vydrží.
2: Jeho sestra zase na klarinet. Tak.
0: Ano, ano. Dobře, paní Naďo, děkujeme. Děkujeme moc krát a určitě Michálek má z toho velkou radost. Ať se vám daří. Ještě jste chtěla něco
2: děkuji.
0: Říct?
2: Děkuji.
0: Dobře, a tak jo.
2: Zdravím Natálku a její maminku, jak jsou vy. Dobře.
0: Dobře.
2: Tak, děkuji.
0: Ano, naschledanou, hezké odpoledne.
2: Naschle.
0: Další písemné gratulace. Prosíme o písničku pro našeho strýce pana Karla Skotáka, který včera oslavil úctyhodné 90. narozeniny. Milý Karle, přejeme ti všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, užívej si života u své dcery Jany a její rodiny, kde tedy teď bydlíš. A všichni se o tebe vzorně starají. Patří jim velký dík, 90. není málo, prožít je snad za to stálo. Jsi nejbohatší člověk mezi námi, ale ne penězi, ale vzpomínkami. Do stovky ti chybí maličký kus, tak to tu s námi vydržet zkus. Všechno nejlepší ze srdce přeji všichni neteře a synovci a za všechny děkuje Růženka Pěničková. Ale tady mám ještě jednu gratulaci, která přišla nyní pro pana Karla Skotáka, který oslavil ty 90. narozeniny. Hodně zdraví a boží o požehnání, velké poděkování a písnička patří dceři a její celé rodině, která vzorně o dědečka pečuje. A ještě jednu gratulaci. Můj švagr, pan Jan Lauterbach, oslavil 13. května 85. narozeniny. A zároveň 21. května moje švagrová Polda Navrátilová oslaví také 85. narozeniny. Přejeme jim oběma hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a božího požehnání do dalších let. To vše jim přeje švagrová Květa s rodinami. Láďa Prudík, Hanka Čiháková, Šohajka, lásko, vítej nám.
3: Český rozhlas Brno.

0: Jožínka Rucháčková, Vojta Rucháček, to jste poznali, a Janička z Novosedel bude hovořit. Dobrý den, Jani.
1: Ano, dobrý den, pane Hegner, já bych vás chtěla pozdravit a také všechny ve studiu a také všechny lidi, kteří poslouchají tady ten váš krásný pořad. A já bych dneska chtěla zahrát k zítřejším krásným kulatým narozeninám paní Libušce Prchalové z Novosedel, která se dožívá zítra krásného výročí a je to velmi milá, přivětivá a strašně čiperná paní. Máme ji moc všichni rádi. A také v dubnu slavil narozeniny její manžel Miroslav, tak ještě opožděně jemu tu písničku. A přeji jí to Janůvkovi, Faninka a Anička kamarádky a všichni, kdo ji máme rádi.
0: Dobře. Jani, tak děkujeme za zavolání, ano. A mějte se krásně, ať se vám
1: taky
0: daří.
1: Taky děkuji, nashledanou.
0: A dovolala se Evička z Brna a já už tuším, která Evička to je, a to je Evička, která včera byla na dnu otevřených dveří. Evi, vidíte?
2: Ano, dobrý den.
0: Dobrý den, ano.
2: Bylo to úžasný, opravdu to byl tak krásný den a vy jste tam nádherně s Květuškou zpívali dvojhlasně. Jarda Knézl, to je veselá kopa,
0: no
2: jste se moc nasmáli, ale za co vám musím teda extra poděkovat,
0: ano.
2: A hlavně tomu Jardovi s tím chlapcem, co hrál na ty housličky.
0: Vojta, ano.
2: Jo, s Vojtou, že jste mě zahráli Zarazit se, to je opravdu moje zamilovaná písnička. A to mě tak potěšilo na srdíčku, to si nedovedete představit.
0: To je dobře, to je dobře.
2: A tomu mému příteli taky to udělalo radost.
0: Ano, no když to jde udělat takhle, je to, že jo, nic nás to nestojí, je to jenom chvilička, ano. Takové radosti z muziky a prostě z toho prostředí. A vy jste taky byli fajn party a fakt to se úplně jinak vysílá, že jo, že člověk nestuhne, není takový kužený a jak se tam seděli vlastně živý vysílání, že jo, někteří posluchači si to samozřejmě nedokázali představit, pokud tam nebyli, ale...
2: Musí přijít příště. No, aby to viděli a zažili na vlastní kůži.
0: Evičko, to je dobrá reklama, děkujeme za ní a mějte se moc hezky a prožijte samé pěkné dny.
2: Vy taky a děkuji ještě jednou moc krát, mějte se moc hezky, nashledanou.
0: A ten Ken Klobouček vám moc slušel, nashledanou.
2: Ježiš, to jste moc hodné, děkuju vám.
0: Nashledanou. Písemné gratulace, 19. května se dožívá krásného životního jubilea naše maminka, babička, prababička paní Marie Marešová z Benešova u Boskovic. I ve svých 90 letech je pro nás příkladem, jak žít plnohodnotný život, plný zájmu o společnost a rodinu, život plný energie a optimismu. Milá maminko, děkujeme za všechno a přejeme ti ještě hodně krásných let ve zdraví a hodně radosti z tvých pravnoučat. Děti s rodinami a pravnoučata Verunka, Gábinka, Anetka, Maruška, Adélka, Adrián a Karolínka. A dnes slaví 75. narozeniny pan Viktor Gróf z Moravské Nové Vsi. Milý Viktore, k narozeninám přejeme hodně štěstí, úsměvu, pohody a radosti z každého dne. Žádný dárek se nikdy nevyrovná lásce, kterou dáváš svým vnoučátkům, Kristýnce, Matýskovi a Natálce. Hodně zdraví do dalších let a život plný pohody ti přeje manželka, dcera a syn s rodinami a přátelé Zdeňka, Toník, Miluška, Janička a Růženka z Břeclavi. Naše písnička, Antonín Pernička, autor Každý chce lásku mít a Nivničanka.

0: Český rozhlas Brno.
1: Tolik Nivničanka a dovolala se Liduška z Moravského Kroumlova, kterou vítám ve vysílání. Liduš, dobrý den.
2: Dobrý den, všechny vás tam zdravím a já bych dnes chtěla popřát paní Evě Svobodové z Rokytné u Moravského Krumlova a přejeme jí hodně moc zdraví, štěstí, pohody, radosti z vnoučat a taky z pravnučky a aby se měla jenom dobře. A to jí přeji Lída a Jarek Šlapanští z Moravského Krumlova.
1: Dobře.
2: Děkuji vám taky. Pěkně.
1: Liduško, hezké odpoledne přejeme. Naschledanou.
2: Taky, naschledanou.
1: A jdeme na Slovensko. Sološnica Anička bude hovořit. Aničko, dobré.
3: Krásný deň a krásnu nedelu vám prajem všetkým. Ja by som chcela popriať Václavovým do radosti dnes Kovažikovi.
1: Aha.
3: Všetko najlepšie, tak to môžem, niekedy plynie život ako krásna melódia, niekedy ako ťažký boj, ale nikdy nezabúdaj, že je to jeden a je tvoj. Pozdravujem aj Marcelku Vandrovú, prajem všetko dobre, hlavne hodne zdravička a nech mu to ešte dobre dlho spieva.
1: Ano, dobře, děkujeme. Ano, zpíval právě v pátek, zpíval odpoledne tam v Dělnickém domě s cymbálkou.
3: No,
1: a bylo to prý...
3: hovorilo mi Marcelka, ano, ale bohužel já jsem aj tak strašně chcela jít na ten deň otvorených dverí, ale bohužel můj vnuk odcestoval, takže nemal ma dodovět.
1: Tak třeba někdy příště. Aničko, dobře, ano, děkujeme.
3: Všetko dobré vám prajem, aj vám.
1: Naschledanou. Dodatečně, ale o to srdečněji posíláme velké přání k 75. narozeninám panu Janu Čermákovi, který toto významné jubileum oslavil právě včera. Honzo, přejeme ti k těm 75. nám hlavně pevné zdraví, štěstí a neutuchající životní elán. Ať máš pořád spoustu radosti ze skvělých výsledků sportovních utkání v televizi a jako správný kapitán strávíš ještě mnoho vítězných minut ve svém kotli fanoušků na kometě. Přejeme ti také, ať na zahrádku v Židenicích prší celoročně přesně tak, jak je potřeba. A ať nám i s mamkou dál zpříjemňujete naše životy. Vše nejlepší přejí dcery Jana a Zdeňka s rodinami. A další gratulace, tentokrát muzikantská, protože dnes v měsíci máj slaví narozeniny pan Karel Bušo z Květné, zpěvák slovácké dechové hudby Javorinka ze Strání. A tak, pane Bušo, s malým předstihem, ale za to z celého srdce už na dálku, přejeme vám vše, co radost budí, lásku, protože spojuje lidi, přátelé, co dokážou pro vás žít, milovat a milovaným být. Přeji vám hezké prožití narozeninového dne, stále stejnou vitalitu duše i těla, boží ochranu na každý den, hodně fyzického a psychického zdraví, potěšení ze života po boku milující manželky Jarmilky, dcery Ivonky Jarmilky a jediného vnoučka Benjaminka a další léta v takovém zdraví, abyste nás jistě dlouho těšil svou přítomností a hlasem a samozřejmě ještě hodně písniček naspívaných. Tento hudební dárek je darovaný s láskou pro vás, pane Bušo, ze srdce Věra s rodinou. Závěrem přeji krásné láskou sluncem prořáté májové dny nejenom vám, ale i vaší drahé polovičce Jarmilce k nedávnému společnému výročí života 5+. Závěrem zdraví i do Frankfurtu nad Bohem dceři Ivonce s přítelem Mauriciem. Po vlnách letí to přání tohoto krásného pořadu. Tak a teď znám Karel Bušo, kterého samozřejmě zdravím a známe se a je to zpěvák šikovný mnoho let a mnoho písniček, tak uslyšíme jeho hlásek teď právě v písničce Moravské vínečko, doprovází Javorinka ze Strání.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
1: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
2: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí. Povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: A zdravíme Jarušku do Znojma. Krásné popolední. Ano, Jaruško.
4: Já vás také zdravím, pane Hegner, a všechny vaše věrné posluchače. A prosila bych písničku pro pana Jaroslava Lukáše z Míšovic, bývalého chovatele, rybáře a harmonikáře, který dnes oslaví s rodinou své 89. narozeniny. Přejeme mu hodně štěstí, pevné zdraví, ať je ještě dlouho s námi. A koncem května ještě navíc oslaví naše rodiče úctyhodných 71 let společného života. Tak ještě jednou hlavně zdraví, zdraví, zdraví. Přeji manželka Štěpánka, dcera Jarka s rodinou, syn Zdeněk s rodinou, 6 vnoučat a 8 pravnoučat. Děkuji moc za přání.
3: Jaruško, 71 let to je.
4: Ano, představte si, 71 let.
3: Úžasné, tak to si, že když vás vychovali rodiče. A...
4: Přesně tolik, je, kolik je mě.
3: Jo, přesně. A...
4: Tak, tak.
3: Tak, tak, ano, ano, rozumíme, ano, ano, ano.
4: Ano, děkuji moc,
3: taky,
4: nashledanou.
3: Mějte se krásně, Jaruško, nashledanou. No a Jarka ze Sobotovic to se dovolila taky. Jaruška, dobrý den, Jari.
5: Dobrý den, pane, a zdravím. V těchto dnech oslaví své 70. narozeniny Jana Kopřivová ze Syrovic, moje švagrová, a přeje mi hodně zdraví, štěstí, lásky od dětí, od všech, a za celou moji velkou rodinu jí to přeje švagrová Jarka.
3: Ano, a představte si, že já mám zrovna tady mám připravenou gratulaci písemnou. Ano, ano, já ji hned potom v zápětí předám, ale možná to předám hned, podívejte se, když už navážu na vás, jo? Jaruš, mějte se krásně a poslechněte si, jak píšou děti, nashledanou. Ano, pro naši milovanou maminku paní Janu Kopřivovou ze Syrovic, která zítra slaví 70 roků. Naše drahá maminko, i touto cestou bychom ti z celého srdce chtěli popřát hodně zdravíčka, štěstíčka i pohody a zároveň ti poděkovat za tvoji náruč a úsměv, kterým nás vždy vítáš. Máme tě moc rádi, jsi pro nás vším. Tvoje děti Martina, Petra a Hana s rodinami. Tak gratulace a ještě přidáme, protože ať to stihnu. Krásných 80 roků oslavila 14. května Boženka Damborská ze Švábenic u Vyškova. Naše milá babičko, ty jsi naše sluníčko. Zalej kytky, vem si knihu a pak se schovej pod peřinu. K tomu dobrou kávičku a listovou trubičku. Pust si super písničku, co zahřeje tě v srdíčku. Záda a hlava ať tě nebolí a dcera ať tě nezlobí. Vnučky tě mají babi rádi a posílají ti sladké políbení. No a co zeťák? Ten až přijede. Vše opraví a zas odjede. Přejeme ti do dalších let zdraví, klid a pohodu a vždycky dobrou náladu. To přeje Leona Vlastík a holky Adélka a Míša Huterovi. A ještě jedna gratulace pro pana Jaroslava Luzu ze Ždánic. Drahý kamaráde, dnes máš 18 let s 50 letou praxí. Já ti přeju všechno život, ať máš veselý. Zdravíčko ti přeju pevné, ať si chlapík plný sil, abys s námi dlouho byl. Všechno nejlepší přeji Holubovi a taky ze Ždánic. Písnička Slávek Smíšovský, František Kožík, Zatichu Moravu, krásné pohlazení, sourozenci Baťkovi, cymbalová muzika Aleše Smutného.

0: takové nádherné hudební pohlaseníčko. A hladíme dále písemnými gratulacemi. Dnes se dožívá krásných 78 roků Josef Novický z Výlance u Jihlavy. Josef se svou manželkou Anežkou vychovali dvě děti, které si žijí s rodinami spokojený život. Josef před několika lety vážně onemocněl a je upoután na lůžko. U příležitosti narozenin ti výlančtí důchodci a přátelé prostřednictvím Českého rozhlasu Brno posíláme hezkou písničku. Chceme popřát do Irska panu Jamesi Harstovi, partnerovi naší neteře a vnučky, skvělému chlapovi, hodně zdraví, krásných dnů k jeho narozeninám. Těšíme se na setkání ve Slavíčině. Blanka, babi Alenka a ostatní z rodiny. Tak to bylo přání, vidíte, do Irska. Dnes se dožívají významného životního jubilea 70 let bratři Rostislav a Jaroslav Skopalovi. Do dalších let hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, božího požehnání přeje sestra Zdenka, synové Michal a Zdenek s rodinami a synovec Radek s rodinou a synovec Janin. A ještě jedna gratulace, která letí do Pačlavic našemu stálemu posluchači, rodákovi z Orlovic a milovníkovi lidových písniček Josefu Hladkému k jeho dnešním 71. narozeninám. Milý Pepo, k tvým narozeninám posíláme přání nemalé, ať si zdravý a šťastný stále. Nároč lásky a radosti, ať tě život co nejlépe pohostí. Všichni ti k narozeninám přejeme, ať hvězdy jsou ti nakloněné a prožíváš chvíle spokojené. Boží požehnání, mnoho sil a milých úsměvů a děti pořád do zpěvu. A to přejí Jaruška a děti s rodinami, Charouzovi, Podolanovi, Kudličkovi, Hladcí a Olinka Vojtková. Huliňané nám zahrají, zaspívají písničku Františka Kotáse, Ládi Salčáka, Laternička.
1: Český rozhlas Brno.

0: A dovolil se Stanislav Zrslavic, krásné popolední, Stanislave.
1: Já vám děkuji, taky vás pěkně zdravím a prosil bych o písničku pro Josefa Buráně z Hračovic, který oslavil své 75. narozeniny 11. května. Vše nejlepší, hodně zdraví a božího požehnání mu přejí všichni členové místní zahradkářské organizace Hračovice. Moc děkuji za prostor a všechny vás tam zdravím.
0: Děkujeme, děkujeme Staníku, nashledanou. Vlastička Třeština u Mohelnice. Vlasti, už jste ve vysílání, povídejte.
2: Jo, děkuji moc krát. My přejeme všechno nejlepší naší kamarádce Marii Němečkově ze Šidbořic. Přejeme jí hodně štěstí, hodně zdraví, hodně ještě, ať si to ještě užijeme. A příští rok máme kulaté narozeniny, tak dneska je to necelé kulaté narozeniny. A taky přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, radost vnoučátek, pravnoučátka a ať si to hodně dobře slaví.
0: Dobře.
2: To jí přejí ze Třešní všichni a ze Zábřeha Gepertovi a Kadlecovi.
0: Děkuji, Vlasti, díky.
2: Děkuju.
0: Mějte se krásně, nashledanou.
2: Taky, nashledanou.
0: Písemné gratulace opět. Včera oslavil své narozeniny pan František Němec z Oslavan. Do dalších let mu přejeme pevné zdraví, štěstí, pohodu a hodně optimismu přejí Divišovi z Rakovníka. A včera taky oslavil 85. narozeniny pan Ladislav Vioral z Bohuslavic u Zlína. Chceme mu popřát prostřednictvím vašeho pořadu vše nejlepší k tomuto významnému jubileu a poslat písničku. Do dalších let přejeme pevné zdraví, mnoho štěstí, spokojenosti, elánu, životní optimismu, stálý úsměv na jeho milé tváři a také mnoho lásky. Ať se mají s manželkou Faninkou stále tak rádi jako doposud, jsou nám velkým příkladem vzorného manželství. Milí oslavenče, na počest svého narození zvedneme vína číš, máme tě všichni rádi, to dobře víš. Rok se s rokem sešel, věk do tvých dveří vešel. Vešel tiše, bez klepání a přinesl ti od nás přání. A to přání zhrne věta. Pevné zdraví, štěstí, lásku po další dlouhá léta. Vše nejlepší přejí manželka Františka, děti Lenka a Ladislav, celá rozvětvená rodina z Doubrav, švagrová s rodinou ze Žadce, přátelé, známí, sousedé a všichni vzkazují, máme tě moc rádi a vážíme si tě. A dnes slaví narozeniny náš milovaný dědeček František Kobza ze Žiletic. Proto mu chceme popřát hodně zdraví, štěstí, pohody a božího požehnání do dalších let, ať ho stále provází dobrá nálada a radost ze života. S láskou přeje celá rodina. A právě o životě zaspívá Stříbrňanka, skladba Ládi Prudíka, Bouslava Čtveráčka, Živote, živote.

tak ještě dva e-maily rychle. Dnes slaví své půlkulatiny náš milý Kája z Bojkovic. Přejeme ti všichni hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a božího požehnání. To ti ze srdce přeje teta Mila s celou svou rodinou. A e-mail chceme nechat zahrát písničku našemu skvělému dědečkovi, tatínkovi a svaťovi Antonovi Hůšťavovi. K jeho dnešním narozeninám všechno nejlepší, hlavně zdraví přejí děti s rodinami, manželka Terézia a celá rodina Hůšťavova a Šimkova. Tak, tolik e-maily od Jarda Wolf posílal. Teď naskočil, ten dáme až večer. Ještě Petr Studeníš na našej zahrádce a legruti.

Moc krát děkuji za vaši pozornost, těším se odpoledne, nebo tady spíš večer, 18 hodin, na setkání s vámi. Krásné odpoledne vám přeji a teď nám hraje Vlado Kumpán, muzikanti skladbu Hej Polka od Miloše Procházky. Mějte se hezky zatím.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Horácova mladá sousedka je nalezena mrtvá. Byla to sebevražda nebo vražda? Případ pro malíře. ČT2. Všichni jsou hráči, ale jen jeden může být pokrový král. Steve McQueen v premiérovém filmu Cincinnati Kid. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubila legendární herečky Ivy Janžurové film podle románu Jaroslava Havlíčka Petrolejové lampy. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Venkovské prodejny na Jižní Moravě si rozdělí krajskou dotaci přes 3,5 milionu korun. Předseda ústavního soudu Josef Baxa na Trizně v Terezíně varoval před projevy autoritářství. Policie na Brněnsku prověřuje týrání psa a žádá o pomoc veřejnost. Dnes bude většinou oblačno a teploty až 17 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Venkovské prodejny s potravinami mají letos opět šanci získat dotace na provoz nebo platy zaměstnanců. Jihomoravský kraj mezi zájemce rozdělí 3 miliony 800 tisíc korun z programu Ministerstva průmyslu a obchodu. Odsouhlasili to na svém posledním jednání. Peníze mají pomoci zachovat jednu ze základních služeb v obcích. Žádosti začne hejtmanství přijímat v polovině června, uvedla mluvčí krajského úřadu Martina Žítková. Pietní akt v Terezíně připomněl oběti nacistické perzekuce během druhé světové války. Trizny na Národním hřbitově se zúčastnil také prezident Petr Pavel, politici, pamětníci nebo skauti. Předseda ústavního soudu České republiky Josef Baxa ve svém projevu přirovnal současnou atmosféru k době před nástupem nacismu.
3: Nikdy nebylo ve veřejném prostoru tolik vědomých lží vydávaných za pravdu a díky technologiím šířených všemi směry do všech koutů světa pod pochybným poukazem na svobodu projevu.
1: Baxa varuje také před některými státy a jejich představiteli, kteří nerespektují mezinárodní právo a snaží se přepisovat historii. Jihomoravští policisté prověřují na Brněnsku případ možného týrání psa se známkami popálenin na těle, informovali o tom na svém webu. Oznámení o odchyceném psovi od šlapanických strážníků přijali včera, teď hledají svědky. S informacemi se podle policejního mluvčího Petra Valy mají lidé obrátit na linku 158.
4: Ve věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu týrání zvířat proti neznámému pachateli. V současné době již známe majitele psa, ten však doposud ve věci nepodal vysvětlení. Prověřování případu je na samém počátku a proto nyní nelze jednoznačně určit, jak k události došlo. Sport.
1: Alexandru Šupeničovi se nevydařila Grand Prix v Šanghaji. Brněnský fleretista prohrál hned první souboj a obsadil 33. místo. Čtvrtý šermíř světového žebříčku a bronzový medailista z olympijských her v Tokiu v roce 2021 nestačil na Němce Alexandera Kála a podlehl mu 10-15.
2: Počasí.
1: Dnes bude na Jižní Moravě velká oblačnost s lokálními přehánkami, na východě déšť, k večeru ubývání oblačnosti a večer většinou polojasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty podle aktualizované předpovědi 14 až 17 stupňů, na východě a severu místy jen kolem 13. Vítr mírný, později odpoledne bude slábnout. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná, vliv frontálního.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Po silnicích Jižní Moravy pojedete plynule, opatrně na dálnici D2, pokud jedete ve směru na Brno mezi 42. a 41. a půltým kilometrem je odstavené nákladní auto s poruchou a na D1 opatrně ve směru na Brno mezi 68. a 82. kilometrem. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Výlety.
5: Hezký den a dobrou neděli přeji. Je tady třetí květnová neděle, jaro se nám bohužel na chvíli schovalo, ale to nevadí, my víme, že teď už nikam neuteče a počasí nám zase brzy ukáže svoji vlídnou tvář. A my si zatím můžeme naplánovat a případně udělat pár pěkných výletů. Zamíříme třeba do Litomyšle v Pardubickém kraji, kde letos vzpomínají na sochaře Olbrama Zoubka. Nejen, že vylepšili expozici jeho soch v zámeckém sklepení, ale jeho dcera připravila také nevšední výstavu v jejich litomyšlském bytě. Potom se vydáme do Zlínského kraje, do místa, kde se kdysi těžil vápenec a které je dnes nejen krásnou přírodní lokalitou, ale také chráněnou oblastí. Navštívíme romantický i poučný Kurovický lom. Podíváme se také do Jihočeského Tábora, kde budeme obdivovat zbraně a zbroj z kultovních filmů, oblíbených seriálů nebo i z dávno zapomenutých reklam. A nakonec nás čeká krásně barevná a voňavá zahrada Květnice na pražském vrchu Petříně, která jakoby vypadla ze známé trnkové.

0: Litomyšli v Pardubickém kraji si letos připomínají 100 let od narození sochaře Olbrama Zoubka, a to hned na několika místech. Jednou z hlavních novinek je komorní výstava nazvaná Můj tati O, kterou připravila jeho dcera a která nabízí velmi osobní pohled na umělcův život prostřednictvím dopisů, fotografií i vzpomínek. Proměny se ale dočkala i stála sochařova expozice, a to ve sklepení Litomyšlského zámku. Na obě místa se vydáme s naší pardubickou redaktorkou Milenou Potůčkovou.
1: Já stojím v Litomyšli na Smetanově náměstí u domu s číslem popisným 137. Možná někdo už tuší, že právě tady byl jeden z domovů významného sochaře, výtvarníka Olbrama Zoubka, a tohle místo právě teď znovu ožívá, a to díky Evě Zoubkové. Ten byt a ta výstava se otevírá v souvislosti se s tím výročím narození vašeho tatínka. A tady u toho sloupu do podloubí vznikla trvalá vzpomínka na Olbrama Zoubka. Co to je?
2: Je to návrh a realizace sochaře Jakuba Grece, který byl tatínkovým dlouholetým asistentem, jeho pravou rukou v ateliéru. Tatínek tvrdil, že netouží po nějaké pamětní desce, a tohle opravdu typická pamětní deska není. Je v tom určitá hravost a je tady jeho oblíbený citát tatínkův. Byl bych šťasten, kdybych mohl sobě i jiným připomenout, že obloha nad mraky je vždy modrá.
1: A je tady provrtaný ten sloup s modrým sklíčkem, takže když se podíváme nahoru, tak vlastně uvidíme to modré nebe, i když třeba není v tu chvíli.
2: Přesně tak, akorát se nesmíte dívat v noci, to neuvidíte nic.
1: Bytová výstava znamená, že je to opravdu v tom bytě, ve kterém jste bydleli jako rodina.
2: Ano, přesně v tom bytě. Tady jsou nějaké základní informace o mém otci, je to takový stručný životopis, a jsou tady i další texty, ale všechno to jsou vlastně úryvky z dopisů, které psal mojí mamince.
1: Z vás

0: se vlastně tímto stala průvodkyně, protože všechny výstavy komentujete si sama, nikoho jiného k tomu nepustíte. Je to natolik osobní?
1: Já myslím, že ano, že to s nikým jiným nejde. Ještě by teda byla skvělá moje maminka, ale nevím, jestli by se jí do toho chtělo.
0: Výročí 100 let od narození Olbrama Zoubka se promítlo i do jeho stále expozice v litomyšlském sklepení zámeckém. Nastalo tady několik změn. Jejich autorem je scenograf David Bazika. Co všechno je tady jinak?
2: Řešili jsme to v několika rovinách. Jedna byla čistě technická, od vyčištění prostor i nové výbalby, nová elektroinstalace a hlavně nové osvětlení, které je opravdu významné. Sochy dostaly moderní způsob svícení, kde si hrajeme s kontrastem, s teplotou barev a hlavně s vyzněním krásných struktur zoubkových soch. A ta druhá je vrstva vlastně vložená, scenografická. Máme zde citace Olbrama Zoubka. Ty provází i fotografie ze Zoubkova života, které se k těm citacím vztahují.
0: Když tady někdo byl před pár lety, ten dojem bude jiný dneska, když to navštíví tu výstavu.
2: Já pevně věřím, že se nám podařil na začátku lehce neřešitelný úkol. To znamená, aby jsme dodrželi to, co si Zoubek jakýmsi způsobem kurátorsky rozmístil. Se sochami jsme z 95% nehýbali, ale přesto, že to je všechno úplně jiné. A to jak tím světlem, tak určitou nějakou kompozicí a doplněním o jeho život, oslavu jeho života, oslavu jeho myšlenek. On opravdu žil plným životem.
3: Říká scenograf David Bazika. Obnovená expozice soch Olbrama Zoubka v zámeckém sklepení tak nyní nabízí zcela nový zážitek. Do Litomyšle tak klidně mohou vyrazit i ti, kteří už výstavu v minulosti viděli. Tentokrát ji totiž uvidí doslova v trochu jiném světle. A vy do ní můžete nahlédnout už teď na webových stránkách našeho pořadu. Znáte naše stránky? Alespoň adresu výlety.rozhlas.cz.

Pojďme se teď v nedělní vysílání vrátit k 9. a 10. květnu k soutěžní otázce. My jsme se ptali na nejstarší roubenou stavbu u nás. Napověděl jsem, že její stáří bylo určeno na roky 1547 až 48. Měla být zdemolována nebo zrušena, zničena. Tato usedlost ale byla nakonec zachráněna, byla zrekonstruována a je to unikátní technická památka. Vidíte, jak někdy je dobré, když se něco nezboří, nezbourá, nezničí, tak tady se to povedlo. Tou nejstarší roubenkou je, ptali jsme se, tedy zdali ji najdeme Vertyni v Podkrkonoší nebo v obci Proseč v okrese Chrudim, tak správně Ačko, je to Vertyni v Podkrkonoší. Ale i v té Proseči v okrese Chrudim najdeme roubenku. Jmenuje se Flora a je považována za jednu z nejkrásnějších, a to díky kombinaci tradičního stylu a moderního luxusu. Proč říkám tohle spojení, bude hned jasné, když řeknu, že byla postavena v roce 2019. Ale není to správná odpověď, tou je tedy Ačko. Kdo ji napsal, nebo kdo napsal to Ačko do odpovědi, měl šanci na výhru na flísovou deku, vylosováni nakonec byli tito posluchači a posluchačky. Pan Jan Jíra Dušejov, pan Martin Jindra Volary, paní Vanda Dužíková Třinec, paní Věra Prokopová Klatovy a pan Tomáš Kvasnica Chýně. Tak dnes je to 3:2, tentokrát muži jsou v převaze. Gratuluji ale všem. Takže flísová deka našla své majitele, ale stále hrajeme o výletnický batoh s řadou věcí, turisticky zajímavých věcí, a tam výherce budeme znát až na začátku června. Znát soutěžní otázku na tento víkend budete po třetí reportáži.

0: malebné krajině na pomezí Hornomoravského úvalu a Hostýnských vrchů nedaleko obce Kurovice na Kroměřížsku ve Zlínském kraji je mezi kopci ukrytý Kurovický lom. Tento bývalý vápencový lom se po ukončení těžby proměnil v přírodní lokalitu s vysokou ekologickou hodnotou. Dnes je chráněn jako přírodní památka a představuje unikátní spojení geologického dědictví, biodiverzity a klidného prostředí pro odpočinek. Do lomu se vydala naše zlínská redaktorka Sylvie Pospíšilová. V galerii tamního centra ekologické výchovy na ní čekal majitel Kurovického lomu Martin Zelina.
1: Máme tady zpracovanou hezký galerii, co se týče skamenělin. Máme tady pirity, kalcity, dokonce tady máme hraločí zub, který se tady našel v Kurovickém lomu, protože dříve tady bylo moře.
2: Spousta těch živočichů je ohrožených.
1: Máme tady největšího vodního brouka na světě, vodomila černého. Další velkou zajímavostí je, že máme tady teďka udělaný výzkum vážek, kde je 33 druhů vážek. Máme tady výskyt víra velkého, nově jsem začal lítat ledňáček říční, dále nám tady je líce dudek a vlhy pestré.
2: Zdá se, že Kurovický lom je pro mnoho živočichů takovou dobrou adresou. Děti spíš od rodičů dostanou dům, auto. Vy jste dostal od tatínka lom. Je to dar, který jste ocenil, nebo to byl takový danajský dar, protože pečovat o národní přírodní památku asi není úplně jednoduché, nebo se pletu?
1: Já jsem neskutečně rád a vážím si toho. Byla mi svěřená důvěra od otce. Je to pro mě takový, bych řekl, i závazek, ale na druhé straně vám to přináší spoustu radosti.
2: Tak a my už jsme sešli od galerie dolů po Štěrkové cestě do Včelína. Jak vás napadla myšlenka přizvat tady do toho prostoru včely?
1: Historicky vlastně včely do přírody vždycky patřily. Vytvořili jsme Včelín, kde přijdete, jednak je to prosklené. Chodí nám sem pan Hrubý David, který nám dělá komentované prohlídky, který je odborník a má včelstva velmi dlouho.
2: Máte tady 5 velmi pohodlných lehátek, když se na ně tak dívám. Je to tak, že člověk přijde, lehne si a prostě jenom relaxuje?
1: Ano, je to vlastně založený na tom, že přirozenou formou vy vdechujete jednak ty výpary ze včel. Včely vydávají vibrace z úlu až do 1,5 km a dávají blahodárnou energii do těla.
2: Takže se vyplatí tady chvilku pobít?
1: Vyplatí se to, je to jednak na veliké sklidnění, na odpočinek. Většinou se stává, když sem přijdete a zaposloucháte se do bzučení včel, že za chvilku usnete, což je velice příjemné. A na druhé straně je vidět ten pohyb těch včel.
2: My už jsme s Martinem Zelinou sestoupili do údolí Klomu a stojíme u vodní hladiny, která je téměř smaragdová. Kdy se tady v tom lomu začalo těžit?
1: Těžba byla zahájena v roce 1840 a ukončena v 96. roku.
2: Ví se, jaká je tady hloubka?
1: Sloupec vody je 9 metrů, pořád voda obtíká, takže se, bych řekl, za celou dobu nikdy neskazila. Tím ještě, že je to vápenec, tak se to neustále desinfikuje.
2: A já teď vyzkouším, jakou má teplotu. V lomu bych očekávala, že bude hodně čerstvá, ale ona je příjemná. Jsme tady chviličku a já musím říct, že je tady naprosto božský klid. Když tady přijdete a jste tady úplně sám, co vám to místo dává?
1: Neskutečnou pokoru, klid, odpočinek a možnost pozorovat. Když přijdete sem, opravdu cítíte sklidnění a balzám i díky té vodě, která dělá tady, bych řekl, největší gro toho Kurovického lomu.
0: Říká jeho majitel Martin Zelina. Národní přírodní památku můžete navštívit od května do září. Celoročně se ale můžete ubytovat v apartmánech Centra ekologické výchovy. Stojí na okraji lomu. A v letních měsících můžete zažít koupání, které je úplně jiné než na městských koupalištích. V Kurovickém lomu zkrátka najdete harmonii.

0: centru jihočeského města Tábora stojí v parku pod hradbami Housův mlýn. Kdysi mlel obilí, fungovaly v něm také městské lázně a dneska se v něm nachází jedna z největších filmových zbrojnic v Evropě. Meče, štíty, luky, přilby ze dřeva, ze železa, z plastu a spoustu dalších artefaktů, které se objevily v řadě filmových snímků, si mohou prohlédnout i ti, kdo se rozhodnou Housův mlýn navštívit. Nás do táborské filmové zbrojnice vezme kolega Filip Černý.
1: Zvoní ostří mečů ve filmu Blade 2 a název tohohle filmu je taky uveden na ceduli vedle vchodu do táborské filmové zbrojnice, protože zbraně z Blade 2 v expozici najdete. Já tu stojím s majitelem zbrojnice, šermířem Petrem Nůskem, a ve skutečnosti těch filmů to je napsáno mnohem, mnohem víc. Letopisy Narnie, Šangajští rytíři. Máte všechny spočítané?
2: Nemám, vím, že těch filmů, oni to nejsou jenom filmy, jsou to třeba tak jako reklamy a televizní filmy, čili nejsou to jenom filmy z zahraniční provincie, tak je to asi kolem stovky v projektů, které jsme měli tu čest být. Divadel je víc, těch asi 300.
1: No tak pojďme se na to všechno dovnitř podívat. To je splněný
2: dětský sen, protože k tomu já vám řeknu takovou storku. Když jsem jako malý dítě, byl donucen matkou, abych navštěvoval nějaký výtvarný předměty, což jsem teda zoufale nechtěl, ale teď jí za to vlastně děkuju. Tak vím, že nám lektorka tenkrát zadala domácí úkol, aby jsme přes víkend nakreslili svůj dětský pokoj. Já jsem si namatlal na tu čtvrtku tenkrát pokoj, který vlastně byl skladiště zbraní. Ono se mi to po letech vyplnilo. Teď máme tu zbrojnici, ono tady je nějakých 3500 zbraní a zbrojí, když je to plné, ale protože to živá expozice, my z toho neustále půjčujeme na různé projekty, tak jakoby je milý, že jste nás navštívil a že to tady všechno vidíte.
1: Hned u vchodu zbroj z filmu Troja. To je takový, bych řekl, úplně wow efekt. To by mě zajímalo, je to vaše, anebo třeba skončí filmování a vy tu zbroj seberete a...
2: Myslíte jako, že jí šlohnem? Ne, ne. Ten produkt, to, co my vyrábíme, to jsou ty zbraně, to je jedno z našich jako filmových řemesel, tak to končí různým způsobem. Vy buď to vyrobíte a filmařům to půjčíte, nebo to vyrobíte a filmařům to prodáte a oni si to nechají. A nebo vy to vyrobíte, filmaři si to koupí a pak se toho zbavují a já to od nich odkoupu.
1: Zbroj z posledního samuraje, ta je taková impozantní. Ta měla příběh jaký? Tu jste musel odkoupit, anebo byla od začátku vaše?
2: Ne, my jsme měli to štíru, že jsme se dostali do tendru, tak jsme se dostali na zbrojíře anglický, který prostě si nevěděli rady, protože byli zahlceni tím filmem, tam bylo opravdu jako hrozně moc zakázek, nebo ta zakázka byla hutná, jak se říká jeho česky. A zkusili jsme tendr, jestli nám to vyjde, a my jsme s touhletou zbrojí, která v tom filmu teda nehraje, ale její kopie v ní hrajou, protože tam Tom Cruise jakoby je v této zbroji a se zbraněma je jakoby natáčený, jo. A ta zbroj se odlivala z různých materiálů. To, co vy tady vidíte, tak je hliník a kov, což je těžký, to by ten Tom Cruise sice utáhl, ale nebyl by úplně šťastný a dal by nám to někde v cateringu vyžrat, jak se říká. A hlavně ta tamnější produkce z toho odlivala zbroj, třeba která je poškozená, zbroj, která je odbláta a tak dále, tak dále. A tahle ta zbroj, to je originál, podle kterého se to lilo, takže my máme takovýhle krásný zářez, že jsme vyráběli zbroj, podle níž se dělali zbroje přímo do tohohle filmu.
1: A zatímco poslední samuraj jde do bitvy, já s Petrem Nůskem jdu obdivovat další tisíce exponátů filmových zbraní a zbroje.
0: Loučí se z expozice v táborském Housově mlýně náš jihočeský kolega Filip Černý. A pokud tam sami někdy zavítáte, můžete nejen obdivovat filmové zbraně a zbroj, ale třeba se i ubytovat v pokojích s filmovými kulisami. Výlety. My jsme právě navštívili unikátní filmové zbrojnice v Táboře. Po Česku je roztroušena celá řada míst, která si oblíbili filmaři a později i turisté. Jmenujme hrady, zámky, přírodní kouty, ale i malebné obce. Mezi velmi oblíbené filmové vesničky patří také ta, které se díky četným natáčením přezdívá Vesnický Hollywood. A na ten nebo na tuto vesnici se ptáme. Napovím, že za památkovou rezervaci byla vyhlášena v roce 1995. Tou obcí je za A Vesec u Sobotky v Českém ráji, za B Hoštice u Volyně v jižních Čechách. Tak typujte, hledejte a odpovídejte textovou zprávou, píše se takto. Výlety, mezera A nebo B, Druhá mezera, pak křestní jméno, příjmení a adresa, vždycky dodávám, nezapomeňte na poštovní směrovací číslo. Máme třeba v Česku několik dlouhých lhot, pak bychom pátrali třeba, do které máme poslat výhru. Takže nezapomeňte na PSČ, jak se říkalo a říká. A tuhle zprávu pošlete na telefon 90 011 04 do dnešní půlnoci, vždycky je to do půlnoci nebo minutu před půlnocí je uzávěrka a zpráva je spoplatněna 4 korunami, službu totiž zajišťuje náš partner ATS Praha. Takže multifunkční nožíky jsou ve hře, stále také hlavní cena, ta květnová, výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, v něm flísová deka, sluneční brýle, ponožky Alulife a kniha 7 krásky na cestách. Znění, tedy celé znění soutěžní otázky, ne že teď by to bylo poloviční, ale prostě vždycky najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Jsou tam i odvysílané reportáže, fotografie, interaktivní plánovací výletnická mapa, prostě všechno, co se vám může hodit, třeba právě na ty krásné, příjemné jarní dny, byť teď s trochou deště.

0: Tajemná, romantická, uklidňující. Taková je zahrada Květnice na pražském vrchu Petříně. Je jako stvořená pro procházky nebo klidné posezení a snad každých 14 dnů je jiná. Trvalková zahrada vznikla pod ohradní zdí Petřínského růžového sadu, jehož je součástí, a je jako vystřižená z Trnkovy zahrady. Do Květnice nás teď zavede naše pražská kolegyně Jolana Nováková.
1: Tady to kdysi bývala navážka, teď je to nádherná romantická zahrada Květnice. Od kdy tady je?
2: Celý růžový sad je na bývalých vojenských pozemcích, které se začaly předělávat v roce 1932 až 1943. Tím vznikla i Květnice.
1: Máte nějaká čísla v hlavě?
2: Rozloha Květnice činí přibližně 1600 metrů čtverečních a v nadmořské výšce jsme přibližně 320 až 325 metrů nad mořem.
1: To říká Lukáš Kolář z lesů hlavního města Prahy. My se tak procházíme, prohlížíme si. Kolik těch květin tady dnes je?
2: Dnes je tady přibližně 3000 květin, jedná se převážně o trvalky a cibuloviny. Zahrada je významná tím, že kvete v podstatě celé vegetační období, takže se mění před očima. Postupně to na sebe navazuje tak, jak je ta zahrada koncipována.
1: Nemusíte být smutní, pokud byste nestihli přijít třeba na jaře, protože opravdu každé roční období tady má svoje, i když zima asi ne, protože v zimě je zavřeno.
2: V zimě je zavřeno, otevřeno je od dubna do konce října. Bez poplatku je to volně přístupný a pouze na noc se zamyká.
1: A těch bílých chlaviček tady krásných a na nich sedí zamilované páry a nejen ti, taky turisté samozřejmě, ale máte tady spoustu zajímavostí. Tak jednou zajímavostí je určitě ta nádherná vistárie, obrovská, která popíná celou tu jednu zeď.
2: Je to překrásný pohled. Máme tady krásnou vyhlídkovou plošinu, z který je vidět celá Květnice, téměř celá Květnice, a v zadní části je sklepení, kde býval dřív sklad munice a střelného prachu, když zde byly ještě hradby, a tohle je vystaveno na baště číslo 4.
1: Ano, to je důležité, to jsme neřekli, aby si dokázali posluchači představit, ve které části Petřína se vy nacházíme. Vypadalo to tady tehdy, před těmi 90 nebo kolika lety, stejně jako teď nebo podobně?
2: Byla snaha, aby to vypadalo stejně nebo nejvíc podobně. V roce 2021 proběhla rekonstrukce Květnice a byla koncipována tak, jako před těmi téměř 100 lety.
1: To znamená, že máte nějaké obrázky, jak to tady tehdy vypadalo, podle toho jste
2: jeli.
1: A plány.
2: Ano, je to tak.
1: Tady je taky takový vodní prvek a bývaly tady sochy.
2: Sochy zde bývaly, Rusalka a Vodník od Viléma Amorta, ale Rusalka byla v 90. letech ukradena a už po rekonstrukci, která probíhala v roce 2021, nebyly sochy navráceny a zřejmě se s tím ani nepočítá.
1: Troufám si tipnout, že protože by si je mohl zase někdo odnést.
2: Asi zřejmě je to tak.
0: Přitakává správce zahrad vrchu Petřína Lukáš Kolář z lesů hlavního města Prahy, který půvabnou a romantickou zahradou Květnicí provedl naši kolegyni Jolanu Novákovou. A pokud byste se do ní chtěli podívat hned teď, máme pro vás jako vždy fotografie na webu našeho pořadu. Připomínám adresu výlety, krátce vylety.rozhlas.cz.

A je tu závěr dnešních, tedy nedělních a vlastně i víkendových výletů. No a tradice velí připomenout soutěžní otázku. My jsme navštívili filmové zbrojnice v Táboře, tím jsme se vlastně inspirovali. Po Česku je totiž roztroušena řada míst, která objevujeme díky filmům. Pak se díváme na domy, které jsme třeba viděli ve filmech, nebo na náměstí, na přírodní úkazy a tak dále. Je tady prostě řada míst, která si filmaři oblíbili, později i turisté, hrady, zámky, přírodní kouty, ale i malebné obce. Mezi velmi oblíbené filmové vesničky patří také ta, které se díky četným natáčením přezdívá, pozor, vesnický Hollywood. Napovím, že za památkovou rezervaci byla vyhlášena v roce 1995. Tou obcí je za A Vesec u Sobotky v Českém ráji nebo za B Hoštice u Volyně v jižních Čechách. Tak hledejte, pátrejte a odpovídejte textovou zprávou. Celé její znění najdete, teď už nebudu opakovat, na webu výlety.rozhlas.cz. Jenom připomenu, hrajeme o multifunkční nožíky, o hlavní cenu také za měsíc květen, tedy o výletnický batoh, to je batoh s reflexními prvky, vhodný do šera na silnici, když půjdete, aby vás nezajelo auto. A v něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky a lulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Tak si představím, že flísovou deku roztáhnete někde na pasece, vezmete si brýle, sundáte ty naše ponožky, otevřete alulahev se studeným pitím a knihu Sedmi krásky na cestách a budete si užívat. Ať už s tím batohem nebo bez něj, si užívejte zbytek neděle, přeji vám krásný den, hezké jaro a těším se na slyšenou opět za týden, až se ozve znělka výletu. Vše dobré přeje Pavel Kudrna.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Brněnský dopravní podnik od pondělí posílí provoz tramvají na lince 8. Za opravy výtluků plánuje Blansko letos zaplatit 6 milionů korun. Začal prodej akreditací na letní filmovou školu v Uherském Hradišti. Dnes bude většinou oblačno a teploty až 17 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. K lidem z Brna Starého Lískovce nebo Líšně od zítřka pojedou častěji tramvaje. Dopravní podnik města Brna posiluje provoz linky 8. Ve špičkách pojedou každé 3 na místo dosavadních 5 minut. Druhý interval se zkrátí ze 7 minut na 5. Důvodem je rostoucí zájem o přepravu v obou městech. Firma kvůli tomu omezí provoz některých autobusů, říká mluvčí podniku Hana Tomaštíková.
2: V souvislosti s tímto upravujeme trasu linky číslo 40, která bude Stuřan nově končit v zastávce Úzká. Oblast kolem Empaláce bude dál obsluhovaná autobusovými linkami 44 a 84 a ulici Jihlavskou budou obsluhovat vybrané spoje autobusové linky 69.
0: Třebíčská průmyslová škola se kvůli přístavbě dvou bloků dukovanské jaderné elektrárny rozšíří. Kraj Vysočina plánuje přístavbu nových tříd. Počítá s tím, že vzroste poptávka po kvalifikovaných odbornicích a ty si chce vychovat, vysvětlil hejtman z hnutí ANO Martin Kukla. Silničáři začali v Blansku s lokálními vysprávkami vozovek po zimě. Do poloviny prázdnin chtějí opravit desítky výtluků ve městě. Blansko na to vyčlenilo 6 milionů korun. Postup prací přibližuje mluvčí města Pavla Komárková.
3: Začínalo se na sídlišti Zborovce a postupují po levém břehu Svitavy vlastně až na sídliště Písečná. Poté se přesunou na pravý břeh Svitavy, to znamená záplatovat se bude na Starém Blansku a následovat budou místní části města, ve kterých se také vlastně vyspravuje.
0: Letní filmová škola v Uherském Hradišti spustila předprodej akreditací. Návštěvníci festivalu si můžou vybrat jedno i více denní akreditace, které jim umožní vstup na všechny projekce, odborný program i výstavy. V prodeji jsou také vstupenky na koncerty či divadelní představení. Letos vystoupí například Richard Miller, Kateřina Marie Tichá nebo Harafica.
1: Počasí.
0: Dnes bude na jižní Moravě velká oblačnost s lokálními přeháňkami, na východě déšť, večer většinou polojasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů, na východě a severu míst jen kolem 13. Mírný vítr večer zeslábne, biozátěž je mírná. Další informace o počasí za chvíli přidá meteoroložka Andrea Kvapilová v rozhovoru se Sandrou Silnou, která bude vaší průvodkyní nedělním odpolednem na vlnách Českého rozhlasu Brno.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 dejte pozor na silničáře, pracují ve směru na Brno mezi s tým 68. a s tým 82. kilometrem. Pohybují se po krajnici, kolona se ale v místě netvoří, plynule pojedete i po dalších silnicích v Jihomoravském kraji. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: V neděli 17. května 4 minuty po 14. hodině máte naladěný Český rozhlas Brno, kde právě začíná odpolední vysílání. Už za chvíli se spojíme s brněnskými meteorology kvůli podrobnější předpovědi počasí. Uslyšíte také reportáž o takzvaných senior pointech. Jarka Vykoupilová nás v Babských Radách vezme na pivo. A na závěr první hodiny pro vás mám připraveny také kulturní pozvánky. Příjemný poslech a pohodové nedělní odpoledne vám od mikrofonu Českého rozhlasu Brno přeje Sandra Silná.
1: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Před 14 hodin 10 minut je tady pravidelná předpověď počasí s brněnskými meteorology a já už teď na telefonu vítám Andreu Kvapilovou. Dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
1: Tak jaké máme počasí aktuálně v Jihomoravském kraji?
2: Tak převažuje nám spíše velká oblačnost. V té východní části kraje se vyskytuje i déšť. Teploty se nám pohybují nejčastěji od 13 do 17 stupňů a k tomu návane vítr mírný severních směrů do 20 km za hodinu.
1: Bude se počasí nějak měnit během následujících hodin večer a v noci?
2: Tak stále ze začátku musíme počítat s tou velkou oblačností, při

0: Případně se lokálně mohou vyskytnout i přehánky, v té východní části kraje ještě stále déšť, ale ten by měl potom začít k večeru pozvolna se přesouvat k východu. A co se týká potom noci, tak tam čekáme tu oblačnost takovou hodně proměnlivou, k ránu by potom měla začít pozvolna ubývat a zejména teda k ránu se na některých místech mohou začít vytvářet i mlhy, ty nejnižší teploty od 5 do 2 stupňů, takže pozor i na přízemní mrazíky, vypadá to, že pravděpodobnější by mohly být v té západní polovině kraje a vítr nám začne večer slábnout a potom už bude slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu.
1: Jaké počasí nás čeká z kraje nového týdne, tedy v pondělí a případně i v úterý?
0: Tak pondělí zahájíme ráno s malou oblačností, na východě kraje ještě ale stále může přetrvávat ta oblačnost spíše velká. Během dopoledne se nám postupně začne vytvářet taková kupovitá oblačnost a přes den už potom bude spíš takové většinou oblačno a ojediněle se nám mohou vyskytnout přehánky. Vypadá to, že pravděpodobnější by to mělo být v té severovýchodní části kraje a na večer nám potom od jihozápadu začne přibývat další oblačnost, ale i ta by měla zůstat většinou průsvitná. Ty nejvyšší teploty od 17 do 20 stupňů a vád nám k tomu bude vítr slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu. No a úterý tam by měla převládat taková oblačná obloha, přechodně tam může být polojasno, v noci a ráno se nedá vyloučit i nějaká mlha, potom během dne se nám na části území mohou vyskytnout přehánky, případně i bouřky, ale na večer by potom ty srážky měly začít ustávat a oblačnost většinou ubývat. Ty nejnižší teploty očekáváme od 8 do 4 stupňů, ty nejvyšší od 18 do 22 stupňů a vád nám k tomu bude vítr slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu.
1: Prosím, řekněte nám na závěr ještě také teplotní rekordy pro dnešní den.
0: Tak ta nejvyšší hodnota je 32,4 stupně Celsia z roku 1953 a naměřili jsme ji na stanici Pohořelice a minimum minus 4,5 stupně je z roku 1941 a naměřili jsme ho na stanici Chřtiny a Žďárná na Blanensku.
1: Tolik tedy Andrea Kvapilová z Českého hydrometeorologického ústavu. Já vám moc děkuji a přeji příjemné odpoledne.
0: Děkuji, hezky den, naslyšenou.
1: Naslyšenou. Tolik tedy předpověď počasí na následující hodiny a také dny. A my už se za chvíli v dalším vstupu podíváme na takzvané senior pointy, o které je velký zájem. S právními nebo technickými potížemi pomáhají v Brně starším spoluobčanům už na 7 kontaktních místech. A na jedno z nich se právě za chvíli podíváme po bloku písniček. Teď nám uslyšíte anonce a pak také Karla Gotta a kapelu Buty.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
3: V pondělí 18. května se těšte na mimořádné dobré rady, ve kterých se budeme starat o růže. Vysílat se chystáme přímo z Rozália, kde můžete obdivovat genofondovou kolekci 220 odrůd růží českých a moravských šlechtitelů. Mezi 10. a 12. hodinou se potkáme přímo v areálu Střední odborné školy zahradnické a Středního odborného učiliště v Rajhradu u Brna. Přijďte se podívat na vysílání zblízka a nechte si od odborníků poradit, jak na to, aby vaše růže byly ty nejkrásnější. Srdečně zve a na setkání se těší Jarka Vykoupilová.
2: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Český rozhlas Brno.
1: Na vlnách Českého rozhlasu Brno teď dospíval Miroslav Žbirka. Je 14 hodin 24 minuty a my teď uslyšíme reportáž o senior pointech. V Jihomoravském kraji jich dnes funguje 16. Jsou to místa, která poskytují seniorům poradenství a organizují vzdělávací i společenské aktivity. Pomáhají například s orientací v sociálním systému nebo s používáním moderních technologií. Další pobočky postupně zaměstnanci připravují také v jiných částech republiky.
2: Vyráběli jsme kukátko se zrcátkem a teď se díváme na krásný barevný červený tulipány.
3: Drobné kukátko mi ukazuje klientka Senior Pointu Alena Rouchanovská. Vyrobila si ho na kreativní dílně brněnského Senior Pointu, který navštěvuje pravidelně.
2: Já jsem například vdova a když byl manžel, tak to nebylo potřeba. A teď, jak jsem zůstala sama, tak je potřeba s někým komunikovat.
3: Pracovnice brněnského Senior Pointu Kateřina Dvořáková tvrdí, že právě setkávání je pro seniory klíčové.
4: Požádáme takový mírně edukační akce, nějaký to tvoření, nějaký to setkávání, občas nějaký výlety z exkurzí.
3: Podle socioložky z Masarykovy univerzity Lucie Vidovičové může podobná podpora pomáhat předcházet sociální izolaci ve stáří. Je k ní ale důležité přistupovat citlivě.
5: Trpělivě těm lidem jako nabízet ty možnosti a respektovat teda to, že i když to není ideální stav cítit se osamělý, ale ty lidé nemají nějakou kapacitu to řešit, tak vlastně jim dát ten prostor v tom jako setrvat.
3: V Senior Pointech mohou zaměstnanci pomoci například s vyřízením Senior Pasu nebo poradit s technikou, vysvětluje ředitel projektu Petr Vitouch.
6: Vnímáme jako důležité, aby seniori ty základní informace o tom, na co mají nárok, nebo o bezpečnosti s policií, nebo o některých právních otázkách, tak aby se k těm informacím dostali.
3: V Jihomoravském kraji aktuálně funguje 16 poboček Senior Pointů, z toho 7 v Brně. Další pobočky podle ředitele Petra Vitoucha připravují organizátoři i v jiných částech republiky. Emma Sušovská, Český rozhlas.
1: Před 14:30 odpoledne nám bude zpívat Madonna, Janek Ledecký a Jiří Zmožek a pak také uslyšíte babské rady Jarky Vykoupilové. Dnes se budou věnovat pivu.

0: Ve 14 hodin 39 minut další z písniček, které nestárnou. Jiří Zmožek, Už mi lásko není 20 let. My si teď poslechneme Jarku Vykoupilovou a její babské rady. Jak jsem vám slibovala na začátku hodiny, bude to o pivu. Pivo prý svědčí hlasivkám i pleti a naopak odpuzuje obtížný hmyz. A právě o tom vás teď Jarka přesvědčí.
1: Babské rady.
2: Věděli jste, že pivo nejen prospívá trávení, ale podporuje i zdravé kosti a zuby? Teplé pivo dokáže chránit a obalit hlasivky. Profesionální zpěváci si proto často před výkonem 2 deci dopřejí. Můžete zkusit i jeho kosmetické využití. Udělat si jednoduchou masku a rozzářit pleť. Smícháte 1 deci piva s vaječným žloutkem, nanesete na obličej a necháte 15 minut působit. Lesk tmavým vlasům dokáže vrátit pivní zábal. Vyrobit si také můžete lapačku na malé mušky. Sklenici s pivem překryjete potravinářskou fólií a uděláte v ní drobné dírky. Hmyz přivábí vůně a zpět už nedokáže vyletět. Podobnou službu udělá pivo i s muškami, které obydlely květináč. Stačí trochu pěnivého moku nalít přímo do hlíny k rostlině.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: Tak jako každý den, i dnes nám Jarka přinesla dobré rady a tipy, dnes tedy spojené s pivem. A já pro vás asi za 10 minut budu mít také dnešní kulturní pozvánky. Tak zůstaňte s námi, poslouchejte dál. Teď bude zpívat kapela Beloved a potom ještě Jitka Zelenková a taky Viktor Sodoma.

0: Nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Brno.
1: V programu Nedělního odpoledne s Českým rozhlasem Brno dostal prostor také Viktor Sodoma se svou písní a já už vám teď 10 minut před 15. hodinou přináším dnešní kulturní pozvánky. V jihomoravské metropoli stále pokračuje festival Divadelní svět Brno. Zatímco dnešní večerní představení jsou už vyprodaná, zítra, tedy 18. května, ještě máte šanci. Třeba na inscenaci Pražského národního divadla Heda Gablerová, která se hraje od 19 hodin v Mahenově divadle. O hodinu později začne představení hry Korále okolo hrdla, které nabízí A Studio Rubín v divadle Husa na provázku. No a zítra je ještě také možné sehnat vstupenky na inscenaci Pozdě příchozí, kterou odehraje od 18 hodin divadlo Petra Bezruče z Ostravy, a to na činoherní scéně Městského divadla Brno. Divadelní představení vás zítra, 18. května večer, může zabavit také ve Znojmě. V tamním městském divadle od 18 hodin uvádějí hru Hlídání. Jde o konverzační komedii, jejímiž hrdinkami jsou dvě kamarádky, kterým se po dlouhé době podařilo sejít bez dětí. Hrají Terza Holubová a Marie Jurásková. No a poslední pozvánka je na výstavu obrazů s názvem Zastav se, což je výstava z tvorby Martiny Radilové, která je od včerejška k vidění v kavárně Podobrazy v Brně na Zelném trhu. Jde o obrazy na pomezí snu a reality, plné klidu, emocí a tiché atmosféry, a vy je můžete vidět až do 16. června. Tolik tedy dnešní kulturní pozvánky, teď je 14 hodin 52 minut, blíží se zprávy s Věrou Šembekovou a po nich pokračuje také odpolední nedělní vysílání s Českým rozhlasem Brno.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 15 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Průtah loděnicemi na Pohořelicku nechají silničáři opravit za skoro 50 milionů korun. Cyklostezka mezi Kozojítkami a Veselým nad Moravou je po opravách znovu otevřená. Bývalé dětské brouzdaliště na Brně severu bude sloužit jako mlžítko. Zítra bude polojasno, postupně oblačno a teploty až 20 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Silničáři chystají další etapu oprav průtahu loděnicemi na Pohořelicku. Rada Jihomoravského kraje odsouhlasila vypsání zakázky za téměř 50 milionů korun. Práce začnou ještě letos, uvádí mluvčí Jihomoravské správy a údržby silnic Monika Švehlová.
4: Dojde také k výstavbě dešťové kanalizace, rekonstrukci mostu, zpevněných ploch a sadovým úpravám. Pokud bude soutěž probíhat dle předpokladů, mohli bychom stavbu začít ve třetím čtvrtletí tohoto roku a hotovo by mohlo být v druhé polovině roku 2027.
2: Celkem 400 tisíc korun na výstavbu Centra sociálních služeb Portimo pošle vedení Nového města na Moravě. Schválili to tamní zastupitelé. V centru budou například sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, bezbariérové moderní zázemí pro ranou péči a sociální rehabilitace. Portimo městský příspěvek použije na nutné terénní úpravy, se kterými se původně nepočítalo, vysvětlil ředitel Tomáš Pospíšil. Ve Veselí nad Moravou je hotová oprava cyklostezky směrem na Kozojítky. Na frekventované trase stavbaři opravili úsek dlouhý 370 metrů. Práce vyšly na více než 3 miliony korun, upřesnila mluvčí veselské radnice Olga Svoják. Veselí s Jihomoravským krajem chystá také projekt nové cyklostezky podél řeky Veličky, která by měla vést ze Strážnice až na Horňácko. Brňané se od letošního léta budou moci osvěžit v takzvaném mlhovišti na Halasově náměstí. Bývalé dětské brouzdaliště přestaví soukromá firma, která poblíž postaví i občerstvení. Lidovecký místostarosta městské části Brno Sever Martin Glogar oživení lokality vítá.
5: Já si myslím, že ta potřeba se někde svlažit je vysoká. My nemáme na území městské části žádné přírodní koupaliště, jenom vnitřní bazén právě na té Tesle. Takže myslím si, že v tomto ta poptávka po takovém typu svlažení může být docela velká.
3: Počasí.
2: V noci bude na jižní Moravě proměnlivá oblačnost, kránu lokálně mlhy. Zítra nejprve polojasno až jasno, na východě velká oblačnost, přes den většinou oblačno a ojediněle přehánky, spíše na severovýchodě. Nejnižší noční teploty 5 až 2 stupně a na západě i přízemní mrazíky. Nejvyšší denní 17 až 20 stupňů. Vítr slabý, proměnlivý. Rozptylové podmínky ráno, večer a v noci mírně nepříznivé, jinak dobré a biozáležitosti. Zátěž mírná. Vliv frontálního rozhraní může zvýšit zátěž lidí chronicky nemocných anebo starších.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Provoz na silnicích jižní Moravy je většinou plynulý. Kratší zdržení vás čeká v místě křížení dálnice D1 a D2, kde aktuálně pracují silničáři, tedy na stém 96. kilometru. Na D2 se na příjezdu do Brna vytvořila kolona do 5 minut. Zdržíte se zhruba od prvního kilometru. Na D1 potom kratší kolona ve směru na Prahu právě v místě křížení s dálnicí D2. Na dopravní nehodu dejte pozor v Blansku na kruhovém objezdu mezi ulicemi Mlýnská a Vodní. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Ve druhé hodině bloku nedělního odpoledního vysílání se už za chvíli podíváme do jazykové dílny Jiřího Trachtulce. Reportáž po čtvrt na čtyři bude mít sportovní nádech. Zdeněk Junák nás vezme k Julii Kalodové na Mlejn a uslyšíme další mlýnský příběh. A kolem tři čtvrtě na čtyři se přímo s Julií Kalodovou sejdeme zde ve studiu, abychom se ohlédli za včerejším dnem otevřených dveří v Českém rozhlasu Brno. Příjemný poslech vám i nadále přeje od mikrofonu z brněnského studia Sandra Silná.
3: Český rozhlas Brno.

0: Věra Špinarová na vlnách Českého rozhlasu Brno v 15 hodin a 12 minut. Amatérský jazykospytec Jiří Ktrachťa se v dnešní jazykové dílničce zaměří na slova, která nám v současném jazyce zůstala ze staré češtiny.
1: Dnes se zastavíme u slov typu nestoudný, nekalý, nejapný či nehorázný. Začínají předponou ne, která zpravidla označuje něco opačného či nepříznivého. Dostal jsem totiž otázku, jak je to s tvary stoudný, kalý, japný či horázný. A tak jsem zapátral a zjistil jsem toto. Kalý, stoudný, japný a řada podobných slov existovala ve starší češtině, ale postupně se přestala používat. Občas se vyskytnou v krásné literatuře, v nářečí nebo v jazykové komice. Například, dívka stoudně klopila oči. Tento muž měl japnou povahu, tedy byl vtipný a pohotový. Krkonošský poustevník neuměl kale promluvit. Myslí se tím kloudně či hezky. A to, co jsem řekl před chvílí, platí i pro slova necita, necuda, nekňuba, nelida, nemotora, nemrava, nenasita, neposlucha, neruda, nestyda, nešika, nešvara, netýkavka či nezbeda. Všechny posluchače rozhlasu naší Moravy zdraví Jiří Ktrachťa.
0: Věřím, že jste se díky jazykové dílničce Jiřího Ktrachťulce zase něco nového a zajímavého dozvěděli. My už se za chvíli v reportáži podíváme na tématiku nové arény na brněnském výstavišti. Ta totiž měla v druhé polovině roku hostit dva evropské šampionáty v míčových sportech. Jeden se ale už kvůli posunutí dokončení stavby přesunul a organizátoři druhého s touto možností stále taky pro jistotu počítají. A jak už jsem říkala, více se tomu budeme věnovat za okamžik po písničkách.

0: Lodě dopravního podniku brázdí vody Brněnské přehrady už 80 let. Hostem úterního dopoledního vysílání 19. května po 11. hodině bude provozní vedoucí lodní dopravy Martin Etzler. Připomene historii elektrických lodí od počátku až do současnosti, popíše, jak se proměnila flotila na Brněnské přehradě a nabídne i zkušenosti a zážitky z pohledu kapitána. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Pohodový víkend s Českým rozhlasem Brno.

0: si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Čeští házenkáři se tento týden utkali v hale Rondo s Francií o postup na mistrovství světa. Hlavní házenkářská událost roku však čeká Brno až v prosinci. Část evropského šampionátu žen má být první velkou sportovní akcí, kterou přivítá nová aréna na výstavišti, ve které pak od nového roku mají hrát hokejisté brněnské Komety. Stále je ale nutné počítat i s možností, že hala včas dokončená nebude.
2: Předseda Českého házenkářského svazu Ondřej Zdráhala takto mluví o tom, jestli prosincové mistrovství Evropy žen už skutečně přivítá nová aréna na brněnském výstavišti.
3: My to tak berem, že se bude hrát v nové aréně, všichni z města a z celkové zvedení arény nám potvrzují, že se to stihne. I kdyby to nemělo být třeba ze 100%, to znamená tak, ať je to pro diváka a pro ten šampionát připravené. Jsou určitě věci v aréně, které pro ten šampionát potřebné nejsou, takže priorita i takhle to máme potvrzené od města a od vedení arény, že udělají všechno pro to, aby šampionát se odehrál.
2: Stavbu nové arény nedávno Zdráhala navštívil se zástupci Evropské házenkářské federace. Zatímco zvenku už je prakticky hotovo, vevnitř ještě zůstává hodně práce.
3: Na olympijské hry, hokej, stadion, že v Miláně taky byl možná v horší fázi rozpracovanosti 14 dní před olympijskýma hrama, než je teď arena. Takže pevně v to věříme, je to určitě důležitá součást, protože nová arena přiláká nejenom toho házenkářského fanouška, ale i fanouška sportu a fanouška, který se chce podívat do té nové haly, a musím říct, že vypadá velice, velice dobře.
2: Organizátoři turnaje ale pro jistotu stále počítají s variantou B, kterou je odehrání zápasů mistrovství Evropy v hale Rondo. Zdráhala nechce říct přesný termín, kdy musí zaznít úplně definitivní rozhodnutí.
3: Asi nebudu říkat přesné termíny, my nějaký harmonogram ZHF máme. Určitě nebudeme prodávat víc vstupenek, než má kapacitu Rondo, než budeme na 110% vědět, že nová arena bude postavená.
2: Zatímco házenkářky se tedy stále můžou těšit na otevření nové arény. Jiná velká akce plánovaná na toto místo musela být už před časem přesunutá. Řeči o mistrovství Evropy volejbalistek, které nakonec na přelomu srpna a září přivítá pavilon P brněnského výstaviště. I když rozhodnutí padlo už loni v listopadu, místopředsedu Českého volejbalového svazu Martina Giržu to stále mrzí.
4: Strašně moc, protože pokud můžete být první akce v nové aréně, tak vám to zajistí samozřejmě veliký příliv fanoušků. A z tohohle pohledu nás to mrzí, mrzí strašně. Na druhou stranu, když jsme do toho šli, tak u takto velkých projektů, jako je výstavba arény, se prostě s prodloužením dodací lhůt musí počítat.
2: Říká Gerža a popisuje stav příprav na volejbalový šampionát zhruba čtvrt roku před jeho začátkem.
4: Já myslím, že teď se zabýváme právě propagací, řeší se věci, mediální věci, které jsou v požadavcích Evropské volejbalové federace, a ten tým lidí, který se podílí na přípravě mistrovství Evropy, tak ty lidi vědí, co mají dělat, a všechno běží, jak má.
2: V době Evropského šampionátu volejbalistek Brno na konci prázdnin přivítá taky mezinárodní beach volejbalový turnaj u přehrady. David Nekvinda, Český rozhlas.
1: Pokračuje nedělní odpolední vysílání Českého rozhlasu Brno. My už se za chvíli zhruba za 12 minut podíváme se Zdeňkem Junákem také na Mlejn, protože uslyšíme další epizodu z cyklu Semlelo se ve Mlejně, tak jak jej sepsala Julie Kalodová a namluvil právě Zdeněk Junák. Ale teď ještě předtím další písničky, které nestárnou, Václav Neckář, kapely Krištof a pak také Olympik.

0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Brno.
1: A teď už nás v odpoledním vysílání Zdeněk Junák znovu pozve na výpravu za tím, co se semlelo ve Mlejně. Tedy za úsměvným zachycením událostí, jak je ze svých vlastních zážitků a pocitů, sepsala kolegyně Julie Kalodová.
2: Žádný vodní mlýn se neobejde bez náhonu a žádný náhon se neobejde bez řeky. Zkrátka, kdo má rád mlýny, musí mít rád i řeku. A i na řece se leccos semele. Tak tohle nenaplánujete. Naše letošní velkolepé cestovatelské plány zamotala jedna malá věc. Komár. Tvor měřící několik milimetrů, který skoro není vidět. Neznám nikoho, kdo by zbožňoval komáry. Je to ulpívavý otrapa a pisklavý protiva. Ten malý trouba si urputně létá za svými krvelačnými potřebami a kazí letní grilovačky u rybníka. Místo, abyste v klidu popíjeli kolu s rumem, musíte se epilepticky ohánět a rozprašovat kolem sebe chemický koktejl. My jsme vodáci a protože všech pět sízných českých řek jsme mnohokrát projeli, vydali jsme se letos objevovat neznámé krásy Dunaje. Velká řeka slouží jako dopravní tepna pro velké lodě, ale na hranici Slovenska a Maďarska existuje naprosto úchvatný úsek, který odolal regulaci a zachoval si divokost. Starý Dunaj. Tajuplné meandry a slepá ramena v mapě tvoří změť, která nás nesmírně lákala. Nasednete do lodě, propádlujete Gabčíkovo a vjedete do úplné divočiny. Právem se této unikátní přírodní rezervaci říká Evropská Amazonka. My jsme netušili, že romantika ale skrývá velkou nepříjemnost. Hejna komárů. Před touhle všudy přítomnou bandou neujedete, neschováte se, běžná chemie nepomáhá. Maďarsko-slovenští komáři postřik zcela ignorují. Otravný pískot nás doprovázel všude. Komáry jsme měli na kůži, v puse, v očích. Komáry jsme jedli i dýchali. Na výpravu jsme výjížděli jako lidé, vraceli jsme se jako oteklí námořníci. Můžete kolem sebe mlátit pádlem a schovávat se do stanu, nepomůže nic. Smáli jsme se u odjezdu našemu příteli, který sebou do lodního vaku přibalil i moskytiéru na hlavu. Budeš vypadat jako trdlo, zaznívalo na srazu. Za dva dny jsme s oteklými obličeji a bolestně poštípanými končetinami vypadali jako trdla my. Na cestě jsme překonávali úseky, kde popadané kmeny bránili v cestě vpřed. Sjeli jsme nebezpečné šlajsny a řítili se do míst, kde jsme netušili, co nás za zatáčkou čeká. Za pět dní jsme nepotkali lidskou duši a připadali si jako v jiném světě. Největší výzvou však nebyl divoký tok, ale hejna miniaturních komárů. A do naší rodinné tábornické výbavy přibyla čtveřice moskytiér. Ano, při sjíždění civilizované Vltavy budeme vypadat jako mimozemšťani.
1: To byla další příhoda Zemlejna, kterou zachytila Julie Kalodová v podání Zdeňka Junáka. Za další vyrazíme opět za týden touto dobou. A my se s Julií Kalodovou přímo potkáme také u mikrofonu zde ve studiu, a to zhruba za 10 minut, protože nás čeká ještě také pravidelná nedělní odpolední rubrika Erko.

Cyklu Fanšmekři v sedmičce se bude ve studiu Českého rozhlasu Brno slavit. 30 let má literární magazín Zelný ring. Jeho autorka Alena Blažejovská si na 26. května od 18 hodin pozvala hosty, spolupracovníky a současně spisovatele Jiřího Kratochvila, Ludvíka Němce a Radka Štěpánka. Kromě povídání s hosty přečte herec Michal Bumbálek vybrané fejetony z pořadu. Přijďte třicetiny Zelného rinku oslavit i vy 26. května od 18 hodin. Lístky jako vždy pořídíte na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fanšmekry.

0: Český rozhlas Brno, žijeme tu s vámi.
1: 15 hodin 48 minut a já už u druhého mikrofonu zde v brněnském studiu vítám Julii Kalodovou. Začíná pravidelná rubrika Erko.
2: Krásné odpoledne.
1: A my si budeme povídat o Dni otevřených dveří v Českém rozhlase Brno. Možná jste někteří posluchači, posluchačky zavítali za námi a tak prosím Julii, aby tady shrnula ten zážitek.
2: Já bych chtěla především z celého srdce všem poděkovat, kteří přišli. Bylo vás, počítali jsme to dole s naší paní Vrátnou, s Věrkou, bylo vás na 600, jsme to tak spočítali a jsme moc rádi, že i v tom počasí deštivém jste si k nám našli cestu. Rádi jsme se s vámi setkali osobně, popovídali, pozdravili se, protože to je vždycky nejlepší, když se vidíme takhle z oči v oči, jak říká moje kamarádka. Takže 600 lidí zavítalo k nám a věřím, že si užili i posluchači to naše vysílání, které jsme mimořádně přesunuli dolů do našeho největšího nahrávacího studia, do Sedmičky, takže byla to výjimečná příležitost vidět, jak se dělá rádio naživo. No a my jsme Dnem otevřených dveří ještě neskončili, udělali jsme si v sobotu mezi 16. a 18. dvě hodinky pauzu a potom jsme se tady vrhli do muzejní noci, lépe řečeno rádi jsme viděli zase ty davy a davy lidí nadšených podívat se na budovu, kde sídlí Český rozhlas Brno a to jsme napočítali teda úctyhodných 3500 lidí k nám přišli v sobotní večer, takže jsme za to moc rádi.
1: To je úžasné. No a možná bychom měli připomenout, co se výjimečného v rámci Dní otevřených dveří včera stalo.
2: Včera se stalo to, že jsme ukládali schránku se vzkazy posluchačů, se vzkazy rozhlasáků. Rozhodli jsme se, že oslavíme ty naše stovky, které šly po sobě a tak to natrvalo, uchováme ty zprávy, které a tu vlastně to poselství rozhlasové a mezilidské, takže jsme uložili do zdí naší budovy schránku, která nesla všelijaké vzkazy, podpisové archy a další předměty a klíč je uschován u Miloše, nevíme, kde je a někdo ho najde za desítky let.
1: U Miloše právě on říkal, že ho někam také schová, ale opravdu nikdo nevíme, jenom Miloš, kde ten klíč je. No a protože jste zvyklí, milí posluchačky, milí posluchači a milé posluchačky, také na zodpovězení posluchačských dotazů, tak myslím, že Julie Kalodová pro nás má teď
2: ano,
1: i dotaz.
2: Já velice ráda vítám všechny dotazy, vzkazy nebo nějaké prostě otázky, které máte. Volal mi pan posluchač hned v pondělí, protože po minulém erku, minulý týden jsem tvrdila, že pokud si chcete pustit zpátky naše pořady na webu nebo v aplikaci Můj rozhlas, tak to jde jen 6 hodin, to jsem tvrdila já, ale pan posluchač zjistil, že to jde až 12 hodin zpětně, to znamená, když si najdete na internetu stránku můjrozhlas.cz, to je takový náš web, kde jsou všechny ty technologické zázraky a tam můžete poslouchat zpětně, tak tam až 12 hodin. Ani my jsme to nevěděli, naši programátoři rozhlasoví si to zřejmě utajili a vidím, že posluchači už jsou takto technologicky zdatní. Takže tím uvádím na pravou míru a děkuji moc za ten poznatek.
1: Pravidelná rubrika Erko vždy v nedělním odpoledním vysílání Českého rozhlasu Brno. Já děkuji Julii Kalodové, že dnes přišla přímo osobně a další dotazy zodpoví zase za týden touto dobou. My teď pokračujeme v našem vysílání, je 15 hodin 52 minut a já vás ještě krátce také pozvu k pravidelnému pořadu a to jsou Hvězdné návraty, který se vysílá po 16. hodině. Tam se dnes potkáte s herečkou, které kolegové neřeknou jinak než Ivuška. Mohla být učitelkou matematiky, ale stala se slavnou hereckou hvězdou. Mluvím o Ivě Janžurové, která brzy oslaví své 85. narozeniny. Patrik Rozehnal vám nabídne několik scének, vzpomínek, ukázek z filmu i písní, ale také osobní vyprávění této dámy. Hvězdné návraty začínají i dnes po zprávách v 16 hodin. No a já se s vámi ještě neloučím, protože se uslyšíme také při pravidelném souhrnu reportáží z tohoto týdne, a to po zprávách v hodin 17. Příjemný poslech.
0: Český rozhlas Brno, žijeme tu s vámi.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Obyvatelé Znojma se můžou registrovat do služby Senior Taxi. Koaliční rada se podle premiéra Andreje Babiše bude návrhem zákona o veřejnoprávních médiích zabývat na konci května. Lebka svaté Zdislavy je venku z betonu. Kdy bude opět vystavená, zatím není jasné. Zítra bude polojasno, postupně oblačno, teploty až 20 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Znojmo spustilo registraci do služby Senior Taxi. Vyřídit si ji lidé můžou na městském úřadě nebo na Senior Pointu. Služba je určená pro občany starší 65 let nebo držitele průkazu ZTP. Každý registrovaný bude moci využít až 6 jednosměrných jízd měsíčně. Za jízdu zaplatí 20 korun v hotovosti přímo řidiči, doplňuje starosta Znojma František Koudala z ODS.
2: Cílem toho projektu je usnadnit třeba návštěvu lékaře seniorům, protože třeba jsou omezení v pohybu, ale třeba i pro mladší, třeba tělesně postižené, takže to není jako úplně věkem omezené, jenom se musí prokázat. Ty registrace začínají probíhat již nyní a od 8. července to bude v provozu.
0: Služba bude k dispozici na území města Znojma, včetně jeho příměstských částí. Návrh zákona o médiích veřejné služby projedná koaliční rada podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO 25. května. Řekl to ve svém nedělním videu na sociálních sítích. Zabývat se koalice podle něj bude i stovkami připomínek, které k návrhu přišly v mezirezortním řízení. Do debaty chce přizvat také generální ředitele Českého rozhlasu i České televize. Připomínkové řízení k mediální novele skončilo v noci na sobotu. Kritizovala ji řada ministerstev a institucí. Předloha je podle nich nelogicky uspořádaná, chybí v ní také jasná definice pojmu média veřejné služby. Ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy řekl, že připomínky očekával. Zabývat se teď bude jen těmi relevantními. Expertům se podařilo vyjmout lebku svaté Zdislavy z betonu. Policie to uvedla na sociální síti X s tím, že je relikvie v zachovalém stavu a dál na ní budou pracovat restaurátoři. Podle pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla je to skvělá zpráva, zatím ale neví, co bude s lebkou dál.
3: Kdy bude lebka vystavena a zde bude vystavena, v jaké podobě, to ještě nedokážu říct, protože bychom rádi sestavili komisi sporu s Libereckým krajem, farností a biskupstvím a dalšími, abychom se zamysleli nad právě budoucností prezentace lebky svaté Zdislavy.
0: Do betonu lebku zalil muž, který ji v úterý večer ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí. Muž byl věřící a vadilo mu vystavování relikvie, chtěl ji proto soukromně pohřbít. Teď je vyšetřovaný na svobodě, hrozí mu až 8 let vězení.
1: Počasí.
0: V noci bude na jižní Moravě proměnlivá oblačnost, kránu lokálně mlhy, zítra nejprve polojasno až jasno, na východě velká oblačnost, přes den většinou oblačno a ojediněle přehánky, spíše na severovýchodě. Nejnižší noční teploty 5 až 2 stupně a na západě i přízemní mrazíky, nejvyšší denní 17 až 20 stupňů. Vítr slabý, rozptylové podmínky ráno, večer a v noci mírně nepříznivé, jinak dobré a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Po dálnici D1 přes jižní Moravou pojedete plynule, i když u Brna v místě dopravního omezení v silnějším provozu. Na nehodu dejte pozor na silnici 3. třídy u obce Suchohrdly u Miroslavy na Znojemsku. A pokud jedete z Brna na Svitavy, počítejte ještě se silničáři mezi Královým polem a Lipůvkou, pohybují se v pravém jízdním pruhu. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
4: Na úvod toho dnešního dílu by stačilo pustit si jeden charakteristický smích a už byste měli jasno, o kom bude řeč. To by ale bylo moc jednoduché. Možná by stačilo stejně tak dobře slyšet i to slavné zajíknutí nebo vidět seknutí koutkem v detailu tváře. To všechno je typické pro herečku, která se objeví ve všech dnešních ukázkách. Čeká nás zábava. Tak se trochu naladíme.
5: Podívejte se na mě.
4: No.
5: Připadám vám otrávená?
4: Ani ne, ale mohla byste mít lepší náladu. Já jsem Patrik Rozehnal. Vítám vás.
5: Já jsem Iva.
4: Iva Janžurová, já vím. Narozená 19. května roku 1941 v Žirovnici a my teď spolu máme před sebou takový hodinový dýchánek, plný legrace.
5: Postavila jsem na kávu.
4: Ne, děkuju. Já kávu nepiju.
5: Neodporujte mi. Já jsem pracovala v jiu-jitsu. Dáte si kávu?
4: No dobře. Ale měli bychom vybrat ukázky do našeho pořadu. Co?
5: Co na mě koukáte? Vybírejte, vybírejte. Nebo vás vemu to ulatí.
4: Vy jste opravdu od rány.
5: Tak prosím, vybírejte, vybírejte.
4: Vydržte, ještě se musím kouknout na pár životopisných dat.
5: Tak ukažte, já se na to taky podívám. Já se v tom strašně ráda čtu. To je něco jako moje paměti, víte?
4: Tak to byste mohla poradit, čím začít.
5: Tadyhle máte, podívejte se, to, tady inspirace z doby, kdy jsem pracovala v restauraci a jídelny. Čtěte?
4: Jo, vy myslíte v seriálu Eliška a její rod. To jste si asi zavařila, co?
5: Jo, no, ano. Ale jenom krátce, jenom do té doby, než...
4: Než přišla herecká kariéra par excellence.
5: Jaká jsem?
4: Úžasná. Tak můžem začít.
5: Zkuste to, ale rychle.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

miluje lidi. Madame de Jeanjou, celá se lidem dá. Madame de Jeanjou, žijící legenda, zbožňuje nemožné výzvy. Líčidlem zamázne jizvy kvůli všem hrám.

0: Tohle byl písňový hold Ivě Janžurové od Igora Orozoviče. A my budeme vyprávět příběh téhle legendární herečky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodila se 19. května roku 1941. A do jaké rodiny přišla?
2: Já pocházím po mamince z Hluboký nad Vltavou a po tatínkovi ze Soběslavy. Ale dětství narodila jsem se už skoro na Českomoravské Vysočině.
0: Nicméně vždy o sobě tvrdila, že je prostě Jihočeškou. Už ve svém dětství ráda malovala, dělala ruční práce, bavila své okolí. Jak potvrdila i v pořadu, aby řeč nestála.
2: Jednou mi jedna kolegyně rozezlená, že dělám neustále nějaký vtípky, říkala, že kdybych mohla vystrčit holou, takže bych to udělala. Chtěla mě kvůli zasmání, ale to přehnala trošičku a byla opravdu rozčilená. Ale je to tak, že s tou mojí krásou a s tou touhou být krásná, já jsem na tenhle ten pojem narážela často v souvislosti s mým herectvím. Začalo to tak, že když jsem prvně před rodinou se tak začalo proslýchat, že mám tyhle ty spády, tak za mnou přišel nejstarší bratr a tak chviličku, nebyl ten úvod pravda dost dlouhej na to, aby byl citlivý, mi řek, že nemůžu být herečka, protože nejsem dost hezká. Ale mě to tak nějak nezasáhlo vlastně. Já na tu větu pak často vzpomínala, zvlášť, když už jsem mu stihla dokázat, že jsem se proboxovala do té profese. On bohužel, to byl starší bratr, brzy zemřel, teda dožil se některých mých ještě kreací takových začátečnických, ale pak už mě touhletou replikou nenapadal. A já jsem se nějak nenechala vystrašit, šla jsem udělat ty zkoušky, naopak jeho manželka zase za zády celý rodiny vlastně potají mě podporovala. Já jsem doma řekla, že jdu studovat matematiku a že jdu skládat zkoušky na vysokou školu.
0: Pravda ale byla taková, že se přihlásila na DAMU a taky po pár letech dokázala, že na to herectví skutečně má. Po škole nastoupila v Liberci a odtamtud se záhy vrátila do Prahy na Vinohrady, kde hned první sezónu dostala roli Jany z Arku. Začalo se o ní mluvit jako o velkém talentu. Krátce poté ji Kachyňa svěřil i hlavní roli v dramatu Kočár do Vídně. Filmoví režiséři a tvůrci pořadů v ní ale také brzy objevili komediální talent. A dokážeme vám

0: to hned na jedné ukázce z rozhlasu. S Josefem Veldou povedou řeč o pletení a mužské emancipaci.
1: Mamko, pojď sem, já ti musím něco hrozně důležitýho říct.
2: Že zase v kloube chcetíš, že ti dneska padne karta, veď to znám. Dej mi pokoj, jako posledně prohraješ svý i klukovo prasátko.
1: Ale mamko, počkej, já jsem ti chtěl říct, že ženy jsou stříbrné misky, na něž klademe zlatá jablka.
2: Co to bylo? To je nějaký nový seriál v televizi?
1: No dovol, to je Goethe.
2: Proč mi to říkáš, vidíš, že vařím?
1: A nebo, počkej, nech to. Muži budou vždy tím, co z nich udělají ženy.
2: Co?
1: Rousseau.
2: Nevíš, kam jsem dala cibuli?
1: Práce muže trvá do západu slunce, práce ženy není hotova nikdy.
2: Taťko, dechni na mě. Co jste zase v práci slavili? Dechni na mě pořádně.
1: Co bysme slavili? Tohle byly výroky slavných mužů o ženách. Mamko, kde máš pletení?
2: V kredenci.
1: I s drátama?
2: Jo. No, jestli chceš ale podložit stůl, tak si vem starý noviny.
1: Ale dovol, mamko, já chci klukovi uplést kulicha.
2: Teploměr a acylpirin jsou v kredenci, běž se vypotit, třeba se ti udělá líp.
1: Ale mně je výborně. Co je na tom divnýho, že budu plíst? Kluci z práce se taky činěj. Vaňous už s těma drátama přímo řádí, ten už umí i hladce, i v obrace. Zelenka doma žhaví šicí stroj a šije pro celou familii pyžama. Krupička háčkuje dečky jako na běžícím pásu. Já mám co dohánět.
2: Taťko, ty jsi něco proved, nezapírej. Přiznej se.
1: A co bych proved?
2: No, ještě před měsícem jsi neuměl přišít ani knoflík.
1: No jo.
2: Když jsem byla v lázních, tak si všechny utržený knoflíky přilepil ke kabátu žvejkačku. Že prej neumíš navlíknout niť. Dneska chceš klukovi plíst kulich a přiznej se, taťku.
1: Ale co bych kde prováděl, prosím tě.
2: Máš kapes.
1: Ale no, tady někde, no. No, už je to dobrý. Tak hele, na páteční poradu všichni chlapi od nás si sebou nesou pletení. No tak co je na tom divnýho? Hele, a taky jsem si podal přihlášku do kurzu vaření, koupil jsem si knížku o kojencích a předplatil jsem si Vlastu, teda jako časopis, rozumím.
2: Taťko, nepřibližuj se ke mně, já se tě bojím. Takže ty si do práce poneseš pletení.
1: No ponesu. No co je na tom divnýho? Na tu páteční poradu přijde poprvé náš novej šéf. Vlastně šéfová. My totiž máme ředitelku. A už to chápeš? Chceme si šplhnout, tak všichni budeme štrikovat, čímž jí budeme hrozně sympatický. Jakože nám není cizí ženská problematika, rozumíš? Nad mašinu jsem si pověsil tenhle nápis. Být ženou je hrozně těžká věc, protože obvykle musí žít s muži. A to by v tom musel být čert, aby mi nedala prémie.
0: Gesta a mluva Ivy Janžurové jsou tak výrazné a typické, že někdy není poznat, kdy hraje a kdy mluví normálně. Jiří Krejčík o ní kdysi řekl, že má 30krát víc mimických svalů v obličeji než normální člověk.
3: Možná, že takovej ten podvědomý pocit, že teda nejsem dost hezká, mi nikdy nebránil zase, abych naopak se nebála být ještě víc ošklivá, než jsem. Takže už když jsem s bratrama jako dítě hrávala doma rodičům divadlo, tak jsem se nejradši nechala namaskovat za mužský a vycpat polštářema a hrát tlustýho pána od naproti, pan jsme čerpali témata k našim domácím divadlům z nejbližšího okolí. A tohleto jako maskování se, to zvošklivování se nebo zesměšňování se, bych řekla přímo, protože zase být úplně vošklivej nestačí ke komice, ono tam musí být taková ta míra, vlastně takový trošičku bych řekla i roztomilosti v té ošklivosti. Takže to mě nikdy vůbec nedělalo potíže a vlastně jsem to často vyhledávala, tak jsem se stala už na škole takovým, už na té pedagogické jsem platila jako zábavný takovej inventář té třídy. A pravda je, když jsem začala vážně studovat herectví, tak jsem s tím začala mít trošku potíže. Tam jsem se trošku začala cítit už zavázaná tomu velkému slovu umění a přestala jsem s takovým tím taškařením navíc. Ale nakonec jsem se zase zdravě vrátila do těch kolejí té komiky a měla jsem velký štěstí, že jsem narazila na spoustu režisérů, kteří to chtěli rozumně a pěkně v dobrých komediích využít.
0: Když už jsme u komedií, víte, že slavný snímek Pane, vy jste vdova měla okořenit svou hlavní rolí kdysi Jiřina Bohdalová? Jenže dostala tehdy od komunistů stopku a tak tu roli nakonec stvárnila Iva Janžurová. A dobře.
2: To prčic.
4: Zrovna jsem říkal, že jsem myslel, že nepřijdete.
2: To bych musela být padlá na hlavu, abych si něco takového nechala ujít. Hele, nešahej.
4: Pokoktání ani památky. Ale myslím, že máte trošku hlubší tembr.
2: Tak tímhle tím mám jako ty lidi.
5: Prosím tě, pospěš si, nebo to prošvihneš.
2: Číčo, já tě prošvihnu.
4: Žerty stranou, Evelino, a pospěšte si. Za chvíli začínáme, ano?

0: jízdní řád.
1: Setkání s Evou Janžurovou na vlnách Českého rozhlasu pokračuje dál.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ještě jako studentka na DAMU hrála v letech 1961 až 63 v několika filmech. Její role byly ale epizodní a ostatně i filmy jsou dodnes vesměs zapomenuté. První větší příležitost dostala ve válečném dramatu Ať žije republika v roce 1965. A mezi první filmy patří třeba i snímek Spadla z měsíce. Jak vzpomínala v pořadu Aby řeč nestála.
3: Spadla z měsíce byl film, na který mám dost výrazné vzpomínky, protože Zdeněk Podskalský hledal tu hlavní představitelku, což měla být velice hezká studentka, která vystuduje agronomii nebo něco takového, přijde na tu vesnici a tam začne ovlivňovat moderním zemědělstvím to JZD a tam jsou takový, tam byly dvě hlavní takové postavy, hrál je Jiří Sovák a Vlastimil Brodský a ti se do ní jako zblázní a ty manželky pak protestují a žárly a tak dále. No a já jsem dostala příležitost udělat herecký zkoušky na tuhle tu krasavici, tak na mě nastoupil takovej nejproslulejší barandovský maskér a když viděl ten můj obličej, který měřil i zrcadlem, který mi přikládal pod bradu, tak nějako zkoušel, zkoumal bych řekla, ty moje rysy, jak je vylepšit, aby mi pomohl té roli, tak potom se rozhodl a začal na mě malovat takový stíny, jako že se mu něco zdálo moc vypouklý, jako že bambulka na nose, tak mi ho vystínoval ten nos do ouska a tadyhle mi udělal takový, jako zase stínem, takový propadlý tváře. No, nebudu to přehánět, už si to jistě dovedete představit. Já potom, takhle, když jsem nehýbala tím obličem, tak to bylo dobrý, ale jakmile jsem začala hrát a mluvit, tak se ty stíny daly do naprosto nesmyslného pohybu a ten obličej definitivně zošklivěl, takže jsem tu roli samozřejmě nedostala a myslím si, že kdyby býval možná ten maskerský výkon na mě nebyl uspořádaný, takže by to bylo o něco lepší, ale kdo ví. Dostala jsem tam roli takový dívky vesnický a mnohokrát jsme o tom se Zdeňkem Podskalským potom mluvili, když už jsem měla za sebou jako úspěšný komedie, jako byla Svatba jako řemen nebo Penzion pro svobodný pány, takový z těch prvních mých komedií. A ten Podskalský vždycky říkal, to jsem byl hlupák, že jsem vás tam prošvihnul na týhletý roli.
4: No to já taky. Z vizity do kantýny, z kantýny na pacienty a než se stačím videosimfikovat, tak je večer.
1: Ano, on jí to mnohonásobně oplatil Zdeněk Podskalský ve slavné komedii Světáci, kdy si zahrála jednu ze tří lehkých dam. Právě teď jsou u té slavné večeře.
4: No to skutečně člověk žasne, víte? My lékaři máme dokonce občas naději, že appendix zmizí jako brzlík.
5: Ej, paní doktore, brzlík.
4: V dětství. To je zajímavé, že?
1: V roce 1968 si Iva Janžurová poněkud zavařila tím, že spolu s Martou Kubišovou vítali Alexandra Dubčeka. A tak následovaly sankce. Byla z těch různých zákazů naprosto zcepenělá. Ulítaly jí včely, jak říkala. Měla i období, kdy na jevišti ztrácela text. A stávalo se, že najednou jen trčela na jevišti a nevěděla, kdo je, co hraje a kde je. V té době se jí moc nedařilo ani v soukromí. Vzala si kameramana Jana Eisnera, ale zanedlouho se rozvedli. A jejím celoživotním partnerem se později stal herec a režisér Stanislav Remunda, se kterým přivedla na svět i dvě dcery, Sabinu a Teodoru. A když mluvíme o partnerských vztazích, je tady scénka nazvaná Hlupák manžel. Uslyšíte vedle Ivy také Josefa Větrovce nebo Lubomíra Lipského. Ukázka je z kabaretu U dobré pohody.
6: Pro pána Chále, kam zhodá?
7: Spadlo, prosím, kam spadlo?
6: Slyšíš, pod kanapé.
7: Cože?
6: Pod kanapé, povídám.
7: No to, prosím, tak dělej něco.
8: Drahoušku, představ si.
0: Všecko vybouchlo, takže jsem se vrátil.
8: To jsem to ráda. Je... To je milé překvapení. Co? Milé překvapení.
0: Co je to?
8: Tohle?
0: Kdo to je?
8: Vida. Vida, kdo by to byl? To je Ludvík.
0: Ludvík. Ludvíku, kamaráde, co tady děláš?
9: Ahoj.
0: Co tu děláš?
9: Nazdar, Láďo. To je situace, co tohleto?
0: A čemu se chechtáš?
9: Ty se taky skutíš a směš, jen co si obléknu sako do voličáci.
0: A ty se nesměješ.
8: Já už jsem se nasmála. Až.
9: My jsme se nasmáli, to byla legrace. Mám to také Ládíkovi vyprávět.
8: Já nevím co, ale jen mu to řekni. Já si to ráda poslechnu ještě jednou.
9: Já jsem tady zrovna manželce.
0: Jo.
9: Tvé manželce jsem vyprávěl takový... Zkrátka dobře, já jsem vyprávěl.
0: No.
9: Příběh. No. Veselý, komický. Já už se ani smát nemůžu. No. Vidíš to? Podívej se na mě. Ale že to bylo zábavné, Vítka?
8: No. Popukám.
9: No, ale prosím, vlastně nesedneš. Ládíku, proč jsem přižný pohled?
0: No tak počkej, porád si mi ještě neřekl, co si tady dělá pod tím kanapem. Notabene, takhle v košili.
9: No tak vidíš, tak sedneme si.
0: No tak pojď.
9: To ti právě chci totiž vyprávět. No. Já mu to řeknu od začátku. Ať se Ládík taky zasměje, co?
8: To bude mi, myslím, nejlepší.
9: No jo, mě se stala Ládíku taková podivná příhoda.
0: Já.
9: Ale prosím, doufám, že budeš diskrétní.
0: Ano, samozřejmě, znáš mě jen tak povídně.
9: Ten příběh se může klidně jmenovat manžel Trumbera, nebo taky manžel Hlupáček. No zkrátka, dobře, já jsem byl včera večer na návštěvě u jisté dámy, nikoho nebudu jmenovat. Seděli jsme takhle na pohovce.
0: No, hezky to začíná, podívej na Ludvíka.
9: Ne, sedíme takhle na pohovce, já jsem jenom tak ve vesě, tedy ne ve vesě. Já jsem v košili, bez saka.
0: Určitě jste se líbali, ty rošťáku, víš?
8: Láďo, ty máš fantazii.
9: Ale jo.
0: No,
9: jo. Já myslím, že to odhad správně, ne?
8: Jo.
9: Odhad to správně. No, my tak sedíme na pohovce a líbáme se.
0: Jo.
9: A v tom najednou přecí nechrastění klíčů, kroky. No zkrátka dobře, kdo myslí, že přišel?
0: Instalatér?
8: Co by tam dělal ten instalatér?
9: Manžel.
0: Jo, manžel, ale no, že mě to hned nenapadlo.
9: Děsivá situace. Přítel, já v tom kvaltu nemůžu najít nikde svoje sako. Asi někam spadlo, asi na zem nebo za kanapé.
8: To je prekérní situace, já bych se zbláznila.
9: No právě, představte si to, já hledám to sako. Nikde ho nemohu najít, tak si kleknu a chci se dostat pod to kanapé.
0: Pod kanapé?
8: Ládíku, jistě, že pod kanapé to přece dá rozum.
9: No a právě tuhle tu historku jsem vypravil tvým manželce i s názornou ukázkou, když si přišel.
0: Jo, takhle to teda
8: bylo. No dobře, já jsem se mohla potrhat smíchy.
0: Teď už tomu rozumím. No
9: prostě, představte si to, když manžel vstoupil, tak já jsem chtěl pod to kanapé, ale já jsem se tam nevešel, chápeš?
0: Hrozná situace, viď?
8: No teď se tomu smějeme, ale muselo to být velice nepříjemné.
9: No chápeš, jistě, že teď jsem už do toho musel skočit, jak se říká po hlavě, teď už to bylo buď a nebo manžel takový typický blbeče, jo?
0: Počkej, nebyl to ten...
9: Ne, hádat je zakázáno, Já nemohu povadnout dech, já se potím. Víš, já jsem úplně zničený, manžel na mě kouká krvavýma očima, dovedeš si to představit?
0: No těžko, ale dovedu, povídej,
9: no tak, to je napíjeno. Měl jsem strach, samozřejmě. Tak jsem to vzdychání, hekání a změnil v chechtot. A já jsem se mu vysmál do očí tomu Trumberovi. No co jsem taky měl dělat, já jsem se smál.
8: Neuvěřitelná pohotovost, já se sice taky směj, ale zároveň mi jde mráz po zádech. Kdo by to do toho Ludvíka řekl?
0: Já jsem ohromný. Poslední, jak jsi se z té situace dostal?
9: Jak velice jednoduše. Já jsem řekl pravdu. No, já jsem mu vyprávěl, že se celá tahle příhoda neodehrála v této chvíli, ale jako někdy jindy. Já s manželkou někoho úplně jiného, víš? Říkal jsem mu, že se tomu směju, že jsem manželce právě předváděl, jak jsem tenkrát lezl pod krepe pro to sako. Chápeš, to bylo? Já jsem lhal, pravda, ale lhal jsem pravdivě.
0: A ten blbec tomu uvěřil?
9: Ne, že uvěřil, že se smál.
8: A tím vlastně byla celá situace zachráněna.
9: Mějte se moc krásně.
0: Poslechně, on byl tak pitomý, že se nezeptal, jak jsi se z té situace dostal.
9: Jak myslíš?
8: No.
9: Z jaký situace?
0: No, když vstoupil ten manžel.
9: To byla... Kdy?
0: Ten, kterému si nalhal, že se to stalo s tamtím, co se de facto stalo s ním. Rozumíš?
9: S kým?
0: No s tamtím, s tím předevčerejším.
9: A s kterým?
0: No, počkej, co bys na to řekl, kdyby se tě na to zeptal?
8: Láďo, taková choulostivá situace. Ty v tom hledáš logiku.
0: A počkej, prosím tě, Ludvík není žádný hlupák. Určitě naše východisko. No. A našel by ho zas, kdyby bylo zapotřebí, víš?
9: No samozřejmě, no, kdyby se mi manžel zeptal, tak bych mu zase klidně řekl, že jsem právě manželce vyprávěl celou tu příhodu.
0: Ale no to je fantastická historka. Poslední to bys měl napsat a poslat do televize, ale do kabaretu. Počkej, ono to nemá poentu. Přátelé, nemá to, to bych chtěl nějakou poentu. Co kdybychom vycházeli z toho, proč si se nemohl dostat pod to kanape?
9: A prosím tě.
0: No?
9: Z čeho jako?
8: Láďo.
0: No co?
8: Láďo, nedělej z toho drama. Zasmáli jsme se, pobavili jsme se, tak co z toho dělat, jedu, tebe se to netýká.
9: No, to je fakt. Na čo myslet věci, ke kterým vůbec nedošlo, proč si zbytečně zaměstnávat mozek, že jo, dobrou
0: moci. Víte, to legrace, neblázni, stačí trocha fantazie. Hele, co kdyby jsme vycházeli z toho, že ses nemohl dostat po to kanape, protože už tam někdo byl.
9: Je už tam někdo byl, co je to za pitovinu?
0: Dejme tomu přítel toho manžela, který ho tam předtím schoval.
9: A prosím tě, to je nemožné.
0: No počkej, no, proč by to bylo nemožné?
8: Tomu by někdo nevěřil.
0: Ne, já už jsem něco podobného slyšel. Jednomu jinému kamarádovi, no nechci ho jmenovat, se to stalo, vážně.
9: A co, jako? Co?
0: No, že schoval přítele pod otoman, aby vystopoval jeho manželku. No, a ten dotyčný potom ve vhodný okamžik vylezl a svědčil při rozvodu ve prospěch manžela. Čestný slovo, fakt.
9: Ty mě děsíš.
0: Ne.
9: Tomuhle nesmyslu nemůže nikdo ale uvěřit.
0: To já si myslím, že někdo tomu uvěří.
8: Kdo by tomu uvěřil?
0: No, někdo.
9: Já bych...
0: Možná, že ty. No, a on taky možná.
9: Já prozrovna, já jsem padlý na hlavu, nebo co?
0: No, už asi jo. Melichare. Kamaráde, poles.
10: Uctivá poklonost.
0: Dovolte, abych vám představil svého přítele Melichara, který bude svědkem při našem rozvodovém řízení. Naschledanou.

ければ、さあ

자, 시롱.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: 70. léta znamenala pro Ivu Janžurovou spoustu příležitostí. A taky přišel na řadu seriál Nemocnice na kraji města, ke kterému dostávali dokonce i odborné školení. Je to pravda?
2: Je to pravda. A myslím, že tyhle ty pokusy se inspirovat na pracovišti, my jsme třeba před natáčením Nemocnice na kraji města byli taky v Mostecké nemocnici a já jsem se dokonce vetřela, ačkoliv to mé profesi té vrchní sestry nenáleželo, vetřela jsem se na operační sál a viděla jsem operaci kyčelních kloubů. Tak všechny tyhle ty pokusy se nějakým způsobem věrně inspirovat na těch skutečných pracovištích nedopadají moc dobře, ale je pravda, že tam někdy vznikne ten správný nápad, že se ten herec chytí nějaký úplně jiný nepatřičný inspirace a to je třeba důležitější, než kdyby studovala 3 dny nějakého skutečného blázna, ale ten nápad chytit nějakou charakteristiku postavy, která by se mně osobně hodila pro představu té figury, kterou mám hrát, ten může vzniknout úplně jinak. A třeba se to stane ve snaze se inspirovat na nějakým pracovišti.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Vy jste ten nový pacient?
4: Ano, prosím. Václav Pěnka, jméno mé. Ale můžete mi říkat Vašku.
3: Tak, žádný návštěvy mimo povolené hodiny, žádný kouření, žádný pašování alkoholu. A televizi tady pouští jen... to se vás netejká.
4: Sestřičko, prosím vás, nezbyly po mně nějaký šaty?
3: Ano, převzali jsme, ale všechno bylo v hrozně katastrofálním stavu.
4: Třeba to nevadí, to můžete klidně vyhodit, ale vzpomeňte si, nebyl tam tranzistorák. Já nejsem schopný si uvědomit, když to na mě spadlo, jestli jsem ho držel v ruce nebo ne.
3: Rádio tam bylo, ale... Tady se nevyhrává.
4: No proč, když by tady bylo veselo?
3: No za prvé by to rušilo ostatní pacienty a za druhý ke cvičení tady nám vyhrává vlastní muzika.
5: No výborná, výborná, z roku 1-2.
3: No, už jsem řekla.
4: A já jsem stejně přesvědčený, že kdybyste jenom trošku mohla, že byste ho přinesla.
3: Uvidíme.
5: Teda pánové, vy jste s ní zahýbal jako nikdo před váma.
4: Protože je to hodná holka.
5: Cože, Huňková? Zvaná Zrzavá Fena? Prosím vás, tam má nejhorší pověst z celý zdejší sestavy.
4: To jste, pánové, na obrovském omylu. Já jsem přesvědčený o tom, že je to hrozně hodná holka.
1: Podle slov režiséra Dudka a také autora scénáře Jaroslava Dítla byl seriál úspěšně promítán ve všech tehdy spřátelených zemích východního bloku, tedy kromě Sovětského svazu. Odůvodněno to bylo tím, že by v Rusku nikdo neuvěřil, že existuje takováhle nemocnice. Když sestra Huňková povýšila z pozice obyčejné vrchní sestry na tu staniční, přišla i nějaká změna v přístupu k té roli, paní Ivo?
2: Fakt je, že když jsem postupovala v té roli z té sestry staniční na tu vrchní, tak jsem přemýšlela, jak to jako udělám, jak ta postava bude reagovat na to povýšení. A měli jsme tam takovou paní doktorku, ortopédku, která nám víceméně těm hercům, kteří hráli ty ortopédy, tak těm podávala často informace, jak mají vzít který nástroj do ruky, nebo co mají říct navíc pacientovi třeba, kde ten scénář nebyl úplně nějaký latinský názvy doplňovala a tak dále. Tak já jsem jí tak jako poprosila, jestli by mi nemohla dohlídnout na tu moji kreaci toho postupu do té vrchní sestry. A ona říkala, že samozřejmě, ale vlastně nedošlo k takovému přímému rozhovoru, kde bychom se bavili a došlo rovnou k filmování, kdy jsem ze dne na den začala točit tu vrchní sestru už. A já jsem tak jako tam vnášela najednou takový vyšší požadavky teda na ten personál, který byl kolem mě, se kterýma jsem se předtím kamarádsky tak jako snášela, tak jsem začala být na ně přísná, začala jsem velmi kontrolovat i co dělají lékaři a tak mě napadaly najednou ty pokyny, ty vrchní sestry, jsem si tam vymýšlela do toho Dýdlova textu, samozřejmě jsem si každý den na každý záběr něco připsala a on mě to velice rád trpěl. A ta paní ortopedka pak povídala, já vám nemusím k tomu nic radit, to je přesný, jakože souhlasila, že ty vrchní sestry se jí takhle vyjevějí i v té profesi, jako některý samozřejmě, jako ta moje postava, takže, ale doma jsem to nemusela provozovat, ono mi to stačilo na tom place.
6: Můžete mě říct, kdo tuhle novinku tomu pacientovi vyzvonil?
3: No, to už ani nevím, to tak nějak vyplnulo samo.
6: Samo? Sama ani panenka Maria nepřišla do jiného stavu.
3: No, tak půjdete tam nebo nepůjdete?
6: Už letím, holubičko.
3: Co jste to řekl?
6: Uhněte mi z cesty nebo řeknu ještě něco daleko výživnějšího.
1: Už ze slov Josefa Dvořáka v seriálu Nemocnice na kraji města je jasné, že se ti dva, tedy Iva Jenžurová a Josef Dvořák, v seriálu také zblížili. Ale potkali se i vícekrát u jiné práce. Třeba tentokrát u té rozhlasové ve scénce nazvané Svatební fotografie. Ukázka je z humorestu U stonožky.
7: Dobrý den, uctivá poklona. Tak co to bude, milostivá paní?
8: Víte, já bych chtěla, mistře...
7: Ano?
8: Fotografii. Ano. No, ale aby to bylo něco...
7: Chápu, jste umělce. Mladá paní, jste umělce. Já vás udělám takovou, že se ani sama nepoznáte.
8: Co? Nepoznám, ale já mám bradičku.
7: Ale přímo k nakousnutí. No. A ty tvářičky, to je no. Růžovej záhoneček.
8: Jo.
7: A ta očka, kukadýlka.
8: Teda, vy to umíte. Vy to asi se ženskýma válíte.
7: No tak já a Alain Delon, no. Je to nic, to je jenom takový cvik, že? Tak co by to prosím mělo být?
8: No.
7: Tedy ten váš obrázek, že?
8: No.
7: Víte, myslím nějaký žánr, krásná paní.
8: Jo.
7: Chcete tou podobenkou obdarovat nějakého šťastlivce? Já mu závidím, já přímo žárlím.
8: No, totiž...
7: Ano?
8: Totiž ano? Měla by to být svatební fotografie.
7: Svatební... Ovšem, v tom případě takový malý detail, schází vám manžel. Manžílek chybí, kde ho máte, kam jste ho schovala?
8: A žádný ho nemám, já jsem vdova.
7: Upřímnou soustrast.
8: No, dík.
7: Dík, no, já v tom případě nechápu. Jo, takhle, leda, že já už to mám. Na tu svou fotografii hodláte někoho klofnout, že je to tak?
8: Co? Klofnout?
7: Ne, pardon, já jsem chtěl říct, rozproudit krev v žilách nějakého seriózního muže. Ach, ta láska nebeská.
8: Jo, vlastně, proč ne?
7: Výborně, mladá paní. Tak to jste na správné adrese. Ale v tom případě, jestli vám mohu radit, já bych vám navrhl akt.
8: Akt?
7: Akt? Já samozřejmě pracuji diskrétně, madam. Já bych udělal bych něco takového uměleckého.
8: Jo.
7: Já už se sám začínám chvět přes vaše božská ramenka, hedvábný šál. Chápete? An by se zrovna rozhrnul, zavanul by vánek. To víte, v dnešní době, kdy z obrázkových časopisů vystrkuje své pozadí na muže hubená holka, že? Nebo i popředí.
8: Jo.
7: Tak takový solidní, až staročesky pojatý materiál. Jaký ukrýváte vy, madam?
8: A tohle navrhujete mě? Vy čuně z fotoaparátu?
7: Ano, já čuně z fotoaparátu. Ne, pardon. Ne, ale neročujte se, madam, neročujte se. To patrně půjde o nedorozumění.
8: No, to předpokládám. V opačném případě bych vás musela upozornit, že se o svou pověst dovedu sama postarat.
7: Ale o tom bych si nedovolil pochybovat, to je samozřejmě to. Já jsem chtěl jenom vaše dobro.
8: Fajn.
7: No, já totiž znám muže, že?
8: Jo.
7: Jsou příliš povrchní a žádný zrovna rád nekupuje zajíce v pytli.
8: Zajíc v pytli? To mám být já?
7: Obrazně řečeno, madam. Obrazně řečeno, ovšem takový akt, vypuštěný zajíc z pytle, že? Opět obrazně řečeno.
8: Ještě jednou přijdete s tím ohavným návrhem a já vás...
7: No, jak myslíte, takže, madam, co si račte přát?
8: No, chci svatební fotografii a basta, na co ještě čekáte?
7: No, na ženicha, bez toho to prostě nejde. Hejte, já vám radím dobře, chcete chlapa, dejte si udělat akt.
8: Tak vy s tím nepřestanete.
7: No.
8: V tom případě vás musím upozornit, že na těchto těch rukou Ještě neoschla krev.
7: Co pak jste dělala? Řízla jste se, madam?
8: Jo, řízla. Podřízla jsem.
7: Prosím?
8: Jednou mě pronásledoval ulicemi ohnivý Španěl, ano? Oči jako dva talíře a v každém chtíč, víčí šíje, chlapisko jako vrata do hospody. A já se vás ptám, kde je teď? Na hřbitově leží.
7: Na hřbitově? To vy, madam?
8: Jo, já. Nebo ten Japonec Yoshimoto. Úskočný jako pardál. Jen na mě dýchl v temnu noční ulice. Hašišový dech. A kde je teď?
7: Na hřbitově leží.
8: Kde pak? Na dvorku. Jsem ho zahrabala. Tam sní svůj věčný sen. Slepičky nad ním hrabou. Koutek nad ním kokrha. Nebo ten Mexikánec.
7: Paní, já mám slabé nervy.
8: Ten, co mi jenom přejel rukou po vlasech a chroptěl přitom vášní. A kde je teď?
7: No to pak já vím, kam jste ho zahrabala, madam. Šmaria, já to nechci slyšet.
8: No, a těmu země lehká. Nebo ti tři Arabové, tenkrát v ten letní podvečer. Každej kníry jako Sadám. Oni se mi postavili do cesty.
7: Ty taky? Ale paní, prosím, když těch mrtvejch je jako hub po dešti.
8: Nebo ten... Hele...
7: Ano?
8: Vy ale máte pěkný krček.
7: Madam, vy chcete peníze? Jestli chcete peníze, já vám dám všechno, co budete chtít.
8: Jo, tak si tam dejte samospoušť a pojďte se postavit sem ke mně.
7: K vám? Všechno jenom to ne. Jenom... Paní, já mám žaludeční vředy.
8: Nebo tehdy ten Kubánec? U pasu mačety? Psi vyli hrůzou, protože ve vzduchu byla krev?
7: Ano.
8: Chlípně se na mě pousmál a kde je teď?
7: Mějte smilování, paní.
8: Na hřbitově leží. Nebo ten obrčíňan, co mi v báru posílal vizoura jako nějaké... Kde je teď?
7: No to kde je teď, Maria? Teď vy byste potřebovala vlastní pohřební službu.
8: Jo, nebo ten Černoch, černý jako brazilská krev, boxer.
7: Říkala jste, že bych měl jít k vám?
8: Jo, a hezky mě obejmout.
7: Cože? Ne, to nikdy, to, ne, to mě radši klidně taky.
8: Nebo ten boxer, ruce jako uhlířský lopaty, jen na mě zamrkal a kde je teď?
7: Ne, já to nechci vědět,
8: Už nemrká. Nebo ten malajec, žluté jako velikonoční kachňátko.
7: Ježišmarja, ty to je mrtvejch jak u Verdunu.
8: Nebo ten houslista. Ručičky jako porculánová panenka, oči modré, jako by mu v nich bzučela váška.
7: Šmaria, i toho jste? Madam, já jsem si to rozmyslel.
8: Jo.
7: Já vás radši obejmu.
8: Jo. Tak, fajn. A teď se hezky usmívej.
7: Ano.
8: Je to naše svatební fotografie.
7: Ano.
8: A na tý mají manžele vypadat šťastně.
7: Ano, ale co pak to děti? Vždyť já se třesu jako ratlík.
8: No tak budeš trochu rozmazaný. Ale musím uznat, ty můj rozmazaný, že seš chlap.
7: Ano?
8: Můj první se položil už u těch tří Arabů.
1: A teď jedno filmové a hudební setkání s Karlem Gottem.
9: Já tě poznávám. Já jsem ti chtěla říct, že tenkrát jsem se strašně styděla si to říct.
10: Já jsem taky trochu stydlín v tomhle. Jsem pomalejší, ale to je let, co?
9: No.
10: Kolikrát jsem ti to tenkrát chtěl říct?
9: Dneska už je asi na to pozdě.
10: Ne, teď právě přišel náš čas.

0: Tati, tak tady jsi. A já tě všude hledám. Pojď.
1: Omlouvám se.
0: Jinak to nestihneš.
2: Ano.
3: No, ale...
4: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
5: Tak to bylo setkání Karla Gotta a Ivy Janžurové. Tedy pěvecká role herečky, které všichni její známí, včetně dcer, říkají zásadně Ivuška. Nejčastěji se prý učí při práci na zahradě, když pleje a okopává. Je členkou spolku Dámy vína, má ráda ruční práce a je také značně technicky zdatná. A kdyby toho volného času měla jen o trochu víc, určitě by ráda sedávala i v kině, tak jako za mlada.
6: To by mě jako opravdu tohle bavilo, když jsem byla studentka, tak v Praze, když už jsem studovala na DAMU, tak já jsem, jakmile jsem měla volný odpoledne, jak jsem začala s prvním promítáním a zběhala jsem třeba 4 biografie za sebou, mě to tak hrozně těšilo. A ten můj starší bratr, co mi říkal, že nemůžu být herečka, že nejsem dost hezká, tak ten sice vystudoval práva, ale jeho vášní byl film a stal se potom zaměstnancem filmové distribuce pražský. To ještě vůbec netušil, že já taky budu točit někdy. A s velkým nadšením a s velkou vášní taky jako shlížel filmy, byla to jeho celoživotní záliba, psal si o tom velký zápisky, ty se pak někde asi ztratily, protože se nějak děti stěhovali a měl taky projektor na osmičku, ten mám já doma ještě a nefunguje mi a říkali, že někdo v Plzni to ještě umí spravit. Celý republice jeden člověk v Plzni, tak já ho musím najít.
5: Poslední věc, která nás čeká tedy, co se týká ukázek, je jedna ze slavných věcí společně s Felixem Holzmannem. Tak si na závěr dopřejme aspoň kousek scénky nazvané V seznamovací kanceláři.
7: My se vám budeme snažit zprostředkovat seznámení dle vaší představy.
8: Ano, no tak já jsem si představoval právě ženu, teda hlavně, víte, bych řekl, nebo nejhlavněji bych chtěl nějakou ženu, která vlastní nějakou sekačku, jestli byste měli takový něco.
7: Sekačku.
8: Sekačku, ano.
7: No, to asi těžko. Ačkoliv, ne. Počkejte. My zde opravdu máme v evidenci ženu, která vlastní sekačku.
8: No vidíte, tak to bych bral teda, to bych bral.
7: To je opravdu náhoda, hned se vám na to podívám.
8: Ano, a jestli byste taky měla fotografii nějakou?
7: Ano, myslím, že zde mám jednu fotografii té ženy.
8: Ne té ženy, já myslím té sekačky, víte?
7: No, to asi sotva, ale počkejte, já se zrovna dívám, jestli zde mám fotografii té ženy. Mám takový dojem, že ta žena by chtěla nekuřáka a abstinenta.
8: Nekuřáka a abstinenta?
7: Ano, myslím, že takového něco říkala.
8: Říkáte nekuřáka a abstinenta?
7: No ano, něco se vám na tom snad nezdá.
8: No ne, jen, že chce hnedky dva, já myslím, že budu sám, víte?
7: Ale ne, to je samozřejmě myšleno v jedné osobě.
8: Jo, takhle proto.
7: Ano. Tady mám fotografii té ženy. Ta žena je zde skutečně vyobrazena s její sekačkou.
8: Jo, no ukažte. No jo, on je to trochu špatně vidět, ale zdá se mi, že nevypadá jako tak špatně, víte?
7: Ne. To je velmi pohledná žena.
8: Já myslím, ta sekačka, víte, že nevypadá tak špatně.
7: Ano, ale ta žena vám bude jistě také vyhovovat.
8: Jo, myslíte?
7: Ta fotka je trochu malá, tady mám zvětšovací sklo, prosím.
8: Ano, já to zvětší trošku asi, ano. No jo, takhle zase s tím sklem se zdá být taková trošku rozdancaná, bych řekl.
7: Prosím?
8: Ta sekačka, víte? Ta sekačka.
7: Budeme ale teď hovořit o té ženě, ano?
8: No jo, to taky, samozřejmě, ano, ale ona, hlavně ta sekačka.
7: Prosím, co? Ne, to je omyl. Co jste říkal?
8: Že nějaká sešlá se mi
7: zdá,
8: ano. Taky vepředu skoro nic nemá, víte? Ten zadek je nějaký odřený, nebo co, já nevím.
7: Odřený zadek?
8: No jo. A jsou na něm takový dvě boule veliký, já nevím.
7: Boule?
8: No jo.
7: No tak to je normální, ne?
8: No tak jestli takovýhle boule jsou normální, já nevím, no. Nevím, jestli ta ještě dobře běhá, to teda nevím. Já nevím.
7: Pokud já vím, tak ta běhá ještě jako srnka.
8: Jo, no je naby, no poslyšte. Ona totiž bude dost používaná, víte? On si chce taky někdy vypučit můj soused, víte?
7: Váš soused?
8: No jo, no tak uměleně zase sežene náhradní díly a tak.
7: Náhradní díly, prosím vás, jaké náhradní díly?
8: No tak podle toho, co bude opotřebovaný, víte?
7: Prosím
8: no,
7: vás.
8: Já nevím, taky se mi zdá taková zvohejpaná, nebo co to je? Jestli do ní něco nevjelo, nebo co takový, já no, nevím.
7: Tak to se stane.
8: Taky ten zadek se mi nějak nelíbí,
7: no,
8: víte?
7: To víte, všechno nemůže mít tak akorát.
8: No jo, já nevím, jestli doufám, že budeme mít aspoň v pořádku ten vejfu.
7: No, nevím. To já nemůžu vědět, tyhle ty věci. To...
8: No jo, víte, co uděláme to, tak tady je adresa, já se tam podívám, trochu ji ostříkám vodou, víte, nechám ji chvíli běhat a tak, a kdyby když na ní bude všechno fungovat, tak se sem vrátím a pak bychom se dohodli ještě dál.
7: No.
8: Tak zatím naschledanou.
7: Jen aby taky všechno fungovalo u vás.
8: Ne, jo, ne, já nejsem na
5: Iva Janžurová nastoupila do Národního divadla v roce 1987. Za tu dobu dostala cenu Thálie a taky cenu Alfréda Radoka. Má dohromady 5 českých lvů, medaily za zásluhy o stát a dostala i na festivalu v Karlových Varech cenu za mimořádný přínos českému filmu. A nezapomeneme ani na fakt, že byla už uvedena do Dvorany slávy TT. Mezi slavné osobnosti řadíme i my tady v rozhlase. Proto jsme ji dnes věnovali tenhle hodinový medailon. Tak zas někdy příště. Mějte se krásně a nezapomeňte se smát. Je to zdravé a pro ostatní i nakažlivé.

0: pondělí 18. května se těšte na mimořádné dobré rady, ve kterých se budeme starat o růže. Vysílat se chystáme přímo z Rozália, kde můžete obdivovat genofondovou kolekci 220 odrůd růží českých a moravských šlechtitelů. Mezi 10. a 12. hodinou se potkáme přímo v areálu Střední odborné školy zahradnické a Středního odborného učiliště v Rajhradu u Brna. Přijďte se podívat na vysílání zblízka a nechte si od odborníků poradit, jak na to, aby vaše růže byly ty nejkrásnější. Srdečně zve a na setkání se těší Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
2: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Bylo 17 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Místo expresních autobusů od zítřka pojedou na brněnské letiště trolejbusy. Dopravu na dálnici D1 u Ostravy od pondělí zpomalí rekonstrukce mostu ve Vrbici. Rybáři zachraňují populaci Lipana Podhorního na Jižní Moravě. Zítra bude polojasno, postupně oblačno, teploty až 20 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Na brněnské letiště od zítřka přestanou z centra města jezdit expresní autobusy. Dopravní podnik změnil linku E76 na trolejbusovou číslo 21. Vozy díky bateriovému pohonu překonají celou trasu od hlavního vlakového nádraží k letišti, přestože v celé její délce není natažené trolejové vedení. V trolejbusech nebudou vyhrazená místa pro kufry jako v autobusech, doplňuje mluvčí firmy Hana Tomaštíková.
5: Na hlavním nádraží cestující budou nastupovat v trolejbusové smyčce na nástupišti 11 a nikoli u Grandu. Linka nebude jezdit v 30-minutovém intervalu jako doposud, ale bude jezdit po 20 minutách. Zastavovat bude na více zastávkách, proto pojede o 4 minuty déle.
3: Řidiče čekají od pondělí další komplikace na dálnici D1 u Ostravy. Silničáři začnou opravovat most v bohumínské části Vrbice a doprava se v místě zúží do jednoho pruhu v každém směru. Práce za zhruba 11 milionů a 300 tisíc korun potrvají zhruba měsíc, uvedla mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová. Třebíčská průmyslová škola se kvůli přístavbě dvou bloků dukovanské jaderné elektrárny rozšíří. Kraj plánuje přístavbu nových tříd. Počítá s tím, že vzroste poptávka po kvalifikovaných odbornících a ty si chce vychovat, vysvětlil hejtman z Vysočiny z hnutí ANO Martin Kukla. Rybáři vypustili v Blansku do řeky Svitavy Lipany Podhorní. Chtějí tak zamezit jejich vyhynutí. Vysazování ryb plánují opakovat minimálně po dobu 5 let a pak vyhodnotí výsledky. Lipan Podhorní je na Blanensku původní druh lososovité ryby. Jeho úbytek způsobilo dlouhodobé sucho a vyšší teplota vody, říká předseda blanenských rybářů Martin Sklář.
6: On žije v hejnu a především v zimních měsících obývá hlubší tůně, kde se sice cítí bezpečněji, ale bohužel pro predátory je to významná kořist a tudíž jeho stavy jsou velmi decimovány, ať už kormoránem, anebo především vidrou.
1: Počasí.
3: V noci bude na Jižní Moravě proměnlivá oblačnost, kránu lokálně mlhy. Zítra nejprve polojasno až jasno, na východě velká oblačnost, přes den většinou oblačno a ojediněle přehánky spíše na severovýchodě. Nejnižší noční teploty 5 až 2 stupně, na západě i přízemní mrazíky. Nejvyšší denní 17 až 20 stupňů, vítr slabý, proměnlivý, rozptylové podmínky ráno, večer a v noci mírně nepříznivé, jinak dobré, aby o zátěž mírná. Vliv frontálního rozhraní může zvýšit zátěž lidí chronicky nemocných a nebo starších.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Na odstavené auto pozor na dálnici D1 ve směru na Prahu je na 196. kilometru na Krajnici. Dejte pozor také na dopravní nehodu, která se stala v Brně na Mendlově náměstí. Je tam omezený provoz. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Vítejte u pravidelného nedělního hodinového shrnutí zajímavých reportáží uplynulého 20. týdne roku 2026. Zavítáme do světa pletení a přízí všeho druhu, a to v dalším dílu cyklu Tady to žije. Vypravíme se také do Hustopečí, kde budova radnice slaví letos 120 let. Neuniklo nám ani to, že tísňová linka 155 slaví v květnu svůj den. Proto se v cyklu Modré majáky vydáme na dispečink Jihomoravské záchranky. A tečku za dnešním podvečerním setkáním na vlnách Českého rozhlasu Brno udělá reportáž o speciálním popelářském voze. Co přesně dokáže? To vám zatím naši milí posluchači neprozradím, dozvíte se to později, pokud zůstanete s námi. Pohodový poslech vám ze studia přeje Sandra Silná.

0: pleteme. I to by mohlo být motto této reportáže, která je důkazem, že společná činnost, ideálně provozovaná pravidelně, vede ke spokojenějšímu životu. A v tomto případě i k originálním kouskům v šatníku. Kateřina Rajmicová a Helena Auerová z Brna si říkají vlněné sestry a pravidelně se v kavárně setkávají se skupinou dalších nadšených pletařek. Pojďte s námi přisednout ke stolečkům, za kterými se pilně plete. S mikrofonem tam zamířila moje kolegyně Jarka Vykoupilová.
1: Už se tady plete Kateřina, Helena, vlněné sestry.
2: Ano.
1: Tak já se rovnou zeptám, jak sdružujete lidi?
2: No tak pletení spojuje určitě lidi, takže vlastně je to taková činnost, kde máme prostor pro ženské kruhy.
3: Děláme to už 13 let, že od začátku vlastně prostě se scházíme po kavárnách, scházíme se v parku, trávíme čas, inspirujeme se hlavně, že jo, holky?
2: Ano, povídáme, co? Si,
3: povídáme si o návodech, o přízích. Co teďka letí, holky?
2: Hnědá.
3: No určitě letí hnědá, tak jak v obchodech. Třpitivky.
2: Ano.
3: Ano, pajetky, třpitivé příze, že?
2: Mm-hmm.
3: Korálky se vplítají. My pleteme hlavně na sebe, že jo?
2: Taky pleteme dárky s přízněným duším a tak v rodině, kamarádkám.
1: Kolik času zhruba průměrně propletete?
3: Každý den, tak tu hodinu a půl určitě ne, průměrně.
2: 2 hodiny, jo, o víkendech třeba i víc.
1: Co konkrétně teď pletete třeba zrovna vy?
2: Teď pletu nákrčník, který bude dárek pro paní učitelku syna, který opouští základní školu po 9. třídě.
1: Oceňují vaši blízcí tuhletu aktivitu?
4: Nejvíc asi moje dcera, pro kterou teda pletu dost.
1: Vidím, že máte na sobě pletené šaty.
5: Mám pletené šaty a pletu další. Já ráda nosím šaty.
3: Tak vidíte, tam právě Maruška plete z hedvábí, Radka plete zelnu 100%. Bavlna, Elča má merino, jo, populární samozřejmě pořád jsou mohéry, ponožková příze, prostě tam najdete všechno. Jako. Já to říkám pořád, že pletení je všechno. Celý svět.
6: Baví mě na tom, že si upletu ten svetr sama. Jsou v tom nějaké příběhy, mám tam třeba příze, který jsem si dovezla z dovolené a jsou to takové suvenýry, které pak můžu nosit.
7: Mě na tom baví, že je to takové kreativní výžití a prostor se vyjádřit, hrát si s barvama. Já jsem jako inženýrka, takže v práci mi to chybí, tak to musí mít takhle jako koníčka.
8: Mám pocit, že jsem trošku blíž babičce, která už tady není.
1: A máte teda na sobě nádherný svetr.
5: Děkuju.
1: Vlastnoručně.
8: Vlastnoručně. Pletu 4 roky, 45 zhruba.
1: Takže motivace začít s úplně novým koníčkem pro dámy, co poslouchají.
8: A díky vlněným sestrám, nejen, že si člověk osahá ten materiál přímo, ale i poradí, nebo vás nasměrují prostě, když si nejste úplně jistá, takže jako tady ta komunita je super a i to dodává ten elán a tu chuť vlastně jakoby plést dál.
1: A máte představu, kolik příznivců v Brně máte nebo příznivkyň?
2: 10.
3: No.
2: Tak to mě napovídá.
3: Tak 20 se nás tady tak schází.
2: 20 pravidelně scházíme jako v kavárně tady měsíčně. Na pletařském táboře je nás přes 100, to jezdí z celé republiky a vlastně jednou za rok pořádáme v Lužánkách Světový den pletení na veřejnosti a to je třeba i 70-80 lidí přijede si zaplést, popovídat si o pletení.
1: Kdy se letos tahle akce koná?
3: 13. června a budeme plést opět tady v Lužáneckém parku u tenisových kurtů od 2 hodin.
0: Jak bylo řečeno v reportáži Jarky Vykoupilové o pletařském spolkovém životu, začít se dá kdykoliv. Inspirace bude v Brně k vidění na veřejném pletení v parku Lužánky už 13. června. Zapište si to do diářů. Pokud vás reportáž zaujala, neváhejte a poslechněte si ji znovu nebo ji pošlete svým známým. Jednoduše přes naše webové stránky brno.rozhlas.cz, případně přes aplikaci Můj rozhlas. A za okamžik zazní zajímavé pozvání do centra města Hustopeče.

0: pondělí 18. května se těšte na mimořádné dobré rady, ve kterých se budeme starat o růže. Vysílat se chystáme přímo z Rozália, kde můžete obdivovat genofondovou kolekci 220 odrůd růží českých a moravských šlechtitelů. Mezi 10. a 12. hodinou se potkáme přímo v areálu Střední odborné školy zahradnické a Středního odborného učiliště v Rajhradu u Brna. Přijďte se podívat na vysílání zblízka a nechte si od odborníků poradit, jak na to, aby vaše růže byly ty nejkrásnější. Srdečně zve a na setkání se těší Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Pokračuje náš pravidelný nedělní pořad, ve kterém se ohlížíme za nejzajímavějšími reportážemi právě končícího týdne. A míříme nyní do Hustopečí. Právě tam letos uplyne 120 let od otevření budovy radnice. Její historie je bohatá a stojí za připomenutí. Na obhlídku stavby zvenčí i zevnitř se s mikrofonem a v doprovodu znalce místní historie vydala kolegyně Jarka Vykoupilová.
1: Dominantou Hustopečského náměstí je budova radnice, která letos slaví výročí. Mým průvodcem se stal historik Michal Vejpustek a já se ho teď ptám, co nejzajímavějšího je kromě té krásné věže právě na této budově.
2: No, ta budova změnila charakter renesančního náměstí s jednopatrovými budovami. V letech 1904, kdy došlo k přestavbě původního kostela svatého Václava svaté Anežky České, bylo rozhodnuto, že bude zakoupen dům číslo 1. Na jehož místě bude postavena moderní radnice v novorenesančním stylu.
1: Na štítu je rok 1906.
2: 4. listopadu 1906 došlo k slavnostnímu otevření radnice. Městské zastupitelstvo se rozhodlo projekt zadat profesoru německé techniky v Brně doktoru Ferdinandu Hrachovi. Zhotovitel této stavby je rosický stavitel Richard Martin.
1: Tak se podíváme dovnitř budovy.
2: Kráčíme po schodech do prvního patra, kde sídlila spořitelna Šparkase. Je nutné připomenout, že zadavatele tehdejší bylo městské zastupitelstvo vedené dlouholetým starostou Eduardem Schleimerem, který zároveň byl předsedou té spořitelny. Otvíráme těžké dveře původní trezorové místnosti z roku 1904. Nikdy tahle trezorová místnost nebyla zrušena, protože náklady na její vybourání jsou značné.
1: A dnes jsou tam naskládány šanony úřadu.
2: Půjdeme se podívat do druhého patra, do prostor, kde se vlastně nachází dneska obřadní síň, tehdy sloužící jako zasedací místnost zastupitelstva. Je důležité zmínit malbu od Jana Obšila, hustopeckého rodáka a významného malíře. Původně v síni měl být obraz bitvy na Moravském poli a kolekce obrazů panovníků a státníků od Marie Terezie a mělo to končit Tomášem Garrigue Masarykem. Nakonec byla realizována až v roce 1955 vlastně kresba uhlem a motiv je oslava Jižní Moravy.
1: Buď zdráv ten kraj, jenž víno rodí, píše se tam a sedí tam nějaká bohyně hojnosti úrody na trůnu s hroznem v ruce. Je z pohledu historika o dům dobře postaráno s ohledem na tu dlouhou historii?
2: Myslím si, že ano. Že se zachovává především charakter té radnice, která samozřejmě musí utilitárně sloužit moderním požadavkům, ale nedošlo k žádným extrémně vážným zásahům. Samozřejmě už tady dneska nejsou byty pro notáře, není tu četnická stanice, ale sídlí tu samozřejmě zaměstnanci města a městský úřad.
0: To byl rozhlasový pohled na historickou budovu radnice v Hustopečích, který pro vás a pro nás všechny připravila Jarka Vykoupilová. I tuto reportáž si můžete zpětně poslechnout na našem webu a také v aplikaci Můj rozhlas. No a po chvilce hudby si připomeneme, že tísňová linka 155 slaví v květnu svůj den.

0: Symbolicky na 15.5. připadá každoročně Den linky 155. V cyklu Modré majáky se proto kolega Zdeněk Truhlář vydal s mikrofonem přímo na dispečing zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje. Kolik hovorů denně operátoři vyřídí i jaké poselství nese samotný Den linky 155, mu sdělila mluvčí Jihomoravské záchranky Michaela Botová.
1: Záchranná služba Jihomoravského kraje, prosím.
2: Nám během 24 hodin na tísňovou linku 155 zavolá 600 až 700 lidí. Je potřeba říct, že na operačním středisku jsou zkušení zdravotníci, kteří dokáží celou řadu těch hovorů takzvaně odfiltrovat. To znamená, dají radu po telefonu, tomu volajícímu řeknou, že může navštívit praktika nebo použít domácí lékárničku. Samozřejmě vždy vyzýváme k tomu, pokud by se situace zhoršila, ať ten dotyčný volá znovu. To znamená, že výjezdu je potom v reále 300 až 350.
3: Co potřebují operátoři vědět za informace od volajícího?
2: Naprosto klíčová je adresa. To znamená, pokud ten volající uvede hned na úvod adresu, tak operátor, jakmile pochopí, že se jedná skutečně o závažný stav, tak už může vyslat sanitku na místo.
1: Voláte z Brna, jaká ulice? A co se děje, mi řekněte?
2: Ale stále hovoří s tím volajícím, dává mu rady, jak má postupovat. A to je pro nás velmi důležité, aby ten volající právě na místě zůstal, snažil se pomoci. Takže on tedy dbá rad operátora a naopak poskytuje informace. To znamená, jaká je to třeba dopravní nehoda, kolik tam je zraněných, jak ta zranění mohou být vážná. V zásadě odpovídá na operátorovy otázky.
1: Tak budete pacienta kontrolovat, aby pravidelně dýchal a záchranná služba je na cestě, jedeme za vámi. Ano?
3: Častokrát se jedná o vypjaté situace, ve kterých lidé volají na linku 155. Snaží se určitě operátoři také uklidnit.
2: Je to tak, naše operátoři, kromě toho, že jsou to vzdělaní zdravotníci, tak jsou to také zkušení, řekněme, psychologové, to znamená, mají na to i kvalifikaci, aby dokázali ty volající uklidnit, aby jim dokázali pomoci, postarat se o ně, povzbudit je, hlavně říci jim, to společně to zvládneme. Stává se nám, že volají někdy i děti, třeba kolem 9-10 let, a právě ty děti bývají často velice šikovné, někdy dokonce i šikovnější než ti dospělí samotní, protože oni dokáží právě poslouchat toho operátora a postupovat přesně podle těch rad, takže touto cestou bych chtěla pochválit i děti, které nám někdy volají.
3: Co je naopak pro operátory, řekněme, zbytečnou informací, kterou by se při tom hovoru neměl volající zdržovat?
2: Tak mohou tam být informace, které se budou třeba týkat emocí. V tu chvíli je důležité ty emoce dát stranou, nebo nějaké informace, které nás zkrátka nenavedou ani k tomu, kde se to stalo, ani k tomu, co se přesně stalo, ale v takových situacích si právě naši operátoři dokážou poradit, oni dokáží toho volajícího usměrnit a říci mu, co je skutečně podstatné.
3: Den linky 155 nenáhodou připadá na 15.5.
2: Den linky 155 slavíme přesně tak, 15.5. je v tom ta symbolika, jednička, pětka, pětka už několik let, a je to vlastně v tom, že chceme poukázat na náročnou práci našich operátorů a operátorek a také záchranářů ve výjezdu.
0: Pokud jste letošní den linky 155 v pátek nestihli, určitě si jej nenechte ujít zase za rok opět 15.5. A celý cyklus Modré majáky, který vám reportáže v premiéře nabízí každou středu přesně těsně před 9. hodinou raní, si můžete poslechnout kdykoliv na našem webu brno.rozhlas.cz anebo v aplikaci Můj rozhlas. Dáme si další písničky, které nestárnou, a potom si díky reportáži představíme speciální vozy, které dokáží efektivně mít popelnice.

0: Pořad připomínající nejzajímavější reportáže týdne vstupuje do své poslední části. Zajímá vás, co vám jako poslední bod programu nabídneme? Bude to prostě jízda. Od dubna do října už 15 let totiž projíždí ulicemi Brna dva speciální popelářské vozy. Na první pohled jsou k nerozeznání od těch běžných, ale zdání klame. Co je jejich úkolem, to zjišťoval přímo v depu společnosti Sako Brno kolega Zdeněk Truhlář.
1: U jednoho speciálního vozu stojím se zaměstnancem z vozových služeb Lubomírem Vlahovičem. V čem je tento vůz speciální?
2: A tento vůz je speciální v tom, že dokáže jak vysypat popelnici, tak poté ji i umýt. Zajedou do popelnice speciální trysky, které se spustí a během cyklu zhruba 10 vteřin se popelnice umije.
1: Můžeme si to ukázat?
2: Můžeme, samozřejmě, takže já si tady spustím vidle, takzvané, tomu říkáme. Nasadím na ně popelnici, poté zmáčknu páčku, která vyjede nahoru, popelnici vysype. A po vysypání popelnice zajedou dovnitř do popelnice trysky a vyčistí.
1: Je to jenom čistá voda, nebo je tam nějaký speciální prostředek mycí?
2: Přidává se tam ještě dezinfekční prostředek do té vody.
1: To znamená, celý ten cyklus nebo proces od toho nasazení popelnice až po zase dání na zem trvá zhruba jak dlouho?
2: Řekneme nějakých 20 až 25 vteřin.
1: A poté popelnice stavíte před domy. Všiml jsem si ale, že je necháváte otevřené.
2: Necháme je otevřené z důvodu, že jsou vevnitř mokré a je potřeba, aby vyschly. Protože v případě, že se do nich začne házet odpad, když jsou mokré, tak se může stát, že ten odpad se nalepí na dno a pak je zase problém ten odpad z té popelnice vysypat.
1: Čili když lidé uvidí otevřené popelnice na celé ulici, je jasné, že projel nejenom svozový vůz, ale i mycí zároveň.
2: Ano, to je jasné a je potřeba ty popelnice nechat opravdu vyschnout.
1: Jaká je kapacita tohoto vozu, co se týče toho samotného mytí? Jinými slovy, kolik popelnic zvládne umýt na jeden zátah, když to tak řeknu?
2: Na jeden zátah, řekněme, zhruba při spotřebě 5 kubíků vody, nějakých 250 až 300 popelnic.
1: A jak to vypadá uvnitř toho vozu? Ta špinavá voda, ta se odděluje nějakým způsobem od toho odpadu, nebo jak to funguje vlastně?
2: Popelářské auto je rozděleno, v jedné části má čistou vodu, potom ta špinavá voda odchází do spodní části vozu, která se pak likviduje tím, že se vypustí do kanalizačního systému, který odvádí tuto vodu do čističky odpadních vod.
1: Tohle to se předpokládám děje tady v depu.
2: Ano. Tady je speciálně uspůsobená výpust, jo, do které se vypouští odpadní voda. A také samozřejmě naopak máme i hydrant, kterým si denně po práci vodu dopouštíme.
1: To znamená, že ten vůz vyjede jednou nebo se v průběhu dne ještě několikrát vrací?
2: Podle harmonogramu, pokud se splní ten harmonogram, tak není potřeba se vracet zpět.
1: Také jsem si ale všiml, že přes zimu s tímto vozem nevyjíždíte. Z jakého důvodu?
2: No, ten je úplně jednoduchý, protože při mrazech by voda v systému zamrzla a mohlo by dojít k poškození techniky.
0: Ještě doplním, že během sezóny od dubna do října projde mytím většina z 57 tisíc kontejnerů a popelnic v Brně a dobrou zprávou je, že tato služba je už zahrnuta v ročním poplatku za komunální odpad. No a to je pro dnešní neděli souhrn reportáží uplynulého týdne. Opravdu všechno. Děkuji za pozornost, přeji vám pohodový zbytek neděle a optimistický začátek týdne a ze studia Českého rozhlasu vás teď zdraví a také pro dnešek se loučí Sandra Silná.

0: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.
1: Když si tehdy přinesla na talířku křupky, musel jsem se zasmát tomu, co má být dál. Ta křupavá srdíčka

jsem si skládal na stůl srdíčka, až mi z nich vyšla osmička. Hle, nekonečno ze dvou malých vypečených nul, a ty si bez váhání sáhla jen na špičku dovnitř.

0: cyklu Fajnšmekři v sedmičce se bude ve studiu Českého rozhlasu Brno slavit. 30 let má literární magazín Zelný ring. Jeho autorka Alena Blažejovská si na 26. května od 18 hodin pozvala hosty, spolupracovníky a současně spisovatele Jiřího Kratochvila, Ludvíka Němce a Radka Štěpánka. Kromě povídání s hosty přečte herec Michal Bumbálek vybrané fejetony z pořadu. Přijďte třicetiny Zelného rinku oslavit i vy 26. května od 18 hodin. Lístky jako vždy pořídíte na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry.
1: Bylo 18 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Kraj i letos podpoří venkovské prodejny na Jižní Moravě. V Brně se na podporu České televize a Českého rozhlasu sešly asi 3000 lidí. Oběti nacistické perzekuce si dnes připomněli lidé na tradiční terezínské tryzně. Zítra bude polojasno, postupně oblačno, teploty až 20 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobrý podvečer. Venkovské prodejny s potravinami mají letos opět šanci získat dotace na provoz nebo třeba platy zaměstnanců. Konkrétně Jihomoravský kraj mezi zájemce rozdělí 3 800 000 korun z programu Ministerstva průmyslu a obchodu. Odsouhlasili to radní na svém posledním jednání. Peníze mají pomoci zachovat jednu ze základních služeb v obcích. Žádosti začne hejtmanství přijímat v polovině června, říká mluvčí krajského úřadu Martina Žítková.
3: O dotaci mohou žádat podnikající fyzické i právnické osoby nebo samotné obce. Prodejna musí být v obci jediná svého druhu, musí mít otevřeno minimálně 5 dnů v týdnu celoročně. V obcích do 350 obyvatel stačí 3 dny v týdnu.
1: Na podporu Českého rozhlasu a České televize se odpoledne v Brně sešly asi 3000 lidí. Počet lidí odhadl tajemník městské části Brno Střed Petr Štika. Obdobný průvod se dnes koná i v dalších krajských městech. Akci organizuje spolek Milion chvilek, který požaduje stažení návrhu zákona, který mimo jiné převádí financování ČT a Českého rozhlasu z poplatků na státní rozpočet. Ve Veselí nad Moravou skončila oprava cyklostezky směrem na Kozojítky. Oprava 370-metrového úseku na frekventované trase přišla na více než 3 miliony korun, uvedla mluvčí veselské radnice Olga Svoják. Veselí s Jihomoravským krajem chystá také projekt nové cyklostezky podél řeky Veličky, která by měla vést ze Strážnice až na Horňácko. Terezínská tryzna dnes připomněla oběti nacistické perzekuce. Pietní akce u příležitosti 81. výročí konce druhé světové války se dnes účastnili také prezident Petr Pavel, politici, diplomati a skauti.
4: Předseda Ústavního soudu České republiky Josef Baxa uvedl, že dnešní doba připomíná svět před 90 lety a ničí se schopnost rozlišovat mezi pravdou a fikcí.
5: Nikdy nebylo ve veřejném prostoru tolik vědomých lží vydávaných za pravdu a díky technologiím šířených všemi směry do všech koutů světa pod pochybným poukazem na svobodu projevu.
4: Na 2,5 roku v terezínském getu zavzpomínala pamětnice Michaela Vidláková.
6: Díky několikanásobnému štěstí, souhře náhod, jsem se tady před 81 lety dočkala té šťastné chvíle osvobození.
4: Z Terezína Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: V noci bude na Jižní Moravě proměnlivá oblačnost, kránu lokálně mlhy, zítra nejprve polojasno až jasno, na východě velká oblačnost, přes den většinou oblačno a ojediněle přehánky, spíše na severovýchodě. Nejnižší noční teploty 5 až 2 stupně, na západě i přízemní mrazíky, nejvyšší denní 17 až 20 stupňů, vítr slabý a biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Dopravní nehoda je na dálnici D1 ve směru z Vyškova na Brno. Stala se na 205. kilometru, blokuje levý jízdní pruh. Před ní se tvoří kolona, která začíná na 211. kilometru. Zdržíte se aktuálně do 5 minut. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Písničky, které nestárnou.

a nebo třeba lenošíte na gauči. Ať tomu bylo tak či onak, hlavně, že vše proběhlo v klidu a pokoji. A věřím, že i následující hodinka pořadu Blahopřání s písničkou se ponese ve stejném duchu. 7264652000 je číslo k nám. Vidím, že již tady zvoní nějaké telefony a připomínám, že svátek dnes slaví Aneta. No a hned předám první gratulace, které posílá Broněk Uher. Jenom nechat zahrát písničku pro kamaráda Milana Adámka, jeho maminku Aničku Adámkovou ze Strání, dále Květinku Viléma Hochmanovi z Pitína. A potom taky má svátek dnes Aneta Ješková ze Cvikov. Všechno nejlepší, zdraví, štěstí přeje sestra Adriana, přítel Filip, babička, strýc Martin, rodina Zapletalova, rodina Uhrova. Tolik úvodem. Ej, rozkvitaj, rozkvitaj. A František Třetina napsal tuhle písničku, upravil Miloš Procházka. Bude hrát i Podhoranka, je taková starší nahrávka, Dana Rajsíglová a Jindra Kotek, který byl součástí včera v dne otevřených dveří a popřál tam dokonce i Staňovi Žurkovi přímo osobně z Vinařinky. Tak zrovna teď vychází písnička právě s ním.

0: Ano, tak Jindra Kotek bude mít úterý narozeniny, taky bude zpívat. Maruška z Kunovice dovolala, teď v tento večer či podvečer tady v Brně začalo svítit dokonce sluníčko. U vás, Mařenko?
1: U nás ne, u nás ne. Zatím ne.
0: To přijde, to přijde.
1: Ano, těšíme se na to.
0: Ano, ano.
1: Tak dobrý podvečer všem posluchačům i vám ve studii a posílám písničku a chci velmi poděkovat obyvatelům vesnic okresu Uherské Hradiště, a to Mistřicím a Hračovicím, že odmítli stavbu větrníků, že u nich zvítězil rozum a ne peníze, že si chrání naše krásné Slovácko. Že mají úctu ke všemu živému a chrání flóru i faunu. A to je život víc než větrné elektrárny. Děkuji, přeji pěkný den i dny příští.
0: Dobře, děkuji, Maruško.
1: Naslyšenou,
0: naschledanou. Mirek Bánov, ahoj Miri, zdravím tě.
2: Ahoj, takže já tu mám jeden rest. 13. v 5. měl narozeniny kamarád Miroslav Zábojník, ho jsem si nemohl vzpomnět.
0: Jasně.
2: Z Hřibínova újezdu, je to kostelník, tak

0: já už jsem mu popřál, ale taky písničku od vás jako třešinku na dort mu posílám, zdravíčko, štěstíčko, ať se potkáváme ještě na té půti u Antonínka a podobně. No a dneska slaví své 65. narozeniny můj skoro brácha, kmotřenec, bratranec, pan Pavel Bochín z Bánova. Tak všechno nejlepší, zdraví, štěstí, pohodu do dalších let mu přeje kmotr Mirek. No a dále má dnes narozeniny, jak jsme slyšeli už v poledne, zpěvák Javorinky, pan Karol Bušo.
1: Ano.
0: Takže taky všechno nejlepší, hlavně zdraví, ať mu to zpívá. A zdravím taky celou Javorinku. A zítra bude mít narozeniny paní Jarmila Moravčíková z Březové, je to bývalá hospodská, tak jí taky všechno je lepší, zdraví, štěstí, pohodu. A ona to neposlouchá, ale její sestra z
1: Otrokovic,
0: že to určitě vyřídí. Zdravím taky. Jasně. No a ještě bych pozdravil taky paní Marii Baránkovou z Bojkovic, která rehabilituje po výměně kolena, už je doma z nemocnice. Takže zdravím a maminku na Březovou a Bětku Svobodu a všechny přátelé a známé. Děkuji.
1: Ano, ano, takých máš, Miri, spoustu, že jo. I prostě prostřednictvím těch dechovek a prostě já tak, to vím. Tak, no. A Kája Bušo nám v poledne zaspíval. Ještě mám tady e-mail, to je rest ještě z poledne, Jarda Wolf mu přeje, tak to k tomu se dostaneme v zápětí posléze. Miri, tak se měj krásně, přejeme hezký večer
0: ahoj.
1: Tak já mám tady vzpomínku. Dnes je tomu dlouhých 60 let, kdy od nás navždy odešel náš drahý otec, dědeček a pradědeček pan Pavel Bíza z Terezína u Čejče. Zemřel ve věku nedožitých 56 let. S láskou a úctou na něj vzpomínají dcera Marie a syn Zdeněk se svými rodinami. Děkujeme všem, kteří ho znali a vzpomněli si s námi. Tak a máme tady písničku Miloš Procházka, Ivana Škrháková, Milý můj a Straňanka.

0: A dovolala se Zita z Jevíčka. Dobrý večer, Zituš.
1: Dobrý večer, pane Karličku. A já zdravím též pana zvukového mistra, všechny posluchače, všechny mé přátelé. A já bych chtěla poslat písničku s poděkováním. S velkým poděkováním všem, kteří mě v pátek večer vítali v našem chrámu, protože jsem se tam celá dlouhá léta neobjevila. Takže vítal mě hned na začátku náš otec Pavel Kříž a bylo to moc krásné, moc mě to potěšilo. Potom paní Dáša Krava, která se obětovala, odvedla mě. Paní Andělce Ševčíkové, mé dlouholeté kamarádce, se kterou jsme chodili do zpěvu, do chrámového sboru u nás, i paní Janě Vetrové, která mě vítala velice i se svou rodinou, pak Maruška Benešová a já nevím, kdo ještě všechno, protože jich je moc a mám radost, že na mě nezapomněli. Bylo to moc krásné, moc všem děkuju a všem posílám krásnou písničku.
0: Ano. Dobře. Zituš, mám takový pocit, že jste musela být teda, ale opravdu hodně dojatá.
1: Já jsem byla dojatá ještě teď.
0: Tak dobří přátelé nezapomínají, že jo, když se setkáte po nějakém čase, takže tak si toho člověk potom taky váží. A my děkujeme, že jste zavolala a to poděkování se ocení potom taky písničkou.
1: Jo? Já vám děkuji, písnička patří také vám samozřejmě.
0: Děkujeme Zituš. Pěkný večer vám přejeme. Děkuji. Naschledanou. A z Kostice dovolala Mařenka. Mařenko, dobrý večer.
2: No, dobrý podvečer, pane Hegner. Já vás zdravím a vašeho spolupracovníka tam a všech posluchačů. Já bych chtěla popřát k narozeninám. Mám také milé oslavenkyně. Včera měla narozeniny paní Anička Šutová z Kostic. Zajtra bude mít narozeniny paní Marta Trubačová z Kostic. A 19. má Eva Papežová, také z Kostic, ale momentálně je v nemocnici ve Válticích. Tak všetkým přeju hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v rodině, lásky od svých milých, nech mají radost z vnoučat a pravnoučat, ale najdůležitější je, nech jsou zdravé, šťastné a spokojené a k tomu jim přeju také boží požehnání. Písničku bych chtěla poslat všetkým mojím známým do Nivnice na tu Březovu, jak jsme se bavili, a do Bohuslavicu Zlína, všetkým mojím známým a také jim přeju zdraví, nech jim písnička udělá radost. A máme vyřídit poděkování od Jardy Wolfa, ne, od, pro Jardu Wolfa od Alenky a Staně.
0: Aha, ano, ano, ano, ano.
2: To, nech to, on to poslouchá, to je jasné. A tak já mu to teda vyřizuju a přeju všetkým hodně a hodně zdraví. Pane Hegner, vám také. Samozřejmě, jak pojedete do Lanžota, tak býváme na cestě. Tak zatrubte nebo zastavte.
0: Já budu troubit po celých Kosticích. A všichni psi se za mnou poženou.
2: Ale nebojte se.
0: Ne, nebude to tak. Já vím, Mařenko, to je můj kraj tam.
2: A tak právě já vím, že jste Synec, to je na dohodění, že?
0: To jasně. No. A moje sestra bydlí v Moravské, že? Takže jedna letež v Hruškách, druhá letež v Týnce. No jejda, no tak se za mojou tetičkou. To byly nejkrásnější chvíle prázdninové. Mařenko, děkujem.
2: A já děkuju a mějte se dobře a všetkých zdravím a posílám jim písničku.
0: Ano, děkujem, hezký večer.
2: A vám, pane Hegner, opatrujte se. Naschledanou.
0: No a mám tady ten rest od Jardy Wolfa, který píše přáníčko Karlu Bušovi. Milý pane Karle, k vašim narozeninám vám přeji především pevné zdraví, mnoho štěstí, radosti, spokojenosti v každém dni. Ať vás život stále naplňuje hudbou, která rozdává lidem radost, úsměv i krásné vzpomínky. Se skvělý zpěvá kapely Javorinka a člověk s velkým srdcem, který umí svým hlasem pohladit duši a vytvořit nádherou atmosféru všude tam, kde zazní písničky. Vaše vystoupení přinášejí lidem dobrou náladu, pohodu a lásku k dechové hudbě a za to vám patří velké poděkování. Do dalších let přeji hodně sil, životního elánu, krásných koncertů, věrných posluchačů a stále tak tolik chuti zpívat od srdce jako doposud, ať vás obklopují jen dobří lidé, přátelé a rodina, kteří vás mají rádi a váží si vás. Každý nový den, ať přinese důvod k úsměvu, radost ze života, mnoho krásných okamžiků. Všechno nejlepší k narozeninám, pane Karle, hodně zdraví, štěstí, lásky, splněných přání, přeje z celého srdce mnoho spokojených věčných posluchačů a toto přání posílá Jarda Wolf. Naše písnička, Miloš Procházka, Antonín Pernička, Dojde za mnou, milý, a hraje Moravská veselka.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
1: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
0: Český rozhlas Brno.
2: Ano, tak právě v poledne přáli jednomu úžasnému zpěvákovi, který dnes slaví 75. narozeniny, a to je Václav Kovařík, tak mu přáli někteří jeho kamarádi a přátelé. A k tomuto přání se samozřejmě připojuji i já osobně jménem všech muzikantů, kteří se s Václavem setkali, divadelníci, a prostě strávili spolu krásné chvíle s písničkami. Tak pro tuto chvíli, protože vím, že Václav zpíval jak s cymbálovou muzikou, tak i s dechovkou, i s takovými malými kapelkami, a sám s kytarou umí výborně zaspívat, ale z Gajdoši, tak já si toho vážím, protože to CDčko, které natočili z Gajdoši, tak je to prostě pro mě osobně takové pohlazeníčko. Jsou to speciálně třeba písničky z Brněnska, kde teď nabídnu jednu, která se jmenuje Deš sem šíl, vodmilé, Gajdoši a Václav Kovářík.

0: tady vaše kovaří, Gajdoši s takovým krásným združením Václav naspíval mnoho, mnoho krásných písní. No, tak Vašíku, tak ještě jednou všechno dobré, zdraví, zdraví, zdraví a samozřejmě pozdravuj Marcelku, zdravíme ji tady odtud, kde se dávala mnoho, mnoho, mnoho let. Tak dovolal se František z Frušánek. Františku, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Pane Hegnere, ano. Prosím o písničku ke kulatým narozeninám mojí manželce Marii Imrichové. Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví přeje manžel a dcery s rodinami. Děkuji.
0: A slavíte, Františku?
1: No, už jsme ho slavili, ano, včera.
0: V Nechorách?
1: Ne, bylo to v restauraci tady v Krušánkách.
0: Tak, abyste nemuseli doma uklízet, že jo? No, je to vždycky lepší, že si to, pak no, co budeme to dělat, nebudeme to dělat doma, tam je tolik práce, tak si člověk neužije, že jo, přijede na chystáno a je to.
1: Jo, nás je hodně, takže jsme to udělali v restauraci, my jsme se nevlezli.
0: Dobře, tak se mějte moc pěkně, Františku a Maruška,
1: jo, děkuji moc.
0: Ať si užívá a života. Naschledanou. A ještě tady mám přáníčka pro členy klubu Přátel Českého rozhlasu. Dnes tři dámy, které slaví narozeniny právě dnes. Hanka Hermanová z Brna, Jarmilka Šperlová z Brna a Pavla Bínová z Křenovic. Dámy, pohodu, klid, zdraví, pokoj, štěstí, lásku, prostě všechno to nej. Všichni posluchači Českého rozhlasu Brno a Zlín vám to přejí a mají z vás radost a my ještě větší. Písnička, bude to směska, kterou nám zahraje mistříňanka s názvem Moravo, Moravo.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Český rozhlas Brno.
1: Tolik mistřiňanka z městska Moravo a dovolala se paní Bohumila z Kotvrdovic. Paní Bohumilo, hezký večer.
2: Dobrý večer. Já bych chtěla popsat našemu synovi Jirkovi z Blanska dnešním 50. narozeninám. Přejeme mu zdraví, štěstí, pohody a děkujeme mu za vše, co pro nás dělá. Ještě 14. se mu jeho dcera Verunka měla 10 roků. Hodně sportuje, tak jí přejeme, ať se jí daří, přeje jí to babička a děda a synovi Jirkovi, mamka a tačka. Děkuju moc, ano. Krát a nashledanou.
1: A měli jste oslavu, já jsem zvědavý, že?
2: Jako pane Hegner, oni s rodinou, můj muž totiž je po těžké nemoci, tak jako
1: aha,
2: jenom
1: tak jste to jenom symbolicky, ano. Není na
2: a
1: to
2: taky
1: prostě.
2: A už měl 80, víte, tak tady byli na Vánoce a
1: no,
2: a
1: jasně.
2: Tak je to tak, no.
1: Jo, no prostě taky samozřejmě nemusí se vždycky uchat, člověk přichází podle.
2: A on nemá rád moc společnost, kde je veselo, to víte, v jeho nemoci, když má pomozkové, tak je to takový.
1: No, jasně, no. Ano. Naprosto rozumím.
2: A ještě chtěla bych, prosím, pozdravovat paní Aničku z Miroslavy, i když ju neznám, tak ráda ju poslouchám a hodně jí vděčím za to, co pro sebe dělá.
1: Dobře, dobře, to je hezké. Mějte se krásně, paní Bohumilo, hezký. Máte nádherné jméno, Bohumilá, že to se...
2: No to, tak... až moc dlouhý.
1: Ne. To jméno je naplněním, takže...
2: Ještě mám sestru Hedviku a bratra Josefa.
1: Ano, tak.
2: Děkuji,
1: krásný večer, přejeme, nashledanou.
2: Nashledanou.
1: A ještě Broněk Uher tady nelenil a posílá taky pozdrav kamarádovi zpěvákovi Karlovi Bušovi ze Strání. Zdraví, štěstí, lásko, boží požehnání přeje. No a teď nám zaspívá Jožka Šmukář za doprovodu cymbalové muziky Slovácko mladší o víně.

0: A ještě se dovolala paní Mařenka ze Zahnašovic a teď ji vítáme. Maruško, dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Karličku. Já bych vás chtěla pozdravit, já i vašeho zvukového mistra. A dneska bych chtěla, aby zaletěla krásná písnička do Rackova u Zlína. Naše vnučka Anetka Zivaliková má svůj krásný sváteček, tak i přejem za celou rodinu a hodně štěstí, zdraví a zdárně dokončí ty svoje studia, které si dala ze toho. No, přece vzala, že to jako udělá, tak ji přejeme, ať to všechno zvládne a za to popřání jsme jí poslali, dali, tak ještě jí posíláme krásnou písničku. Pane Karličku, děkuji pěkně a mějte se krásně.
0: Taky Maruško, krásný večer, nashledanou.
1: A i vám, nashledanou.
0: A písnička Karel Vacek, Salonní orchestr Josefa Vejvody a Fúra Slámy.
2: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: A teď už se budeme loučit úplně, díky vám samozřejmě za pozornost, přejeme krásnou dobrou noc a zítra, myslím, paní Jiřinka Ostrá v pořadu Morava krásná zem v poledne. A teď už nám uzavře blahopřání s písničkou tuto relaci skladba Tomáše Topenčíka Maty, hraje Moravská 12. Mějte se moc hezky.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Nezávislost veřejnoprávních médií přišlo v Brně podpořit 3,5 tisíce lidí. Brněnský dopravní podnik posílí provoz tramvají na lince 8. Dětské oddělení Mlánenské městské knihovny čeká rekonstrukce. Zítra bude polojasno, postupně oblačno, teploty až 20 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šembeková. Dobrý večer. Na podporu Českého rozhlasu a České televize se dnes v Brně podle odhadů policie sešlo na 3,5 tisíce lidí. Pochod prošel centrem a zastavil se u budovy Českého rozhlasu a na Dominikánském náměstí. Akcí s názvem Ruce pryč od médií chtěli organizátoři upozornit na obavy z politického ovládnutí veřejnoprávních médií, říká krajská koordinátorka ze spolku Milion chvilek pro demokracii Maria Vázy.
2: Vidíme to v dalších zemích a známe to i z historické zkušenosti, že všechny tyhle ty kroky opravdu vedou k autoritářství a začíná se velmi často ze státnění médií. Chceme, aby média se nezodpovídala nikomu jinému, kromě občanů České republiky, a tím pádem je potřeba to zatrhnout hned v začátcích. Takový zákon prostě nemůže projít.
0: Zákon o změně financování médií veřejné služby by měl začít platit co nejdříve, uvedl ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy v televizi Nova. Návrh projedná 25. května koaliční rada. K lidem z Brna, Starého Lískovce nebo Líšně od zítřka pojedou častěji tramvaje. Dopravní podnik města Brna posiluje provoz linky 8. Ve špičkách pojedou každé 3 na místo dosavadních 5 minut. Druhý interval se zkrátí ze 7 minut na 5. Důvodem je rostoucí zájem o přepravu v obou směrech. Firma kvůli tomu omezí provoz některých autobusů, říká mluvčí podniku Hana Tomaštíková.
3: V souvislosti s tímto upravujeme trasu linky číslo 40, která bude z Tuřan nově končit v zastávce Úzká. Oblast kolem M Paláce bude dál obsluhovaná autobusovými linkami 44 a 84 a ulici Jihlavskou budou obsluhovat vybrané spoje autobusové linky 69.
0: Blansko připravuje rekonstrukci dětského oddělení městské knihovny. Bude proto uzavřená od poloviny června do konce prázdnin. Podle ředitele knihovny Lukáše Dlapy se ale lidé budou moci knížky půjčovat i nadále prostřednictvím výdejního boxu s využitím čtenářského konta a katalogu. Jihomoravští policisté prověřují na Brněnsku případ možného týrání psa, informovali o tom na svém webu. Oznámení o odchyceném psovi se známkami popálenin na těle přijali v sobotu od šlapanických strážníků. Teď hledají svědky. S informacemi se podle policejního mluvčího Petra Vali mají lidé obrátit na linku 158.
1: Počasí.
0: V noci bude na jižní Moravě proměnlivá oblačnost, kránu lokálně mlhy. Zítra nejprve polojasno až jasno, na východě velká oblačnost, přes den většinou oblačno a ojediněle přehánky, spíše na severovýchodě. Nejnižší noční teploty 5 až 2 stupně a na západě i přízemní mrazíky. Nejvyšší denní 17 až 20 stupňů. Vítr slabý a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Po silnicích jižní Moravy pojedete plynulé. Nehoda na dálnici D1 ve směru z Vyškova na Brno na 205. kilometru už provoz neomezuje. Pokud jedete ale na Prahu, dejte pozor, mezi stým 66. a stým 65. a půltým kilometrem máme tam hlášenou překážku na vozovce, údajně je na krajnici, není tam ale přesnější informace, o jakou překážku jde. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, milí posluchači Cesty k uzdravení pořadu, který představuje možnosti léčby u různých onemocnění. Od mikrofonu Českého rozhlasu regionálního vysílání vás zdraví Kateřina Dvořáková a z režie Martina Coufalová a Lenka Čurdová. Říká se, že oko je okno do duše, ale pro architekta je to především nejdůležitější nástroj k pochopení světa, prostoru a světla. Co se však stane, když se toto okno začne pomalu zatahovat neprostupným závojem, když bílá barva betonu zežloutne a ostré rysy mrakodrapu se rozpíjí v šedé mlze? Dnes vás vezmeme do fascinujícího světa moderní oftalmologie, kde se potkává technika přesná na mikrony s uměním vidět krásu. Budeme si povídat o diagnóze, která dříve znamenala nezvratné šero, ale dnes představuje jeden z nejbezpečnějších a nejúžasnějších návratů ke světlu. Řeč je o šedém zákalu. Naše pozvání přijali dva muži, pro které je precizní vidění profesní nutností i vášní. Přivítám pana doktora Pavla Němce, očního lékaře, ředitele sítě očních klinik Lexum, muže, který vrací zrak tisícům lidí. A mým druhým hostem je jeden z nejvýznamnějších českých architektů, muž, jehož stavby definují náš veřejný prostor, ale který se sám musel postavit výzvě slábnoucího zraku, pan inženýr architekt Josef Pleskot. Těším se na ně.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Katarakta neboli šedý zákal je onemocnění oční čočky, které se projevuje jejím postupným zakalením. Víc k tomu už řekne oční lékař, pan doktor Pavel Němec, oční kliniky Lexum. Jak se šedý zákal projevuje a zda bránil v práci architektovi Josefovi Pleskotovi, na to všechno se začnu ptát právě teď. Pánové, vítejte.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Pane doktore, s čím konkrétně za vámi přišel pan Pleskot?
3: Pan architekt za námi přišel s v podstatě takovou jednoduchou věcí, kterou každý očař hned jakoby od toho stolu řekne, tohle je jednoduchý a je to situace, v které zřejmě dokážeme velmi dobře pomoci a bude to vlastně vyhraná situace. Ale jediný, co nás vždycky zarazí, bývá profese toho pacienta, když přichází se šedým zákalem. A pokud je ta profese náročná na detaily, vnímání barev, celky, tak začneme být i my trošku nervóznější v hledání toho optimálního řešení pro takového pacienta. Takže ten výsledek, který je na konci operace, je dialogem od začátku o tom, jaké je očekávání pacienta, co mu můžeme nabídnout, co mu doporučujeme vzhledem k celkovému zdraví těch očí a jak se může potom ta zvolená optika, kterou mu voperujeme do oka, jak se může používat. Na ty detaily toho, s čím vlastně konkrétně přišel, se možná zeptejte pana architekta, protože pro nás je to vždycky stejné. Rozmazané vidění, slábnoucí zrak, zvyšování dioptrií, vždycky takhle to nějak zní ten šedý zákal, ale ty konkrétní nuance bývají u každého pacienta trošku rozdílné.
1: Jak to u vás začalo, pane inženýre? Víte, já bych se s vámi ráda bavila o architektuře veřejného prostoru a vůbec o tom, co jste v životě dokázal. Ale my jsme v pořadu Cesta k uzdravení. Čili jak se u vás projevil šedý zákal a možná, kdy vás to vyloženě zaskočilo?
2: No já nemůžu říct, že by mě to zaskočilo nějak úplně a že by mě to položilo na lopatky, jo. Ale protože přece jenom jsem člověk, který si myslí, že přes to zrakové vnímání se nějakým způsobem svět může samozřejmě jevit, ale taky vykládat, tak v okamžiku, kdy jsem zjistil, že se mi do mého vidění dostává nějaký stín, tak jsem si říkal, přece já tenhle ten stín nepřijmu do své duše, tak jsem začal zjišťovat, odkud ten stín teda je, samozřejmě tu fyzikální podstatu jsem záhy pochopil a u své oční lékařky, paní doktorky Hajkové, jsem o tom mluvil a ona říkala, no je to na hranici, není to úplně, kdyby vaše profese nebyla taková, jaká je, tak bychom to možná ještě odložili, ale já jsem říkal, paní doktorko, mě moc času nezbývá, já potřebuju, abych viděl zase jako dřív. Tak jsme se takhle začali radit, rozprostřela přede mnou možnosti, samozřejmě mě upozornila i na nějaké rizika, ty rizika jsem si

spíš jakoby upozadil. Vybral jsem si společnost, která mě to udělá dobře. Už v okamžiku, kdy jsem přišel do společnosti Lexum, tak už jenom to základní vyšetření, které jsem absolvoval, bylo velice k mé spokojenosti, protože analyzovali můj problém a řekli mě na konci, my bychom pro vás měli takovéto řešení, ale na základě mých požadavků, protože já jsem říkal, chci vidět výborně na střední vzdálenost a relativně výborně na dálku. Ta střední vzdálenost je pro mě úplně nejdůležitější. Vnímání prostoru, interiéru, ulice a tak dále. A pak samozřejmě miluju horizonty, miluju volnou krajinu a i to vidění do té dálky je pro mě důležité. Nablízko si vezmu brýle. Dostal jsem vlastně doporučení, bylo mě řečeno, jste vhodný pacient pro to a to. A pak jsem přišel teda na operaci prvního oka, druhého oka, pan doktor Němec to asi posoudil ještě daleko pečlivěji, vyhodnotil to i ve vztahu k mé profesi a doporučil mi něco, čemu jsem vůbec nerozuměl, ale já jsem mu říkal, pane doktore, já chci vidět hodně doširoka, chci vidět hodně jasně, chci vidět, aby se mi barvy neskreslovaly, protože taky vím, jaká je vzájemná korelace mezi barvou a tvarem. Takže jsem chtěl, abych měl přirozený vidění barev a tím pádem, co je pro mě důležité, i tvaru a prostoru.

0: Cesta k uzdravení.
1: Dnes na téma šedý zákal s očním lékařem Pavlem Němcem a také s architektem Josefem Pleskotem, který po zákroku vidí přesně tak, jak si zadal.
2: Přesný popis toho, co pacient očekává od té operace, jaké je jeho přání, ve spojitosti s jeho profesí, vás samozřejmě vystaví do mírného presu, protože tam je obrovská odpovědnost za výběr toho řešení, to je první věc, musíte věřit tomu výběru toho řešení. Většinou takovéhle stavy, kdy přemýšlíme o těchto nadstandardních čočkách, si probíráme na vizitě celé refrakční, která rozhoduje o tom, jaký implantát je vhodný právě z hlediska těch požadavků. A za druhé je tam velký nárok na to provedení, musí to být precizně provedeno, aby ten výsledek, který slibujeme před tím zákrokem a který technologicky dodává ta čočka, to znamená, ona je tak vyrobená a měla by tak fungovat, tak aby jsme jí dokázali tu technologii dodat. A to záleží i na tom, jak se udělá ta operace, jak proběhne. Já se tady vrátím k tomu popisu, který říkal pan architekt. On velmi dobře zmiňoval ten začátek těch zrakových problémů, které bývají u šedého zákalu, a já už jsem je na začátku také zmínil. Tady je potřeba k tomu dodat ještě jednu věc. Nejenom, že se pacientům začne trošinku měnit barevné vnímání, anebo se objevují právě ty stíny související s periferními zákaly čočky, ale změní se částečně i trochu dioptrie. Vlastně první věc, pro kterou si pacienti přichází v takové situaci, kdy nastupuje šedý zákal, je, že velmi pravděpodobně potřebují nové brýle. Proto si vlastně přichází. Pan architekt už brýle měl a zkoušel multifokální korekci, tedy takové ty brýle, které vám umožní koukat do různých vzdáleností.
1: Které ne každému ale sednou.
2: Přesně tak. A právě to byla důležitá poznámka i v jeho popisu toho, co by chtěl. Chtěl by se těch brýlí zbavit, protože ne úplně přesně odpovídali tomu, co očekává od brýlové korekce a co mu nabízela. Z podstaty věci ty multifokální brýle polovina lidí nesnáší a nemá je ráda a dá je do šuplíku. A druhá polovina je adoruje a velebí až do nebe, protože si na ně zvykne dobře.
1: Pane architekte, vy jste dal docela náročné zadání panu doktorovi Němcovi. Povedlo se? Vidíte přesně tak, jak jste vyžadoval a chtěl a potřeboval?
3: Ano, pokud si dobře vzpomínám, tak vidím tak, jak jsem viděl předtím, než jsem začal mít problémy s viděním. Jediné, co mě pořád teda provází, je nějaké přespřílišné slzení těch očí a tak dále, ale to doufám, že je nějaká záležitost, která se asi buď usadí, anebo už to mám jednou provždy. Ale to je jediná věc, která mě trápí, jinak vidím skvěle, skvěle.
1: Souvisí šedý zákal s věkem?
2: Určitě, tak jako nám šednou vlasy, jako se nám dělají vrásky, tak se mění stavba a průsvitnost čočky. To je čistě věková záležitost. Jinými slovy, každý z nás, pokud se dožijeme určitého věku, dospějeme k šedému zákalu. A někdo trošinku dřív, protože bude mít úraz, předchozí operaci nebo případně cukrovku, o které jsme tady mluvili v jednom z předchozích pořadů, tam ta čočka se může skalit trochu dřív, ale normálně u většiny populace to bude někde mezi 65. a 75. rokem, kdy se začnou projevovat ty známky šednutí čočky nebo změny její transparence, abych byl přesný, to znamená průsvitnosti.
1: Co všechno ještě vlastně pacient... Klient vidí, když přichází šedý zákal. Vy jste říkal, pane architekte, že se vám rozostřil obraz, přišel stín a je tam ještě něco, na co bychom si měli dát pozor?
3: Já si neuvědomuji. Skutečně u mě to byl jenom ten stín z té levé strany. Dokonce jsem taky diskutoval, jestli neprovést tu operaci jenom na jednom oku. To mě bylo rozmluveno a já jsem to pochopil. Takže přijal jsem tu možnost operaci obou očí, protože samozřejmě to pravé oko by bylo postiženo tím šedým zákalem asi co by dub.
1: Nechtěl jste, jak jste tady řekl, aby se vám svět deformoval a to se povedlo. Jakým zákrokem prošel pan architekt a vůbec, jak se vlastně odstraní šedý zákal, pane doktore?
2: Možná se malinko vrátím ještě k tomu spektru těch problémů, které pacienti mají, protože pan architekt přišel v poměrně rané fázi zákalu a to víceméně ještě k tomu asymetrické fázi, to znamená levé oko bylo víc postiženo než to pravé.
1: Ale a to je běžné?
2: Ano, stává se to. A pokud byste ale nechala tu čočku kalit dál, to znamená čekali jsme s operací, tak ta čočka bude procházet postupně fázemi snižování průsvitnosti, takže to projde fází dalších barevných změn vnímání, dalšího rozmazání obrazu, velmi pravděpodobně takzvaným nárůstem mínusových dioptrií, tedy takzvaná myopizace. Ale když to spějí ještě dále, tak ta čočka se skalí až do takové perleťové barvy, jako perleťový knoflík, který míváme u košile, to znamená, stane se velmi netransparentní, neprůsvitnou. V tu chvíli se pacient dívá přes něco, co vypadá jako mléčné sklo v ordinaci. Sice obrysy stíny vidí, ale vlastně už to nemá žádnou ostrost. Tak to už jsou velmi pokročilé fáze a ty nemáme rádi. Špatně se to operuje, má to svá rizika, není to úplně příjemná situace. Takže radši opereme ty časnější fáze.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Cesta k uzdravení.
1: Otázka, jak se dá léčit šedý zákal, si myslím, že není úplně přesná. Asi bychom se měli zaměřit na moderní postupy a moderní technologie odstranění šedého zákalu. Protože asi léky na to žádné nejsou.
2: Přesně to říkáte. Ono se sice neustále o nějakých kapkách spekuluje, které by zpomalily kalení té čočky nebo dokonce zvrátily, ale nic takového zatím není. Jediným řešením šedého zákalu je v určité fázi rozvoje té nemoci operace. To znamená, odstraníme tu skalenou čočku a místo ní do oka dáme novou umělou čočku. Je to elegantní, jednoduchý výkon, který dnes trvá poměrně krátce. V dobách, kdy jsem já začínal s medicínou, tak se ještě pacienti hospitalizovali, leželi kvůli němu na lůžku u několik dní. Bylo to daleko složitější. Dnes ten přístup je naprosto moderní a troufnu si říct, abyste to na začátku už zmiňovala. Tohle je jeden z nejelegantnějších a nejúspěšnějších operačních výkonů v medicíně. Vemte si jenom to číslo, které se v České republice provádí těch výkonů, je někde mezi 150 až 180 tisíci operacemi za rok. A všechny v podstatě končí v pásmu 95% a vyšší úspěšnosti. To je vlastně s jinými obory a segmenty medicíny naprosto nesrovnatelná úspěšnost.
1: Říká oční lékař z kliniky Lexum, pan doktor Pavel Němec. Pane architekte, vzpomenete si na ten zákrok, jak jste ho prožíval?
3: Já jsem strašně odevzdaný člověk. Věřím odborníkům, věřím vědě, věřím medicíně. Prostě já v tomhle tom nemám vůbec žádný problém. Jednou jsem se rozhodl, chtěl jsem zvýšit svoje schopnosti vidět a ono to vidění souvisí nejenom s tím ostrým viděním, ale když vidíte špatně, i vnímáte špatně, žijete špatně, prostě chtěl jsem si tenhle ten hlubší prožitek vidění až do vnitřku někam opravdu vylepšit a prodloužit a proto jsem šel naprosto s vírou.
1: Pane doktore, jak se diagnostikuje šedý zákal? Jakým vyšetřením pacient u vás projde? A potom samozřejmě mě zajímá následné ošetření, po případě chirurgický zákal.
2: To vyšetření vlastně vždycky začíná rozhovorem s pacientem a už když začne mluvit, tak my máme stopu nějakou. To znamená, jdeme samozřejmě po té takzvané refrakci, to znamená po těch dioptriích a díváme se na to, jestli dioptrie jsou správně nebo ne, protože velká část pacientů může mít jenom špatné dioptrie, my je dokorigujeme a vidí zase dobře. No a potom podstoupí velmi jednoduché vyšetření, což je úplně základní výrobní prostředek každého oftalmologa, vyšetření na takzvané štěrbinové lampě, tedy na mikroskopu binokulárním, kterým si zvětšíme to oko. A ten název štěrbinová lampa znamená, že si zúžíme paprsek světla a on nám krásně prořezává jednotlivé struktury oka, tak jak svítí do něj a my krásně vidíme zákaly té čočky. Tím jednoduchým vyšetřením víme hned, že máme co dočinit se šedým zákalem. To pacientovi sdělíme, ale pak nastává ta důležitější fáze, protože toto je diagnóza, kdy určíme tu nemoc. Zbývají nám další oftalmologická vyšetření, kterými vyloučíme jiné patologie oka. To je velmi důležité, protože musíme vědět, že zrakový nerv centrální sítnice i nakonec ta periferní část jsou v pořádku, že na rohovce nemáme žádnou patologii, že fungují víčka a spojivkový vak je v pořádku. Takže vyšetříme dalších x struktur pro to, abychom věděli, jaký zákrok můžeme nabídnout pacientovi. Tedy operace je skoro vždycky stejná, ale jaký implantát, jakou čočku mu můžeme doporučit. Ale po tomto diagnostickém setu vyšetření nastane velmi důležitá fáze, protože po rozhovoru s pacientem a po sdělení jeho přání si začneme vypočítávat ten implantát, který přijde do oka. To vypočítání toho implantátu je nesmírně náročné. Ona sice to za nás dělá dneska jedna mašinka, kde si pacient opře bradu a čelo, my zmáčkneme čudlík a vyleze nám nějaký výsledek. Ale ten výsledek pak musíme zkontrolovat, korigovat, případně přepočítávat ten výsledek dioptrií různými formulemi, rovnicemi.
1: Dovolím jenom dotaz, jestli tato šikovná mašinka je na všech očních klinikách, anebo jde o nějaké
2: tadle
1: speciální.
2: Tato musí být na všech očních klinikách, které chtějí operovat šedý zákal. Oni musí mít schopnost zkalkulovat tu čočku, která přijde do oka. My vezmeme 20 dioptrií, což je přibližná síla čočky lidské, 20 dioptrií dáme z oka pryč a nějakých 20 dioptrií v průměru musíme dát dovnitř, ale každý z pacientů má jinou hodnotu, kterou mu budeme implantovat podle parametrů, které na tom oku změříme, udělá to za nás tedy ten přístroj. A potom tedy je náročné to, že si položíme před sebe ty papíry, které vyrazly z mašinky, jak jsme si teď řekli, z toho přístroje, který měří a kalkuluje dioptrie. A říkáme si, jestli nám to sedí nebo nesedí, odpovídá, konfrontujeme si délku oka, zakřivení, úhly přední komory, hloubku přední komory. Je tam x parametrů v tom oku, které zohledňujeme a to vše vůči implantátu, který jsme si na začátku už s pacientem domluvili, že by byl ten pravý implantát pro něj, tedy ta pravá čočka. A říkáme si, jestli to bude fungovat nebo nebude. Pak teprve nastává ta chirurgická fáze, tedy ta vlastní operace. Je to fakt krásný, elegantní výkon, který 2mm otvorem se dostaneme k vlastní lidské čočce, otevřeme obal té čočky, vysejeme ten skalený vnitřek a do toho obalu, který tam jediný zůstane po té čočce, vložíme jako do nějakého igelitového sáčku ten nový implantát, který jsme si předtím spočítali, změřili a připravili. Během té operace, tak jak už tisíckrát jsem mluvil s pacienty, tak si většinou stěžují na 3 věci. Někteří z nich na to, když se nandá takzvaný rozvěrač na oko, protože musíme mít víčka držené nějakým mechanismem, aby bylo oko otevřené. Někteří z nich si stěžují na to, že první světelný impuls toho mikroskopu, kterým já se dívám do toho oka, tak je příliš silný a že je to oslňuje. A potom poslední fázi, kdy tam tlačíme tím malým 2mm otvorem čočku, která má vlastně 12 mm v průměru, je srolovaná do takové ruličky, tak tam někdy cítí tlak na to oko v té poslední fázi. Tak teď si rád poslechnu, jak to vnímal pan architekt.
1: Jak jste to vnímal, pane architekte?
3: Tak to je skvělý, protože já jsem vnímal, myslím, při druhé operaci, to znamená, když proběhla operace pravého oka, tak jsem vnímal jenom tu poslední fázi. Předtím to roztahování, příliš velký světelný tok, to mě všechno připadalo úplně normální, na co si dokážu ne že zvyknout, ale přijmout. A u toho levého oka jsem ani to vkládání nebo to rozvírání, to rozbalování té čočky vůbec nevnímal jako problém. U toho pravého jsem to cítil.
1: Důležité poselství. Není se čeho bát v případě, že nám diagnostikují šedý zákal. Máme tady navíc příběh moderní medicíny pana architekta Pleskota, kterému se vrátil zrak přesně dle jeho zadání. Pane architekte, na čem právě teď pracujete? Co vám dělá radost?
3: Celkově ta práce, vůbec všechny složitý úkoly, které můžu řešit, ty nejsložitější mě nejvíc baví. Pořád chodím do práce rád a samozřejmě udržování zdraví, aby sloužilo, je pro mě hrozně důležitý. Tak konkrétně jsme u medicíny, dělali jsme nedávno projekt Centrum experimentální medicíny na Albertově v Praze. A to Centrum experimentální medicíny se začne stavět. Takže to je jeden z projektů, který mi dělá velikánskou radost.
1: Gratuluju. A jsem ráda, pane doktore, že jste panu architektovi vrátil a zachoval zraka, že se budeme moci těšit na spoustu ještě vašich velkých architektonických počinů, protože přišla velká energie, odchází velká energie a ještě ostrovit.
3: Ještě klouby bych potřeboval.
1: To mi povídejte. Tak já vám moc děkuju za návštěvu u nás ve studiu a hodně štěstí a zdraví.
2: Děkuji za pozvání.
3: Moc děkuji za pozvání taky.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.
4: Řekni, kde ty kytky jsou? Co se tady mohlo stát? Řekni,

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Šalom Aleichem, magazín o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom aleichem. Jak změnil názory Čechů 7. říjen 2023? Začíná svátek Šavuot a Prahu navštívila izraelská historička Dina Porat. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Změnil 7. říjen 2023 postoj Čechů ke státu Izrael a ovlivnila válka v Gaze názory české veřejnosti na blízkovýchodní konflikt? To jsou otázky, které si kladli výzkumníci z Herzlova centra izraelských studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Kladli je dohromady ve třech výzkumech. V lednu 2023, tedy ještě před 7. říjnem, pak těsně po něm v lednu 2024 a naposled v prosinci 2025 a mohou tedy data srovnávat. Co z nich vyplývá, nám prozradí ředitelka Herzlova centra Irena Kalhousová. Dobrý večer, co je hlavním zjištěním vašich tří průzkumů?
2: Tak nás vlastně zajímalo, jestli a pokud ano, jak moc se proměnily postoje Čechů vůči Izraeli, izraelsko-palestinskému konfliktu v posledních třech letech, které samozřejmě byly nabité událostmi. Nejprve to byl 7. říjen 2023 a potom více než dvouletá válka v Gaze mezi Izraelem a Hamásem. No ale zajímavé na tom našem průzkumu je, že vlastně ty pozice Čechů se příliš neproměnily, že Češi zůstávají obecně více proizraelští než propalestinští. Nicméně zase 40% Čechů nesouhlasilo s válkou v Gaze a naopak 30% zase jí schvalovalo. Takže vidíme, že Češi nemají rádi války, ale nezměnilo to ten jejich základní, řekněme, proizraelský postoj, který stále převažuje.
1: A dá se nějak říct, v čem se data před tím útokem a dnes liší nejvíc?
2: Možná bychom mohli říct, že se liší v tom, že ubývá těch nerozhodnutých, protože obecně lidí, kteří neví, nemají názor, je v některých otázkách až třeba 50%, tak těch, kteří neví, jak říkám, v souvislosti asi i s tím, jak hodně byl ten konflikt medializován, tak těch ubývá, ale vlastně zajímavé, jak se ty hlasy přelí a přelí se tedy spíše na tu proizraelskou stranu, než na tu propalestinskou. Ale ten nárůst pro palestinských pozic je tam také, i když tedy slabší.
1: Jak konkrétně průzkum probíhal? Koho jste se ptali a ptali jste se ve všech třech průzkumech na to též?
2: Tak my jsme vlastně pro ty první dvě vlny průzkumu měli společnost Ipsos a pro ten poslední průzkum jsme měli společnost STEM a ty se ptají vždycky zhruba tisíce Čechů, kteří reprezentují českou populaci, to znamená, jsou z různých oblastí republiky, různé platové třídy, velká města, malá města, vesnice, takže opravdu by to mělo reprezentovat českou populaci. A co se týče těch otázek, tak ta základní baterie otázek zůstává stejná, to je právě síla toho průzkumu, ale samozřejmě po 7. říjnu jsme tam dodávali otázky právě k 7. říjnu a v té poslední vlně jsme samozřejmě přidali také otázky k válce v Gaze a vůbec vlastně, jak Češi vnímají Izrael v souvislosti právě s tou válkou.
1: A co tedy v názorech Čechů hraje největší roli? Jsou to třeba volební preference, věk voličů, vzdělání? Co je nejdůležitější?
2: Podle těch dat, která máme k dispozici, hodně je důležitý věk a vidíme, že obzvlášť mladé ženy jsou vůči Izraeli kritičtější než třeba muži středního a staršího věku. No a potom samozřejmě stranické preference a tam to asi úplně nepřekvapí, že voliči středopravicových a pravicových stran, konzervativních stran jsou více proizraelští, ale zase nás docela překvapilo, že proizraelský postoj zastávají převážně vážně i například voliči Pirátů. No ale samozřejmě, když se podíváme více na to levicové spektrum, tak tam je mnohem více lidí kritických vůči Izraeli a je to dominantní především u voličů komunistické strany. Co se týče voličů ANO, tak tam vidíme spoustu nerozhodnutých lidí, kteří jednoduše neví, nemají názor, takže tam vidíme, že opravdu voliči ANO jsou velmi pestrým mixem lidí s různými názory.
1: Říká Irena Kalhousová z Herzlova centra izraelských studií. Děkuji moc a hezký večer.
2: Děkuji moc za pozvání.
1: Ze Sionu vyjde zákon a slovo Boží z Jeruzaléma. Verš proroka Izajáše připomíná darování Tóry, které se slaví během svátku Šavuot. Ten letos začne už 21. května. Zpívá rabín Šlomo Karlebach.

0: Svoboda nemůže existovat bez pravidel. Tak by se dalo shrnout jedno z nejdůležitějších témat svátku Šavuot. Ten totiž připomíná, že Židé při cestě z Egypta dostali od Hospodina na hoře Sinaj desatero. Teprve tato pravidla změnila uprchlé otroky v národ, který měl poslání. S vrchním zemským rabínem Karolem Efraimem Sidonem o smyslu a duchovním významu svátku Šavuot mluvila Daniela Bruhová.
1: Od čeho je odvozen název svátku Šavuot? Ptám se vrchního zemského rabína Karola Efraima Sidona.
2: Je odvozený od podstatného jména Šavua, což znamená týden. A Šavuot je možný číslo týdny. A mění se tímto, že to jsou týdny po svátku Pesach až po svátek Šavuot. Je to 7 týdnů, čili 49 dní, a ten 50. den je právě ten svátek Šavuot. Splývá v jedno v tom našem kalendáři s tím zemědělským obdobím žní, co tady známe jako dožinky, čili konec pšeniční žně. A samozřejmě ne tady, ale v Izraeli.
1: A jaký je duchovní obsah tohoto svátku?
2: Šavuot je poznamenaný právě tím východem z Egypta, jako svátkem darování Tóry. V ten den toho svátku tak se shromáždil veškerý lid, všech 600 tisíc mužů a ženy k tomu a děti a tak dále, aby byli přítomni tomu, že se na Sinaji zjeví Bůh, což se taky stalo. A oni z toho desatera, který známe, slyšeli jenom první dvě přikázání.
1: Jak na to reagovali?
2: Nejdříve se šíleně polekali, poněvadž oni to viděli. To, co měli slyšet, tak vlastně viděli. Se lekli, že zešílej a že umřou, nebo že se s nima něco děje naprosto nepřístojného. Potom řekli Mojžíšovi, aby pro Bůh na ně už ten Bůh nemluvil. Poněvadž on je takový moudrý, tak aby si to vyslechl od něj sám a potom jim to předal. Takže ten Mojžíš vlastně jako je někým, kdo je prostředníkem mezi tím národem a Pánem Bohem.
1: A Mojžíš vystoupil nahoru, aby naslouchal Bohu.
2: Bylo to v období jarním, ta hora kvetla, muselo to být úžasný, ale když mluvíme o hoře, tak většina komentářů k tomu se shoduje na tom, že to moc vysoká hora nebyla, kvůli kopeček. To důležitým na tom bylo to desatero, který v sobě nese celou Tóru.
1: Můžeme však říci, že Šavuot akcentuje významně desatero?
2: Samozřejmě, že jo, samozřejmě se čte to desatero v synagoze, připomínáme si to i jídlem.
1: Co se objevuje na talíři v tento svátek?
2: Pokrmy, který jíme, zvlášť na ten první den Šavuot, jsou většinou mlíční. Tam už nejsou žádný další příkazy, kromě toho, že to je svátek a nejdeme do práce a se máme věnovat hlavně Tóře.
1: A připomeňme, že synagoga se zdobí zelenými větvičkami. Proč?
2: To je to, co jsem říkal, že ta hora kvetla, takže to je ten důvod, proč ta bima, ten almemor, to, odkud se čte ta Tóra, je ozdobená květinama.
0: Svátek darování Tóry Šavuot doprovází i další žalm. Kdyby mě Bože tvá Tóra nenaplnila rozkoší, dávno bych už zahynul ve svém utrpení. Zpívá opět Šlomo.

0: Na seznam 50 předních žen v Izraeli byla v roce 2018 časopisem Forbes zařazena historička Dina Porat. Téhož roku vydala knihu Nakam, což v hebrejštině znamená pomsta. Zásluhou nakladatelství Akademia je dostupná i v češtině. Věnuje se velkolepému plánu odplaty za holokaust, kterou inicioval odbojář a slavný izraelský básník Abba Kovner. Jeho biografii se psala právě Porat. Díky tomu se také dozvěděla o členech jeho tajné organizace, kteří osobně žádali o zaznamenání celé operace. Jak o této akci, jejíž průběh kniha vůbec poprvé zevrubně rozkrývá, smýšlí přímo Dina Porat, zjišťovala Šárka Švábová.
1: Tato kniha pojednává o skupině 50 mužů a žen, která měla za cíl vykonat odplatu za holokaust na životech 6 milionů Němců. Jak se vyvíjel váš pohled na jejich záměr a způsob myšlení?
2: Pravda, stali jsme se přáteli a vzájemně jsme se navštěvovali. Při každém setkání jsem pravila: poslyš, jsme dobří přátelé, ale zavraždit 6 milionů lidí nebyl zas tak dobrý nápad. A oni, kdyby s námi prožila holokaust, kdyby tam s námi byl Ježíš, připojil by se k nám. Takže se mi sice nezamlouvá jejich nápad, ale mám je moc ráda jako lidi. Souhlasím s jejich hlubokou analýzou poválečné situace, která směřovala k vytěsnění všeho kolem holokaustu. Norimberský proces se jim nezabýval. Příslušníci SS byli po stovkách tisíc posláni domů. Amerika postavila Německo zase na nohy. Nikdo nebyl za holokaust potrestán. Nikdo neměl v úmyslu uchovávat ho v paměti. Oni to pochopili a správně ve své analýze pojmenovali. Hledali ovšem nesprávné řešení v pomstě. Místo toho, aby vsadili na vzdělávání a celosvětovou mediální kampaň, ke které jsme dospěli o hodně později.
1: Záměr mstít se zdaleka nezdílela většina Židů. Ta chtěla nechat minulost za sebou a upírala zrak ku předu, k přestavbě svých životů i nového místa pro život. Rebuild their life
3: in a new place. Yeah, you know that the British who caught the survivors' ships.
2: Ano, víte, že Britové zastavovali lodě se zachráněnými Židy směřujícími do Izraele? Nechtěli, aby tam zakotvili. Místo toho je posílali na Kypr, aby tam po všech zkušenostech s nacistickými lágry opět žili v táborech. Tehdy došlo k obrovskému baby boomu. Lidé se neženili jen z velké lásky, znali se často jen 2-3 týdny, ale chtěli rodinu, chtěli obnovit život a vytvořit nové komunity, žít pospolu s dalšími Židy a bojovat o vlastní stát. Tohle byla jejich reakce.
1: Pomsta měla být pro skupinu mstitelů a k tomu vyrovnání se s historií. Jak byla potom všem schopná smířit se s ní a vetknout jí nějaký smysl? Made sense of the history. I don't compare it to the revenge taken by the Russians.
2: Nemůžeme to srovnávat s pomstou, kterou na Němcích vykonali Rusové, Češi, Poláci, Řekové a další. Nechtěli se s Němci usmířit, chtěli je přísně potrestat. Ale Židé měli vždy dlouhodobou perspektivu. Jako národ jsme 3000 let staří a snažíme se dívat daleko do budoucnosti. Oni hlavně chtěli, aby se na holokaust nezapomnělo. Také chtěli varovat kohokoliv, kdo by v budoucnu zamýšlel udělat Židům něco podobného. Takže to mělo být varování, ale i snaha najít určitou spravedlnost. Spravedlnost ve světě, který zapomínal a holokaust nepotrestal.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechim ještě zprávy z židovského světa. Federální zpravodajská služba Švýcarska informovala, že zpřístupní dlouho utajovaný spis k nacistickému zločinci Josefu Mengelemu. Festival Open House představí 19. května aplikaci MemoMap Praha. Ta umožňuje studovat historii holokaustu přímo v ulicích města. Šalom Alechem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Předseda ústavního soudu Baxa na Trizně v Terezíně varoval před projevy autoritářství. Lebku svaté Zděslavy se podařilo úspěšně vyjmout z betonu. Podle Dominikánu z Jablonného je to zázrak. V německém Pforzheimu pyrotechnici úspěšně zneškodnili bombu z druhé světové války. Na zítra bude polojasno až oblačno. Ráno zejména v Čechách až skoro jasno, teploty 16 až 21 stupňů. Od mikrofonu vás zdraví Václav Miller. Pietní akt v Terezíně připomíná oběti nacistické perzekuce během druhé světové války. Trizny na Národním hřbitově se zúčastnil taky prezident Petr Pavel, politici, pamětníci nebo skauti. Předseda Ústavního soudu České republiky Josef Baxa ve svém projevu přirovnal současnou atmosféru k době před nástupem nacismu.
2: Nikdy nebylo ve veřejném prostoru tolik vědomých lží vydávaných za pravdu a díky technologiím šířených všemi směry do všech koutů světa pod pochybným poukazem na svobodu projevu.
0: Baxa varuje taky před některými státy a jejich představiteli, kteří nerespektují mezinárodní právo a snaží se přepisovat historii. Lebka svaté Zděslavy z Lemberka by se mohla vrátit do baziliky v Jablonném v Podještědí. Jak informovala policie na síti X, restaurátorům se jí podařilo úspěšně vyjmout z betonu, do kterého ji zalil muž, který vzácnou relikvii odcizil. Řád Dominikánů z Jablonného práci restaurátorů oceňuje, řekla za klášter sestra Roberta. Podle ní je překvapivé, že lebka vypadá nepoškozeně.
3: Je v pořádku a je to zázrak v podstatě pro celý kraj. Jednak nasazení policie, to byla úplně bezvadní a my jsme moc rádi, protože to je zázrak jak pro věřící, tak pro nevěřící, protože tak rychle dokázat najít paní Zděslavu, to je přímo vás nebe přímo.
0: Lebku v úterý ukradl z baziliky v Jablonné v Podještědí 35-letý muž. Podezřelého policisté zadrželi ve čtvrtek. Muž zalil relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty do betonu s cílem ji pohřbít. Za krádež mu hrozí až 8 let vězení. Pyrotechnici v německém Pforzheimu úspěšně zneškodnili víc než 1,5 tunovou nevybuchlou bombu z druhé světové války. Podle místních úřadů operace trvala zhruba 15 minut. Z oblasti se kvůli zneškodňování muselo evakuovat kolem 30 tisíc lidí. Zpravodajský portál Tagesschau napsal, že šlo o jednu z největších podobných operací v Německu za poslední roky. Bombu ve středu objevili dělníci během stavebních prací. Sport. Fotbalisté Hradce Králové si v příští sezóně zahrají předkola evropských pohárů. V nastavbové části šance ligy si zajistili čtvrté místo v tabulce výhrou 3-1 nad jistými mistry ze Slavie. Plzeň porazila Jablonec 5-0 a Sparta zvítězila v Liberci 2-0. Devátou etapu cyklistického Gira d'Italia vyhrál Dán Jonas Vingegaard a připsal si druhé vítězství na probíhajícím ročníku. Jan Hirt dojel na 19. příčce. Celkové pořadí dál vede Portugalec Eulálio.
1: Počasí.
0: A zítra bude polojasno až oblačno, ráno zejména v Čechách až skoro jasno, odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přehánky, jinde jen výjimečně. Na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo s doznívajícím deštěm. Noční a ranní teploty 5 až 0 a místy přízemní mrazíky na východě kolem 6 stupňů, v tisíce metrech na horách okolo 0 a v Jeseníkách a Beskydech kolem 3. Nejvyšší denní 16 až 21 stupňů, na východě a severovýchodě místy kolem 14. V tisíci metrech na horách okolo 10 a v Beskydech kolem 7.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Práce v komplexu Blanka směrem Smíchov a Břevnov havarovala osobní auta, blokuje tam pravý pruh mezi nájezdy z Troje a nájezdem na Letnou. A taky v ulici Sokolská v Praze, tam se stala nehoda, dvě havarovaná vozidla bez zranění z centra před Nuselským mostem. Na D10 na kilometru 61 ve směru Turnov, tam dejte pozor, vyskytují se tam zvířata na vozovce. Jezděte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je tu hitparáda Česká 12.
4: Česká 12. Představte si, v této hitparádě už jsme v roce 2026 slyšeli 60 nových českých písní a dnes to budou další tři, tedy 61., 62. a 63. novinka letošního roku. Ty novinky budou mít Eva Farná, skupina Genius Loci a můj dnešní host Heidi Janků. Je to novinka, kterou natočila s Heidi Bandem. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka, přeji vám dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia. Tento měsíc, tedy měsíc květen, se překulil do druhé poloviny. Máme druhou polovinu května a v dnešní hitparádě bude také jedno z překvapení a je to překvapení, které vám samozřejmě logicky hned takhle na úvod nemohu prozradit. Ale začneme písničkou, která je velikým hitem posledního pětiletí, protože právě před pěti lety v roce 2021 dostala ocenění Zlatá česká dvanáctka. Je to hit Lucie Bílé s názvem Dobrý kafe.

0: Letos zatím do této chvíle jen 4 písně. A mám pro vás dnešní novinky. Zpěvačka Eva Farná je v jednom kole, asi všichni víme proč. Není tomu tak dávno, co vyšel úspěšný single Vzpomeneš si, Smiraj, který se stále drží mezi nejhranějšími hity našich rádií a byl také novinkou hitparády Česká 12. A už za měsíc čekají Evu 3 největší koncerty v životě v pražském Edenu a částečně i o tom je nejnovější single, který se jmenuje Perpetuum mobile. Můžeme si poslechnout, jak Eva nechává své fanoušky prostřednictvím textu nahlédnout do svého životního tempa.
1: Yeah.

0: 61. novinka letošního roku Perpetuum Mobile a Eva Farná, autoři Eva Farná, Jan Vávra a Ron Janeček. Jak jsem říkal, Eva připravuje své tři velké koncerty a ten první bude v sobotu 13. června. Následovat bude nedělní druhý koncert a oslavy 20 let na scéně a skončí se v úterý 16. června.
1: Host České dvanáctky.
0: Ve studiu se mnou je jedna z nejpopulárnějších zpěvaček posledních 50 let naší populární hudby. Její příjmení je Janku. A já se tě teď musím zeptat, protože mě tady neustále někdo opravuje, nejen mě, i mé kolegy a kolegyně, jak je to s tvým jménem, jak se to píše a jak se to vyslovuje. Mohla bys to konečně vysvětlit tady v hitparádě Česká dvanáctka?
2: Velmi ráda to vysvětlím. Nejsi sám, kdo se mě na to ptá, nedávno jsem to taky řešila. Moje jméno vlastně není jméno, začnu tak trošku od hnědého uhlí. Heidi je zdrobnělina od Adelheid. Je to německé jméno.

0: A ta zdrobnělina se píše Heidi a správně německy by se to mělo číst Heidi. Ale protože jsme v Čechách a já nejsem nějak stahovačná, tak mi vůbec nevadí, když mi někdo řekne Heidi.
1: Tak od teďka říkám Heidi a je to jasný. Heidi, rád tě vidím.
0: Já
1: to taky. Jsem měl říct na začátku, ale jak to bylo trošičku tajemný ten začátek, tak jsem na to zapomněl. A dlouho jsme se neviděli, takže ano. Já vlastně vůbec nevím, co je novýho.
0: No tak je toho novýho spoustu.
1: Kapela, co?
0: Ano. Mám kapelu Heidi Band, která funguje někdy od roku 2018. Jezdíme takové ty open air, takové ty venkovní akce, máme se rádi se vidíme. No a kapela funguje dlouhodobě s tím, že jsme v repertoáru, nebo vlastně ten setlist, který jsme měli, se skládal víceméně z písniček z 80. let, protože tam těch hitů bylo nejvíc, ať už Fotka, Ztracený ráj, Dívčí internát, Já jsem já, samozřejmě když
1: já
0: jsem...
1: Já mám nejvohranější single, to ti musím říct, protože já jsem se díval nedávno na singly, na svoji sbírku Kuře na grilu.
0: Ano,
1: to je můj nejohranější.
0: Taky. Ano, to hrajeme taky. To hrajeme
1: jsem
0: taky.
1: To asi mydl tenkrát, to víš, pro mě to byla nová vlna.
0: No bylo, to bylo trošku zjevení, že jo, jasně. To jsem měla kapelu Supernova, bylo to trošku zjevení. O mě se říkalo, že co neuspívám, tak uběhám. To už taky není pravda. Nicméně s kapelou samozřejmě hráváme a moc se na sebe vždycky těšíme.
1: No a teď máte novinku, máte novou písničku. Tak jak vznikla, jak se k ní došli a kdo ji napsal?
0: My jsme si řekli, že vlastně, když tvoří ten repertoár ty hity nebo ty písničky z těch 80. let, že to je fajn, že lidi to znají, ale došli jsme k závěru, že po tolika letech, když už spolu hráváme, že by to chtělo trošku omladit repertoár. Adam nechal napsat text jednu paní nebo slečnu z Ostravy, básnířku. Mm-hmm. Asi mě má Adam dobře načtenou, protože paní během...
1: To kdy tě zná celý,
0: půl,
1: že?
0: No jasně, půl dne vystřihla takový text, který je vyloženě o mně. Ten text chvilku ležel ladem, protože moji kluci byli takový jakože laxní, že vlastně nemají čas na ty nové věci, nemají invenci. Adam tam trošku něco tvořil, ale nebylo to ono. A já jsem se potom naštvala. A ten text jsem zadala umělé inteligenci. Teda respektive ne já, jedna moje kamarádka. Umělá inteligence něco stvořila. Když jsem to potom pustila klukům, tak jejich hudební ego vystřiklo do výšin nevídaných. A řekli, že tohle hrát nikdy nebudou. Jakože umělá inteligence. No ale chytli se trošku za nos a začali na tom pracovat.
1: Tak jak může ta umělá inteligence pomoct, že jo?
0: Ano, takhle, toto je správná pomoc umělé inteligence. Takže kluci začali pracovat, rozpracovali písničku, udělali aranž, udělali jako schéma, udělali melodii, no a takovou tu konečnou verzi tomu dal náš producent Marek Hoblík. Takže to je celé o naší nové písni.
1: A já myslím, že nejlepší vždycky je si ji poslechnout. Já ti moc děkuji, že jsi přišla a hodně štěstí.
0: Já moc děkuji za pozvání a doufám, že se písnička bude líbit.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Milé ženy a můj dnešní host Heidi Janku a její Heidi Band, hudba Adam Pavlík a Heidi Band a text Vava Čechová. Před námi je poslední dnešní novinka, jmenuje se Poločas rozpadu a hraje skupina Genius Loci.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Už teď se může hlasovat, protože známe všechny tři novinky a čekáme na 9 největších hitů týdne. Hlasujeme na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Hlasujeme klidně pro všechny písničky, které jsou v hitparádě, tedy pro tři novinky a 9 hitů týdne. A hlasovat můžeme pro každou z těch písniček, ale bohužel pro každou z nich jen jednou. I když i já osobně bych někdy nejradši poslal nějakému hitu třeba 4 nebo 5 hlasů, ale to prostě nejde. Pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. První dnešní novinka Perpetuum Mobile, Eva Farná, hit Mezera 12. Druhá novinka Milé ženy, Heidi Janku a Heidi Band, hit Mezera 11. A hit Mezera 10 má poslední dnešní novinka, celkově 63. Poločas rozpadu Genius Loci, autor hudby a textu Ivan Brzobohatý. Před námi je aktuální žebříček, hned na 9. místě je Luděk Malár, který v poslední době chrlí jednu písničku za druhou a tady je jedna z nich, jmenuje se Přání v kapse. Hodně štěstí.

Hudba, text, zpěv, Luděk Malár, Přání v kapse, písnička, která byla před 14 dny novinkou, minulý týden byla na 8. místě a dnes je na místě 9. A na 8. místě je dnes hit, který se na to 8. místo vrací po 2 sedmičkách. Petr Janda a Jan Smikmátor, Starší klub.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Petr Janda, autor hudby, text Lukáš Koranda, starší kluk a mladý pán a rozdílné generace, ale jak jsme slyšeli, stejný názor. Petr Janda a Jan Smikmátor, 8. místo pro tento týden. Na 7. místě je hit, který je 8 týdnů v žebříčku a jmenuje se Dolomity. Je to hit, který pro kapelu My tři a vy napsal Jan Špalek.

Minulý týden 9. místo, předtím místo 6. a dnes také 6. To znamená návrat na 6., když zaspíváš Kateřina Ševidová a Radek Žalud. To je hit, který je v hitparádě 18 týdnů a je to zatím nejdelší pobyt v této hitparádě v roce 2026. Je to písnička, která má našlápnuto na platinovou českou 12 a má zlatou českou 12. A já hned dodám, že hlasy, které přicházejí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom přijdou do středeční půlnoci a ve středu o půlnoci hlasování v této hitparádě končí. Ještě připomenu číslo, na které posíláme hlasy, je to 900 1103. Zbývá 5 největších hitů týdne a na 5. místě je další z hitů, který už má zlatou českou 12 a může získat i platinu. Je v hitparádě 15 týdnů, má na svém kontě 4 vítězství a jmenuje se Loďky. Venuše.

Předminule čtvrté místo, minulý týden místo šesté a dnes postup na pětku, Venuše Loďky, hit, který během 15 týdnů, co je v hitparádě, už 10krát stál na stupních vítězů, ale nás ty dnešní stupně vítězů čekají až za chvíli. Kdybyste si chtěli písničky z této hitparády poslechnout, tak můžete buď na Spotify nebo na YouTube, najdete si můj kanál Martin Hrdinka Oficiál a tam je seznam, který se jmenuje Hitparáda Česká 12 2026. Je tam i následující hit, který si udržel čtvrtou pozici. Jmenuje se Maják, zpívá Jana Vaculíková.

0: Dva autoři a také dva interpreti, Josef Melen a Luděk Minka. Předminule novinka, předminule druhé místo, minulý týden také druhé místo a dnes místo třetí. A z toho je logické, že to je hit, který zatím ještě neopustil stupně vítězů. A když nastupoval do této hitparády, tak šel z nuly na druhé místo a je v hitparádě tři týdny. Pro mámu je písnička, kterou jsme právě teď poslouchali. A teď bude úplně jiný hit, celkem logicky. Na druhém místě je hit, který má na svém kontě jedno vítězství a jmenuje se Když léta běží. Zpívá Josef Wolter.
1: Když léta běží, když léta jdou, každý rok zanechá vzpomínku svou. Hledám ty cesty, co vedly zpět,

0: Hudba a text Roman Šándor, zpíval Josef Wolter hit, který se jmenuje Když léta běží. Je to hit, který už také ví, jaké to je vyhrát hitparádu Česká 12. Je v hitparádě 7 týdnů, minulý týden 3. místo a dnes postup na dvojku. Do dnešního žebříčku se nedostala ani jedna z novinek z minulého týdne a ty novinky byly tyto: Blízko, skupina Poetika, Světla reflektorů, Petra Janů a Láska a Into Deep, Charlotte Gott. No a kdo je na místě prvním, se dozvíme za chvilku. Já jenom řeknu, že to je hit, který vyrovnal svůj rekord.
1: Česká 12. Rekapitulace.
0: Hlasovat v této hitparádě můžeme pro všechny písničky, tedy pro 3 novinky i 9 největších hitů týdne. Hlasovat ale pro ty hity můžeme pouze jednou. Máme 12 hlasů, ale hlasovat pro ty písničky můžeme jen jedenkrát. A hlasy posíláme na číslo 900 1103. Je to 900 1103. První dnešní novinka se jmenuje Perpetuum Mobile, Eva Farná a SMS-ku má hit Mezera 12. Druhá novinka, Milé ženy, Heidi Janků, hit Mezera 11. A třetí novinka, Poločas rozpadu, Genius Loci, hit Mezera 10. Aktuální žebříček. 9. místo, Přání v kapse, Luděk Malár, hit Mezera 9. 8. Starší kluk a mladý pán, Petr Janda a Jan Smigmátor, hit Mezera 8. 7. Dolomity, My tři a vy, hit Mezera 7. 6. místo, Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud, hit Mezera 6. 5. Loď Venuše, hit Mezera 5. 4. místo Maják, Jana Vaculíková, hit Mezera 4. Místo 3. Pro mámu, Luděk Minka a Josef Melen, hit Mezera 3. 2. místo Když léta běží, Josef Wolter, hit Mezera 2. A vítězný hit má SMS-ku hit Mezera 1. Po 8. během 11 týdnů vítězí hit Jetplane, ke kterému český text napsala Hana Sorosová, a zpěvák se jmenuje Ruda Sakala, vyrovnává svůj vlastní rekord 4 vítězství za sebou. Takže má 2x 4 vítězství za sebou. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, mějte se báječně a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.
2: Další z dalších cest je přede mnou, já stojím dál jak somej slou. Snad nevzbudí.

0: Sedmikrátky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrátky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Koaliční rada se podle premiéra Babiše bude návrhem zákona o veřejnoprávních médiích zabývat na konci května. Pilotní provoz zvýšené rychlosti na 150 km na dálnici D3 se prodlouží až do konce letošního roku. Nepálský šerpa Kami Rita vystoupal po 32. na Mount Everest. Víckrát se to nikomu nepodařilo. A zítra bude polojasno až oblačno, ráno hlavně v Čechách až skoro jasno, teploty 16 až 21 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Václav Miller. Návrh zákona o médiích veřejné služby projedná koaliční rada podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO 25. května. Řekl to ve svém nedělním videu na sociálních sítích. Zabývat se koalice podle něj bude i stovkami připomínek, které k návrhu přišly v mezirezortním řízení. Do debaty chce přizvat taky generální ředitele Českého rozhlasu i České televize.
3: A když teda se připravíme na koalici, tak pozveme generálního ředitele České televize a generálního ředitele Českého rozhlasu a budeme veřejně se bavit o tom, co v rámci toho zákona navrhujeme. A určitě nechceme mluvit do obsahu.
2: Připomínkové řízení k mediální novele skončilo v noci na sobotu. Kritizovala ji řada ministerstev a institucí. Předloha je podle nich nelogicky uspořádaná. Chybí v ní taky jasná definice pojmu média veřejné služby. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy řekl, že připomínky očekával. Ministerstvo dopravy prodlouží pilotní provoz zvýšené rychlosti na 150 km za hodinu na části dálnice D3. Na úseku mezi Planou nad Lužnicí a Úsilným stát testuje rychlost vyšší než běžnou 130 od října. Aktuální maximální rychlost podle počasí určují proměnné dopravní značky, ale hlavně v zimě se 150 nedalo jezdit skoro vůbec. Podle mluvčího ministerstva dopravy Františka Jemelky tak bude testovací provoz pokračovat do konce roku.
4: Pro odpovědné rozhodnutí potřebujeme delší a reprezentativnější sledování v různých ročních obdobích. Dálnice D3 je například jednou z důležitých tras směrem na letní dovolené do Středomoří a právě v létě zde tak můžeme čekat silnější dopravní toky.
2: Nepálský šerpa Kami Rita znovu překonal vlastní rekord v počtu výstupů na nejvyšší horu světa. Na Mount Everest vylezl po 32. Rekord překonala taky šerpka Lhakpa, která na vrchol vystoupila po 11. Víckrát se to zatím žádné ženě nepodařilo. Oba rekordmani jsou profesionálními průvodci výprav do Himaláje. Ritovi je 56 a Lhakpě 52 let. Sport. Italský tenista Jannik Sinner vyhrál turnaj v Římě. Ve finále porazil 2x6-4 Nora Ruda a jako druhý tenista historie ovládl všech 9 turnajů série Masters. Před aktuální světovou jedničkou to dokázal jen Srb Novak Djokovic. Počasí. Zítra bude polojasno až oblačno, ráno zejména v Čechách až skoro jasno, odpoledne a večer na západě se místy vyskytnou přehánky, jindy jen výjimečně, na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo s doznívajícím deštěm, noční a ranní teploty 5 až 0, místy přízemní mrazíky na východě kolem 6 000 metrech na horách okolo 0 a v Jeseníkách a Beskydech kolem 3. Nejvyšší denní teploty pak 16 až 21 stupňů, na východě a severovýchodě místy kolem 14 000 metrech na horách okolo 10 a v Beskydech okolo 7 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Na dálnici D46 mezi kilometry 10. a 7. ve směru Brno, tam jsou práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, tak jezděte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: V Hlinsku vás vezmou do vesmíru i za špatného počasí. Hvězdárna tu totiž kombinuje klasické pozorování s moderním planetáriem. A právě z Hlinska teď budeme živě vysílat pořad Sedmi krásky na nebi.
1: Sedmi krásky na nebi.
5: Ano, dobrý večer, je to tak. Dnes vysíláme z planety Hlinsko.
6: Přesně tak, zdraví vás Jiří Dušek.
5: A Jiří Kokmotos. My vás tady vezmeme vlastně do vesmíru, ale hlavně na naší planetu, protože té je tady věnováno asi drtivá část té expozice, která je velmi zábavná, velmi hezká pro děti, pro dospělé. No a pokud přemýšlíte už teď třeba kam na prázdniny, tak zrovna Vysočina je bezvadná na volný čas. No a udělat si výlet do Hlinska stojí za to, protože je to malebné městečko se skanzenem vlastně a tady vlastně s nádhernou planetou.
6: Přesně tak.
5: Tak jo, přátelé, tak nás poslouchejte, můžete nám taky napsat, jak jsme na tom s pozorováním.
6: Přesně tak, protože dneska, když budete mít pěkné počasí, tak ke konci našeho vysílání bude nad Českou republikou přelétat Mezinárodní kosmická stanice a my vám řekneme, kdy a kam se dívat.
5: Tak poslouchejte a budeme rádi, když nám dáte taky vědět o vašich pozorováních, nebo když budete mít jakoukoliv vesmírně kosmonautickou otázku, můžete nám napsat na mail sedmikrásky@rozhlas.cz. Dobrý poslech.
1: Sedmi krásky na nebi. Astronomický výlet regionálních stanic Českého rozhlasu.

0: Posloucháte pořad Sedmi krásky na nebi, což je pořad, který je věnovaný vesmíru, astronomii, kosmonautice. A dneska vysíláme z... Teď jsem přemýšlel, jak to nazvat vlastně, možná... Tak vědecké centrum asi, ano, dá se říct.
1: Odborně se říká Science Centrum.
0: Science Centrum, jo? Ano, přesně tak. Planeta Hlinsko. My tady během dnešního večera vystřídáme hned několik hostí, ale začneme s Janem Douckem, řekněme zakladatelem tady toho, nebo otcem zakladatelem, majitelem původní myšlenky tady planety Hlinsko. Jak to je?
2: Krásný večer. Dá se to do jisté míry tak říct, byť samozřejmě zakladatelem toho všeho je vedení města, protože jasné, to zajistilo celý ten objekt. Nicméně ta myšlenka přišla opravdu z mé hlavy a z hlavy mých kolegů.
0: No, když se řekne to slovo planeta, tak teď jako tady ze sebe budu dělat chytrého, ale mě to tady řekli vaše kolegyně, že na konci je velmi, jsou ta tři písmena ETA, která je spojená tady s Hlinskem, teda už dávno tomu, že teď už tady vlastně z toho nic moc nezbylo, nebo spíš nic než moc. A takže ETA Hlinsko není, ale má to hodně jakoby společného tady s tím místem. Tak...
2: Je to přesně tak. My když jsme vymýšleli název toho objektu, tak jsme chtěli to slovo ETA do toho zakomponovat. A ten důvod je naprosto

0: narozeně ještě před rokem 90, tak prostě všichni jsme to měli doma, že jo, protože nic jiného nebylo.
1: No ale musíme asi taky říct, že zaprvé mnozí ještě do dneška používáme ty věci,
0: to je pravda,
1: jo?
0: Ano.
1: Ale že tady není to jenom jakoby muzeum, byť tady jsou ty původní jako výrobky, ale vlastně některé jsou i velmi zvětšené. A člověk může dokonce do vysavače vejít, že jo, tady?
0: Ano, ano. No,
2: to je, vlastně je to, je to přesně tak. Já vám řeknu proč, protože když jsme tady dělali ty expozice, tak jsme přemýšleli nad tím, jak téma atmosféry, mm-hmm. které právě je spojeno s těmi exponáty, provázat vlastně s fyzikálními principy, které člověk využil, okoukal vlastně v té atmosféře a pak je použil v těch spotřebičích. Takže to je ten důvod,
0: což vlastně lux je, že jo? No.
2: Což vlastně lux je, jak lux funguje na principu podtlaku a podtlak je spojen se vzdušnými masami, které se kolem nás všude motají. Takže tohle jsme se snažili takovými často dlouhými a velkými oslými můstky propojit.
1: Já bych se vrátil teda na začátek, protože jsme se bavili o tom, že vy jste teda vymyslel ten koncept tady a to centrum tady není dlouho, že vlastně vy slavíte letos třetí narozeniny, nebo budete slavit třetí narozeniny.
2: Ano,
1: že?
2: Přesně tak, v září 22. Jestli se nepletu, tak budou třetí narozeniny toho objektu. Bylo to první vzdělávací nebo science centrum, tedy chcete-li, v Pardubickém kraji, které bylo v tou dobou otevřeno. A ty tři roky ukázaly, že ta expozice je velmi živá, funkční a nejenom expozice, ale vlastně i ty přilehlé prostory, které tady jsou ve smyslu laboratoře, auly, konají se tady různé akce, takže je to opravdu objekt, který, já bych řekl, komunitně funguje.
0: No, je to tady moc hezké, my jsme dokonce, nebudeme to rozmazávat, ale slyšeli jsme rozpočet, s kterým to tady bylo stavené a to teda nám zůstala vyset brada dole, když to tak řeknu, prostě za jak málo peněz jste udělali opravdu jako skvělou věc. Teda.
1: To bylo důležité, že jsi řekl, že za jak málo peněz, jo, protože to, tak jako by to...
0: Ano, mohlo se i obráceně, to uznávám, ne, tak že když dneska člověk vidí science centra za stovky milionů korun, tak vy se teda rozhodně nemáte za co stydět a je to tady opravdu pecka. My si to tady za chviličku projdeme, protože těch exponátů je tady hodně. My teď jsme vlastně v místě, kde je pokladna, kam vlastně přijdou návštěvníci úplně jako poprvé. Dokonce tady máte i stylové takové skříňky. To
2: ano, ano, ano, ano.
0: To se hodí k našemu pořadu.
2: Přesně tak, my se tady na ně díváme a je tady 36 skříňek a na každé skřínce je nějaké souhvězdí, na jedničce je Hydra, na dvojce Pana a tak dále, to pokračuje. Mm-hmm. A ono to má určitou logiku, protože souhvězdí je 88, jestli se nepletu, mělo by to tak být, že? A tady jich máme 630 největších, prostorově největších, takže jsou tam vypsána, je tam vždycky znázorněno název a je tam i nějaká základní úderná věta o tom souhvězdí.
1: My bychom asi měli trochu uvést na pravou míru tu úvodní upoutávku. Vy tady nemáte planetárium, nicméně astronomické jakoby různé exponáty, těch tady je spousta. Dokonce tady jakýsi simulátor, řekněme, hvězdné pluhy nebo nejnápadnějších souhvězdí. A tím nemyslím tady ty skřínky odkládací, ale vlastně se tady jako zobrazují, že on, ty nejzajímavější obrazce. Takže jako ten vesmír tady je na každém kroku vidět.
0: Je to tak. A k tomu se dostaneme už za chviličku, takže poslouchejte dál pořad Sedmi krásky na nebi.
3: Sedmi krásky na nebi s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem.

0: Posloucháte pořad Sedmi krásky na nebi, kdy se spojují všechna regionální studia Českého rozhlasu od Plzně až po Ostravu a taky třeba přes Český rozhlas Pardubice, který je doma v Pardubickém kraji, odkud dneska vysíláme my konkrétně z Hlinska, z planety Hlinsko. Dalším naším hostem je Petra Plisková, ředitelka tohoto nádherného vědeckého centra. I vám dobrý večer.
1: Dobrý večer všem posluchačům.
0: Tak, na vás bude trošku provést nás tady, což je vždycky do rádia taková jako nejméně vděčná atmosféra. Disciplína, protože člověk by rád vždycky řekl, no to máme tady takhle, se na to můžete podívat. To v rádiu úplně nejde, ale vezmeme to postupně. Vy máte už na začátku úplně dole, když se vstupuje sem vlastně do tohoto centra, do planety Hlinsko, pár takových jako zajímavých atrakcí.
2: Na venkovní expozici.
0: Ano, ano. Jedno se jmenuje, jak je to...
1: Cirkulon, vám napovím.
0: To tady Jiří Dušek se vrátil do dětských let.
2: Ano, já jsem v tom cirkuloval.
0: Cirkuloval, v tom pobíhal, v tom vyzkoušel, v tom trošku odstředivou sílu, taková vlastně jakoby nakloněná dokola plocha. Tak dole máte teda co? Kromě tady cirkulóny.
1: Tak ještě máme novou expozici, kterou jsme otvírali právě na začátku letošního roku. Je to expozice věnovaná, říkáme ji Cestujeme po planetách a je to taková deska na zdi, jestli mám popisovat pro posluchače, kde je 9 krásných otázek, kde si děti můžou vyzkoušet svoji paměť, svoje znalosti a podobně. A když ji vyluští a přijdou sem nahoru, tak tady máme takovou krásnou plazmovou kouli, kterou díky kódu, který právě získají vyluštěním těch otázek, tak můžou potom spustit.
0: Už na ně jdete takhle z hurta, ne? Od začátku.
2: Dobře, tak zvládnu tenhle vstupní kód získat. No. Ocitnu se tady vlastně ve třetím patře zrekonstruované budovy, protože pod náma je škola.
1: Učiliště. Učiliště, ano.
2: A tady to centrum sídlí vlastně ve třetím a ve čtvrtém patře. Tak teďka jsme jakoby v tom třetím a třetím patře budovy a prvním patře centra.
1: Ty jste to řekl úplně přesně, je to tak. Jsme tady v místě, které je recepce a hlavně je to taková i odpočinková zóna, kde si třeba veřejnost nebo i ty školy mohou odpočinout, dát si svačinku a spočinout chvilku.
0: No ale vedle už je samotná expozice, kde se člověk může třeba vydat do středu země, že jo?
2: Ale... Víte, má takové tři tematické celky, jak jsem pochopil.
1: Tak my tím, že se jmenuje Planeta Hlinsko, tak se jmenuje opravdu planetě a my to máme z toho pohledu spíš z těch sfér, které na té planetě máme. Je to jedna sféra, kterou právě tady my vidíme už odsud, to je litosféra, kamenný obal Země. A potom, když vstoupíme o patro výše, tak je to potom ještě hydrosféra a atmosféra.
2: Mm-hmm. Takže. A tomu vlastně náleží všechny ty exponáty, ať už interaktivní nebo informační
1: tak,
2: tabule
1: tak,
2: a podobně.
1: Všechno navazuje a je to vlastně celkem 19 expozic. Oni jsou číslované, ale není to chronologie prohlídky. U nás si může vlastně ten návštěvník chodit jak chce, samovolně. Nepotřebuje k tomu žádného průvodce ani žádné pracovní listy, které samozřejmě máme, kdyby bylo potřeba, a školní skupiny chodí s lektorem.
0: Ale hodí se vzít si sebou mobil, protože tady můžete načíst QR kód a to je tady vlastně hned na začátku. A mi přijde úplně fantastické. Že to tady můžete rozpohybovat, to je úplně super.
1: Tak máme takovou zajímavou věc, říkáme tomu, nebo je to rozšířená realita. A vlastně díky této rozšířené realitě se můžete ocitnout někde v prvohorách, druhohorách, protože díky žaluzím, které uvidíte do kolečka celé místnosti, dokážete spustit právě tu rozšířenou realitu. A kolem vás dokonce může běhat i dinosaurus.
0: No, já to popíšu, na těch žaluzích jsou vlastně takové jakoby obrázky.
1: Černobílé kresby.
0: No, trošku to vypadá jako Zdeněk Burian, že jo? Když to psal ten dinosaurus, to tak řeknu. A vy na to namíříte, prostě stáhnete si tu aplikaci, že jo, přes ten QR kód, který tady máte, a namíříte to na ty žaluzie a ono to normálně jako zbarevní se a rozpohybuje se to. Je to teda fakt jako bezvadný.
1: Taková 3D animace, která nám představí právě tu dobu.
0: Ano, já jsem říkal už, že se tady Jiří vrátil do dětských let a co ho teda nejvíce ještě zaujalo, bylo, že se člověk může udělat tak jako ohromný výbuch, že jo, Kunětické hory.
1: Tak právě tady v té části, která je věnovaná litosféře, máme několik expozic a jedna je věnovaná sopkám. A když si budete chtít namíchat takovou sopku, která vybuchne a budete chtít udělat nejničivější výbuch, tak i to lze tady udělat, přesně tak?
2: No nicméně té expozici litosféře dominuje obrovský model planety Země.
1: Naše největší
2: Když už jste ta planeta, ano.
1: Planeta, ano. Pětimetrový.
2: A do ní se dá stoupit, že dokonce
1: když
2: do té planety.
1: Když ji obejdete zezadu, protože zepředu je taková nenápadná, vypadá to
2: no, jako nenápadná pětimetrová planeta. jako, takže.
1: Myslím tím, že nejsou vidět žádné dveře, žádné vstupy. Vypadá to opravdu jako obyčejný globus, ale v nadrozměrném nějaké velikosti. A zezadu uvidíte krásný průřez, kde uvidíte i svítící jádro. Mm-hmm. A vlastně, když ještě vlezete dovnitř, je to taková jakoby trošičku labirintek maličký, tak tam nám běží na velké obrazovce takový 3D program, kde se dostanete opravdu do středu Země.
2: Mm-hmm. To vlastně simuluje jako, ano, já jsem právě říct, že to simuluje jako výtah, že jo?
1: Tak, přesně
2: tak. Je to
1: tak.
2: Taková hezká podívaná.
0: No a co teda mě teda zase, já jsem se zase jako tady cítil trošku jako děcko a užil jsem si to. Vy tady máte simulátor zemětřesení, to prý je zejména oblíbená atrakce maminek s dětmi.
1: Ano, takové situace se tady stávají, že vidíme už od recepce, že se snaží uspat dítě právě tím, že nám ho dají do našeho zemětřesení.
0: To je zemětřesení ideální místo na uspávání dětí.
1: Ano, tak, přesně tak. No, to simuluje to vlastně pohyb stůl, toho kočárku. Ano.
0: Jo, to je takový stůl, který se vlastně jakoby
1: hýbe. Ano, přesně tak. Můžete si nasimulovat sílu právě toho zemětřesení o nejslabšího, kde ty děti ještě nespí a pak po to nejsilnější, kde nám usínají.
0: Ale ten hlavní princip je vlastně v tom, že, oni, že lidi si tam postaví, jsou tam kostičky normálně
1: ano,
0: kostičky, jako hrací.
1: Přesně, dva druhy, těžký a lehký, ještě ano, řekneme.
0: A ty se dají vlastně stavět na sebe, že si z toho postavíte třeba domeček, že, nebo nějakou věž, nebo něco takového. A podle toho, jak důmyslně a jak chytří jste, tak vám to buď to spadne, nebo
1: buď
0: nespadne.
1: Spadne.
0: Já na sebe můžu prozradit, že mi to spadlo už asi při 2 stupních Richtera, takže to bylo jenom takové chvění, když to tak
1: řeknu. Ale byla to vysoká věž, takže
0: obrovská.
1: To bylo logické.
0: Dobrá, těch věcí je tady hodně, ale já myslím, že už bychom pomalu mohli přeskočit do druhého patra. Každý návštěvník, který sem přijde, tak ke vstupence dostane takovou modrou kuličku.
1: Kapičku vody, ano. Tomu říkáme, ano. A je to takový malý suvenýr, který si pak odnese i domů, tak to říkám hned na začátku, abych třeba nalákala budoucí návštěvníky. A tu kuličku, protože se koulí, budete potřebovat v kuličkových drahách a ona nám bude nahrazovat tu vodu, protože jsme tady nechtěli pracovat s vodou jako s tekutinou, tak řasy, že jo, pocákaný lidi, děti.
0: Jasné, no.
1: Takže vlastně nemáme tady ani kapku vody, ale přitom vysvětlíme celý princip koloběhu vody na naší planetě právě díky dřevěné modré kuličce.
0: A lidem dojde prostě třeba jenom, jak ta voda putuje krajinou vlastně z vyšších nadmořských výšek třeba do řek, že tady vlastně jste využili vlastně poměrně zajímavý terén okolí Hlinska, kde vlastně řeka Chrudimka, že do Labe.
1: Přesně.
0: A ta kulička se tam krásně tak jako kutálí po takovém modelu reliefu, že jo. Tak. Pak tam máte vodojem ještě taky, myslím, že jo.
1: Tak to je asi tak nejatraktivnější no. Z těch venkovních expozic, protože my tam máme ještě jeden veliký labirint, k tomu se pak třeba dostaneme. A tady si vlastně dokážeme tu vodu vyčistit, dokážeme dětem ukázat, že voda i něco stojí, je tam elektroměr, dokážeme se podívat, do jakého druhu čištění spadne a podobně. A všechno je to manuálně klikou, že roztočíte a vidíte, kam vlastně ta kulička všude může putovat. Jsou tam takové dlouhé vlastně jakoby potrubí průhledná, takže vy všude vidíte, jak ta kulička putuje, tím vodojenem, všecko máte vlastně krásně na očích.
0: Ano, mi tady už několikrát jako padlo, že to je skvělé pro děti, ale já musím teda i za sebe říct, že to je bezva pro dospělé, protože i vlastně nám, dospělým, tady ve spoustě věcí jakoby dojde, jak ty věci fungují a prostě trošku si osvěžíme ty věci ze školy, které už jsme si třeba dávno zapomněli, pak když se tím úplně nezabýváme. Těch expozic tady strašně moc, tak si pojďme dát teď trochu pauzu
2: a pak pokračujeme.
0: A pak budeme pokračovat. Posloucháte Sedmi krásky na nebi. Jenom ještě můžu dodat, že vlastně už nám chodí i nějaké maily, tak se k ním dostaneme na Sedmi krásky @rozhlas.cz nám můžete psát.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Posloucháte Sedmi krásky na nebi, pořad o astronomii, o kosmonautice, ale dneska taky hlavně o naší planetě, o planetě Zemi.
1: Ono je taky potřeba říci, že lidé často vnímají, že vesmír je to, co je nad náma, ta hvězdná obloha, ale já vždycky dodávám, že vesmír vlastně je úplně všechno, protože naše planeta je součástí vesmíru, takže i lidé jsou součástí vesmíru, takže vesmír je úplně všechno. Takže vlastně
0: jsme vesmír.
1: My si můžeme v tomhle pořadu vysílat, odkud chceme a vykládat si, o čem chceme, protože vždycky to bude o vesmíru.
0: To je pravda, ano, všechno je součástí vesmíru, je to dobře trefené. A dneska jsme ale na planetě Zemi, ale zároveň taky na pobočné planetě Hlinsko. Tady v Hlinsku je to, musím říct, že fakt nádherné místo, že se vám tady, jednak je to teda nové celkem, že jak jsme říkali, 3 roky, těch expozicí je tady celá řada. Dokonce je takový labirintík, který máte, že jo? A ten taky vlastně souvisí s vodou, jak to je?
2: Tak jak jsme zmiňovali už při minulém vstupu, tak je to vlastně v části, která se věnuje hydrosféře, takže vodnímu obalu Země, aby jsme se vyjadřovali třeba i pro menší děti. A my uprostřed celého toho patra máme opravdu labirint, kde se stanete tou kapkou vody vy jako člověk. Cítíte se tak, jak se cítí voda u nás na planetě. Jsou tam klimatizační jednotky, takže v určité části je tam zima, protože když je voda v obloze, než spadne domů třeba dolů v podobě kapek, tak je chladno, ale když se dostane třeba do domácnosti, tak si ji ohřejeme, protože si chceme udělat čaj, takže v té místnosti je teplo, není tam teda 100 stupňů, to se nemusí nikdo bát, nebojte.
0: Sauna.
2: Sauna. A je tam i dalších pár překvapení, můžete se třeba spláchnout jako záchodem a vyplujete zase v rybnice, takže uvidíte sami.
0: Je to super, protože vy to máte s těma zvukovýma efektama, takže opravdu tam to spláchnutí člověk má.
2: Ano, přesně tak.
0: A v tom stísněném prostředí má člověk pocit, že tak putuje tu kanalizační trubkou.
2: trošku, ano, přesně.
0: Já jestli můžete předat na chvilku mikrofon Honzovi Douckovi. Mě by vlastně zajímalo trošku ty nápady těch expozic, jako jestli, kde jste na to přišli, jestli, protože vy jste...
1: Okopíroval se to, anebo to bylo, takhle, kde to přišlo samo?
0: Kde jste to okopíroval?
3: No, my jsme se nesnažili kopírovat, což je asi na tom vidět. Opravdu jsme měli snahu, aby ty expozice byly unikátní a byť jsme logicky navštívili různá science centra a s kolegy jezdíme i po světě, takže máme různé inspirace, tak jsme se stejně snažili to dělat unikátně, tak aby to byly věci, které jsou jenom a jenom tady a nikde jinde. Myslím si, že se to poměrně povedlo, že tady opravdu nemáme takřka nic, co byste viděli někde jinde.
1: To je pravda.
0: Jenom jsme na začátku zmínili ten vysavač obří, který má design takového toho starého eťáckého vysavače, který si myslím, že ještě jako si my dříve narození dobře pamatujeme. A jak tady říkala paní ředitelka, tak někteří to mají ještě určitě doma. Tak ne jako muzeální kousek, ale stále funkční. Tak co v tom vysavači člověk zažije?
3: My jsme ho měli mimochodem v hnědé barvě, tenhle vysavač. Co tam zažije? No, zažije tam vlastně to, jak vzniká... jak vznikají vzdušné proudy. Pochopí, nebo snad pochopí, doufejme, já předpokládám, že ano, pochopí, jak to je vlastně s teplým a studeným vzdušným proudem na planetě Zemi. Pochopí, že to není úplně jednoduchá věc, ale snažili jsme se to nějakým způsobem zjednodušit a úplně na závěr ho to přenese do vysavače, aby zjistil, jak funguje podtlak, uvidí tam naše lítající kravičky a úplně na závěr, když by sem šel třeba někdo s mokrými vlasy po dešti, tak má možnost si tam ty vlasy vysušit, protože ten vysavač opravdu začne foukat, ten speaker, který tam je, začne křičet, protože jinak by to nebylo slyšet a zažijete zkrátka vysavač.
1: Taky tam máte mixer.
3: Ano, taky tam máme obrovský mixer.
0: Vlastně, no,
3: přesně
0: no,
3: tak,
0: ano.
3: Je tam velký mixer, je to velká zvětšení na mixeru, který pak je tam vzadu ve vitríně, takže ano. To lidé mohou porovnat. A mixer vlastně ukazuje, jak fungují vzdušné víry. Ukazuje to, jak musíte trošku tu energii do toho vložit, aby ten vír vznikl, takže máte možnost, a je to mixer takzvaně dvoumužný nebo dvouženský, jak se to vezme, ale je
0: tady
3: potřeba...
0: Tady bych klidně řekl normálně dvoumužný, protože to prostě fakt vyžaduje jako páru to rozpohybovat.
3: Přesně
0: teda.
3: Tak, vyžaduje
0: a to
3: páru.
0: A to nechci tady děvčata nějak jako podceňovat, ale...
3: Je to makačka, jo, to je pravda, nicméně, když se vám to podaří a chytnete tam ten správný švung těch větrů, tak opravdu všechny ty objekty, které jsou vevnitř, vnesete a vidíte, jak se točej, jak rotujou podle nějakých pravidel a jak vlastně vypadá vír.
0: Ano, když si doma děláte smutí, tak to tak nedoceníte, tady to poznáte líp.
1: Ono samozřejmě tady asi do tohle centra, opravdu se o tom asi teďka bavit, chodí hlavně děti a já bych řekl, že tyhle exponáty jsou strašně důležitý, protože oni vybijou trošku tu dětskou energii, že? Jako, aby se trošku unavili a nedemolovali to tady systematicky.
2: Přesně tak, proto je venku ten cirkulon. Tak to je číslo jedna, kde jsme potřebovali ty děti vybít. Pak je tady těch 44 schodů a potom pár těch expozic, které jsou opravdu fyzikálně, opravdu
0: fyzicky náročné.
2: Přesně tak. Jinak my jsme vlastně to koncipovali tak, že tím, že to je vzdělávací centrum, tak sem chodí děti hlavně školního věku, je tady doporučený věk 6+, ale jsme rádi za každého menšího návštěvníka, budoucího badatele, fyzika, astronoma, astronauta, protože i ty malé děti, když neumí číst, tak si tady určitě najdou to, co chtějí, co potřebují k tomu, aby měli hezký den a aby si našli něco, co je zajímá, třeba právě ty kuličkové dráhy. Jinak těch 6+ je doporučené proto, protože i ty expozice velikostně bezpečné, jako by jsou pro ty děti větší, ale hlavně tady spousta textu. Hmm. Takže nejenom ty expozice, ale spousta různých panelů, desek kolem, které obsahují ještě další nadstavbu, spousta informací k tomu.
1: Jak máte vlastně otevřeno?
2: Mám otevřeno 362 dní v roce.
1: Takže které tři dny zavíráte?
2: Štědrý den, Nový rok a Velikonoční pondělí.
1: Ty brďo.
0: Takže vy jste fakt normálně od pondělí do neděle, každý den? Jo?
2: Ano, včetně pondělka.
0: Teda, pěkně, to je super. Kolik sem tak přijde lidí?
2: Tak v průměru máme návštěvnost kolem 20 000 návštěvníků za rok, hezky, co teďka počítáme od začátku.
0: To je hodně dobré.
1: To
0: je...
1: Asi je potřeba taky říct, že to tady ale vedete v malém počtu. Jakože to by, jako, těk...
2: Počet zaměstnanců planety Hlinsko jsou 3,5 zaměstnance, když to vezmeme opravdu přepočítáno na recepci a na veškerou tu údržbu, co tady je. Plus samozřejmě máme lektory, kteří vedou vlastně ty odborné přednášky anebo ty školní skupiny. A potom máme spoustu brigádníků, kteří nám pomáhají třeba právě o těch víkendech, aby my jsme mohli být aspoň chvilku doma.
0: Dobrá, tak jo. Máme 21 hodin 35 minut. V kolik je letí ta mezinárodní vesmírná stanice?
1: Chvilku po tři čtvrtě na 10.
0: Tak máme ještě čas, dobře. Tak,
1: v dalším vstupu si to asi
0: řekneme. Co můžete
1: přípravu
0: vidět na obloze. A ne všichni můžete vidět, protože nám třeba píše Monika Krauzová, naše pravidelná posluchačka ze západu Čech, ze Sokolovska, kde píše, že od východu se zatahuje a je ještě celkem světlo, ale připomíná taky přelet mezinárodní vesmírné stanice. Tak než se vám zatáhne, tak vám ještě řekneme, co teď na obloze můžete vidět nebo během dnešních nocí a těchto dnů taky můžete vidět. Tak poslouchejte dál Sedmi krásky na nebi.

0: Tady jsou regionální stanice Českého rozhlasu, pořad Sedmi krásky na nebi. Dnes vysíláme z nádherného science centra planeta Hlinsko. Teď se dostáváme vlastně poprvé, bych řekl, v naší vysílací historii do toho, jak, nebo respektive do pocitu našich posluchačů, kteří žijí třeba v nějakém bytovém domě, protože my jsme vždycky měli možnost výjít ven a pozorovat noční oblohu, nebo vždycky jsme byli v nějaké prostě vězdárně, kde to šlo, ale tady jsme prostě v bývalé administrativní budově ve třetím patře, tady nemáme moc kam jako chodit ven.
1: No ale zeptám se vlastně, je tady něco vidět z oken? Máme tady výhled na něco zajímavého?
2: Myslíte objekty nebo oblohu?
1: Dobře, tak jaká je tady obloha? Je tady něco vidět, aspoň něco?
2: Je tady vidět pár souhvězdí, já jako nejsem na to úplně specialista, to možná vy budete lepší, ale není tady nic extra výjimečného, ale budou to klasická souhvězdí. Pravda je, že obecně jsme v oblasti, kde ten světelný smog je menší. Jasně, teď jsme ve městě, takže tady logicky svítí lampy, ale pokud bychom vyšli za město, tak jsme na rozhraní Železných hor a Žďárských vrchů a tady přece jenom například Seč nedaleká, tak je vyhlášena krásnými záběry fotografickými, které, pokud se nemýlím, i NASA.
1: Ano, on tam totiž je Petr Horálek, náš významný český astrofotograf, teďka dokonce dostal nějakou cenu od vlastně Pardubického kraje, takže ho taky tímto zdravíme. Nicméně, my se asi budeme podat hlavně o obloze teďka aktuální.
0: Ano, k tomu ne? Jsem se chtěl dostat, o aktuální obloze, tak teď budeš muset zapojit svoji fantazii a tak nějak posluchačům popsat, co vlastně můžu na té obloze vidět. A
1: pokud mají pěkné počasí.
0: Pokud mají pěkné počasí a dneska musíš myslet na to, že ty tu oblohu nevidíš a oni se na ní dívat můžou, takže tě můžou kontrolovat.
1: To je jednoduché, že my se vlastně zaměříme na to, co je vidět na obloze bez dalekohledu a co je hodně nápadné, tak je potřeba říci, že vlastně teď nad západním obzorem krásně, a to nemyslím jako jenom v tomto okamžiku, ale vlastně o těchto večerech září planeta Venuše, je to naprosto nepřehnutelná, taková velmi jasná v úzovkách hvězda, není to hvězda, je to planeta, a protože je vidět večer, tak se jí také říká večernice. Ta Venuše tak za půl hodiny, 3/4 hodiny zapadne, ale pořád nad západním obzorem o něco výš a o něco slabší, ale velmi nápadný i tak, bude Jupiter, další planeta sluneční soustavy. A jak už bylo lehce avizováno, dneska už za pár minut ve 21:49 se vpravo od Jupiteru objeví takový zářící bod, který bude putovat oblohou. Zhruba o 3 minuty později proletí kolem Polárky a kolem 21:56 zmizí nad východním obzorem. Tak to bude Mezinárodní kosmická stanice. Jasností bude srovnatelná právě s tou Venuší, takže to bude skutečně velký, nápadný, zářivý objekt, který, když má člověk pěkné počasí, nebo když bude mít pěkné, teďka má pěkné počasí, tak ho za pár minut uvidí. Pokud to nestihnete, tak za 90 minut poletí ještě jednou. Uhum. A potom vždycky večer se dá chytit až do 25. května. Bude také přilétat na Českou republiku. Ale teď už za pár okamžiků.
0: Jakub Albert, náš taky pravidelný posluchač, nás zdraví z Prahy do východních Čech. Měsíc květen bude měsícem dvou úplňků. Přesně ten první tak. Už nastal 1. května a druhý nás čeká.
1: V neděli 31. května.
0: Máš to správně, Jakub, to píše taky tak.
1: A protože je to druhý úplněk v jednom kalendářním měsíci, tak se někdy označuje jako takzvaný modrý úplněk. Aha. Byť teda on modrý nebude, bude to normální úplněk. Je to spíš takové ústní a neoficiální označení jakoby druhého úplňku, který nastane v jednom kalendářním měsíci. Tady to označení se prosazuje hlavně mezi novináři anebo v lidových kalendářích, ale astronomové tak jako blahoskloně to jen tak jako sledují. A
0: pro astronomy přecházejí to laický výraz.
1: Ano, přecházejí to laický výraz, anebo to používají v rozhlasovém vysílání.
0: Jo, aby to všichni pochopili, co jde.
1: Takže 31. května nastane druhý úplněk, je to jen taková jakoby kalendářní kuriozita, bude to určitě hezká podívaná a i když se mu říká modrý, tak nebude modrý, bude to normální klasický úplněk.
0: Fajn, dobře, tak máme všechno teď z té hvězdné oblohy.
1: Určitě ano.
0: Dobře, tak jo. Tak, jak jsem říkal, my vysíláme dnes z nádherného městečka Hlinska. Jsme zhruba nějakých 25-30 kiláků od Pardubic, říkám to správně.
2: Nějakých zhruba 40.
0: 40,
2: trošku dál.
0: Tak jsem se trochu seknul, nevadí. No každopádně je to místo, které má i velmi zajímavé okolí. Už jsme koneckonců teda slyšeli, že tady je tady i solidní obloha, nebo jsou tady místa, kousíček za Hlinskem, kde se dá koukat na krásnou oblohu. Ale těch, řekněme, pozemských a astronomických zajímavostí je tady opravdu hodně.
1: A pokud se chcete ozvědět jako o těch zajímavostech trošku víc, tak si pořídíte naši knížku.
0: Jo, no vidíš,
1: ano. Sedmi krásky na nebi, která se jmenuje jako náš pořad.
0: Teď jste to posluchači měli vidět, protože Jirka mi tady začal ukazovat takový jako rukavem jako obdélník a já jsem netušil, co chceš říct, tak ten obdélník to měl, ty tvarté knihy.
1: Ano, ano, ano.
0: Ano, knížka u radioservisu Sedmi krásky na nebi. Přátelé, na léto se vám teda podle mě teď fakt hodí, protože je to vlastně takový, řekněme, astronomický bedekr Českou republikou.
1: Ano. Hlinsko tam je zmíněno taky, ale zatím jenom takovým jednoduchým odstavcem a v dalším vydání už bude mít celou kapitolu.
0: Ano, je to tak. Tak poslouchejte, my vás vezmeme teď na takovou tour tady kolem Hlinska, protože je tady spousta zajímavých věcí a říkám nejen astronomických. Tak poslouchejte dál Sedmi krásky na nebi.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je pořad Sedmi krásky na nebi, pořad věnovaný astronomii, kosmonautice, ale dneska vlastně té astronomii, která je spojená tady s námi, s planetou Zemí, protože té je věnovaná značná část expozice ve Science Centru planeta Hlinsko. Jasně, Hlinsko, nádherné město, ale my se teď vydáme s naším hostem Janem Douckem i do okolí, protože těch, řekněme, astronomicko a teď řeknu ještě další slovo geologicko, zajímavých věcí je tady hodně. Tak je to na vás, kam nás vezmete?
1: Vezmu vás naprosto logicky do Národního geoparku Železné hory, protože to je území, které vlastně tady na planetě je nějakým způsobem stvárněno, je provázáno s planetou a do jisté míry planeta je takovým, řekněme, vstupním bodem do tohoto území. Je to území, které má nějakým způsobem definované hranice, ty nejsou úplně vidět, ale je to geologicky cenná oblast s více než 102 hornin, kde my, zaměstnanci geoparku, se snažíme ve formě příběhů, zábavných příběhů, vlastně interpretovat, ukázat tu geologii, tu pro lidi často nudnou geologii, taky ukázat v té zábavné formě, v příběhové formě, v různým způsobem. Naučné stezky, expozice, bodová zastavení a tak podobně.
0: No to by mě zajímalo, jak na to jdete, protože teda musím říct, že takzvaná šutrologie, to bylo strašný ve škole teda. Nevím, jak na to vzpomínají naši posluchači, ale já teda vždycky, já jsem akorát poznal ten buližník.
1: Ano, jsme to jste dobrý.
0: Ten buližník, ale to proto, on byl takový...
2: Ne, ono nepoznal, ale je to proto, že jsme vysílali Zvězdárny v Ďáblicích, která je na buližníkovém vrchu. Do té doby neviděl, že existuje buližník.
0: Pak byl ten magnetit, jo?
1: Tam byl magnet na tom.
0: Tam byl na tom magnet, ano, tak ten jsem poznal taky a tím jsem tak
2: asi... Tak žulu ne, asi poznáš, ne? Vápenec, asi pískovec.
0: No, tak asi jo, no.
1: No, tak to je dobrý základ, že samozřejmě, ale nicméně je to tak, jak říkáte, no, ta výuka geologie na školách není úplně jako na topu, bych řekl.
0: A, to švanda to není, no.
1: No, není to jako šlágr, ale my se snažíme zkrátka tu geologii ukazovat jiným způsobem, tak, aby to ty lidi bavilo a netlačit to do nich horem dolem, ale tak jako na dotykově třeba, nebo formu různých maket, odlitku a tak dále. Ono to je vidět vlastně i tady na planetě, jak s tou geologií tady pracujeme. Mm-hmm. Mimochodem, ta geologie tady je navázána na rámcový vzdělávací programy, takže to je i smysl ukázat žákům, ale i pedagogům, že se s tím dá nějakým způsobem pracovat.
0: Hmm. No a teda v tom parku, nebo respektive v tom geoparku, tak jak to tam funguje?
1: Geopark je obrovské území, má 777 kilometrů čtverečních, takže je to opravdu jako, je to na víkend, my říkáme, je to na víkend a říkáme, že za 2 až 3 dny tady poznáte geologii celých Čech. Aha. Při naježdění tady 150 kilometrů za 2 až 3 dny, po celých Čechách by to bylo s 1 nulou navíc za 2 až 3 týdny. Takže tady v malém jste schopni poznat tu geologii. Máme tady malé pískovcové skalní městečko, malý vodopád, máme tady malé sopky. Je tady zkrátka relativně všechno, ale v nějakém jako menším měřítku.
2: Ono to je vlastně taková kombinace nějakých naučných stezek, potom nějaké cyklostezky jsou to, ne, jak jsem pochopil, takže člověk si tady vybere, co mu vyhovuje.
1: Pokud to vezmeme z toho turistického hlediska, tak je to přesně, jak říkáte, jsou to jednak bodová místa provázaná třeba cyklostezkami, jsou to naučné stezky, různé kilometráže, jsou to různá návštěvnická centra vedle planety Hlinsko, třeba brána do pravěku v Pasíčkách u Proseče, případně Berlova vápenka v Závraci u Třemošnice s muzeem vápenictví. No ale pak je to i řada dalších věcí, které Geopark dělá, jako je věda, výzkum, vzdělávání, výchova žáků nebo obecně všech různých skupin a regionální rozvoj. Geopark není pouze o tom cestovním ruchu, ale zaplňuje nebo zahrnuje všechny ty aktivity, které jsem zmínil a snaží se vlastně celostně rozvíjet to území ve spolupráci s dalšími partnery a to je vlastně to nejdůležitější. To není projekt jedné firmy, jednoho subjektu, ale je to projekt desítek partnerů, kteří vlastně jsou do toho nějakým způsobem zakomponováni.
0: Bezva. Pojďme ještě vybrat jeden typ, který tady je, má takový docela zajímavý, bych řekl, nadpis v našem scénáři Falešná hvězdárna v Chrudimi.
2: Tak to mám říct já?
1: Já jsem z Chrudimi, ale no, tak, jestli to chcete říct, tak no, můžu. Falešná hvězdárna v Chrudimi je nádherný objekt v Břetislavově ulici, což je historické centrum města a je to, není to hvězdárna, ale je to dům, který si nechal postavit pan Midlář a dneska v tom domě je Muzeum loutkářských kultur. A opravdu je tam něco, co vypadá jako hvězdárna nebo minaret, chcete-li, A nejzajímavější na tom je na něj vystoupat, vyjít na takovou terásku a ten pohled, který tam uvidíte na centrální město a na Železné hory, je nezapomenutelný.
0: No, ale tam taky pobýval ty Hond Brahe, takže...
2: Nepobýval, to je právě pověst.
0: Jo, to je pověst. Aha,
1: takových tak... pověstí bohužel máme v Krudimi hromadu.
0: Nevadí, dobře. Tak děkujeme moc krát za to, že jsme dneska tady s váma mohli být na planetě Hlinsko. Bylo to bezvadné. Planetě přejeme, ať se jí daří. A přátelé, přijďte kdykoliv, prostě 362, dva dní v roce.
2: Webovská stránka, ještě řekněte rychle.
0: Webovou stránku, ano.
3: Tak je to jednoduché, www.planetahlinsko.cz.
0: Výborně. Tak řekla Petra Plisková a Jan Douce, kteří byli našimi dnešními hosty.
2: A my se ozveme 7. června z Hvězdárny ve Slaném.
0: Je to tak. Od mikrofonu se loučí a hezký večer přejí
2: Jiří Dušek
0: a Jiří Kokmotos. Sledujte Hvězdy.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Český rozhlas, zprávy.
2: Předseda ústavního soudu Baxa na Trizně v Terezíně varoval před projevy autoritářství. Lebku svaté Zdislavy se podařilo úspěšně vyjmout z betonu. Podle dominikánů z Jablonného je to zázrak. Fotbalistky z KLDR přicestovali do znepřátelené Jižní Koreje. Zítra bude polojasno až oblačno, ráno zejména v Čechách až skoro jasno. Teploty 16 až 21 stupňů. U mikrofonu je Václav Miller. Pietní akt v Terezíně připomíná oběti nacistické perzekuce během druhé světové války. Trizny na Národním hřbitově se zúčastnil taky prezident Petr Pavel, politici, pamětníci nebo skauti. Předseda ústavního soudu České republiky Josef Baxa ve svém projevu přirovnal současnou atmosféru k době před nástupem nacismu.
3: Nikdy nebylo ve veřejném prostoru tolik vědomých lží vydávaných za pravdu a díky technologiím šířených všemi směry do všech koutů světa pod pochybným poukazem na svobodu projevu.
2: Baxa varuje taky před některými státy a jejich představiteli, kteří nerespektují mezinárodní právo a snaží se přepisovat historii. Lebka svaté Zdislavy z Lemberka by se mohla vrátit do baziliky v Jablonném v Podještědí. Jak informovala policie na síti X, restaurátorům se jí podařilo úspěšně vyjmout z betonu, do kterého ji zalil muž, který vzácnou relikvii odcizil. Řád dominikánů z Jablonného práci restaurátorů oceňuje, řekla za klášter sestra Roberta. Podle ní je překvapivé, že lebka vypadá nepoškozeně.
4: Je v pořádku a je to zázrak v podstatě pro celý kraj. Jednak nasazení policie, to byla úplně bezvadní a my jsme moc rádi, protože to je zázrak jak pro věřící, tak pro nevěřící, protože tak rychle dokázat najít paní Stislavu, to je přímo vás nebe přímo.
2: Lebku v úterý ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí 35-letý muž. Podezřelého policisté zadrželi ve čtvrtek. Muž zalil relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty do betonu s cílem ji pohřbít. Za krádež mu hrozí až 8 let vězení. Do Jižní Koreje poprvé po 8 letech přicestovali severokorejští sportovci, konkrétně tým fotbalistek z města Nekujang, který si proti jihokorejskému Suwonu zahraje semifinále asijské ligy mistryň. Stupenky na zápas se podle agentury Yonhap vyprodali během jednoho dne. Sportovci z KLDR v Jižní Koreji naposledy závodili na zimních olympijských hrách v roce 2018. Země jsou od roku 1950 oficiálně ve válce a mají mezi sebou uzavřené pouze příměří. Sport. Fotbalisté Hradce Králové si v příští sezóně zahrají předkola evropských pohárů. V nastavbové části šance ligy si zajistili čtvrté místo v tabulce výhrou 3-1 nad jistými mistry ze Slavie. Plzeň porazila Jablonec 5-0 a Sparta zvítězila v Liberci 2-0. Devátou etapu cyklistického Gira d'Italia vyhrál Dán Jonas Vingegaard a připsal si druhé vítězství na probíhajícím ročníku. Jan Hirt dojel na 19. příčce. Celkové pořadí dál vede Portugalec Eulálio.
0: Počasí.
2: Zítra bude polojasno až oblačno, ráno hlavně v Čechách až skoro jasno, odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přehánky, jinde jen výjimečně. Na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo s doznívajícím deštěm. Noční a ranní teploty 5 až 0 a místy přízemní mrazíky, na východě kolem 6, v 1000 metrech na horách okolo 0 a v Jeseníkách a Beskydech asi 3 stupně Celsia. Nejvyšší denní teploty pak 16 až 21 stupňů, na východě a severovýchodě místy kolem 14, v 1000 metrech na horách okolo 10 a v Beskydech kolem 7.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Stavební práce zdržují provoz Praze 6 v ulici U Brusnice mezi křižovatkami ulic Patočkova a Jelení. Rekonstruuje se tam tramvajová trať. Komunikace je proto částečně uzavřena. V Dobřichovicích, okres Praha Západ, na silnici 2. třídy číslo 115 opravují povrch vozovky. Doprava je kyvadlová, provoz jedním jízdním pruhem. Jezděte opatrně, Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už jsou tady hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
5: Kdyby se dal humor naučit, měli bychom jistě jednu z nejslavnějších univerzit na světě. Takhle nám musí stačit, že máme slavné školy herectví se slavnými profesory, kde se zrodilo mnoho hvězd české zábavy.
6: Já vidím, že to tu opravdu nemáte lehké, tak já raději půjdu. Říkáte, výborně, že ten profesor skutečně přijel.
5: Profesor dějin české zábavy Patrik Rozehnal je připraven i dnes vyprávět o jedné hvězdě. Sraz si dáme s dámou, jejíž příchod na svět slavili 24. března roku 1925.
7: Dovol, já ti naliju, to jsou skleničky po babičce, buď opatrný.
5: Ale já teď nebudu, díky.
7: Tu máš.
5: Já bych chtěl posluchače seznámit s vaším životem.
6: Prosím tě, a ne, abys mě u snídaně zase přečítal ty svoje hrozné texty, miláčku.
5: Tak alespoň dneska. Jenom hodinku, víc nebudu zdržovat.
7: Ale naposled.
5: Slibuju. Rád bych, kdybyste v archívu se mnou našla ukázky z vašich filmů a televizních pořadů.
6: Už to mám.
5: Tak výborně.
6: Ale tohle není všechno.
5: Nebojte, já jsem taky něco sehnal. Bavit nás bude Irena Kačírková.
6: Víš, co tě čeká?
5: Zajímavé vyprávění o ženě, která se líbila.
6: Za to nedostanu ani 500 rublů.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

Pane Krejčík, ušijte mi písničku na míru z něžných slov a z drobných not a z bílého papíru. Ušijte ji, prosím, tak, že sotva ji začnou hrát.

kdybych paní svět, ušít píseň pro celý svět, ušil bych ji hned. Já ale šiju písně skromné, snad vám to postačí. Set a ušil jednu pro mě, a tu mám nejradši.

0: kdybych, paní svět, ušít píseň pro celý svět, ušil bych ji hned. Já ale šiju písně skromné, snad vám to postačí. Set a ušil tuhle pro mě, a tu mám nejradši.
1: Hvězdné návraty.
2: Irena Kačírková spatřila světlo světa 24. března roku 1925. Narodila se do rodiny bohatého podnikatele, která patřila ke společenské smetánce. O mamince se říkalo, že je nejkrásnější ženou ve městě. Malá Irena byla rozmazlovaným jedináčkem, kterému se dostávalo všestranné péče. A už jako mladá byla nejenom nadpozemsky krásná, ale k tomu měla i herecký talent, který předurčoval k hvězdné kariéře. Jenže, jak se říká, narodila se do špatné doby. Když začala hrát na konci 40. let, její prototyp krásné, spanilé dívky francouzského střihu se prostě do těch budovatelských filmů moc nehodil. A tak si třeba v roce 1954 zahrála pokladní v komedii Cirkus bude v režii Oldřicha Lipského. I když hlavní roli tam měl Jaroslav Marvan. Přesto, hlavně v závěru, aspoň uslyšíte trochu reagovat Irenu Kačírkovou.
3: Rekreace. Na můj duši oni mají lísky na ní.

0: a...
1: Pane, takové Frente, věci.
2: Nejsme tady všichni. Voráček a Pata znovu vsi chybějí.
1: Počkejte, prosím vás, voráčky, jděte si někam.
0: No, tak to vidíte, vy tady nikoho nemáte a těch pár lidí, tak si vemte třeba flekům a dejte nám pokoj, tady si to zeberte a neobtěžujte s tím.
1: Ale voráček... No?
0: A to voráček, to pomůžete mi do voráčka.
1: Co to říkáte, prosím vás, tady jsou prosím stovky lidí. Přece si je prosím nevezmu domů, já... Ale... Prosím, mám garsonku, hrát se prosím bude, cirkus prosím musí být, nebo laskavě prosím řekněte těm lidem, že se představení odkládá.
0: Co bych já komu říkal, jsem já nějaký portýr, abych vyhazoval lidi? Já jsem tady vedoucí, já odpovědný vedoucí, no, rozumíte?
1: Vy jste odpovědný.
0: No, co?
1: Zodpovědný, vy jste byrokrat, prosím.
0: Co jsme my, že jsme byrokrati, my tady žádný byrokraty nevedem, pane, to snad u vás, my se tady musíme umět točit, pane,
1: no,
0: rozumíte?
1: No, to byste tedy musel dokázat, víte, to byste...
0: No tak dobrá. To já vám teda taky dokážu. Ne? Cirkus bude. Ha! Poklona. A je to. Co si dneska ty lidi dovolujou, no to přestává všecko. Víte? On si řekne, cirkus bude, no tak bude. Cirkus bude a...
2: Vlastně jsem to řekl já. Že já jsem to si... No to se rozumíte, já jsem tomu cirkusu přece nemohl udělat ostudu. To je pravda. Ježišmarja Maničko, co budeme dělat? Teď je to na nás. My to přece musíme dát dohromady. No tak co koukáte, ženská?
3: Mám
2: ukažte,
3: dělá.
2: Že nejste obyčejná ženská z kasty a že umíte pořádně roztočit představení. Tady máte kabát, leďte do artistického učiliště, sežeňte, co se dá a hned mi zatelefonujte. Běžte, nezapomeňte telefonovat, rozumíte, tak? Běžte, tak. Tady to roztočíme i s ředitelstvím a už to poletí. Když něco řeknu, tak to bude, no, byrokrati. Vy tak scházel ještě něco takového si sem nasadit.
4: Irena Kačírková vyrůstala v bohaté rodině a dostalo se jí proto i elitní výchovy a vzdělání. Její tatínek prodával kožešiny, byl to majitel prodejny a zakázkového krejčovství. Po únoru 1948 ale přišel o svou živnost a neměl ani nárok na důchod. Irena se tak tehdy stala hlavní živitelkou rodiny. Mimochodem, obchodnicí nebo majitelkou obchodu se stala mnohokrát i na filmovém plátně nebo před televizními kamerami. Vzpomeňme třeba na film Dnes naposled v režii Martina Friče. Právě teď ve starožitnictví přijímá do komise koberec. Peršan.
5: Nerozmýšlejte se, paní Magdo, podívejte se, no. To je krása, ne? Vždyť jenom tahle bochra je bratru za 2000. Ten jamut, ten je zadarmo. Vazba. Na mě čeká venku taxík, víte? Kdybych ty prachy nepotřebovala hned, já bych si s těma peršanama věděl rady.
6: Tati, kolik máš kase?
7: Hm? Co prodává ten pán Magdi?
6: Nic, to je pro mě. Kolik máš u sebe peněz?
7: Žádný. Já jsem všechno včera poslal.
6: Kdyby vám zatím stačilo 1000 korun?
5: Bon.
6: Tak bych vám večer dala zbytek.
5: Já bych si pro ten zbytek přišel třeba k vám, ne?
6: No, obtěžujte se. Kde vás najdu asi v 6 hodin?
5: V 6? U Krocu. Víte, kde to je?
6: Vím. Tak já tam přijdu.
5: Aspoň si jednou promluvíme trochu neobchodně.
6: Co pak jste nám přinesl, pane Taupe? No, pojďte dál.
8: Až potom.
5: Tak večer fest. Bye bye, paní Mario.
4: Tento film byl ve své době neuvěřitelnou peckou. Velmi nezvyklé téma. Alkoholismu. A přitom film obsazený těmi nejlepšími herci. Je to něco podobného jako po x letech natočený Ikarův pád. A Irena Kačírková byla tu krásná a skvělá.
5: Hello, paní Magdo, máte pořád ještě ty dvě předložky, co jsem vám tu lepší nechal?
6: Proč?
5: Já bych totiž měl senzačního kupce. Dalo by se na tom 500 trhnout. To není špatný, co?
6: Ale já je mám doma.
5: Don, tak já s vámi pro ně skočím.
6: Jenomže já teď domů nejdu.
5: Škoda. Ale rozhodně se mnou počítejte, neprodávejte je.
6: No prosím.
5: A hele, tohle měl ráno Taupe u Krocu. Kdybyste mi celkem byla aspoň trochu rozumná řeč. A s vámi taky. S nás dvou by mohli být prýma společníci. Oba rozumíme obchodu a životu taky. Co tomu říkáte, Magdičko?
6: Jmenuji se Řeháková, pane Rendl.
5: O, pardon.

0: Chtěl jste mi ještě něco obchodně?
1: Ne.
0: Dobrou noc.
1: Bye bye, paní Řeháková. A ty, neprodávejte?
2: Do starožitnického krámu si Irena Kačírková vrátila před kamerou ještě jednou, a to v roce 1980, když byl natáčen Starožitníkův krám podle námětu Charlesa Dickense. Před kamerou se tak setkala třeba s Pavlem Trávničkem nebo Petrem Kostkou. A režijně ji vedl Antonín Moskalit.
3: Dobré jítro, madam.
4: Děkuju.
3: Ano.
4: Neviděl jste dnes ráno takové stříbrné držátko na tušku?
3: Dnes ráno? Viděl. Viděl jsem jedno tlusté držátko úctyhodného vzezření, ale protože bylo ve společnosti obstarožního perořízku a mladého párátka, tak jsem si prostě netroufal ho oslovit.
4: Tak viděl jste ho nebo ne?
3: Neviděl, jak bych mohl. Teď jsem přišel.
4: Takže se muselo ztratit už včera. Nebo předevčírem. A taky jsem tady měla nůž stejného vzoru. Po otci. Poslyšte, vám se nestratilo nic?
3: Ne, madam, nic.
4: A zmizely dokonce kancelářské peníze, které zůstaly ležet tady na stole. Konkrétně 3,5 koruny.
3: To myslíte vážně? Nemůžete se mýlit?
4: Už jste někdy viděl, že bych se mýlila v takových věcech?
2: Už jako mladá Irena Kačírková chodila na tanec, učila se jazyky, předváděla dětské kostýmy. Rodiče ji vštěpovali, že musí za všech okolností dbát na úroveň a chovat se jako dáma. Když na sobě bude tvrdě pracovat, štěstí určitě otevře svou náruč a Irenu přijmou na vysněnou pražskou konzervatoř. Jak to s jejím životem bylo dál, se dozvíte hned po písničce. A že to bude život plný zvratů.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Písnička tu nebyla náhodně. Vyprávíme si přeci dnes o Ireně Kačírkové. A ona si v tomhle filmovém muzikálu Starci na chmelu v režii Ladislava Richmana zahrála učitelku. Diváci sledují příběh půvabné studentky Hanky, o kterou bojují dva hoši. Romantika v podkroví školy, kde jsou studenti ubytováni, ale končí necitlivým zásahem pedagogického dozoru.
2: Budeš vyloučen ze školy, Filipe. Musím to udělat. I kdybych stokrát raději věřila tomu, co jsi nám chtěl včera namluvit. Ale v jedné věci ti vyhovím. Přestanu pátrat po té dívce. Chci věřit, že tvůj trest bude dostatečnou výstrahou i pro ni. Posaď se někam, Hanko. Tohle je příliš vážná záležitost.
3: Teď už to můžu říct, soudružko. Až do včerejška jste nám všichni strašně křivdili. Dnes nás už soudíte právem.
2: Ticho! Víš, co tě čeká? Vyloučení ze školy. Opovržení. Hanba.
4: Já to beru, soudružko. Až na tu hanbu a opovržení.
1: Když jsme u té školy, o přijímacích zkouškách Ireny Kačírkové se na konzervatoři vyprávějí přímo legendy. V přijímací komisi tehdy seděl herecký bard Ladislav Pešek, známý svojí slabostí pro něžné pohlaví. Navrhl, aby součástí přijímacích zkoušek byla i promenáda v plavkách. A protože Irena to odkoukala od své maminky, manekýny módních přehlídek, ladně vešla do učebny, odložila kabátek a bylo rozhodnuto. Pak jí dali růži, ať předvede etídu, jak by ji sváděla. To byla přesně její parketa. Mezi pány v komisi to jenom zašumělo a bylo jasné, že se líbí. Neúspěch si tehdy vůbec nepřipouštila. Konzervatoří proplula Irena Kačírková jen tak mimochodem. Mezi studenty a studentkami patřila k těm nejtalentovanějším. Nepochybovala ani o tom, že po škole přijde hned nabídka z Prahy. A měla pravdu. Po ukončení studia přišlo lano z realistického divadla. Irena Kačírková tam vydržela pouhý rok. Zamířila se skupinou mladých herců, jako byl Svatopluk Beneš, Lubomír Lipský nebo Miloš Kopecký, do městských divadel pražských.
5: Jak já jenom vyklidím ty svoje věci?
6: Pomohu vám, Magda.
1: Tam se trvala v angažmá až do konce svého života. V úspěchu filmového muzikálu Starci na chmelu přišla i jiná, stejně úspěšná nabídka. Na účinkování v satirické komedii Bílá paní. Tu si zahrála právě Irena Kačírková pod režijním dohledem Zdeňka Podskalského. A to v roce 1965. Jako paní Perchta z Rožmberka začne v socialistické obci konat skutečné zázraky.
7: Andulo, kde máš bejt, sakra? Anču, co blbneš, proboha?
8: Plní přání těch, kteří mě zavolali.
7: Odpuste, prosím, pardon, prosím to.
8: Kdo jsi, dobrý muži, a čeho si žádáš?
7: Já jsem tady, prosím, tajemník. Všem, milostivá paní, tedy, kdyby to bylo možné?
8: Ach, není třeba, již vím.
7: V tom případě, milostivá paní, kdybyste byla tak laskavá, já bych se mohl i revanšovat a... To je snad omyl.
8: Pak tedy odpust, neznalá jsem nových zvyků.
1: Mimochodem Zdeněk Podskalský na obsazení Ireny Kačírkové vzpomínal s gustem a říkal, Irena byla pro tu roli ideální. Měla v sobě přirozenou vznešenost, která v kontrastu s tou tehdejší funkcionářskou omezeností působila jako z jiného světa. Ona tu bílou paní nehrála, ona jí byla.
7: Františko, viděl jsi to?
9: Viděl.
7: Co budeme dělat?
9: Musíme se stmelit. Stmelit.
1: Snímek vidělo v kinech přes milion diváků, ale pro Kačírkovou měl hořkou pachuť. Po srpnu 1968 totiž skončil film v Trezoru a její jméno na seznamu těch, kteří provokují buržoázním zjevem. Důležitým filmem v jejím životě byl ale už mnohem dříve natočený snímek nazvaný Svědomí. Při něm se totiž Irena Kačírková zblížila se scénáristou Josefem Alojzem Novotným. Přeskočila Jiskra a pak už to šlo ráz na ráz. V roce 1950 svatba, o rok později narození dcery. Tím ale dobré zprávy končily. Rodiče zcela bez prostředků a nároku na důchod se přestěhovali do hlavního města a Kačírková se ocitla v roli živitelky čtyřčlenné.

0: Od režiséra Krejčíka pak dostala ještě roli Cyrille v Císařově pekaři. Když ale po rozkolu Wercha s Krejčíkem natáčení převzal Martin Frič, roli přeobsadil a pravděpodobně největší herecká příležitost jeho života byla Fuč. Cyrille pak hrála o 13 let starší Nataša Golová. O 3 roky později se s Werichem na natáčení přece jenom potkala. Zahrála si totiž parádivou princeznu Drahomíru v pohádce Bořivoje Zemana Byl jednou jeden král.
1: Přistup blíže, Drahomíro, a řekni, jak mě máš ráda.
2: Mám tě ráda jako zlato.
1: Zlato? Vzácný to prvek. No konečně, proč ne? Velmi dobře, Drahomíro.
0: Na soukromé vztahy Irena Kačírková příliš velké štěstí neměla. Manželství s Josefem Alojzem Novotným se po 3 letech rozpadlo a následovalo několik milostných románků, ale pravého muže už nikdy nepotkala. O mužích a o nevěře byla také hra Antona Pavloviče Čechova Zboristka, kde se na filmovém plátně a před kamerami potkala třeba s kolegyní Ivankou Devátou. Režii měl tehdy Pavel Kraus.
3: Co si přejete?
4: Je tady můj muž?
3: Jaký muž?
4: Jaký muž? Můj muž. Nikolaj Petrovič Kolpakov.
3: Ne, nikoliv, drahá paní, já žádného muže neznám.
4: Tak vy říkáte, že tady není.
3: Já nevím, na koho se ptáte.
4: Jste bídná, necitelná ženská. Ano, jste bídná, necitelná. Jsem tak ráda, že vám to konečně mohu říct. Kde je můj muž? Ostatně, ať tu je nebo není, mně je to jedno. Chtěla jsem vám jenom říci, že mu přišli na spronevěru. Hledají ho. Nikolaje Petroviče hledají. Chtějí ho zavřít. Ještě dnes ho najdou a zavřou.
3: Co s tím?
4: A já vím dobře, kdo ho do té hrůzy dostal. Vy nestounice, vy prodejní tvore. Jsem slabá žena, slyšíte, vidětko? Jsem slabá, vy jste silnější. Ale je tu ještě někdo, kdo se postaví za mě a za moje děti. Bůh všemohoucí, ten je spravedlivý. Ten vám oplatí každou mou slzu, každou mou bezesnou noc.
3: Já, paní, o ničem nevím.
4: Lžete. Vím všechno a dobře. Znám vás už dlouho. Vím, že u vás poslední měsíce vysedával den co den.
3: Ale co na tom? Co na tom je? Bývá mnoho hostí a nikoho nedržím. Každý si dělá, co chce.
4: A já vám zase říkám. Přišli mu na spronevěru, slyšíte? Spronevěřil v úřadě cizí peníze. Pro takovou, jako jste vy, kvůli vám se rozhodl spáchat zločin. Poslyšte. To přece není možné, aby jste byla takhle necitelná. Aby ve vás nebyla ani stopa lidskosti. Vždyť má přece ženu a děti. Když ho pošlou do vyhnanství, tak umřu i s dětmi hladem. Pochopte to.
0: Bývá zvykem, že do pořadu vybíráme i písničky, které souvisí s hercem, o kterém si vyprávíme. Dnes tedy o herečce. Podobný úkol kdysi dostal i Luděk Nekuda. V jednom televizním písničkovém pořadu.
5: Tady jsme ti vybrali písničky, ty si k ním něco vymysli a za odměnu pak si můžeš vybrat písničku z archivu sám. Tak jsem si vybral nezapomenutelnou Irenu Kačírkovou a neopotřebovatelného Josefa Becka.

0: starostí bůh.
1: Jen jedno lůžko radši a dva kartáčky zubní. Když lůžku nepostačí, tak se má milá zhubní.
2: Dáme si do bytu, dáme si lampu, nalejeme do ní petroleje.
3: Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak se doleje.
1: Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak se doleje.

0: barometr klesne, zůstanem na té židli. Počasí je dnes děsné, ale nám se to bydlí.
1: Dáme si do bytu, dáme si zámek, pod zámek si dáme všechno, co máme.
0: Tu židli a stůl a starosti půl, tu lampu a tu trochu petroleje.
1: Co svítí, když chytí a když dosvítí.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Irena Kačírková, která zpívala s Josefem Beckem, měla nálepku buržoazního děvčete, která se do těch budovatelských rolí ani trochu nehodila. Jednou ji prý posadili za volant traktoru, ale celý štáb se přitom válel smíchy a tak z toho nic nebylo. Z princezny prý nikdy nebude úderník.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Tu písničku, kterou jsme slyšeli, naspívala už v roce 1957. A k chytlavému songu vznikl tehdy i televizní videoklip. Pravděpodobně vůbec první videoklip na světě. Rozverný duet ale vznikl v době, kdy Ireně Kačírkové vůbec nebylo do smíchu. Tehdy se chystala světová výstava Expo 58 v Bruselu a herečka měla být konferenciérkou v programu. Ten režíroval Miloš Forman a Alfred Radok. Jenže státní bezpečnost ji nutila ke spolupráci a Kačírková odmítla. Přišla tak nejenom o peníze, které mohly zajistit rodinu na několik let, ale taky o zahraniční renomé. Jak už jsme prozradili, měla šarm Pařížanky. A dlouho se tradovala dokonce legenda o jejím románku s Fanfánem Tulipánem, Gérardem Philippem, kterého právě díky své brilantní francouzštině provázela při jeho návštěvě v Praze. To byl březen roku 1955, když přijel se svým divadelním souborem do našeho hlavního města. Velmi si spolu rozuměli, ale jak to bylo doopravdy, už nám asi nikdo neřekne. O mužích se rozpovídala Irena Kačírková také později v populárním televizním pořadu Luďka Nekudy Sešlost.

0: já mám takový plán, no plán, prostě takhle. Existuje, je velice běžné, že muži pronášejí myšlenky, filozofují o ženách. Méně běžné už je to naopak.
1: Jak to naopak? Chcete tím říct, že snad muži nefilozofují o ženách, ale já myslím, že filozofují a rádi. A pronášejí o nich i myšlenky, že? Nejčastěji s myšlenky.
0: Ne, pardon, já jsem myslel naopak v tom smyslu, že méně běžné je to naopak, že ženy pronášejí méně myšlenky o mužích. Tak jsem vás chtěl poprosit, jestli byste nějakou tady třeba nemohla pronést.
1: Je, já? No? No, proč zrovna já?
0: No, protože mě připadáte jako něco, o čem takoví ti vynálezci těch slepičích fór, jo, jak jsou to...
1: Co z toho
0: že bude? O tom nemají ani tušení, že to existuje.
1: Proboha, co?
0: Moudrá žena.
1: Je, já a moudrá, jo. Kdo vám to řekl, prosím vás? No. A i kdybych náhodou byla moudrá, tak bych to před vámi přísně tajila. Žádná ženská tuhle vlastnost před mužem nesmí přiznat, zvlášť, když je doopravdy moudrá.
0: Proč?
1: Se ptá proč.
0: No se ptám.
1: No. Protože mužský přece potřebuje přímo k životu, aby se k němu vzhlíželo, aby byl obdivovaný. No a když u své partnerky náhodou objeví nějaké to nepatřičné moudro, tak okamžitě znejistí, začne střečkovat a začne přehánět právě tam, kde na to vůbec nemá. No tím se stává ještě legračnější, než ve skutečnosti je.
0: Počkejte. Já jsem to tak rychle stačil spočítat, tleskal jeden muž, no, ostatní všechno ženy. Vy jste totiž to formulovala, já no. Doufám, že jaksi omylem tak, že muži jsou legrační jaksi průběžně, nebo
1: je,
0: co
1: vy
0: pořád?
1: Vy teď vypadáte, jako když se zlobíte. Vždyť na vás mužích právě to roztomilí. Je, a víte, když jste nejlegračnější?
0: Ne.
1: Právě teď. Když se domáháte, abychom vás my ženy brali vážně.
0: No, tak promiňte, ale já teď nevím, co mám tady, sako, kalhoty dlouhý
1: no,
0: dokonce,
1: máte, no.
0: Motýla, já nevím, co je teď momentálně na mě legračního, aspoň z toho, co je vidět.
1: Nevíte to.
0: Ne.
1: A z toho si vůbec nic nedělejte. Vy byste to stejně nepochopil.
0: Jak to?
1: Vy jste přece muž, ne?
0: No, to bych prosil, to jsem. Co to byly za pochyby? Já to mám i písemně dokonce.
1: Písemně?
0: No jistě.
1: Vy si na to necháváte napsat zvláštní potvrzení.
0: Ale, ne. I když to není zajímavá myšlenka, nezajímavá myšlenka, ale ne, já myslím rodný list. Já sebou nosím rodný list.
1: Vy sebou nosíte? Jo, ukažte mi ho. Já
0: prosím.
1: Si tak ráda čtu v historických dokumentech. A poslyšte, vy jste mladý, vidíte.
0: Jo, tak to bude synův, pardon.
1: Ne, je to váš,
0: je to
1: můj. Tak, nedá se s tím nic dělat. Ale to by znamenalo, že máte rád večerničky.
0: Tak.
1: A pohádky, nezapírejte. V každém muži je kus chlapáku z dítěte, nemám pravdu.
0: No, s těma pohádkama pravdu máte, protože, přátelé, já jsem došel k takovému jednomu zjištění, takovou mírně detektivní cestou. Já jsem zjistil, že Irena Kačírková píše pohádky.
1: Si píše. Sama si pro
0: si
1: sebe.
0: Si píše pohádky a o to větší je to úspěch můj, že jsem jí ukehovořil, že si vzala jednu sebou a že by nám ji přečetla. Můžu vás poprosit?
1: A budete hezky poslouchat?
0: Budu poslouchat.
1: Budete hodný.
0: Budu hodnej, nebudu zlobit, nebudu si s ničím hrát.
1: Ono je to o Popelce.
0: Popelku já rád. Hmm.
1: Takže. Byla jednou jedna, a byly dvě, a byly tři sestry. Tři sestry dál už se nemnožily z úcty k Čechovovi. Ta, co byla jenom jedna, byla Popelka, nebo spíš Popelka. Byla krásná jak růže a štíhlá jak laň, prostě hit. A chytrá, a mazaná, hlavně popelem. Věděla svý a chtěla prince a zámek a kočárek. Ne, už jsme řekli, že byla chytrá. Bydlela v chalupě, záměrně a pohádkově, v Benátkách, tedy u Prahy. Tam je nejvíc holubů a hrachu, kam naměla taky. A popel samozřejmě. Sypala do něj hrách, to holuby rádi. Popelka zase ráda holuby. nadívané. Vždycky jí sedli na hrách. Nikdo je nevaroval, Jánošíka neznali. Je jich škoda. A Popelka se popelila. A měla bílé ručky a zlaté vlásky a modrá očka, kočka. A malou nožku, dokonce dvě. A taky dvě sestry. Jak jinak, sestry Hátu a Gátu. A Gátu ne, ne, detektivky nečetly. Studovali. Dokonce rády až do konce. Práva a žurnalistiku. Extrémistky. Ještě k tomu byly dlouhé a široké. A taky bystrozraké. Takže co jim zbývalo? Být učené a vést řeči. Taky se chtěli vdát, přestože byly moudré a milé. Chuděrky, nevěděli, že hloupý Honza se chytá na buchty. A konečně chytrý princ taky. Když to zvěděli, napekli buchty. Znali jenom jedny, ty makové. Pozvali na ně dva Honzy a ti pak spali a spali a spali a bylo jaro. A všecko, všecičko kvetlo. Vykvetla i promoce. Hátě a Gátě. Princ rozdával diplomy. Rektor Ruda Princ. A byla veselice, veliká, převeliká a muziky hrály. Háta a Gáta netančili. Měli červený diplom a velké nohy. Dobré srdce k tanci nestačí, leda kardiologovi. A rektor Ruda Princ byl muž. Teď právě zrovna. Popelka tančila na špičkách. Ctila klasiky a špičkové postavení. Princ pocítil zalíbení. Není divu, taková nožka. Kromě toho měl rád balet. Byl totiž už pán v letech. Uchopil nožku a vyzdvihl Popelku. Krásně. Nad hlavu i nad poměry. Poměr? Ale kdež? Pohádka. Manželství. Jak jinak? Háta je odávala, Gáta o tom napsala fejeton. Nějak se začít musí. To jenom Popelky nezačínají ani nekončí. Protože i princové, i rektoři jsou na buchty.
0: Já vám chci velice poděkovat. Vy jste řekla pěknou věc, že v každém muži je kus chlapa a kus dítěte. Tak no. Já vám za toho chlapa děkuju, že jste přišla. A za to dítě vám děkuju za tu pohádku. Irena Kačírková.
2: Mnoho pamětníků si Irenu Kačírkovou bude pamatovat jako okouzlující učitelku francouzštiny z historicky prvního televizního výukového cyklu Cizí řeči. Irena tam vystupovala s další krásnou herečkou Marií Drahokoupilovou a se dvěma Francouzi. Francii prostě byla blízká. Byla noblesní, kultivovaná a taky vzdělaná, jak dokázala třeba i v 80. letech v populárním televizním soutěžním pořadu Šest ran do klobouku, kde partnerskou soutěžní dvojici vytvořila s Karlem Černochem.
3: Co je to šáší?
4: Co je to šáší? Nabídnu tři možné varianty. Moravský chrastí, to může být. Může to být název pro malého komika. A může to být zvláštní druh šachové hry. Šáší.
5: To je asi to první, že zkusíme to.
6: My jsme vzácně zajedno, ano, úplně chybně. Ano. Že to je to první.
4: První. Máte pravdu. A kterou otázku vyberete?
5: Tak. No, my bychom se přikláněli k tomu.
6: On mluví jako soudu. Stejně naklonění. Stejně naklonění.
4: Teď se nepřikláníte, ale vyberte.
6: Na trojku Sambucus nigra.
5: Ano, má to něco společného asi s mým jménem, nebo co?
4: Sambucus nigra.
6: Určitě.
4: Tak co to je Sambucus nigra? Může to být původní označení brazilské samby. Nebo botanický název pro černý bez. A nebo bambusový prut rybářů na Nigeru?
3: Dvojka.
4: Dvojka říkáte. Opět hádáte správně. Ano, je to botanický název pro černý bez. Máte druhý míček, vybíráte otázku a opět bedlivě.
7: To jsem rád, že jsme nehráli proti sobě.
6: Je ztracený.
4: Tak prosím.
3: Ta štyrka je krásná. Já se nejdřív myslím, že to ten stařeček pagáč, ale on je to, co je to pagát? Štyřka.
4: Co je to pagát? Tak pagát.
5: No, tak.
4: Může být druh moravských tvarohových koláčů. Nebo
6: pagáč.
4: Rozstříhaný provázek.
3: Špagát.
4: A nebo nejnižší taroková karta. Koláč je provázek karta.
5: Ne,
3: Karel,
5: ale já si myslím, že to bude asi...
6: Já jsem teď ztracena.
5: To je ta věnička.
6: Ta věnička, to je pagát. To je pagáč, ten moravský koláč.
5: No, pagáč.
6: Jsou pagáče.
3: To je lidový vypraveč.
6: Ale narožní nás úmyslně máte, všimněte si toho.
3: To se smí přizeřet.
5: Pardon, já ještě dělám takovou taktickou věc. Ještě jednou bychom prosili ty...
4: Ano, koláče, provázek, karta.
5: Koláče, provázek, karta.
3: Já myslím, že úplně správně to rozstříhaný lidový vypravě.
6: A jak nás máte?
5: Dobře, tak dáme tu... My se přikláníme ke kartě.
4: Ke kartě. Máte pravdu?
8: Rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: je ještě tolik toho, co bychom o Ireně Kačírkové mohli říct. A taky řekneme v našem pořadu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Když přišel faktický zákaz vystupování v televizi a ve filmu, Irena Kačírková se uchýlila k práci za mikrofonem. Režisér Jiří Horčička, legenda rozhlasové tvorby, na Irenu často vzpomínal jako na umělkyni s absolutním citem pro text. Podle něj v rozhlase nepotřebovala gesta, stačil jí dech. Své herectví ale ukázala třeba i ve filmové adaptaci nazvané Egyptologové, kde se potkala například s Milošem Kopeckým, Jiřím Sovákem a Jiřím Adamírou. Režii měl tehdy František Filip a šlo o komedii o mužích, kteří si založili metropolitní egyptologickou společnost, aby si uchránili alespoň částečnou volnost od manželek.
2: A nebudete tam nikdo schánět?
3: Kdo?
2: Třeba tvoje žena. No co, když tam zavolá a zjistí, že tam nejsi?
3: No tak jí řeknou prostě, že se...
2: Co pak jí řeknou?
3: Ale ne, ona nezavolá, proč by volala?
2: No, proč by nezavolala, já jsem taky zavolala.
3: No, jo, jenom že
2: ty máš... Já mám špatné svědomí, to je pravda. A co když ona taky?
3: Ale prosím tě, ona nesmysl.
2: Proč ne?
3: Moje žena ne.
2: Miláčku, já mám strašnou žízeň. Přinesl bys mi sklenku sodovky? Uzdravuj mi sodovku.
3: Ano.
2: Dobrý den, tady Ajšemová. Mohla bych prosím mluvit s manželem?
4: No, to pak o to, ale musela byste říct, jak se jmenuje. Jméno jako, víte? Takhle. No, tak vidíte, řeknu Ajšem a je to. Moment, já vám někoho zavolám, tady je blázinec s těma egyptologama, podát. Moment.
5: Hello, Kim Besling. Hedu, kudy vám paní Ajšemová? Jistě, že je tady, ale právě se na něj dívám, tady v okne mám legraci z ní. Tam stojí kolem autáku a šťouraj, nikdo tomu totiž neroz... Okaž, již, malý okaž, halo, Ajšem, Ajšem, Ajšem! No škoda, kdybyste zvolala, by byla před malou chvílí. Teďka někam odjel, já nechápu kam. Mám vás někam zavolat?
2: Ne, děkuji, já jsem jenom chtěla vědět, jak se mu daří, tak ho pozdravujte, ano. Děkuji vám, nashledanou. Ty miláčku.
3: Ano.
2: Děkuji ti. Netrpíš ty náhodou schizofrenii?
3: Schizofrenii?
2: Uh-huh.
3: Já nevím, jak to myslí.
2: No, já jsem se teď zrovna ptala, jak se ti tam venku daří. A bylo mi řečeno, že výborně a že jsi zrovna někam odjel. Zřejmě asi sem, viď?
3: To ti řekl ten tvůj předseda?
2: Na tom snad nezáleží, kdo mi to řekl. Já totiž předpokládám, že by mi to řekl každý, ne?
3: No tak, podívej si, já vím, že to ode mě není nejstatečnější, ale prostě jsem se tak pojistil, kdyby náhodou volala moje žena. No, sama si přece říkala, že...
2: No, takové, když to vůbec nezazlívám, naopak. Mně se to zdá tak krásně vymyšleno. Když si tak představím, že by to tak udělali všichni.
3: To by asi se tva šlo.
2: Ano, jistě, to by nešlo. To by tam přinejmenším musel sedět někdo, kdo by bral za ty ostatní ty telefony.
3: No,

0: V roce 1955 získala Irena Kačírková angažmá v divadle ABC pod vedením Jana Verecha. Ten v ní rozpoznal typ moderní intelektuální herečky, která v tehdejším československém divadelnictví chyběla. A Verichovo hodnocení? Kačírková je vzácný úkaz. Je to krasavice, která má mozek. Ona rozumí vtipu v okamžiku, kdy ho teprve nadechujete. To je u hereček dar z hůry. V Těžké Barboře mi byla partnerem, ne stafáží. Má v sobě rytmus, který se nedá naučit. S Janem Verichem, ale třeba i s Vladimírem Menšíkem a dalšími kolegy se potkala i v jednom televizním pořadu, kde vzpomínali na začátky u divadla.
1: Já jsem to myslela tak, že u divadla se nepamatuju na ty idylické doby, takový to, co vy pamatujete, to obrozenecký divadlo, rozumíte, ty
2: buditelský
1: čas. Tak v té době se opravdu ještě dělala...
2: Ať mě Bůh odpus, jak já tě na tom krásném těle ublížím.
1: Já jsem přišla prostě divadlo až v 50. roce, jo?
3: A co jste dělala do 50.
2: Děkuji.
1: Já jsem se na vás, pane Verich.
3: A že vás neznám z té doby.
1: No tak, abych to dopověděl.
4: Vy jste byla za svou na McDonald's, víte?
1: Bože, nechtem mě žít. No, no. Tak jsem prostě přišla v divadlu v té době, kdy už se to divadlo bralo strašlivě vážně. Prostě
2: byla
1: taková nějaká zodpovědnost, no, se vyhlašovala. Když je zodpovědnost, no tak není legrace, nemám...
4: Jako za vás furt divadlo hořelo, mistře.
1: Jo.
4: Že u nás už teď jsme jenom hráli.
0: Největší kamarádkou Irny Kačírkové byla Nina Jiránková. Poznali se už jako holčičky na pískovišti v parku u pražské Písecké brány. Znovu se pak potkali u přijímacích zkoušek na státní konzervatoři. A po třetí v městských divadlech pražských, kam obě nastoupili. Nina Jiránková byla vždy přesvědčená, že kdyby Irena emigrovala, stala by se za hranicemi hvězdou mezinárodního formátu. V divadle ale naštěstí díky šéfovi Otu Ornestovi dostávala pěkné role. V roce 1962 si třeba s Václavem Voskou zahrála benátskou vdovičku.
1: Opravdu nezapřete, že máte výborný vkus a že jste vtělená galantnost.
5: Co se dobrého vkusu vtyče, to nemohu pošetce já sám posoudit. Ale v Paříži máme slovo váhu. Všichni pařiští krejčí jsou se mnou ve styku, oni mi oznamují své zaspiration a oni nepustí ven novou modu, dokud já nedám schválení.
1: Opravdu hned je vidět, že máte nevšední vkus oblékání.
5: Nevím, hlavně se též si úplně zavanou šedé, on nespí.
1: Ano, opravdu,
5: ty detaily
1: jsem
5: skončil. Já ztrácím čas, takový mi mě neužijí.
1: Neužijte. Čnůstkami.
5: Nikom se neužičkami. A já vám, madame, zapomínám říci, jak by se mi líbit. Och, enorme, mo. A že vás, madame, miluji. Jako křtitelnici oka svého. Já vás prosím, abyste opětovala mé city, neboť to jediné ukonejší mé strasti plné strasti.
1: Pane, že se vám líbím, to je moje štěstí. Že mě milujete, to je vaše dobrota. Ale opětovat vaše city, to nezáleží na mě.
5: Nemůže, na kom záleží? Nejste svou vlastní paní? Žijte tak, jak žije každá rozumná žena?
1: Každá rozumná žena musí buď to žít sama, nebo si musí zvolit manžela.
5: No, je ještě třetí možnost. Ne. A když přejete, já vám povím o ženichu.
1: A kdo to je?
5: Leblou, váš odanistitel, dám vám a trhá svou ruku, tak jako jsem vám dal tu monke.
1: Dejte mi nějaký čas na rozmýšlení.
5: Och, jenom mě nenechte do té doby umlčit.
1: Jo, pojďte přece trochu skromnější.
5: No, dám, nedopřejte se mi slouben, jsem to
1: nyní. Už se přijíš na
5: mě. No, já pláhnu po vás, nemohu
1: zvlášit. Takže prosím, buďte skromnější, mám se vyslovit zřetelně.
5: Prosím, promiňte, promiňte.
1: Už zase, dost těch pošetilostí, vstaňte přeci.
5: Srdce mi se vrželo, tak já nevstanu. Já nevstanu, nepodáte li mi ručku.
1: Pojďte, pomohu vám.
5: Merci.
1: Je, vy jste příliš vychytrali.
5: A vy příliš svůdná, ne.
0: Posledním celovečerním filmem Irny Kačírkové byly Sladké starosti, které natočila v roce 1984 na Slovensku s režisérem Jurajem Hercem. Pak už přišly vážné zdravotní problémy. Bylo to dáno její silnou závislostí na nikotínu. Tehdy ještě lékaři nezdělovali otevřeně diagnózy, ale Irena tušila, že má rakovinu žaludku a že brzy zemře. Čelila jí statečně, až do poslední chvíle. Podlehla jí 26. října roku 1985 v Praze. roky si napsala vlastní epitaf. Spisovatel, malíř, skladatel, ti všichni mohou odložit svou práci na jinou, šťastnější chvíli, kdy nebudou právě trýzněni fyzickou nebo duševní bolestí. Herec tuto možnost nemá. A je-li schvácen k smrti, těžce nemocen, je ochoten umřít na jevišti, protože tam je jeho život. Tam jsou všechna jeho zrození, jeho prohry, vrcholy i jeho konec. Irena Kačírková.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Milí posluchači, dobrý večer, krásnou noc. Vítám vás u dnešní noční linky ze zlínského studia Českého rozhlasu. Dnes se společně vydáme na cesty. Budeme si povídat o poznávacích zájezdech, o místech, která nám vzala dech, o setkáních, na které se nezapomíná, o suvenýrech, které máte doma, které vám stále připomínají ty krásné chvíle. A kdo ví, možná nám nasdílíte i nějaké pikantnosti o tom, jak jste se třeba na dovolené zamilovali. Možná jste procestovali kus světa, možná jste objevili jen jedno jediné místo, které vám přirostlo k srdci. A právě vaše vzpomínky a příběhy nás dnes budou provázet nočním vysíláním. Kam byste se rádi vrátili? Co vás na cestách nejvíce překvapilo nebo potěšilo? A kam byste se chtěli podívat třeba letos? Zavolejte nám, napište nám a pojďme si společně zpříjemnit dnešní večer. Budeme si povídat o cestování, o zážitcích a o snech. Moc mě zajímají zájezdy, na které se kdysi tak často jezdívalo. Pojďte mi zavolat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Je s vámi Jarka Barbuříková.

0: Dnes budeme v noční lince Českého rozhlasu cestovat po světě i po vzpomínkách. Kam vás zavedl váš nejkrásnější poznávací zájezd? Pan Hynek z Vysočiny nám otevře dnešní noční vysílání. Krásnou noc přejeme.
1: Dobrý večer přeji vám i všem posluchačům. To je to krásné relace. No, kam mě zavedl, tam jsem byl rád, protože my jsme s mojí ženou procestovali, prvně jsme jezdili po vlastech českých a to jsme procestovali od Šumavy k Tatrám a potom následovalo i zahraničí. A nedovedu posoudit momentálně, co bylo hezčí, co nás víc bavilo. Protože bohužel dneska už mě baví jenom vzpomínky, protože žena mě bohužel opustila a teď už mě nezbývá, než vzpomínat nad knihama a nad fotkama, protože my jsme plně dělali fotky, potom jsme měli nějaký albumy a potom jsme začali dělat fotoknihy. A to bylo to nejlepší. Že tam se dá otevřít tu fotoknihu a zavzpomínat na celou sérii, ať už to bylo tady nebo potom někde v zahraničí a potom následovala i kamera a prostě všechno. Ale co musím říct, kde se mě líbilo opravdu nejvíc, tak to bylo u moře a bylo to v Marsa Alamu, kde jsem zažil opravdu tehdy to, po čem jsem vždycky toužil, že jsem si připadal, jako bych plaval v akváriu.
0: Aha, tam bylo, to zní
1: dobře. Tam byl nádherný podvodní svět a takže stačil šnorchl a když jsme tam přijeli, tak jsem prozíravě vzal ty šnorchly dva i dvoje brýle. A moje Jana říká, kde pak já tam v životě nevlezu, to jako já si nebudu potápět. Až jsem tam u té vody byl, tak potom zkusila jenom ty brýle si přitisknout k očím, no a za půl hodinky už plavala se šnorchlem a bavili jsme se celých 14 dní úplně fantasticky.
0: Hynku, to máte poklad, že máte tolik vytisknutých fotografií, že máte fotoalba, že máte fotoknihy, protože dnes už si spousta lidí nechává snímky jenom v mobilu a často si je nevytisknou, takže ty vzpomínky zůstávají jenom schované v tom telefonu, který se pak mnohdy třeba i ztratí, takže to se máte, že je máte. No a cestovali jste po vlastní ose, anebo jste vyráželi někdy z cestovní kanceláří? Co vám vyhovovalo víc? Svoboda vlastního plánování, anebo pohodlí organizovaného zájezdu?
1: Tak tady u nás po českých zemích a i na Slovensko, tak jsme jezdili většinou autem, nebo jenom autem. Protože jsme dojížděli. Prostě nevadilo mě řízení kamkoliv, takže to bylo autem. No a potom, až už to bylo do zahraničí, takže tam jsem potom, prvně jsme volili autobus, no a potom následně letadlo a bylo to vyřešené. Takže všechny...
0: Ale jezdili jste sami, nejezdili jste přes nějakou cestovní kancelář?
1: Cestovní kanceláří.
0: Aha, jo, takže byly to klasické zájezdy.
1: Ano, ano, ano.
0: Ano.
1: No prostě nebudu je jmenovat, použili jsme několik těch cestovních kanceláří, jsme použili, takže to bylo no krásný. No, říkám, zůstaň jenom vzpomínky a ty mě nikdo nevezme, ale říkám, je smůla, že už na to vzpomínání jsem já a když si sednu před skříň, před sekretář tady v obýváku a teď vidím ty spousty věcí, kterými jsme si vozili, i kdyby to byl třeba například kamínek z Kartága, jo, ale to prostě vím, že když ho vezmu, tak vidím jak jsme v tom Karthágu byli a tam se nesmělo tehdy fotit. A přesto ty fotky jsem tam odsud měl.
0: A jak jste se dostali prostě... až tam teda? To jste byli velcí cestovatelé.
1: No tak to bylo z cestovní kanceláři, že?
0: Ano, ano. Jako... ano, ale to byl který rok? Zhruba.
1: Ježdamane, to už je hodně dlouho.
0: Mm-hmm.
1: Nedovedu si spomenout momentálně,
0: takže
1: který to
0: říkáte,
1: byl.
0: Že odsud jste si dovezli třeba talismany jako nějaké kamínky. A já se zeptám, zažili jste někdy na těch cestách nějaké jazykové nedorozumění?
1: No, to byla dobrá otázka, protože já jsem nebyl jazykově vybavený natolik, abych plynně se domlouval, ale zatím, kde jsme byli, tak vždycky jsme se domluvili, i když to bylo z části rukama, nohama, ale krása byla třeba, když jsme byli v Itálii a tam jsme narazili na jednoho prodavače. My jsme šli prostě po ulici a najednou si slyším, ahoj, jak se máš? Tak jsem se díval, kdo na mě mluví česky. No a tam se takový čmout na mě zubil a já povídám, tak jsem k němu zamířil a on měl normálně sešit a tam měl foneticky napsané věty v různých jazycích.
0: A zkoušel to?
1: A já mu, tak jsem mu řekl, že to má špatně napsané.
0: Tak jste mu tak to opravil měl, naučil jste
1: jak to. Je, tak jsem mu to opravil, povídám, jak se máš, ty vole. A v zápětí druhý den už jsem slyšel, jak tam přicházela skupina českých turistů a už to trénoval, ahoj, jak se máš, ty vole.
0: Vy jste šprýmař, to je krásný aprílek takový, no.
1: A tam to bylo krásný, protože já jsem tam sedával, tam byla nádherná fontánka a u toho jsme sedávali s potěšením, se pozorovali prostě ten cvrkot, ale on vždycky přiběhl a snažil se mě nalákat, abych mu šel překládat, když tam přišli Češi. Ale nezapomněl nikdy něco, třeba my jsme tam byli s dcerama a kdyby to byly nějaké perličky navlečené na gumičce, ale vždycky něco přinesl. A když jsme odjížděli, tak manželce donesl krásnou plachetnici z mušlí. Jako odměnu za to, že jsem tam překládal.

0: Bylo to krásné, barevné. Opatrujte se, zavolejte zase někdy, ano?
1: Já vám děkuji, že jste mě zvedla telefon a hezkou noc vám přeji i budu poslouchat až do té jedné hodiny.
0: To budeme rádi. Poznávací zájezdy nejsou jen o památkách, ale hlavně o lidech a příbězích. Budeme rádi, když ten svůj přidáte do noční linky i vy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: 16 minut po 23. hodině. Vezměte nás dnes sebou na vaše cesty. Stačí jeden zážitek, nějaká vůně, jedno místo, na které se nezapomíná. Pan Michal je s námi. Vítejte, krásnou noc i vám.
1: Dobrý večer, Michal Sedlák z Myšlína. Posluchači mě znají z mých příspěvků psaných. A dneska máme téma poznávací zájezdy. Uh-huh. Objevujeme společně svět. A já teda se musím přiznat, že já jsem nikdy v Čechách na žádným poznávacím zájezdu nebyl. Žádnýho jsem se nezúčastnil, ale zúčastnil jsem se jednoho. A to bylo přímo až ve Vietnamu. To bylo v roce 2012, no, což je už 14 let tomu nazad. A to jsme s tátou, já jsem vlastně byl ve Vietnamu poprvé, tenkrát to bylo poprvé, s tátou, protože mě tam nechtěl pustit samotného, takže jsme tam poprvé jeli společně, pak jsem byl ve Vietnamu ještě dvakrát a to už sám. A navštívili jsme tenkrát skrze teda nějakou cestovní kancelář tamnější zátoku Ha Long. Toho možná posluchači, kteří ve Vietnamu byli, tak vědí, že se jedná vlastně o tu jednu z největších přírodních pamětihodností v regionu. Ta zátoka Ha Long, ta se nalézá v Tonkinském zálivu, který je součástí Jihočínského moře. A je asi 150 kilometrů na východ od Hanoje. Jeli jsme tam autobusem a mně se tam tak strašně nechtělo. A víte proč? Protože já nemám rád zájezdy, organizovaný zájezdy. Já mám svobodnou mysl, já nějak potřebuji být závislý jenom sám na sobě a přizpůsobovat se nějakému programu, to prostě jsem zjistil, že to není pro mě. Nicméně teda táta na tom trval, tak já jsem teda svolil, tak jsme tam ještě jeli s jednou kamarádkou, kterou jsem tam měl navštívit, s kterou to pak stejně nevyšlo, ale to už je zase jiná kapitola. A měl tam s náma ještě jet její táta, alebo nakonec nejel, protože oni byli tak chuděloučká rodina, že on se prý styděl, že ona ani neměla to oblečení, aby tam s náma jel, takže to nás to trošku jako mrzelo, no, protože to je jedno, no, že ano. Tak jsme tam jeli. Cesta, já nevím, no, tak nespomínám na ní jako úplně s nějakou radostí. Ty výhledy byly uchvatný, půvabný, jistě v té zátoce, samozřejmě ono je to tam taky přizpůsobený pro to turisty, že ano. My jsme tam asi v půli cesty zastavili na nějakém stanovišti. Prodávali tam takový nevkusný sochy Buddhy, velký, obrovský skulptury. Já nevím, že oni se s tím dělá, jako kdyby si řeči hodili kopita hore, jsem si říkal, jo, taková krásná, třeba dřevěný, úplně precizní řezbářská práce. Já jsem si říkal, no stálo to samozřejmě klidně i několik tisíc dolarů. Tam je to tak přizpůsobený pro ty Američany, bohatý amíky nebo západňáky, kteří prostě, já nevím, kdo si to kupuje, že je to nevkusný. No, to je jiná kapitola. No nicméně, na té zátoce nemůžu říct, že by se mi tam nelíbilo. Zátocha teda mimochodem smrděla, jo. Páchlo to tam strašně. Ale to je asi k tomu. Jo, to k tomu patří, dobrý. Pluli jsme tam na takový lodi, dobrý, trošku jsem se bál, aby se nepotopila, ale pak jsme se teda vraceli, já jsem byl z toho dost unavený. Ta cesta je docela, ač to bylo jenom nějakých 150 kilometrů, tak ta cesta byla docela únavná, no. A já jsem se na zpáteční cestě, já už jsem se cítil tak svázený tím programem, tím takovou tu nesvobodu, já jsem potřeboval tu svobodu jsem potřeboval, jo. Takže já jsem se tam tak trošku ztratil, jsem si říkal, udělám si tady procházku. Na zpáteční cestě jsme totiž zastavili na jednom asi jiném ještě stanovišti. Potkal jsem tam teda nějaký Čechy, mladý, rozjívený, jo. Já jsem je poznal podle toho, že mluvili strašně vulgárně, až jsem na ně promluvil, tak se docela podivovali, no. Ale to je jiná kapitola. A já jsem se tam ztratil a oni tam na mě na tom autobuse, čekali, jo, asi 5-10 minut. Tak to ode mě na jednu stranu bylo docela neohleduplný. Ale já jsem to prostě potřeboval tu volnost. No a říkal jsem si, už nikdy víc, prostě já se nenechám takhle organizovat. A já teď, když jsem potom cestoval do toho Vietnamu ještě, tak to už jsem cestoval na vlastní pěst sám a na vlastní pěst samozřejmě. Takže já nějaké bohaté zkušenosti s poznávacími zájezdy bohužel nemám. No. Pro mě to nějak není. Tak to je asi ode mě všechno, co bych k tomu řekl. Máte nějaké doplňující otázky?
0: No, mě by možná zajímalo, jestli jste ochutnal někdy v zahraničí něco, na co nikdy nezapomenete, něco hodně nezvyklého.
1: Zahraničí, no tak v tom Vietnamu samozřejmě jsem ochutnal místní speciality, to pochopitelně není asi člověk, kterýmu by vietnamská kuchyně nechutnala, ale mě už se tak nějak zprotivila, zešedněla už prostě nějak. No, jestli jsem ochutnal, no já nejradši mám polskou kuchyni, ruskou kuchyni a italskou kuchyni, to jsou taková trojice těch mých úplně nejoblíbenějších kuchyní. To prostě to jsou zážitky nevšední. Ale ono opravdu, v Polsku vám ty brambory pečení, které jsem ochutnal třeba v Gdaňsku, úplně chutné, jinak to z Praze nějak nenapodobíte. Já nevím proč, co oni tam do toho dávají, nějaký speciální tajemný ingredience, jo. Nebo možná. Jsem v Rusku, tenkrát se ještě smělo cestovat přes Moskvu, takže my jsme vlastně do toho Vietnamu. No, třikrát do Vietnamu, třikrát jsem vlastně jel přes Šeremetěvo, přes to letiště Šeremetěvo, tak jsem si tam vždycky zastavil a dal jsem si tam borš, je jich výborný. Tam i na obyčejném bistru na letišti mají výborný borš, který tady v Čechách, a levnej samozřejmě, takže to je taky zrobí. No a italská kuchyně, to je samozřejmě bez diskuze. To má výborný
0: pistř. Překvapily vás tamní místní zvyky nějaké, když se vrátíme do toho Vietnamu?
1: No, tak to by bylo hodně dlouhý povídání, protože já jsem do té kultury docela proniknul. Ze začátku mi docela lichotilo to, jak se snažili si získat mou přízeň různými úsměvy a tak podobně, ale pak jsem jako trošičku ochladl a zjistil jsem, že to je z jejich strany hodně vypočítavý, no tak není se čemu divit, že ano. No a co se teda nějakých zvyků týče, my jsme navštívili tenkrát s tou kamarádkou tehdejší vlastně vesničku, to vlastně jen tak nikdo asi nezažije. To bylo kousek za Hanoví, asi 30 kilometrů, ta vesnička se jmenovala Chile a ta se specializovala i zvláštní tím, byla zvláštní tím, nebo je zvláštní tím, že tam téměř všichni občané vlastně vyráběli takový ty tradiční klobouky, vietnamský klobouky, kónický klobouky ze slámy. Kónický klobouky ze slámy, jestli si vybavujete. No, jmenuju se Nona ve vietnamštině.
0: Jak jste to říkal?
1: Tam to měli v Fortunách, jo. Prosím, Nona. No jo, vietnamština, tak to je taky jedna velká kapitola, no. Tak já už bych se asi měl rozloučit a aby to bylo trošku stylový, tak já bych se rozloučil teda asi vietnamsky. Popřál bych posluchačům noční linky příjemný poslech. Tak čup bang, nie, čong, čin, najtlaj, buj ve. Tak doufám, že jsem to řekl dobře.
0: No, já, Michale, doufám, že jste nám nenadával.
1: Tu šťastnou cestu se řekne čup, čujem, di an, toan. Tak, to si ještě pamatuju, no.
0: Bohužel vám to nemůžu teda nijak oplatit, Michale, aby vás
1: zaujala. Řeknu vám teda, než já jsem tu vietnamštinu ovládnul, třeba na takový fakultě, tam se dva celý semestry, jeden celý rok učí jenom výslovnost vietnamštiny. Uh-huh. Tak já už nebudu zdržovat. Tak
0: krásnou noc přejeme, děkujeme. Ať už jste procestovali svět nebo jenom pár oblíbených míst, vaše příběhy nás dnes zajímají. Volejte noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

noc jako každá jiná, to jenom muž tváří k zemi pad. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se brát? Teď v uších s nimi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet.

0: Dálniční hlídka Pavel Vobek v noční lince Českého rozhlasu. Cestování nás obohacuje o zážitky, které nám nikdo nevezme. Který z nich vám utkvěl nejvíc v srdci? Právě na to se vás ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu. Vítám další návštěvu a to je...
1: Jestli...
0: Jste to vy.
1: Halo, halo, slyšíte
0: ano,
1: mě?
0: Zdravíme vás, ano, paní Nora.
1: Ano, ano.
0: Noro, vítejte, už jsme ve vysílání. Než zaspívá kapela Elán, tak se moc rádi vyslechneme právě váš příspěvek k tématu.
1: No, tak to bylo začátkem roku 1994 na přelomu února a března. Mladší dcera tehdy už delší dobu mě přemlouvala, mamčo, prosím tě, tak se někam vypravme, ať do té ciziny všichni jako tam jezdí, tak ať se někam podíváme. A tak já přemýšlela, jsem si říkala, no dobře, uvidíme, pořád jsem byla v práci. A potom ona říká, tak jedeme. A já říkám, a kam? No do Paříže. A představte si, to byl taky můj taková nějaká představa nebo takový sen, že bych se ráda podívala někdy, ne do Francie, ale přímo do Paříže. Byly jarní prázdniny, tak jsme si na to ten týden vzali to volno. Ve Frenštátě byla tehdy paní Busková, měla založenou cestovní kancelář, tak jsem šla za ní. Ona velice rychle mě všechno vyřídila, řekla, poslala tam okamžitě fax do toho místa, kde budeme ubytováni, poskytla mi veškeré informace, jak se dostaneme z Prahy, z nádraží Florence, autobusem do Paříže, jak se tam platí taxiky, jaké jsou asi ceny, kolik si mám vyměnit peněz a na to ubytování, kterým vlakem, které číslo a to ostatní, že zjistíme už na nádraží. Takže jsme skutečně měli spoustu informací, takže jsme tam dojeli a hnedka na nádraží, když jsme taxíkem dojeli na nádraží v Paříži a chtěla jsem jít koupit jízdenku do toho vlaku, kde jsme měli jet do okolí Paříže, kde bylo to ubytování. Měla jsem sebou přibalenou příručku konverzace, protože jsem sice oprášila nějaké znalosti francouzštiny ze školy, ale přitom je nedopatření, protože jsem tehdy nosila brýle do dálky, ale na čtení mě to vadilo, tak jsem si asi sundala a kabelku a ještě něco v ruce a podobně, no brýle skončily na zemi, rup, obroučka se nalomila, Ježíš Maria, přijedem do Paříže a mě tady spadnou brýle a dcera prohlásila, no nic, seženem někde provázek, já si tě uvažu na provázek, budeš chodit za mnou, já vždycky zvednu ruku. Já jsem viděla celkem dobře, ale ne tak ty obrysy, takže ne, že bych byla přislepla. No a teď jsem si říkala, kde honem někoho sehnat, kdo mi ty brýle opraví. A teďka tam vidím paní v uniformě nádražní, tak za ní a nějak se mi to vysvětlila a ona mě ukazovala tam do podchodu a to. A já si říkám, Ježíš Maria, kde já tu budu teďka bloudit? A ještě s těmi zavazadly, co jsme měli, já jí drapla pod paži a česko-francouzsky se mi to nějak řekla. Ona nás dovedla přímo do té optiky, která tam byla v suterénu. No, tam jsem se taky nějak rychle domluvila. Hold brýle mě opravili, pán mi potom napsal cenu a mě to napadlo, že to je zřejmě za ten materiál, co tam museli udělat nebo co to. A já ještě napsala, a kolik jako práce, tak mi napsal celkovou cenu. Dcera akorát česky kolem prohlásila, no to je nejlepší, přijedeme do Paříže. Matka řekla, že musíme šetřit, že tolik peněz na rozhazování nemáme a ona si tu nejdřív nechá spravit brýle. No ale do místa určení jsme dojeli, tam jsem byla překvapená, tím faxem bylo všecko vyřízeno, v recepci nás uvítají, a paní ta serou, ano, na ten týden, pan hotelier potom říkal, tak jestli tady budete ten týden bydlet a jestli chcete snídaně a večeře, tak mi řekl, jakou mi dá na to cenu, cena byla přijatelná, tak jsem souhlasila, měli jsme vždycky jídlo perfektně nachystané, bylo tam velmi příjemné, ubytování příjemné. Já už si nepamatuju podrobnosti, jak jsme se vždycky ráno do Paříže nějakým způsobem dostali i tím příměstským vlakem. No, někdy nás ten pan hotelier i svezl. Brousili jsme celý den po Paříži, uchozené jsme pili. Já chtěla poznat ten běžný život, jak to tam vypadá. Náhodou jsme dostali tam koupit plán metra, dcera ho měla na krku pověšený v igelitové složce, takže vždycky dělala vůdce smečky v tom metru, ona je taková vysoká, dlouhé nohy, tak už kráčela kus přede mnou, zvedla jenom ruku a tak já hub, hub, hub za ní. A když jsme potom dojeli na místo určení, tak po schodech, když jsme vyšli na úroveň chodníku, tak já vždycky říkala, moment, počkej, já musím tady nasát ten pařížský vzduch a hudbu. Tam z trampačů byla taková ta typická hudba ve smyslu takových těch francouzských šanzónů. To mě úplně okouzlovalo. No a já tam hlavně, no pochopitelně po památkách jsme chodili, ale já tam chtěla poznat běžný život. A tak jsem si všímala obchody, celé prosklené, bylo pěkně, tam bylo už tehdy jaro, začátek března, tam už kvetly kytky v parcích. Ty obchody byly otevřené do kořán, tam byly třeba obchod s oděvy, ty věšáky, ty stojany a ženy tam chodily a běžně tak si brali z těch věšáků 2, 3, 4, 5 kusů, hodili si přes ruku, šli do kabinky, vzadu tam u takového stolku seděla prodavačka, měla tam zapnuté rádio, u nohou seděl pejsek, ona poslouchala rádio, ale měla si všechno pod kontrolou, nikdo tam neříkal, nesmíte si brát víc než jeden kus do té kabinky, nevláčejte to po zemi, nikdo tam nikoho nepeskoval, no já byla unešena. Když jsme šli kolem kadeřnictví, tak to víte taky, to jsem všecko tam prohlížela a to jsem viděla, jenom se tam tak běžně stříhalo a potom takové volné účesy vyfoukáváním. Od té doby jsem si taky už nedala nikdy trvalo a nechávala vždycky jenom vyfoukat. Nebo když jsme šli, tak vidím, že tam dělníci něco opravovali, ten chodník, dali tam zábranu a když jsme se večer vraceli, bylo to všecko opravené, perfektně uklizené, zábranu odstranili a bylo všecko v pořádku. Taky jsme tam zažili jednu demonstraci.
0: Já bych vás jenom moc poprosila, kdybychom se dostali k nějaké pointě, protože už jsme přetáhli.
1: No vidíte, a já jsem říkala, že to dneska budu kontrolovat, že budu hledět na hodiny a zase jsem zapomněla. No tak pointa je ta, že jsme tam spoustu věcí odkoukali. Já do dneška si to pamatuju, i ten pohled z hora, když jsme tam z Eiffelovky nebo odkud ještě se dívali na ty mansardní byty. Takže mám ty obrázky z Paříže ve svých očích zapsané hluboko a doufám, že na dosmrti. Byl to krásný, krásný výlet. Ve zdraví jsme ho ten týden absolvovali a v pořádku jsme se vrátili a nejhorší byla potom cesta akorát z Prahy vlakem do Frenštátu. Ta byla z té cesty nejhorší, ty ostatní byly dobré. Tak to je všechno.
0: Paní Noro, vy jste skvělá vypravěčka. Já to říkám vždycky a i dnes to mám na jazyku. Děkuji, že jste nám vyprávěla. Myslím,
1: ráda.
0: Že byste vyprávěla ještě dál, ale už si to musíme nechat na příště.
1: Já vím.
0: Ozvěte
1: ale to jsou
0: zase.
1: Jenom moje vzpomínky. Já to jenom takhle vytahuju z mozku. Já to před sebou pořád vidím, ty obchody a čeho jsem si tam
0: ano,
1: chtěla všimnout.
0: My jsme účesu, to pochopili. Říkáte
1: oblečení,
0: to barvitě.
1: Módy.
0: Jako bychom tam byli tehdy s vámi. Tak přejeme krásnou noc a pojďme poslouchat příběhy ostatních. Naslyšenou, paní Noro.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnes v Noční lince společně listujeme pomyslným cestovatelským albem. Přidáte do něj i svou vzpomínku? Volejte Noční linku, zdraví vás Jarka Barboříková.

0: Poznávací zájezdy nám často přinesou víc než jenom fotografie. Jakou vzpomínku jste si z cest přivezli vy? Volejte noční linku Českého rozhlasu a pojďte se s námi povídat, stejně jako paní Marie. Ta volá z Dobříše. Je to tak?
1: Ano, ano, ano. Tak já bych chtěla říct, že jsem měla to štěstí, že jsem byla jako členkou odborového hnutí, což dneska není moderní, ale byl to už Českomoravský odborový svaz školství. A každé prázdniny se dělaly zájezdy. Takže my jsme byli, já nevím, v Turnově jsme bydleli, v Rovnožnově pod Radhoštěm a viděli jsme toho spoustu hradů, spoustu zámků. Ale vy jste se také zmínila na začátku, že se má hovořit o těch vztazích. Nás jezdil autobus a všichni téměř jsme se tam znali. Takže to bylo jako večer posezení a vždycky tam byl takový závěrečný večer, že se tam prostě udělala skoro taková estráda, na které byl v táboře přítomen Jan Žižka. A prostě bylo to strašně pěkné. Takže když teď vidím nějaké ty soutěže, kde domov můj s panem Hámou, tak téměř všechny ty otázky bych uměla odpovědět, protože jsme toho spoustu zažili. Ale nejdůležitější pro nás opravdu byly ty vztahy. Dneska už teda bych se nikam neodvážila, ale stále si s těmi účastníky telefonujeme a vzpomínáme, jak to bylo pěkné. Ale jestli bych mohla, tak nejkrásnější a nejzajímavější zájezd byl na Normandské ostrovy. To jsou ostrovy, které patří k Anglii, ale jsou tedy mezi Flamandském průplavu, prostě u Anglie. A tam teda to bylo něco úžasného. Autobus tam nesměl, ten musel zůstat ve Francii, tam jsme dojeli lodí, týden jsme tam bydleli, byl tam největší příliv a odliv, ale co tam bylo nejkrásnější, tam vám byly úzké cesty, proto tam nemohly ty autobusy a kolem těch cest byly prostě samý kytky. Jako jsou u nás keře, tak tam byly kytky. A teď já si nespomenu, jak se jmenovaly, ale jsou to ty veliký koule, růžový, bledě modrý, bílý. No, tak teď ukažte, co znáte. No,
0: velké koule, nevím.
1: Ale opravdu teda to bylo něco úžasného. I jsme tam byli, jak autobusové nádraží, to jste byla normálně vále, žádný autobusy, rozevřela se opona a tam stál váš autobus a někam jsme jeli. No teda jako ten ostrovní autobus. No to bylo úžasný tedy. Opravdu to stále, pak už ty zájezdy nebyly, protože se to asi hrozně prodražilo tím, že ty řidiči s naším autobusem museli čekat v té Francii v Saint-Malé. Ale to bylo úžasný tedy. Tam jsem byla s rodinou tedy. Takže ale na všechno vzpomínáme. Žádné fotoknihy teda máme z těch srandiček, co jsme jezdili s těma odborama. Ale opravdu úžasný. Takže mám na co vzpomínat. Tak to jsem jenom takhle chtěla říct. Ale že je strašně důležité na těch společných zájezdech byly ty vztahy, který jsme tam navázali a který jsme tam měli.
0: Já jsem právě doufala, že právě o této atmosféře těchto starých, dobrých poznávacích autobusových zájezdů budete mluvit. Tak zkuste to rozvést.
1: Jako jak rozvést? No tak to můžu. No tak tady to bylo pro celý okres Příbram. No a jelo se třeba, já nevím, Rožnov pod Radhoštěm.
0: A znali jste se vždycky nebo ne?
1: Prosím.
0: Znali jste se s těmi...
1: Některými ano, uh-huh. A když už potom se jezdilo, tak už jsme se znali všichni. To byl autobus 40 lidí a znali jsme se téměř všichni. Maximálně tam byli 2-3 noví. Pan řidič nám jezdil stále stejný, no prostě bylo to úžasné, opravdu. Ale to, ona totiž to byla zásluha naší paní vedoucí, Zdeňky Sedloňové, která vždycky něco vymyslela. Když jsme třeba šli na říp, tak říkala holky, a na tom řípu nás bude vítat praotec Čech. A já jsem jí říkala, a toho, kde ho se ženeš, toho, máš někoho? Ona povídá, mám. Já povídám, kdo to bude dělat. No to budeš dělat ty, jo. Takže, a ta byla taková, že by jí nikdo, že by jí neřekne. Takže to opravdu nemělo chybu. Pak se dělala třeba přehlídka oteplování, že je, tak tam byla přehlídka kalhotek, že když byly nejdřív zimy, tak bombardáky, pak těžeš dělčí kalhotky, až to došlo na tanga, až bude veliký vedro. No. Prostě úžasný vždycky společenský večery tam byly.
0: Tak výborně, to jsem chtěla říct. Zábava, hudba, a dobrá to... společnost.
1: A mám na to opravdu spoustu vzpomínek krásných a bohužel ta vedoucí naše velitelka už nežije a i to rozloučení měla strašně krásný. To ona to všechno naplánovala, ta mi řekla, a ty budeš mluvit na tom pohřbu, ale pak to bylo úplně jinak, že se udělalo sezení a do těla tam přijel i pan Dobšík, jestli víte, kdo to je obršéf odboru školství, tak přijel i na to posezení, František že jsme tam na ní vzpomínali. To bylo opravdu úžasný. Úžasný a ta parta právě ty nejskalnější tam byly na tom posezení asi 30 lidí a tak jsme na ní zavzpomínali. To jsem chtěla říct, že opravdu jsme si to užili. Tak to jsem, a byli jsme i v cizině, teda ve Švédsku, ve Finsku. A do Chorvatska se jezdilo. Takže a nebylo to za nějaký drahý peníze, protože jsme byli ubytovaní na internátech. Že nám to zařídila, že internát o prázdninách volnej, takže jsme byli na intru. Tak to jsem takhle chtěla říct a vzpomínáme na to s láskou všechny a všichni, kteří jsme tam byli. Tak to jsem vám chtěla říct.
0: A já jsem ráda, že jste vzpomínala i tady s námi, s posluchači Českého rozhlasu. Opatrujte se, pojďme si poslechnout kapelu Šalom a příběh dalšího posluchače, dalšího
1: volajícího. Dobře, tak se mějte a ať se vám podaří usnout.
0: Děkuju. Která země vás překvapila nejvíc? Kam byste se rádi ještě podívali? Noční linka dnes patří cestování a vašim zážitkům.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: svět je plný krásných míst a zajímavých lidí. Kam vás zavedla vaše nejhezčí cesta? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu a zapojuje se paní Eva, která volá do Zlína ze Sokolovska. Zdravíme.
1: Dobrý večer. Zdravím vás všechny a chtěla bych se s vámi podělit, ale nebyl to příjemný poznávací zájezd. Můj manžel odcházel v 90. letech, odcházel do důchodu, do předčasného důchodu a od ROH dostal jako dárek dva poukazy na zájezd do Sovětského svazu, do Moskvy a po těch městech velkých. No, tak jsme se těšili a prostě, když jsme přiletěli letadlem do té Moskvy, tak jsme měli v autobuse takovou tu organizátorku, která nás měla na starosti, tak nás zavedla nás do hotelu. Ubytování jsme měli perfektní v hotelech, stravování dobré, všecko. No a začalo to. Takový závod jsem v životě nezažila. Tenkrát mi bylo 54 let, byli tam daleko starší účastníci, byli jsme z celé republiky a prostě program, bylo to jak na vojně. Dopoledne ani nám neřekli, kam půjdeme a už se jelo autobusem a prohlíželi se, prostě řeknu vám, že nevím, jestli to bylo 10 dní nebo 14 dní, to už mě prostě uteklo. Prostě takový blázinec jsem ještě nezažila. Je fakt, že jsme byli v Moskvě, v Oděse, v Kišiněvě a už ani nevím kde, ale dopoledne, odpoledne, mezi tím nás odvedla zase na ten oběd. Všude jsme měli hotely, po stránce ubytování to bylo perfektní, ale ten blázinec, mě všechno splynulo, prostě všechny ty návštěvy muzeí a já nevím, co všecko jsme viděli. Já už jsem byla tak unavená a když na to dneska vzpomenu, tak si říkám, proč já, když jsem byla tak hrozně utahaná, že jsem třeba jednou nevynechala, ale ona, ta organizátorka, to bylo jak na vojně. I v tom autobuse se chovala tak protivně, jo. No a my jsme všecko jsme na rozkaz zvládali. No, potom jsem nakonec dostala veliký průjem, protože v těch byl krásných hotelech, přece jenom asi to vaření nebylo takové nic moc, no. A ještě průjem jsem měla a všechno mě splynulo do sebe. Nějaké organizování a nějaké vztahy, tak depak. To jenom, jak no, jsme pochytili, jak se kdo jmenoval.
0: Náročný
1: trošku
0: zájezd, vojenský režim, když je program tak přísný a pořád se někam spěchá, na rozkaz člověk musí něco stihnout, tak z toho člověk pak nemá nic, žádnou radost a pohodu si neodnese, jak jste říkala, zážitky z muzeí splynuly. No. Teď zpětně si říkáte, že jste měla říct ne a nepůjdu, ale jak asi člověk je v tom kolotoči, tak se neodvažuje vystoupit a jít proti teda té vaší delegátce.
1: No,
0: přemýšlím si, jak se to tak stane, že tam takový člověk pracuje, že na ní někdy nepřišly nějaké recenze, aby ji teda vyměnili, protože to si taky neumím představit.
1: No, přijela jsem tak utahaná jako nikdy, a to jsem ještě byla, nebyla nejstarší, tam byly i manželské páry daleko starší, mě tenkrát bylo, jak říkám, asi 54 let. Já jsem byla úplně vyřízená. Když jsme přišli někde do těch obchodů trošičku, když jsme měli náhodou nějaké volno, tak jsem byla překvapená. Ty obchody nebyly prázdné, ale třeba prodávali tam čtyři věci a ty čtyři věci v těch pultech, ty tam byly snad ve sto exemplářích, jo? Sto kousků stejných. No a můj muž si koupil něco na rybaření. No, když jsme potom vešli do takových... No, v potravinách to bylo hrozné, ale jak říkám, nebyly ty regály prázdné, protože oni to tam vystavili všechno tisíckrát. No, ještě dneska si divím tomu, že jsem se nespříčila a že jsem aspoň nějakou tu akci nevynechala, když mě to tak ničilo. Krásná města, všecko, ale už si dneska pamatuju jenom tu most.
0: A řekněte, dokázala jste si z té cesty odnes přece jenom i něco hezkého? Co to bylo?
1: Ne, neodnesla, já jsem byla úplně utáhaná. Já jsem byla ráda, když jsme přijeli domů, a řekla jsem si, v životě už na poznávací zájezd nejedu.
0: No, tak dá se říct, že to byla dovolená, na kterou nikdy nezapomenete, i když v jiném slova smyslu. Evi, děkuji, že jste se k nám dnes přidala, chvíli s náma vysílala noční linku, bylo to milé.
1: Ano, všechny vás pozdravuji, ať se vám daří. Naschledanou.
0: Originální příběh z dovolené z poznávacího zájezdu přinesla do vysílání Českého rozhlasu paní Eva ze Sokolovska. Uvidíme, kdo se dovolá jako další. Už to bude po půlnoci. Teď kapela Queen.

0: Noční linka.
1: Milí posluchači, krásný večer. Vítám vás u druhé hodiny Noční linky. Máme 7 minut po půlnoci, je tu nový den s datem 18. května. Vítejte v novém pracovním týdnu. Dnes v noci společně cestujeme v Noční lince. Vracíme se na poznávací zájezdy do měst, k mořím i do hor, ale hlavně do vašich vzpomínek, které jsou často tím nejcennějším suvenýrem. Pokud vám v hlavě právě teď vyskočí nějaká příhoda z cest, klidně nám zavolejte nebo napište. Ať už to byl zájezd plný smíchu nebo spíš dobrodružství, které už byste nikdy nechtěli zopakovat, i to sem patří. Volejte Jarku Barboříkovou 731 800 900 nebo napište na náš web rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Těším se na vás a posílám kapelu Olympic.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: od 70. roku pak mám procestovaného to do... A nejkrásnější, bych řekl, byl v 85. roce zájezd do Paříže, lépe řečeno na Skubidánu, to byl výměný rekreační pobyt z Air France jako osm.
1: Pane Pepo, teď jste nám vypadl, ale zkuste pokračovat dál, třeba si to domyslíme. Rozuměli jsme to, že to byl výměný pobyt?
0: Výměný pobyt. Jako já, když jsem nastoupil, tak dva roky pod nástupu jsem se stal předsedou závodního výboru v Brně a tak každý měsíc jsem jezdil do Prahy a vždycky jsem dovezl nějakou tu rekreaci zahraniční a tak pokud jako měli zájem a dovezl, dostal jsem také Francii do Skubidánu na 14 dní, i to bylo výměny Aerohat a Air France jako jejich odbory a nikdo nechtěl, až jedna prodejkyně letenek jako takže by jela, tak jsme odletěli do Prahy a společně výprava na ten Skubidán. No a její hobby byla franština, čili tam se seznámila s Claudem, jako, ale to nebyl Debussy, ale prostě místní. A s ním dala slovo a seznámili se, tak ten nás po Francii povozil jako mimo jiné, co ti odboráři jejich s autobusem tam nám nabídli to. A takže na Mont-Saint-Michel přes celou Francii uprostřed někde jsme se nakrmili a je prostě, no tak byl to výborný zájezd, jako jeden z nejlepších, protože potom jsem měl ještě s druhou manželkou, to jsem byl, pardon, vdovec první.
1: No tak Paříž a její atmosféra si člověka často opravdu získá a ve vás nechala tak silné vzpomínky, že přetrvávají poměrně živě až do dnes. Tak co dál, to byla Paříž, Francie?
0: To byla Francie, no a pak jsem teda první manželkou v 80. roce na Kubě, po 8 letech jsem se znovu oženil a tak na svatební cestě zase na Kubě. Nejlepší bylo v Montrealu, tam se měnili nebo plnili no, jako aeroplán, no tak prý tam můžete zůstat, kdo chce tady za, jako no jeden, když si tam zůstal z zájezdu, ale ten byl ze Zlína. A to jsem chtěl říct.
1: Tam se, jako, že se nevrátil no, tak, zpátky, jakoby, že emigroval, nebo jak to myslíte?
0: No, emigroval tam aha, jeden
1: zůstal. A ze Zlína zrovna, vidíte to.
0: Prosím?
1: No, my dnes vysíláme ze Zlína, tak mě to zaujalo.
0: No, tam byl jako staniční mechanik, tak ten, no tak taky byl odborář, byli takže tam zůstal to, no tam říkal zrovna ten vedoucí zájezdu, říkal, kdo chcete, tak tam jsou dveře, a tak říkal, no já ne, ale co bych řekl, já bych potom první zkušenost, že bych tam neemigroval, protože bych se nenajedl. Ta strava, co nám dali jako na palubu v tom Montrealu, tak to mě vůbec nechutnalo. No tak to jako...
1: To je krásný důvod, že byste se nenajedl. Dobře.
0: No, tak bych se nenajedl. Takže to bylo, ale potom ještě jeden první zájezd, ještě s první ženou, tak jsem dostal Leningrad tenkrát, tak to byl taky pěkný zájezd.
1: No Pepo, vy vždycky nová žena, nový zájezd. To už je
0: no,
1: třetí.
0: Jako to byla skupina, to byly vždycky výměny s odborama, jo.
1: Dobře.
0: Letecký a tam jsme byli 10 dní a na 30 kilometrů

0: tohoto Leningradu, no teď si nespomenu, jak se to jmenovalo, říkám, byl to okupírovaný Louvre. Co se z Francii, tak tam jsme byli potom v Paříži, tak no, tak na Eiffelovku, takže to byl jeden, ta Francie jako nejkrásnější, no Kuba, no a poslední se byli, to jsme si zaplatili Egypt, 12 dní.
1: No. Pepo, užíval jste se, znělo to nádherně. Teď jsme ale překročili čas, který máme určený vždycky na jedno vyprávění, takže se budeme muset rozloučit. Ale já věřím, že jste nás vzal přesně tam, kam jste potřeboval. Ani si to snad nepamatuju. Kuba, Francie, Egypt, ještě, nádhera.
0: Ještě jednu připomínku, prosím vás, za toho špatného socialismu měli, bych řekl, trošku blíž sobě. Já jsem dělal předsedy v Čelaru ve Šlapanicích a vždycky, jak bylo výročí, tak jsme udělali výstavu. Teda rok předtím se uvařila medovina, pak jsme napekli ze 100 kilo.
1: Já jsem ráda, že máte tolik energie na povídání v takové noční hodině, ale to už by nebylo k tématu a opravdu bychom si už měli dát písničku. Takže se s dovolením rozloučím, poděkuju a schovejte se to na příště. Budu ráda, když zavoláte. Ano. Ozvěte se.
0: Podle tématu.
1: Přesně tak. Ze Zlína zdraví do celého Česka Jarka Barboříková, posílám Věru Špinarovou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Každá cesta má svůj příběh, někdy je veselý, někdy je dojemný, někdy dobrodružný. O ty vaše se dnes můžete podělit v noční lince Českého rozhlasu. Volejte 731 800 900 a nebo pište rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz.

0: Někdo cestuje za mořem, jiný za atmosférou starých měst. Jaké bylo vaše nejkrásnější dobrodružství? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu. A teď se nám je bude vysílat pan Václav. Odkud voláte?
1: Já vám ze středních Čech.
0: Tak pojďte nám povídat, nevím, z jaké strany to vezmete. Bude to zájezd po vlastní ose, nebo...
1: Začal od prvního po poslední cestování, jestli dovolíte.
0: Dobře.
1: Byl jsem do roce 91 den v Lipsku, pak jsme s manželkou po 90. roce se věnovali cestování, navštívili jsme celkem 21 zemí světa.
0: 21, Václave.
1: Ano. A pokud bych měl hovořit o nejkrásnějších místech, tak by to zaprvé byla Dominikánská republika, kde vlastně vzniknul takový ten systém toho velkého krásného obsreslování, ale tam nádherná tráva, nádherný moře. Když se dostanete mimo ty velký pláže, jeden můj kolega tam lítal a říkal, ležel jsem vedle tamhle horce. My jsme byli na severu, nádherný koupání, to je Dominikánská republika. Druhá nádhera je Zanzibar. Tam se akorát musí cestovatel dát pozor, aby měl zájezd moře na Indický oceán, protože k Tanzánii jsou takový jenom mokrý kousky, kde jsou různý pro Indii nebo pro Japonce ty rostliny všelijaký, ale pokud by chtěl někdo v Evropě být někde blízko a zažít Karibik, tak bych včera doporučoval Sardinii. Sardinie je nádhera. Nádherný moře, krásný písek, čistá modrá voda, pěkný počasí a příjemný lidi a celkem bezvadný ubytování. Je to tak 2 hodiny, 2 hodiny, 20 minut letu, ale je to nádhera, je to kužití, opravdu, to si člověk pochutná, taková ta krásná, čistá, bledě modrá vodička. Doporučuju Sardinii jako ze všeho nejlíp. Ale protože, jestli dovolíte, už je mi dneska 80 let, a skoro nechodím, tak bych pro ty, kteří by chtěli se kapánek léčit, přitom poznat trochu světu, tak bych doporučil Španělsko, jmenuje se to Marmore. To je taková písečná kosa, na jedné straně je Středozemní moře a na druhé straně je také Středozemní moře, ale jakoby jezero, to je plno léčivého bahna.
0: Tam jsou vodopády, je to tak?
1: No a to je, tam se jezdí především dámy léčit nebo udělat kůži novější, jako, ale mažou se všichni tím bahnem a působí to na bolesti.
0: A vy jste tam tedy, Václave, byl a vy jste na sobě viděl nějakou tam, změnu?
1: Byl jsem tam dvakrát, je to změna, včera doporučuju. Jo, je to konec Španělska, jižní Španělsko, jmenuje se to Marmore. Dělá tam v hoteli třeba Delfín, cestovní kancelář a pro zdraví, pro ty, kdo si chtějí užít trochu ciziny, trochu takového toho společenského života, toho honosního jídla, ale i ubytování a toho všeho a přitom se trochu léčit, vřele doporučuju.
0: Děkujeme za tip. Václave, 21 zemí světa, to je neuvěřitelně velké číslo.
1: A ještě bych mohl mluvit o nejhorším pobytu.
0: Můžete.
1: Máme ještě minutu?
0: Ano.
1: Bohužel byla to Izrael.
0: Aha.
1: My jsme byli v Tabě v Egyptě na Sinajském poloostrově. To kvůli válce teďka zavřeli. 7 kilometrů od izraelských hranic, tak jsme jeli na výlet. 3x tam kontrolovali autobus, 3x tam kontrolovali doklady, nesměli jsme mít předtím v žádným jižním státě návštěvu. Když jsme přišli k koukání po první, kde nás kontroloval teda člověk nebo dáma, seděla ve skleníku kuchyni, dala jsem jí pas, vám řekla, máte zbraň, takovým způsobem, jako to, já říkám, vy mluvíte česky, na co se dívíte, kam jedete? Tak jsme říkali, jedeme turisticky. To bylo první uvítání. A druhý vám povím, nejsem věřící, nejsem křesťan, i když církve si vážím kvůli tomu, jak rozvíjela svět a tohle to všechno. Ale tak, jak se chovají v Jeruzalémě, cestě Ježíše Krista, těch 10 zastavení, tragédie. Plno lidí, nevidíte nikam, ramenem strkáte do vysící kejty, tohle, tamhle, to je podle mě devastování kultury. To je konec. A pak přijdete k poslednímu bodu, kde je teda kostel, kde je pochován Ježíš Kristus, tam se střídají po hodinách církve, kapánek to člověka, tak to všechno mrzí, jak se lidi k sobě chovají. Byli jsme tam, čekali jsme 2 hodiny, pak se střídali, odpustili to křesťané a nastupovali pravověrní. Ne, že by pustili lidi do hrobu, ale museli běhat to všechno vyfoukat těm jejich kouřem, takovým tím to obejít, až teprve zjistili vlastně od myšlenky křesťanský, tak teprve pustili lidi dolů ke hrobu, aby se šli podívat, jestli je to teda skutečně Kristův hrob. Lidi by se měli uvědomit na celém světě, jak jsme to poznali, je spousta výborných a dobrých lidí. Ale jako... Já vám ještě povím jednu věc, z čeho si ve všechu nejvíc ceníme s manželkou. Byli jsme v Zanzibáru a bydeli jsme v super hotelu a tohle to všechno člověku, to bylo občas líto. Jezdili jsme na zájezdy přes ty pralesy a přes to. Děti chodili v modrobílých uniformách, krásně bílí nažehlený, přitom chodili pro vodu, jezdili na kole 20 kilometry, bydlili v kýši, jak to ty matky dokázali, to byla nádhera.
0: Václave, no, pokud bychom s vámi měli procestovat 21 zemí světa, tak to bychom tady vysílali až do rána, takže bohužel teď už se budeme muset rozloučit, ale věřím, že to nejdůležitější jste řekl, co jste chtěl sdílet a my jsme za to moc rádi. Hezky se to poslouchalo. Teď vám přejeme krásnou noc a posíláme Tomáše Kluse. Noc je ideální čas na vzpomínání. Dnes vzpomínáme na krásné cesty, krásná setkání. Tak se přidejte k našemu povídání o poznávacích zájezdech.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnes večer cestujeme ve vysílání Českého rozhlasu bez kufrů a letenek jenom pomocí vašich vzpomínek a příběhů. Paní Alena je s námi z Poruby. Vítejte, krásnou noc i vám.
1: Taky vám krásnou noc, dobrý večer, dobrý večer. Chtěla bych se taky podělit o cestování, tak vlastně už nějak za mladá se hlavně cestovalo přes to CKM, cestovní kancelář mládeže, tak to byly takové ty zájezdy Bulharsko nebo NDR a tak dále. Potom autem třeba Maďarsko nebo Rakousko jsme si projeli. Teď jsme byli na zájezdě, to bylo v roce 77, to bylo vlakem družby. A teď si vzpomínám na tu paní, co přede mnou, ona tam hovořila. Byla to návštěva vlakem družby teda do Sovětského svazu, kde jsme většinou spali v lůžkovém voze v tom vlaku. Akorát jsme spali 2 dny v Leningradu, 3 dny v Leningradu, 2 dny v Moskvě. Tak to si na to vzpomínám, že to bylo taky honem, rychle na hotel, rychle vybalit kufry, rychle k autobusu, honička to byla. No ale tam můžu říct třeba jako to tehdejší Leningrad, to jsme tam spali v takovém krásném hotelu, který stavili Švédi, krásný hotel, bylo to u Finského zálivu, tak Leningrad teda teď Petrohrad je jako nádherné, krásné město, opravdu na to mám zapomenutelné vzpomínky, no i Kyjev je teda prostě krásná, nádherná. No ale říkám, teď to bylo takový rychle, honem, zpěch. A mě tenkrát bylo 33 roku, takže jsem byla ještě mladá, jako ano. Pak si taky vzpomínám, jako potom jsme jako letecky, tak to jsme byli na Malorce a na to si vzpomínám a o tom chci stručně mluvit. To byl letecký zájezd, jako dovolená na 8 dní na Krétě. A tam jsme byli někde ubytováni, to bylo někde úplně nějaké takové, to nebo někde na pláži hotely, nebo něco, to byl takový nějaký přízemní menší hotel, kde spali akorát, jsme tam byli ubytováni Češi a Němci, jo, to bylo, takže tam nebyly nějaké pláže, hotely, krásná, nádherná příroda, to tam je. A my jsme se tam domluvili, jsme se tam seznámili s jednými manželi a tak dále, tak s nimi jsme se domluvili, jsme se tam dozvěděli, že tam je taková takzvaný oslý ostrov, jako takový ostrovek, tak jsme tam jeli teda taxíkem, tam taxíky levné, jsme jeli do určitého přístavu, to bylo asi nějakých 15-20 kilometrů. Tam byla jako loď velká, která snad jezdila jenom jedenkrát týdně nebo dvakrát týdně, asi hodinu, na takzvaný oslý ostrov. To byla taková, tam nás vysadili a říkali, za 2 hodiny nebo za 3 hodiny musíte být zase zpátky, protože kdyby jsme zpátky na tu loď nebyli, tak bychom tam 3-4 dny museli někde, a to tam byla samota, tam nebylo nic, jako jo. A tam jsme šli přes takové ty pěší, ty duny, jako, že to jsme víc padali do toho písku. Asi tak 3/4 hodiny jsme šli tam dál. A tam to byla taková moře, nedotknutelná příroda, krásné. To byla úplně nádherná, bledě modrá voda, kde jsme byli, viděli až na dno takové bílé, takové no něco nádherného. Krásné, čisté modře, to je mám nezapomenutelné, krásné teda vzpomínky. No, tak tam jsme se jako koupali, no tak tam jsme byli asi, myslím, 2 hodiny a zase jsme potom přes ty pěší duny šlapali zase k té lodi, a jeli zpátky. Jinak bychom se nedostali, že tam bylo putovat taková rezervace, taková nějaká, kde jednou nebo dvakrát za týden přijela loď, tam měla lidi, nevím kolik, 50 nebo kolik, prohlídli 2 hodiny jsme tam mohli ležet na tom a zase zpátky. Tak to bylo něco takového nádherného, na co nikdy nezapomenu. A tak, jak jsme tam byli ubytováni, tak před námi v tom moři, tom zálivu, kotvil zrovna princ Charles s těmi dvěma syny. Asi tam 5 dní kotvil. Neviděli jsme, no nám říkali, to je tady loď od Charlieho a tak dále. Tak na to si jako ještě na to vzpomínám. Takže mám hodně jako takových těch vzpomínek z těch různých zájezdů takových a těch jako, no, teď jsem sice 12. tu jsem asi jako projela v některých, třeba jsem byla 2x nebo 3x, tak mám vzpomínky, plno alp, plno těch vzpomínek a tak jako, no, bylo to krásné a už je to pryč. Dneska už mám určitý věk, takže už jsem dojezdila, dochodila všechno, no.
0: A v jakých momentech nejčastěji vzpomínáte? Když někdo nepráví, nebo když vidíte nějak nějaký dokument v televizi. Otevíráte často alba, listujete jimi?
1: No, já tady těch alb mám strašně hodně, velké alba, takové ty malé alba, že to jsme ještě pod tím klasickým fotoaparátem, ano, takže hodně mám alb, takže vždycky tom si jako listuju. A nejkrásnější vzpomínky vlastně na tu Krétu, říkám, ačkoliv ubytování a stravování tam nestalo mu za nic, ale o to tam zase byla ta nádherná, krásná příroda. Potom i na tu Malorku, no a tam potom ta Leningrad, teda tedyjší Petrohrad, tak to je taky krásné město teda, no a tak jako Rakousko samozřejmě a takové ty jako no. V Jugoslávii, to jsme zase tenkrát byla v Jugoslávii, jsme byli přes CKM a to jsme si taky udělali s mužem takový výlet, že jsme jeli stopem, ano, jsme tam jeli na syn a jeli jsme až tam na Plitvická jezera. To je tam, kde byl točený Vinetu, no. Tak u toho jezera jsme taky byli, tak na to taky velice vzpomínám, mám tam jako v týhle taky, no, tak to jsou takové moje vzpomínky, no.
0: Děkujeme za ně, jsme rádi, no, že jste s náma listovala vaším pomyslným cestovatelským albem.
1: Ano, dobře, tak děkuju jako mockrát, zdravím všechny zase a zase se budu těšit, až se zase dovolám a tak. No.
0: Budeme se těšit,
1: děkuji,
0: paní Alenko.
1: Děkuji vám moc taky.
0: Loučíme se.
1: Krásně, ano, taky. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Cestování nás obohucuje o zážitky, které nám nikdo nevezme. Který z nich vám utkvěl nejvíc v srdci?
3: Se snáší déšť.

0: Je přesně 3:15. Dnes jsme spolu v noční lince Českého rozhlasu sbírali cestovatelské příběhy. Noční linka bude pomalu končit, ale ještě stihneme nějaké příspěvky. Třeba ten od paní Jany z Jižních Čech. Vítejte ve vysílání.
1: Děkuji a všechny vás zdravím a moc děkuji, že jste zvedla můj telefon. Já bych jenom v krátkosti řekla, že mám tento životní zájezd na paměti, nikdy nezapomenu, protože to byl můj první a poslední zájezd v životě. A byl to zájezd s Čedokem za účelem emigrace. Já jsem byla v té době posluchačkou 5. ročníku na medicíně.
0: Aha.
1: Rok dopředu jsme museli si zařizovat všechny doklady. Už jenom si zařídit ten zájezd bylo vysilující. A když se to uskutečnilo, tak já byla po promoci už 14 dní. Takže úřady nevěděly, že už jsem hotová lékařka. Takže jsem pořád cestovala vlastně jako studentka 5. ročníku. Na hranicích byl to kombinovaný zájezd vlakem a na hranicích všechny mladé lidi z vlaku vysadili a byli jsme důkladně prohledaný, mě se dívali i do dolu, jestli tam něco nemám schovaného. A už jsem byla tak z toho zdeprimovaná, že už se mi opravdu nechtělo někam jet. A nakonec zahoukal vlak, že už se rozjíždí. A teď sledovali, jak na to zareagujeme. A já jsem zareagovala s úžasnou úlevou. Já jsem jim řekla, to jsem ráda, že jsem to zmeškala, protože nám budete muset vrátit teď 10 000 korun. To byly velký peníze, byl to zájezd na celý týden po Evropě. No, nakonec řekli, no to ještě zastavíme, tak jsme všichni naskákali zpátky do vlaku a okamžitě se mě začali, předtím jsme s ní jeden s druhým nemluvili a začali ptát, a kde jste to měla schovaný? A třeba jsem říkal, já nemám nic, já jedu jenom na zájezd, opravdu jsem neměla nic, jenom, myslím, 7 liber se měla dostat v Anglii, protože jsme museli dopředu zájezd zaplatit v českých korunách a potom v každé zemi nám uvolňovali ty peníze naši vedoucí. A když jsme přijeli do Anglie, tak jsem kontaktovala svého vedoucího, že si prodlužuju zájezd v Anglii. On mě řekl, s emigrantama se nebavím. Já jsem si došla i na československý vyslanectví, jestli bych mohla pokračovat ve studiu. A oni řekli, to jste si měla vyřídit už v Praze. A já jsem řekla, to by mě vůbec nepustili na zájezd. Takhle jsem byla ještě naivní. Vrátila jsem se do hotelu, tak jsem se s nima rozloučila. Naštěstí jsem měla už spolužačku z medicíny v Anglii, která mě jako přišla naproti a už jsem s nima nepokračovala dál. Ovšem, čehož jsem se všimla, že v každé zemi nás ubývalo. Maminka mě přišla potom naproti za týden na nádraží a zjistila, že jenom 4 se vrátili ze 40 cestujících. A to byly ty tajní, co nás hlídali. Se mnou i na pokoji tam v Anglii byla jedna asi 40-letá paní a když jsme měli půl dne volno v Anglii, v Londýně, tak se mě ptala, kam půjdu, já jsem říkala, že jdu do lékařské knihovny. A ona řekla, já taky. A já jsem říkala, jo, vy taky studujete medicínu? A ona řekla, ne, ale moje dcera chce jít na medicínu. Takže jsem si byla absolutně jistá, že je to jedna z vedoucích, že mě hlídá. Ovšem, tím, že moje známá v Anglii si pro mě přišla, říkala si na anglickém, dala jsem to písemně napsané pro vedoucího zájezdu, že ze studijních důvodů nepokračuju v cestě. A tak to skončilo.
0: Jak vás přijala nová země?
1: Úžasně. Úžasně. Na to nikdy nezapomenu. Tím, že jsem byla po promoci, tak jsem měla na mikrofilmu ofotografovaný celý svůj diplom. Došla jsem si okamžitě na lékařskou komoru, tam si ověřili s Karlovou univerzitou moji totožnost. Okamžitě do 14 dnů jsem byla poslaná na Clinical Attachment Assessment v Sary, malej Cottage Hospital to byl. A tam jsem měsíc pracovala jako lékařka, jako sekundářka. Byla jsem přidělená jiný Angličance také po promoci, abych sledovala všechny ty postupy. Zjistili, že moje lékařské znalosti jsou dobrý a ten jazyk ještě byli tak slušní. Říkali, ale domluvíte se pacienty, jen si vzpomeňte na zvěrolékaře, ten taky nemluví jazyky zvířat a taky je umí vyléčit. Mm-hmm. Takhle slušní byli, úžasní. A nebo kolikrát, když potom pak už jsem byla hned zařazená mezi ostatní Angličany jako sekundářka, tam se tomu říká house officer, senior house officer, potom je registrar a pak je consultant. To je trošičku jiná stupnice, než jsme zvyklí tady. Ale na to nikdy nezapomenu. I konzultanti, to znamená šéfové primáři oddělení, byli tak slušní, vždycky říkali, já jsem vždycky, I don't speak English, já jsem znala pouze tu školní angličtinu. A oni říkali, oh, you speak better English than we speak Czech. Takhle byli úžasní. Teda po tý to bylo po sametové revoluci, po ruské invazi, po roce 68. A tohle to byla jediná možnost, jak legálně opustit Českou republiku, Československo, nelegálním s legálním zájezdem pro nelegální imigraci s Čedokem.
0: A podařilo se vám udržet kontakt s domovem?
1: Ano. Byla jsem stále maminka, dokonce dostala i lepší místo, protože tím, že mě musela zaplatit ten drahej zájezd, si musela vypůjčit. Já jsem tady totiž přišla o tatínka. Tatínek byl profesorem matematiky, fyziky, odmítl v 50. letech vstoupit do komunistické strany a oni ho vyhodili, stál se z něho pomocný dělník, kopal kanalizaci pro vodohospodářskou službu v Českých Budějovicích, kde jsem se taky narodila. Já jsem 100% jihočeska, 300 let starýho rodu po mamince a 300 let starýho rodu Čechů po tatínkovi. Takže já se tady cítím moc dobře. Takže tohle to je vlastně už mimo váš...
0: Ano, váš, ale byl to krásný příběh. Já jsem moc ráda, že jste se nám ozvala.
1: A mám mnoho nádherných vzpomínek. No,
0: tak doufám, že se vám podaří někde to napasovat k nějakému dalšímu tématu a že znovu zavoláte do nočního vysílání Českého rozhlasu.
1: Je moc líto, že lidi nejsou na sebe hodní tady. Nepomáhají si. Já bych jim tak přála, zvlášť těm mladým lidem, aby jsme si pomáhali tak jako normální šťastní lidi.
0: Jani, děkujeme za vaše poselství a přání. Loučíme se.
1: Děkuju moc. Děkuju, že jste vyslechla můj příběh.
0: Milí posluchači, noční linka se chýlí ke konci. Děkujeme, že jste byli s námi, že jste sdíleli svoje příběhy, vzpomínky i chvíle, které vás na cestách potkali. Přeji klidnou noc a i při vysílání dalších pořadů Českého rozhlasu se těší Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí, tak zase v takový krásný společnosti. No, snad to platí o našem divadle pokaždé, ale dnes, jak by ne, když je naším hostem básník a dramatik, herec a kabaretier, ale především pan Jiří Suchý.

zachmuří. Přestože kolem padnou

Tomáte s Jiřím Suchým. Nedávno mi jeden kamarád po návštěvě v semaforu povídá: člověče, tak bych ti chtěl být zase někdy tak mladej, jako bude Jiří Suchý za 15 let. No a je v tom všechno. Jiří Suchý je neskutečný až přírodní úkaz ve své neutuchající energii. Ostatně tu měl ale odjakživa. Třeba když se v 60. letech upsal rozhlasu s tím, že si bude den co den večer povídat s posluchači v takzvaném gramotingltanglu. A jak už sám název napovídá, nechyběla u toho ani LPčka z domácí i světové diskotéky.

Má poklona, hlásí se vám Jonáš. Jonáš se vám hlásí, otevírám jako obvykle svůj gramotingle-tangle, abych vás potěšil několika písničkama z různých dob a z různých dílů světa. Dneska to bude nejspíš strašný program. Jednak nevím, o čem povídat, no ale to bývá častějc, ale jednak nemám ani moc sdílnou náladu. Unavený jsem taky, to já porád. A navíc mám kvalt, ale úvazek je úvazek. Musím zde hovořit. Kdybych měl celou půl hodinu dělat třeba jenom blém, blém, blém, blém. Musím prostě, to je tak, když se podepíše smlouva. A nikoho z posluchačů ovšem nejspíš nezajímá mé momentální rozpoložení. Ani mě nezajímá zpravidla rozpoložení pánů, kteří mluví do rádia. Vy chcete, a to plným právem, hodnotný pořad, a já tady zatím uměle získávám čas jalovým povídáním. Teď by byla na místě sebekritika. Každá minuta je dobrá, sebekritika přijde vhod. Čím delší, tím lepší. Nejdřív ale trochu hudby a potom se pustíme do sebe kritiky. Poslechněte si Patty Page, která zaspívá skladbu The Whole World is Singing My Song.

Musím tedy sebekriticky doznat, že jsem ve své povýšenosti, jak o mě jednou správně řekl jeden český básník, provedl zase jednu nepředloženost. Říká se jí gramotingle-tangle a je to částečně nepředloženost, částečně hudební pořad. Ve své píše jsem se rozhodl vysílat dnes a denně a je třeba sebekriticky doznat, že jsem to realizoval mnohdy za cenu toho, že svým programem nic neřeknu. Ano, skutečně nic neřeknu. Nejednou jsem zvolil i únikový způsob zábavy. Zábavu, která nás, řekl bych, odvrací od našich denních problémů. A nechal jsem se ovlivnit nezodpovědnými provokatéry a pokračoval jsem v těchhle plitkostech. Ano, já pokračoval. A tak jste mohli vyslechnout, dejme tomu, smyšlenou a nic neříkající scénku ze Saharské pouště nebo nesmyslné povídání o ničem taky, nebo dokonce návod na výrobu pouzdra, kde pod rouškou praktické pomoci posluchačům jsem je vlastně mystifikoval. Ti bystřejší brzy prohlédli, že jako nemám potřebnou kvalifikaci k tomu, abych radil, jak si vyrobit pouzdro, ale co ti ostatní, hloupější posluchači, kteří v dobré vůli se pokusili o výrobu pouzdra, podle mýho návodu. Jak se asi ti dívají na to, že jsem je připravil o čas, o dřevo a o další chuť k ruční práci, když místo slibovaného pouzdra vyrobili nepotřebný paskvil. Považte, kdyby takhle mystifikovali veřejnost třeba i ostatní hlasatele a komentátoři. Kdyby vám v meteorologickém hlášení řekli zítra zaručeně prší a vy jste zrušili výlet a pak byste pozorovali z okna činžovního domu nejkrásnější den roku. Nebo kdyby si hlasatele vymýšleli zprávy třeba, oznámili, dejme tomu, že královna Alžběta se stala kandidátkou komunistické strany Velké Británie a že Chodsko se prohlásilo samostatným státem. A hned na to by třeba začal kurz angličtiny pro začátečníky a ten pan lektor by učil vlastně rumunsky a po absolvování by udělal z účastníky kurzu zájezd do Londýna a tam by je nechal a zmizel. Takhle nezodpovědně jsem si tedy počínal i já, tehdy, když jsem realizoval některé mystifikace a to jenom proto, že bych jinak neměl o čem povídat a to by ohrozilo mý postavení. Kaju se a přehrávám další desku, jmenuje se Singing in the Rain.

0: Tak tedy už to víte, mystifikoval jsem vás, a teď se podržte, 200krát k dnešnímu dni. Ano, dneska už po 200 vám tady nezodpovědně říkám různý polopravdy. Nedávno jsem například uváděl desku Sunny Boy, jakože je z filmu Sunny Boy, a ona je zatím z filmu Zpívající blout, jo, a podobně.
1: Myslíte si, že moje sebekritika je upřímná?
0: Ne.
1: Kdepak? Zase mi jde jenom o to, abych se mohl vytahovat, že mluvím do rádia, takhle před známejma. Kdybych se teď nekritizoval, tak řeč by stála a o takovýho komentátora nemá zájem ani Československý rozhlas. A tak se veřejně hanobím a schazuju a přitom to nemyslím upřímně. Ta kritika je z vypočítavosti, ta moje sebekritika. Já se přiznám, to je sebekritika z vypočítavosti. Konečně to není taková vzácnost, sebekritika z vypočítavosti. To je běžný jev v naší společnosti, ale do rádia to dělám jenom já. A to je právě to ošklivý. Do rádia. A tak teď upřímně, lituju svý neupřímný sebekritiky a kritizuju se znova a důraznějíc. Dokonce bych vás rád seznámil se svým lidským profilem, abyste konečně pochopili, že od člověka s takovou minulostí nemůžete nic lepšího čekat. Jenomže se nepamatuju, co jsem psal v posledních dotaznících a byl bych nerad, kdyby se to nějak rozcházelo. To chápete, že jo, to chápete. Tedy tím nechci říct, že bych do kádrových dotazníků nepsal o sobě pravdu, ale znáte to, někdy má člověk o sobě přece jenom lepší mínění, jo, a tak se popíše jako schovývavějíc a jindy zase propadnu depresi a píšu druhý dotazník a tam se setřu, mám zlost na sebe třeba, vylíčím se tam velmi negativně, to prostě přijde na náladu.
0: Zkrátka docházím sebekriticky k názoru, že jako člověk jsem napováženou a mrazí mě při pomyšlení, že to celá řada posluchačů neví. Dokonce tady pan Josef s Evou z Jaroměře mě vám poslal řád gramofonu, takový krásný metál v etui a s dekretem. A ten hodnej pán s Evou si dokonce zapamatovali, že nesnesu samet a připojujou upozornění, že etuje je vyložena sametem, tak abych se ho jaksi náhodou nedotk. Já se ho skutečně nedotk, děkuju za řád, přijímám ho, ačkoliv vím, že kdybych měl trochu cti v těle, že bych toto nezasloužený vyznamenání vrátil. A když on je vám to takový hezký, takový maličký gramofonek, jo, s destičkou, jen tak si prostě visí na takovým podvazečku a na sponce s třemi brilianty. Ještě 17krát se opovážím a pak jako když utne. U příležitosti 200. gramotingle tanglu bych vám rád vysvětlil taky, proč se nedostavil před mikrofon Jiří Šlitr. Věděl jsem předem, že by určitě přišel v naději, že bude třeba nějaká malá oslava. A tak jsem podnikl vše, abych jako odpoutal jeho pozornost od téhle události. No, nedalo mi to celkem velkou práci. Poslal jsem mu knihu Trampoty Brouka.

kapitlíka, takže touto dobou je zabořený v četbě a čte a čte. A my si můžeme v klidu pustit poslední desku, Paul Anka, a tak schutí do toho.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Když už tu byl zmíněn právník doktor Jiří Šlitr, tedy čtoucí Brouka Pytlíka, oba pánové, Suchý a Šlitr, byli protagonisty rozhlasového pořadu Předpůlnoční párty. Vysílala se v roce 1968 jako převážně hudební program a stejně jako Gramotingeltangle i tady byla spoluautorem jedna rozhlasová legenda jménem Jiří Bauer.
2: Dobrý večer, Jiří.
3: Těpic.
2: Všimli jste si všichni, že jsem dneska zdravil první pana doktora Šlitra. Dobrý večer, Jiří.
4: Dobrý večer. Já jsem si to všiml zvlášť dobře.
2: Protože ono mu to bylo minule líto. Já vás velice vítám jménem nás všech na vaší druhé předpůlnoční party. Paž já jsem, jak jsem se dověděl, hostitel váš. My jsme si dneska rozhodli a dohodli, že vás překvapíme hned na začátek a že si můžete zeptat kohokoliv na cokoliv. A on vám odpoví, a to nejen odpoví, on vám odpoví názvem některé z vašich skladeb, kterou když uhodnete, tak zpíváme my všichni, když neuhodnete, tak zpíváte vy sami. Ptejte se, pane doktore, na cokoliv, kohokoliv.
4: No já to, my můžeme klást takovou otázku, na kterou třeba nejde odpovědět některou z našich skladeb. Já vím, třeba když se zeptám, lze tu krásu popsat slovy, jo? Tak chápu, že se může najít někdo, kdo řekne tu krásu nelze popsat slovy. Ale když se zeptám třeba, kolik může stát takovýhle citron?
2: Tak já odpovím Tereza, klidně.
4: A jo, no tak to samozřejmě. Ano, tak to jaksi, to je dadaistická
2: hra. Ano, jen to jako hra, jako tak, bez
4: zábran. Já jsem myslel, že to je jaksi realismus, jo?
2: Neskoušej mě zkus hrát jakoukoliv otázku.
4: Tak ten citron pomineme. Tak třeba co říkáte tomuhle saku? Třeba ví laskavě.
5: No vypadá jako kdyby pán byl malíř podle toho vkusu.
2: To je krásný.
4: Aha. Na mou ruku.
2: A teď hádejte, pane Rostov. Teď hádejte.
4: On si bude říkat, pán byl...
2: O žluvě tam nic nebylo. To jsme ještě napsali.
4: Tak je to. A včera.

0: jestli se může ptát.
1: Já mám strašný strach teď, že třeba padne název písničky, kterou už jsme dávno zapomněli. No. Co se stane potom? Prostě tahle hra má za úkol nás zkompromitovat před rozhlasovou veřejností, že jo?
0: Naopak, dokázat, jakou máte geniální paměť.
1: Tak s chutí do toho.
2: Čím jste si tak krásně odbarvila vlasy?
3: Barvy laky.
0: Tohle to bude velice těžší. To bude velice těžší.

0: Tak hra byla pěkná a abychom jaksi podali doklad, že i my jsme se připravili na dnešní večer, my jsme si totiž přemýšleli, co bychom vám tady měli zaspívat a došli jsme k názoru, že bychom dneska mohli obrátit svou pozornost k jiným autorům, než jsme my, k neméně dobrým tedy. Já bych hlavně dneska bazíroval na textařích. Hudebníky si třeba vezmeme zase příště, hudební skladatele, ale dneska bych se zaměřil na několik textařů, který byli nějak mými vzory a který jsem měl rád a jejich písničky jsem rád zpívával a zpívávám dodnes, jenže dneska už jaksi nemám k tomu tu příležitost a tak využívám tyhle ty možnosti, že tady člověk si přece jenom může dopřát pomyšlení a rád bych si zavzpomínal na některé písničky, například na tuhletu. Víš, co to je Hamlet?
1: Hamlet, že?
0: Musím tedy říct, že melodie byla nakonec tak dokonalá, že jsem kapituloval a že jsem jaksi řekl, že skutečně ten mladík má budoucnost, jestli si ho vezmu samozřejmě pod protektorát. A tak jsem si řekl, z toho něco udělám a skutečně začal jsem ho cepovat.
2: Tohle z něj vyrostlo.
0: Koupil jsem si cep tedy, že? Cepoval jsem ho a dneska, prosím, dneska už mě tady docela třeba může doprovázet do rádia a tak. No. Vylíčil jsem to správně, že jo?
1: Jo,
0: odpovídá to skutečnosti.
1: Dneska nepokroutil ani jedno slovíčko.
0: No. Tak zkusíme.
1: Ten na něm právě tak hezký, že on je tak pravdomluvnej takovej.
0: Nechval mě, prosím tě. Nechval mě před večerem. Já si musím vzpomenout, jak to začíná. Aha, už vím, ano. Nevím, proč mě napadlo. Jo, je to ono.
1: Ano.
0: Tak jedem. No nějakou předehru, musíš to rozjet. Já se nemůžu...

les želelo a já jsem vstal a zaspíval. Pane Hamlet,

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: V roce 1977 se pánové Jiří Suchý a Jan Werich potkali hned dvakrát v pražské Lucerně, totiž na oslavě narozenin Westpoketky, jakožto chvíle zrodu osvobozeného divadla. A o rok později bylo oběma dokonce povoleno, aby natočili společný silvestrovský dialog. Co na tom, že se nakonec ten rozhovor nemohl odvysílat? V rozhlasovém archivu naštěstí zvuková stopa vzácné spolupráce Jana Wericha a Jiřího Suchého zůstala. A tak si teď můžeme aspoň kousek připomenout.
2: Pardon, takovej malej dotaz. Nejsem vám náhodou povědomý, že se tak na mě koukáte?
3: A víte, že nevím? To je zajímavé. Já na vás koukám z tohohle profilu. Vy nejste vůbec povědomý. A z druhého profilu jste hodně. Tak teď nevím, na čem jsem. A já jsem vám povědomý.
2: No, vy, jak bych to řekl, z tohohle profilu mě nejste povědomý. Z toho druhého taky ne. Ale z anfasu strašně.
3: To je zajímavé, to hodně lidí říká, že z anfasu jsem to celý já. Jestli my jsme se třeba neviděli někdy.
2: To je možný.
3: Byl jste někdy v Černošicích, v Dolních, ne v Horních.
2: V Dolních Černošicích? Ne.
3: Tak tam... tam tak celé, a co? Hory Matky Boží.
2: Hory Matky, ne, tam taky ne, tam jsem nebyl.
3: Taky ne.
2: Víte, nejlepší by bylo, kdyby jsme vyeliminovali všechny místa, kde jsem nebyl. Potom by jsme vyeliminovali všechny místa, kde jste nebyl vy. A posléze by jsme vyeliminovali všechny místa, kde jsme nebyli oba a zbydou nám ty místa, kde jsme oba byli a v tom budeme pátrat, tím si to strašně zjednodušíme.
3: Tedy eliminační metodou.
2: Eliminační metodou se doeliminujeme z dárného výsledku, ano. Abych tak řekl.
3: Ano.
2: Čili kde jsme nebyli?
3: Tak třeba v úterý. Byl jste někdy v úterý?
2: V úterý? Jo, tam jsem každý týden, samozřejmě.
3: No to je úterý s malým U, já myslím úterý s velkým U.
2: No to se musí napsat na začátek věty a máte to s velkým U.
3: Ale ne, tohle je velký U všude. To malým U, když jedno úterý nejste, tak pak už nejste nikdy. Ale to v tom s velkým U, tam jste... Třeba i ve středu.
2: No, počkat, tomu nerozumím.
3: To je obec, nebo...
2: Obec úterý?
3: Obec úterý.
2: To je zvláštní. To
3: nebo městečko, je to nedaleko Konstantinových lázní.
2: Konstantních?
3: Ne, Konstantinových, jako je Mariánské lázně, Františkovy lázně, tak tady je Konstantin... Má taky lázně, Konstantin.
2: Taky má lázně, aha. Tak tam jsem taky nebyl.
3: Tak tam jste taky nebyl.
2: No podívejte se, já myslím tohle, my se asi nedobabráme k tomu místu, kde jsme se viděli. Ono je to nějaký moc složitý. Co kdyby jsme začali uvažovat, kdy jsme se viděli? Víte, v čase, kdyby jsme se začali...
3: V časovém prostoru,
2: kdyby jsme se...
3: Já mám takový dojem. 5 let, že to je, co jsem vás viděl.
2: No já jsem vás taky viděl tak před 5 lety.
3: To máte vy 5 let?
2: No, vy 5 let. To máme 10 let, jsme se neviděli.
3: 10 let jsme se neviděli. Pane, a takhle se potkáme.
2: A najednou se potkáme a oba zrovna.
3: A oba.
2: No, to je zvláštní. Tak co pořád děláte takhle? Bydlíte pořád tam, co bydlíte?
3: Tam, co bydlím.
2: Jo.
3: Ovšem já to změnil, já jsem, jak byla ta alej, od vchodu přes předsíň, ta dubová, to jsem dal vykácet.
2: Tu dubovou alej jste
3: jsem dal
2: vykácet, to je hřích.
3: No tak duby mají žaludy, jak znám.
2: To mají, ale kvůli tomu jste je nemusel kácet.
3: A ty žaludy padají.
2: No jo, ale...
3: A rádi je kdo? Prasata, černá zvěř. Mi tam chodila, celý růdle. V noci a ryli, chrochtali přitom, rozumíte, žvandali všelijak.
2: Žvandali dokonce.
3: Se nedá spát.
2: No jo, to se nedá, no. A co takhle třeba pytláci se vám
3: taky,
2: tam...
3: Taky.
2: No jo, tak to.
3: Číhali venku obyčejně a když ten růdl opouštěl dům kránu, tak po nich stříleli, pak se hádali, kdo trefil co a jak a to se nedalo spát.
2: Jste se nevyspal, to věřím.
3: A dal jsem tam... Trávník. Anglický.
2: Jo, vy máte anglický, v té předsíni máte anglický trávník.
3: Jo.
2: No jo, ale ten chce péči, že jo? Ten chce péči.
3: No, já mám strojek.
2: Seka, na trávu?
3: Na holení.
2: Jo, na holení.
3: A tím to dělám. A to byste nevěřil, to je vám, to je no jak samet.
2: Elektrický samozřejmě,
3: elektrický.
2: Že jo? No poněvadž břitvou to by se to asi holilo špatně dost,
3: toho mýdla na to mydlení, no, to... kde bych se bral. A ta štětka, to by musela být velká, pěkná štětka. No to nemám dost mýdla.
2: V té předsíni, my jsme mývali, jestli si pamatujete, lipovou alej.
3: Ano, ano, bzučeli tam včeličky.
2: Bzučeli tam včeličky, už nebzučej. Já jsem to nechal vykácet taky.
3: A proč?
2: No, jak bych vám to řekl, já tam mám teďka chmelnici.
3: Nepovídej.
2: Chmel tam
3: pěstí. A proč?
2: No, když tam byly ty lípy, tak mi tam chodili stařenky na lípovej květ, kdežto teďka mi tam chodí studentky na brigádu.
3: Aha, no a to máte dost velký dům, ne? Pač, kam je dáte na noc, kam je uložíte?
2: No, tak to už si nedělejte s tím starost. Hejte, a co takhle třeba poustevníci se vám tam nedrželi?
3: No, teď ne, teď mám pokoj, ale měli jsem tam... Měl jsem tam, jak je ta alkovna, jestli se pamatujete,
2: no.
3: Tak jsem je tam vzdmuli parkety, podlaha. A vidím, že se to vzdouvá, a jsem si řekl houba, třeba, nebo laníž.
2: Laníže,
3: no. Ne, ono to rostlo. Pak jsem cítím, že to jde nahoru, dolů, jako když dejchá někde. Tak jsem vyrval. Ty parkety a tam byl stočenej a spal poustevník.
2: A co jste s ním dělali?
3: Já na něj vzal DDT.
2: DDT na poustevníky? To není dobrý.
3: Proč?
2: To je slabý moc. DDT. Na poustevníky je nejlepší TBC.
3: No jo, dobře. A kde seženu TBC?
2: No tak to musíte mít známý a seženete i TBC. Když jsou známí. S tím já mám zkušenosti s poustevníkama. My jsme měli, jak jsme měli takovou tu knihovnu velikánskou, jestli se na ní pamatujete.
3: V koupelně. Nádherný kus.
2: Krásná. Tak my takhle z jara koukáme, čekáme, kdy začne rašet, kdy se zazelená. A ono pořád nic. Naopak najednou začaly žloutnout listy, začaly vypadávat z knih.
3: Nepovídejte. A čím to bylo?
2: No tak počkat, říkáte nepovídejte a potom se mě ptáte, čím to bylo.
3: A to není zákaz povídání, to je jako zvolání údiv.
2: Jako nepovídejte, jako údiv. Tak to je ale matoucí údiv. To jsou lepší používat takový ty údivy jednoznačný. Víte, když řeknete třeba kýho víra, tak vím, že...
3: To je dobrý. Kýho víra, to je lepší.
2: Že to pěkný.
3: Tak já to opravuju. Kýho víra na toho poustevníka.
2: No tak s tím poustevníkem... Ta knihovna prostě začala nám to žloutnout, tak jsme ji museli porazit. A co byste řekl? V kořenech poustevník.
3: Kýho víra, znovu říkám.

pils lepo rafar.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Ačkoliv Jiří Suchý stále a neúnavně píše své další hry nebo upravuje ty starší do programu Davidského semaforu, naštěstí, i když tedy nevím, kde ten čas bere, naštěstí má čas i na další umělecké aktivity. Patří mezi ně i dvě knížky. Klaun si povídá s Bohem a ta druhá, která je té první literární sestřičkou, Klaun to zkouší znovu. Obě jsou takovou zajímavou esencí plnou úvah a otázek kolem Bible, náboženství. Tak, jak to někdy možná prožíváme všichni, ale bojíme se zeptat nahlas. A tak to za nás udělal básník. Díky, pane Jiří. A zdaleka nejen za to. A tomu je závěrečné, zůstávejte ve zdraví a opatrujte se, patří samozřejmě jako vždycky všem, ale Jiřímu Suchému přece jen dneska trochu víc. Protože básníků je nám potřeba jako soli.
2: Takže tady jsme hned u první kapitoly. Čtu. Kdo vlastně jsem a odkud se bere nápad? To je název. Když jsem byl mlád, nedokázal jsem si představit, jak budu vypadat, až zestárnu. Teďka už to vím. Stojím před zrcadlem, hledím si do očí. Zrcadlo nelže. Fotografie lže. Na některý fotce vypadám velmi obstojně, na jiné zas jak idiot, a to přesto, že byly třeba pořízeny během jednoho dne. Nevím, která z nich je pravdivější a radši se na to nikoho neptám. Jako malý chlapeček jsem vypadal úplně jinak a taky jsem jinak myslel. Když jsem měl při nástupu do první třídy oznámit, na jaké náboženství budu chodit, nevěděl jsem. Do kostela mě sice maminka vodila každou neděli, ale zapomněla mi říct, zda je to kostel katolický nebo českobratrská modlitebna, nebo zda je to pravoslavná církev či židovská synagoga, nebo že by mešita. To jsem nevěděl. A tak na dotaz paní učitelky, co jsem zač, vsadil jsem na církev římskokatolickou a představte si, že jsem se strefil. Dětství jsem prožil v prostředí, řekl bych, velmi římskokatolickém. Když jsem se stal dospělým Suchým, ocitl jsem se uprostřed jiného světa. Tomu, čím jsem byl tehdy tak náhle obklopen, se říká sekularizace. Já jsem poznal oba světy, které stojí příkře proti sobě a shledal jsem, že si navzájem nerozumějí. Nic novýho, ale v obou těchto světech jsem našel výborné přátelé a tak se mi přihodilo, že jsem začal mít porozumění pro ty i pro ony. Pouze k bigotním křesťanům a militantním ateistům jsem přilnout nedokázal. Nemám rád krajnosti, jsou poznamenány zaslepeným a urputným předsevzetím za žádnou cenu nepochopit toho druhýho. Naučil jsem se tedy mít pochopení pro ty i pro ony a začal jsem poznávat i příčiny jejich vzájemného neporozumění. Tuhle výhodu může mít nejspíš jenom ten, kdo uprostřed obou těchto světů žil a zná tudíž důvěrně nejen myšlení, ale i jazyk těch i o něch. A někdy si myslím, že řada nedorozumění je způsobená právě odlišností jazyka. Vyloučit ze svého slovníku slova, která tu druhou stranu dráždí, to byl můj první krok při hledání vzájemného porozumění se stranou opačnou. Stojím teď tedy mezi oběma těmito světy a zdá se mi, že mám k těm i o něm stejně daleko či stejně blízko. Čtu názory těch i o něch, což by v mé jednoduché mysli mělo způsobit řádný zmatek. A víte, že ne? Naopak, mám z toho pocit, že můj přístup k tomuto velkému tématu není povrchní. No a když už se tady tak chválím, zmíním se ještě o jedné dobré stránce toho svého přemýšlení. Nemyslím si, že jsem majitelem pravdy. Velmi rád uvítám hlasy těch, kteří se rozhodnou mé uvažování pomocí argumentů rozvrátit. Čeká je však těžká práce. Obávám se totiž, že ne každému jejich argumentu porozumím. Jsem člověk exaktním myšlením jaksi nevybavený, tedy nejsem blb, jo? Ale jenom, přece jenom vidím věci svým způsobem. Mnohokrát jsem totiž o sobě četl, že jsem básník. A přiznám se, že je mi to tak trochu žinantní. Básník, jo. Ale teď se mi to hodí a tak to připouštím. Jsem tedy básník a jako takový mám něco, čemu se říká imaginace. Česky bych to nazval zduřelou představivostí. Tato imaginace má jednoho záhadného konkurenta. Dokážu si díky úpornému přemýšlení představit i mnohé nepředstavitelno. Ale setkávám se občas i s tím, že si náhle něco představím.

0: Takové blesky z čistého nebe se mi občas, čas od času prostě přihodějí. V mém mozku existoval pojem hudební nástroj. Jo? A v tom též mozku se vyskytoval kdesi i pojem zbraň. I třetí pojem, proměna, se mi tam někde vyskytoval a budete se třeba divit, ale mám tam uleženo ještě mnoho dalších pojmů, možná že milion, co já vím. Ale zmíněné tři pojmy, zbraň, hudební nástroj a proměna, se zčista jasna srazí v jedinej nápad. Ani zatřepat hlavou jsem nemusel a srazili se. Stalo se to bez mé vůle, jaksi samo od sebe. Jak bych taky mohl usilovat o něco, o čem jsem ještě před chvílí neměl ani tušení. Dostaví se to samo a posléze se ukáže, že je to velmi cenný nápad. Když občas vezmu do ruky nějakou tu svou knihu a zabloudím do lyriky, které jsem se v minulosti dopustil, tak žasnu, jak mě tohleto nebo tohleto vůbec mohlo napadnout, kde se to v mé hlavě vzalo. Zdá se mi dokonce, že je to mému myšlení cizí. Nikdo mi dosud uspokojivě nevysvětlil genesi nápadu. Buď jsem zatím nenašel toho správného člověka, anebo to nejde. Ale pokud se najde někdo, kdo by mi to vysvětlil, budu ještě hledat někoho, kdo by mi vysvětlil, proč by to nemohlo být třeba jinak. Jak vlastně na nápad se dívají materialisté, když nápad není hmota? Mozek je hmota a myšlenky jsou jeho plody, ale nápad není v tomto případě plod mého myšlení, nápad se dostaví. Odkaď? A proč? Pravověrný křesťan by mi možná řekl, že mě osvítil Duch Svatý. S tímto vysvětlením se však může spokojit člověk obdařený smyslem pro mystiku, abstrakci, spiritualitu. Co si mají ale počít ti, jimž je takové myšlení odepřeno? Existují lidé s praktickým myšlením, kteří dokážou nepraktickému intelektuálovi vyměnit prasklou pneumatiku a ještě mu k tomu vysvětlit i princip Heveru. Ale s pojmem osvícení Duchem Svatým si poradit neumějí, tedy aniž by jim to v životě scházelo. Co na to Bůh? Nemůže přece dirigent symfonického orchestru se zlobit na toho, kdo nemá hudební sluch, a tak si nekupuje lístky na jeho koncerty.
1: Jo, když je mi nejhůř, zvednu oči vzhůru. Tam, kde tuším songy andělskýho kůru. Jo, když je mi nejhůř, zvedám oči k nebi. Tam, kde tuším ruce probodnuté hřeby. Já nemám zdání, kdo ty ruce probod.

teče do bot. Že je tu něco, co mi oči vzhůru zvedá. Možná, že ty ruce se mi jenom zdají a andělský kůry vůbec nespívají. Nevím, kde je pravda, vím však, že když zvednu svoje oči

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.